0: Zeleně uzavřený levý pruh, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy zpomalte za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion. Blokuje tam záliv u jízdního pruhu a pohybuje se tam řidič. Kamiony vybočují z pruhu pro pomalá vozidla. A na silnici 43 z Brna do Svitav pozor na překážku za Krhovem. V místě rozšíření vozovky u odbočky na Voděrady leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy zvětšenou oblačnost a ojedinělé přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
3: 5,5 minuty po 2 hodině pokračuje noční radiožurnál a je tu soutěž. Dnes naposledy o sadu 3 lahví kvalitního vína, které do soutěže věnovali finalisté ocenění Vinař roku. To každoročně pořádá Český archiv vín a radiožurnál je pravidelným partnerem. I díky tomu tu pro vás máme ideální výhru pro letní či podzimní večery. Tak kdo máte zájem doplnit si 3 kousky do své vinotéky, tak s námi soutěžte a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat do soutěže můžete právě teď, pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: To byl tedy Swims a v nočním radiožurnálu je před námi soutěž.
1: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů. Včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den tedy známe, pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý večer, Libor.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Než se pustíme do soutěžení, tak v rychlosti prolétnu pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné a jasné?
2: Ano.
0: Dobře, jdeme na to. Dnes zavítáme do historie a zajímá nás, ze kdy pochází prokazatelně první zmínka o vinařství na našem území. Za A to může být z období stěhování národů, za B období Sámovy říše, anebo za C období Velké Moravy. Můžu trochu napovědět, je to 9. století, jestli vám to pomůže.
2: Takže to bude Velká Morava.
0: Říkáte za C Velká Morava. Naprosto správně. Pomohla vám nápověda, nebo jste tušil dopředu i?
2: Pomohla mi nápověda. Já jsem věděl, že Karel IV. Začal s vinařstvím, ale kdy byly první zmínky, zase netušil.
0: Tak to je dobře, že to takhle dopadlo. Já každopádně gratuluji k výhře a jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Jo, děkuju vám.
0: Také děkujeme. A samozřejmě pro vás ostatní platí to, že zítra po 2. hodině v nočním radiožurnálu bude opět soutěž, ovšem v novém týdnu na vás čeká nová výhra.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Jednu z opor české volejbalové reprezentace, blokařku Magdalénu Jehlářovou, čeká v pondělí osmifinále domácího mistrovství Evropy v Brně. Kromě toho se ale od podzimu chystá na novou etapu své kariéry. V létě totiž vyměnila angažmá v Atlantě za italskou nejvyšší soutěž.
1: Bude to samozřejmě velká změna, trošku zase výstup z mojej komfortní zóny. Už jsem se tam zvykla a na život v Americe za těch 7 let, ale těším se na to, že budu v Evropě, budu trošku blíž domovu, než jsem doteď byla, a bude to fajn, takže těším se na italskou ligu a italské jídlo.
2: Usmívá se blokařka národního týmu Magdaléna Jehlářová. Ta opouští angažmá a život ve Spojených státech po 7 letech. 5 z nich strávila na univerzitě ve Washingtonu a další 2 sezóny hrála v Atlantě. Vydala se tak úplně jiným směrem než její reprezentační kolegyně.
1: Na ty roky budu vzpomínat hrozně, jako jenom v dobrým, hrozně pozitivně. A já jsem strašně ráda, že jsem se tou cestou vydala. Myslím si, že by to dalo hodně, když je to trošku netradiční v porovnání s ostatníma třeba holkama v reprezentaci. A vzpomínám na to jenom pozitivně. Myslím si, že díky tomu jsem tam, kde teďka jsem ve volejbale, vše bych doporučovala.
2: Nyní se chystá na úplně novou výzvu. Stala se posilou týmu Consolini v italské nejvyšší soutěži. Tam jí povede trenér Massimo Belano, na kterého se přirozeně svých spoluhráček vyptávala.
1: Vince Pavla Šmírová po ním hrála a říkala mi na něj hodně pozitivní věci, a ještě mám nějaký kamarádky italky, co taky s ním pár sezon odehráli, a všichni na něj říkali jenom ty nejlepší recenze, takže i to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla tam jít, a doufám, že to bude prostě fajn. To byl vždycky můj sen, bydlet kousek od pláže, takže to se mi konečně splní, a já jsem velký milovník kávy, pici a podobných věcí, takže na to se moc těším.
2: Usmívá se Magdaléna Jehlářová při pomyšlení na přímořský život na pobřeží Jadranu. Odtamtud to bude mít přirozeně blíže i domů do Přerova. Svůj mateřský klub a jeho momentální vzestup na dálku sleduje. I když při letošním náročném harmonogramu nehrozí, že by si s týmem Zubřic v létě zatrénovala a zahrála přípravné zápasy jako loni.
1: No, teďka bohužel nemám své 2 měsíce volna, takže asi to nehrozí. No. Já jsem moc ráda, že do Přerova teďka do volejbalu se investuje tolik peněz. Doufám, že to, ten klub se bude posouvat dál a dál. Vím, že teďka mají nejvyšší ambice, co tam podle mě byly za posledních nevím kolik let, určitě od doby, co jsem tam byla já. No, doufám, že se jim bude dařit a že prostě volejbal v Přerově bude růst a bude jeden z top sportu ve městě.
2: Věří blokařka Magdaléna Jehlářová, kterou v pondělí v 19 hodin s národním týmem čeká osmifinále mistrovství Evropy, ve kterém Češky v Brně vyzvou Švédky. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě dnes od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
3: V Nepálu a čínském Tibetu dál pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíce lidí. Nepálský ministr zahraničí Sisir Ghanal řekl agentuře Reuters, že s běžnými pátracími a záchrannými akcemi si dokáží poradit nepálští záchranáři. O zahraniční pomoc Nepál žádá v oblasti, jako je záchrana lidí uvězněných v tunelech, obnova dopravy a komunikace nebo identifikace těl. Nemá v nich totiž potřebné odborné znalosti. Čechům žijícím v zahraničí dnes končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Zapsat se musí ti, kteří chtějí v Česku hlasovat na voličský průkaz. Volit přímo v zahraničí možné není. Žádost je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. A ze Zlína do slovenského Trenčína začne ode dneška jezdit nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech čtyřikrát denně. Zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje.
0: Sport.
3: Čeští basketbalisté dnes odehrají druhý zápas před kvalifikace mistrovství Evropy 2029. Po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii nastoupí v Praze proti Norsku. Hrát budou od 17:30 na Královce. Bude to pro ně historicky první vzájemné utkání. Poprvé Češi navíc nastoupí v nových dresech. Ze tříčlenné skupiny, ve které budou hrát ještě v listopadu doma z Belgií a v únoru v Norsku, postoupí do hlavní části kvalifikace pouze vítěz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D4 u Dobříše a nehoda ve Starém městě u Frýdku Místku. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu a projíždí pouze jedním pruhem. Aktuálně projedete plynule. A na Strakonice jsou na D4 volné oba jízdní pruhy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavený kamion za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu, téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. A na nehodu pozor na silnici 477 z Frýdku Místku do Bašky. Ve Starém městě v Jamnické ulici havarovalo vozidlo u odbočky do Skalice. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, je na ráno místy zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Pokud máte doma školáka, tak to znáte. Nakoupit na konci prázdnin všechny sešity, psací pomůcky, tempery, boty na cvičení, pravítka a další pomůcky, to může vyjít i na tisíce korun. Pro někoho to může být docela zásadní suma. Právě těmto lidem má pomoct sbírka nazvaná Školákům od srdce. Začala včera a my se jí budeme věnovat za chvíli v nočním Radiožurnálu podrobněji.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: úterý začne další školní rok. To bývá náročné hlavně pro samoživitele nebo pro rodiny, které mají finanční problémy. Pořízení vybavení pro školáky totiž může vyjít i na tisíce korun a to nepočítáme výdaje za kroužky, doučování nebo třeba obědy. Rodičům mohou pomoct různé sbírky. Jedna z nich odstartovala včera, jmenuje se Školákům od srdce a pořádá ji diakonie Českobratrské církve evangelické. Jakými způsoby do ní můžete přispět, to probíral ve vysílání moderátor Štěpán Pokorný s manažerkou sbírky Magdou Frišovou.
1: 14 dní nám běží finanční sbírka a tam jsme velmi vděční, že se nám daří velmi hezky. Máme k dnešnímu dní vybraných téměř 1 000 000 korun, tak to je velký úspěch, to máme radost.
2: Ty možnosti, jak pomoct, máme dvě. Přinést věci fyzicky a přispět virtuálně. Pojďme tedy postupně, co můžu nakoupit a kde odevzdat.
1: Ano, můžete nakoupit pomůcky teď o sbírkovém víkendu v prodejnách Tesco, které jsou po celé České republice ve vybraných prodejnách. A tam to funguje na principu potravinové sbírky, takže dojdete, nakoupíte a odevzdáte za pokladnama do označených košíků. A nebo můžete ještě celý týden až do 6.9. nakoupit ve všech prodejnách MacPen po celé České republice a MacPen vlastně váš dolar zdvojnásobí, to znamená, že když člověk nakoupí 2 sešity, tak do sbírky půjdou 4. A nebo máme ještě sběrná místa na Magenta Experience T-Mobile, kam člověk vlastně může donést pomůcky nakoupené odkudkoliv a to se týká Prahy a Brna. Takže to je ta fyzická sbírka a potom ta finanční, tak na našem webu www.školakumodsrdce.cz/naplňte prázdné aktovky, tak tam vlastně na všechny čeká virtuální aktovka, do které mohou také přihazovat buď školní pomůcky, nebo právě doučování a kroužky, což je pro děti v nouzi úplně stejně důležité. A tam vlastně člověk může poslat skrz to tedy finanční dar.
2: A s čím vlastně mají rodiče největší problém sehnat? Co bývají na začátku školního roku ty nejdražší položky na nákupních seznamech? Nebo co potřebují všechno?
1: Určitě je to výbava pro prvňáčka. Tam, když člověk jde do první třídy, nebo to dítě jde do první třídy, tak vlastně potřebuje úplně kompletně novou celou tu výbavu, nebo nemusí být nová třeba z druhé ruky, ale těch pomůcek je opravdu velké množství. Samozřejmě jsou to potom ty výtvarné potřeby, které třeba potřebuje člověk každý rok. Ale ta položka, která je pak právě ta nejvyšší a často ji člověk vynechává, protože už prostě opravdu na ní nezbývají finance, tak jsou právě ty kroužky nebo třeba doučování nebo nějaký školní výlet, protože na to už prostě ty peníze nejsou.
2: Začíná tedy sbírka nazvaná Školákům od srdce. My jsme se jí věnovali s manažerkou sbírky Magdou Frišovou. Moc díky za váš čas a za vaši práci. Naslyšenou.
1: Děkujeme a těšíme se na všechny. Naschledanou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál s datem 30. srpna a teď nás reportáž zavede do Olomouce. Tamní vědecká knihovna totiž otevřela novou výstavu s názvem Olomouc podle Wernera. Ukazuje jedinečný soubor vedut města z první poloviny 18. století ještě bez barokního opevnění. Součástí je i srovnání původních kreseb Friedricha Bernharda Wernera se současnými fotografiemi ze stejných míst. K vidění jsou tak proměny Olomouce během 3 staletí.
1: Tady je, ano.
2: To je ona.
1: S historikem a autorem výstavy Rostislavem Krušinským se probíráme velkými plachtami. Nahoře je Wernerova kresba, dole současná fotografie téhož místa a mezi nimi popisky. Našli jsme si teď pohled na olomouckou radnici z místa, kde se tehdy stavěl sloup Nejsvětější Trojice. Dnes je to památka UNESCO.
2: A tady si všimněte toho domu pravo, kde jsou 3 domovní znamení. Tady v 15. století byla uzavřena mezi Vladislavem Jagiellonským a Matyášem Korvínem Olomoucká smlouva takzvaná.
1: To je dnešní který dům?
2: Dneska je tam kavárna Opera.
1: Sleduje nás i autorka současných fotografií Elena Šimková. Jak těžké bylo najít podle barokních vedut to správné místo pro fotografii?
3: Tak asi nejtěžším bylo najít tu správnou perspektivu a další, že sem tam nám už překáželi nějaké budovy.
1: Friedrich Bernhard Werner byl barokní topograf, kreslíř a vojenský inženýr, což mělo podle Rostislava Krušinského tehdy i další důsledky.
2: Vojenský inženýr v téhle době znamenalo v podstatě špech, který zachycoval především hradby, jak jsou města zabezpečena. Ve vojenských službách Werner projel většinu střední Evropy a všude maloval.
1: Říkalo se mu také Slezský Robinson.
2: Tak se sám označoval a bylo to právě kvůli tomu, že pořád pendloval někde mezi městy.
1: Jak byly veduty v době baroka oblíbené?
2: Velmi. Šlo to na dračku.
1: Výstavu Olomouc podle Wernera si můžou návštěvníci Olomoucké vědecké knihovny prohlédnout do neděle 13. září. Z Olomouce Blanka Mazalová. Tady.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Monika Chmilová přináší zpravodajský servis.
3: Počet obětí požáru a výbuchů skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Premiér Babiš vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o Polsku dozvěděl až z médií. Kánoista Martin Fuxa získal na mistrovství světa stříbro na 0,5 kilometru a dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku s přeháňkami, teploty až 30 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě pak explodovala munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 obyvatel a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem.
5: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
6: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
5: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: V Kyjevské oblasti je na dnešek vyhlášený den smutku za oběti výbuchů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizoval zpravodajské služby kvůli dezinformaci o polských nárocích na české území. Tvrdí, že se o případu dozvěděl až z médií. Službám to vyčetl na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Dezinformační kampaň tvrdila, že Polsko chce zabrat část českého území. Média na ně poprvé upozornila v úterý. Podle Babiše ale zpravodajské služby informovaly vládu až 2 dny později.
7: Ve čtvrtek jsem dostal tu zprávu, jo, takže jsem ji měl dostat okamžitě a ne, že mi ji oznamuje nějaký novinář. To jsem jim jasně vyčetl a zkrátka to není možné, aby to takhle fungovalo.
3: Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci. Ocenil taky, že na ni lidé neslyší. Dělníci s jeřábem dnes dopoledne osadí v Židlochovicích u Brna novou lávku přes řeku Svratku. Ocelová spojnice dlouhá 50 metrů vyjde na téměř 20 milionů korun. První chodci a cyklisté ji budou moct využívat od listopadu. Podle nezávislého starosty Jana Vituly propojí celé město kratším okruhem.
8: Počítáme s tím, že vlastně přemostíme Svratku tak, aby část obyvatel, která bydlí na Žižkově, mohla bez problému přecházet řeku v místě, kde je naproti nákupní středisko. Tu lávku máme v úvahách už nějakých 7-8 let a dnes jsme se konečně dostali k tomu, aby byla odsazena.
3: Sport. Rychlostní kánoista Martin Fuxa vybojoval na světovém šampionátu po zlatu z kilometru ještě stříbro z poloviční trati. V polské Poznani nestačili jen na Brazilce Queirose. Při závodě musel Fuxa hodně bojovat s větrem a silnými vlnami, jak řekl Radiožurnálu Sport.
9: Každý, kdo tady je, tak vidí ty vlny. Nejsou největší, umějí tady být mnohem větší. V roce 2012 jsem se tady dokonce jako potopil, jo. Takže tady to ještě slabý odvar. Těch pozdních 100 metrů se tady ty vlny odráží ještě tady od těch betonových vlastně pontonů tady v cíli. A strašně se to tam mele, takže člověk je úplně tuhej samozřejmě. Je rád, že se drží v lodi a ještě do toho balancuje všechny ty vlny. A do toho má ještě podat ten maximální výkon.
3: Závěrečný Grand Slam sezóny US Open dnes rozehraje 5 českých tenistů. V úvodní den turnaje se jako první v 17 hodin našeho času představí Jiří Lehečka, který se utká se Španělem Pavlem Kareněm. Na kort dnes nastoupí taky Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a omezení na D5 za Prahou. Na D1 z Brna do Prahy z Bystřete za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí porouchaný kamion. Je v zálivu v úpruhu pro pomalá vozidla. Kamiony mohou vybočovat. Na D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Mezi Pražským okruhem a odbočkou do Rudné je kvůli opravě údržbě zeleně uzavřený levý pruh. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení tam má skončit v pondělí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, ráno ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30, tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
2: Společnost vám dělá noční radiožurnál necelých 6 minut po 3. hodině a přeji poklidnou a příjemnou nedělní noc všem. Záchranné práce v Nepálu po středeční povodni komplikuje hrozba sesuvů a dalších možných záplav. Rodiny pohřešovaných už čtvrtým dnem hledají své blízké. Přívalová vlna má stovky obětí. Reportáž přímo z Nepálu uslyšíte za okamžik.
4: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: V Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, pokračuje záchrana těch, kteří přežili bleskovou povodeň. Ta ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Úřady tam hlásí nejméně 675 obětí a tisíce lidí se pohřešují. Záchranáři naléhavě potřebují hlavně těžkou odklízecí techniku.
1: Takhle nepracují vyhlášení nepálští řezbáři ani tesaři. Takhle pracují pohřební zřízenci a právě zatloukají víko od rakve. Před chvílí ho definitivně zavřeli nad 51-letým mužem, který umřel dnes v noci. Armádní vrtulník ho sem do nemocnice Bira Hospital v Kátmandu dopravil s vážným poraněním hlavy ze severních okresů a lékaři už mu nemohli pomoct. Někdy to ale nekončí takhle špatně a ačkoliv nejistota zůstává, naděje pořád žije.
2: Nemáme. Tohle jméno tady nemáme. Zkuste vojenskou nemocnici nebo ty další tři ve městě, ale je možné, že ten, koho hledáte, tady leží a je v bezvědomí a ještě jsme nezjistili jeho totožnost. Zeptejte se večer.
1: Říká mladému muži jen o pár minut později, než dotloukla pohřební kladívka nepálský policista. Ochotně a důsledně pátrá v aktualizovaném seznamu zraněných, které sem zatím přivezli záchranáři. Jméno pohřešovaného na něm není. Ten člověk ale může ležet v některé z dalších nemocnic metropoly. A nebo včas před záplavovou vlnou utekl a je někde s ostatními pohřešovanými v horách a lesích severního Nepálu, kde po nich pátrají záchranné týmy a dobrovolníci.
3: Můj syn je řidičem náklaďáku. Ta vlna ho zastihla někde na cestě v horách. Od 8:30 ráno, kdy jsme spolu mluvili naposledy, o něm nemám žádnou zprávu. Zmizel a já o něm nevím vůbec nic.
1: Říká paní Chamin Dee a větu nedořekne, protože jí přemůžou slzy. Poslední zprávy o tom, že vysoko v horách už se nebezpečně plní a dokonce začínají přetékat dvě a nikoli jen jedno nové jezero, Nepálčany šokovaly. Ti nejzbožnější tvrdí, že za všechno může nazlobené hinduistické božstvo jménem Bhairava. A když se vydávám k jeho obávané kamenné podobizně na náměstí Durbar v centru Kátmandu, je tohle místo skutečně v obležení prosebníků. Z Nepálu, David Jakš, Radiožurnál.

0: ke rozvody nebo třeba jističe. Pokud ne, tak možná patříte mezi téměř 2/3 Čechů, kteří zanedbávají revizi elektroinstalace. To vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Zanedbání kontrol přitom může vést k přetížení elektroinstalací a tím k požárům nebo úrazům proudem.
1: My děláme i pohotovostní službu a díky tomu, že ty revize lidi neprovádějí, máme spoustu práce, protože samozřejmě jsou nedotažený vodiče, špatný jističe, dochází tam k přechodovým odporům, pak samozřejmě jsou to zásuvky.
2: Říká Petr Schiller, jednatel pražské firmy Elektroelefant. Problém je podle Elektrotechnické asociace České republiky v tom, že domácnosti mají kontroly elektroinstalace povinna jen při kolaudaci a poté, pokud byt nebo dům rekonstruují, případně do něj instalují solární panely nebo tepelné čerpadlo. Problém ale může vzniknout i špatným používáním spotřebičů, třeba pokud je lidé vypínají tak, že je vytahují ze zásuvky, říká prezident Elektrotechnické asociace České republiky Jiří Holoubek.
3: Tam probíhá nějaký spínací oblouk elektrický, který vyhřívá kontakty v té zásuvce a pokud takováto zásuvka je často využívaná tady k tomuto, tak může dojít k nějakému požáru nebo k nějakému vyhřátí okolí té zásuvky a úrazu například elektrickým proudem a podobně.
2: Podle obchodního ředitele společnosti EPET Romana Šmída můžou lidé způsobit komplikace i při běžném používání elektroniky, třeba přetížením zásuvky, když do ní zapojí více spotřebičů. To se podle Šmída může projevit tak, že při zapojení spadne jistič.
4: To je primární jako důkaz toho, že nějaký okruh je velmi zanedbán, případně hodně přetížen, anebo vyskočí fáze. To znamená, že vám například svítí jenom půlka domu a vy tu závadu odstraníte tím, že tu fázi znovu nahodíte, ale tyhle problémy by určitě neměl člověk přecházet, zavolat si nějakého revizního technika.
2: Právě proto by si lidé měli nechat zkontrolovat elektroinstalaci aspoň jednou za 4 roky. Podle České asociace pojišťoven zanedbání revize zvyšuje riziko škody, zejména u starších nemovitostí. V případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny požadují ke kontrolám dokumentaci, upozorňuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Pokud se totiž prokáže, že škoda vznikla v souvislosti s dlouhodobě zanedbaným technickým stavem nebo nesplněním povinnosti vlastníka, může to mít vliv na posouzení pojistného plnění. Každý případ je však zcela individuální.
2: Podmínky se u jednotlivých pojišťoven můžou lišit, proto Pavlík doporučuje řídit se smlouvou. Průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET zároveň ukázal, že pravidelné revize neprovádí ani 1/5 majitelů fotovoltaik. Ze zákona jsou přitom kontroly povinné každé 4 roky. Podle solární asociace by ale měly být častější, protože počasí může například na solárních panelech poškodit spoje. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X s tím, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Několik desítek židovských osadníků v sobotu obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kursa zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vyhnali. Server Times of Israel píše o nejméně jedné zraněné palestinské ženě, která skončila v nemocnici. Firmy a instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. I to je součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má v pondělí projednat vláda. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. A na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek.
2: Sport.
1: Artis Brno porazil v šestém kole první fotbalové ligy Pardubice 2-1. Další brněnský celek Zbrojovka zdolala doma Zlín 3-2. Prosadil se i ostravský Baník, který zvítězil na Bazalech nad olomouckou Sigmou 1-0. Skóroval 19-letý stoper Míček. Baník ale zároveň na několik měsíců přišel o útočníka Abdaláha Nenga, který si ve 14. minutě utkání při dopadu na zem nechtěně zlomil nohu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za všech Romy a překážka na D55 u Nedakonic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zablokovaný je odstavní pruh, výrazněji se nezdržíte. Na D55 z Uherského Hradiště do Bzence opatrně, pokud budete sjíždět na 56. kilometru na Nedakonice. Ve sjezdu z exitu stojí porouchané vozidlo. U Frýdku Místku pozor na silnici 477 do Bašky. Ve Starém Městě v Jamnické ulici havarovalo vozidlo u odbočky do Skalice. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky a nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Bývala to před lety největší opavská kasárna, pak byla dlouho prázdná a teď se mění na novou bytovou čtvrť. Na kompletní přestavbu historické základny dělostřelců se do Opavy podíváme za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdnách.

0: To byl Alex Warren v nočním radiožurnálu. Z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Největší armádní areál ve městě, který vznikl už koncem 19. století, se mění na čtvrt s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Dukelská kasárna byla dlouho prázdná a postupně chátrala.
1: Pořádný vysací zámek.
2: On by nám tam nikdo nebles.
1: Není to tak dávno, co jsme si spustlá kasárna prohlíželi s jedním z pamětníků. Pan Igor tady nosil uniformu až do konce.
3: No do roku 2005.
1: Jste tady sloužil?
3: No.
1: Jste byl důstojník?
3: Důstojník, no. Jsem tady velel jednotce.
1: Teď už ale v místech, kde se vojáci řadí k nástupu, jezdí bagry a vládnou tady zbíječky.
4: Dělají se kompletně rozvody, voda, elektrika a začínají se dělat opravy střech.
1: Potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, že přeměna kasáren na byty se zatím týká dvou ze čtyř historických domů. Bude v nich přes 60 bytů.
4: No a tady v tom větším baráku vedle nás dělají se nové omítky.
5: No můj dědeček tady dělal vlastně důstojníka, no.
1: Paní Eva to sleduje za branou. Její prarodiče tady pracovali v době, kdy to byla kasárna původně dělostřelecká, postavená v roce 1889.
5: Ty by žasli, že to nejsou kasárna, ale že to bude rodinné bydlení. To je něco neskutečného, no.
1: První dva domy budou hotové v příštím roce. Pak se město zřejmě pustí do druhé půlky areálu a přibude další 60 bytů. Přednostně pro hasiče, lékaře, policisty a mladé rodiny. Hned vedle rostou další bytové domy soukromého investora, takže z původně opuštěné velké plochy za zdí a plotem bude úplně nová část města. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál a ve Zlínské zoo můžete ještě dnes navštívit první ročník Dnů Afriky. Festival oblasti Karibuny představuje návštěvníkům africkou kulturu, tradice i gastronomii.
1: Jako no, ale je to hodně sladké teda na mě. Jak je to chutné, Nůžko?
2: Dobře.
1: Dobře, je to dobrý? Jo.
2: Jo.
3: No, voda.
4: S mlaskáním ochutnávají Jana, Jenovéfa a Petra vodu z čerstvého kokosu. Petra v rukou drží také dračí ovoce.
3: Je to taky takové sladoučké, jakože, no dobré, no takové kiwi, ale kiwi je víc pikantní a tohle je takové sladší spíš. A ty semínka mi připomínají jako semínka z kiwi.
4: Tropické ovoce je letecky dovezené a lidé můžou ochutnat také třeba dva druhy manga, papáju, hadí ovoce nebo ananas. Kromě toho je na festivalu spousta dalších stánků. V jednom z nich prodává tradiční pletené koše i ayazghany.
5: They are made by the indigenous people of Bolgatanga.
6: Košíky vyrábějí původní obyvatelé Bolgatangy v Ghaně. Většinou se živí jako farmáři, ale v období sucha, kdy nemůžou pracovat na polích, pletou ze sloní trávy tyhle nádherné košíky, které tady teď prodávám, a část výdělku z prodeje se pak vrací zpátky k nim.
5: And some of the proceeds go to their families.
7: My tady máme africké oblečení, šperky, doplňky, šátky, všechno možný.
4: Říká od vedlejšího stánku Hana Romová. V řadě stánku je také jeden světle modrý, kde lidé můžou ochutnat kukuřično-sojovou kaši likuni fala, kterou mívají děti v afrických školách. Za zvuku afrických rytmů můžou návštěvníci ochutnat také tradiční speciality ze Zimbabwe, Jihoafrické republiky nebo Ugandy. Další program popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová.
8: Pro děti máme připravené malování na obličej, samozřejmě s africkými motivy, ale máme obrovskou radost, že nejenom nám chodí pomalované děti, ale že v celém areálu můžete vidět i pomalované dospělé.
4: Pětidenní festival Dnů Afriky je v oblasti Karibuny Zlínské zoo vůbec poprvé. Po letošním ohlasu je ale podle Romany Mikešové jasné, že se příští rok do zoo zase vrátí. Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová doplní zpravodajský souhrn.
5: Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Letiště v americkém Nashvilleu by mohlo být přejmenované na počest zpěvačky Dolly Parton. Fotbalisté Slávie začnou ligu mistrů 10. září Slán. V listopadu si zahrají i s Arsenalem. A dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskové oddělení úřadu práce.
6: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
5: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
7: O přejmenování nashvillského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta tento týden nazbírala množství nových podpisů. Jolene. Nashville, který je hlavním městem Tennessee, je často označovaný jako město hudby. Správa letiště by se změnou názvu i svými pravidly pro takové kroky měla zabývat v polovině září. Stávající předpisy totiž podle deníku New York Times zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: Na většinu koupališť v Česku přišlo letos víc lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénů a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo v Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnera vliv hlavně tropické počasí.
8: Když bychom to konkrétně stáhli tý loňský sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
5: Sport. Fotbalisté pražské Slavie vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září v Edenu zápasem s francouzským Lán. Osmizápasovou základní část zakončí 27. ledna proti Aston Villa.
9: V říjnu čekají Pražany 2 daleké výjezdy do Azerbajdžánu na stadion Sabahu Baku a o týden později se v Istanbulu utkají s Fenerbahče. Následují 2 listopadové zápasy doma s Arsenalem a Villarealem. 8. prosince se představí v Mnichově proti Bayernu a po pauze v lednu nastoupí v Portu týden před závěrečným domácím duelem s Aston Villou. Rozpis zápasů zveřejnila Evropská fotbalová unie na webu. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: UEFA zároveň zveřejnila i termíny pohárových duelů Sparty, Plzně a Jablonce. Pražané vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy 16. září venkovním zápasem v Jerevanu proti Araratu Arménia. Plzeň o den později přivítá Union Saint-Gilloise. Jablonec začne základní část konferenční ligy 15. října ve Freiburgu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za všech Romy a překážka na D55 u Nedakonic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Velké Popovice havarovalo osobní auto. Na 15. kilometru narazilo do svodidel. Nehoda je v mírné zatáčce a následky blokují odstavný pruh. Na D55 z Uherského Hradiště do Bzence čekejte překážku ve sjezdu na Nedakonice. Na exitu na 56. kilometru stojí porouchané vozidlo. A na nehodu pozor na silnici 477 z Frýdku Místku do Bašky. Ve Starém Městě v Jamnické ulici havarovalo vozidlo u odbočky do Skalice. Místem s opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno až oblačno, je na ráno místy zvětšenou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Necelých 6 minut po čtvrté vám společnost dělá noční radiožurnál v poslední prázdninovou neděli a konec prázdnin tradičně znamená větší provoz na silnicích. Policisté proto zvyšují počet hlídek a kontrolují řidiče napříč Českem. Desítky jich jsou i na jihočeských silnicích. Oblíbeným cílem turistů je například Jindřichohradecko. My se tam vypravíme už za chvíli v reportáži.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Kdo vyrazil na poslední prázdninový víkend, toho na silnicích čeká nejen hustší provoz, ale až do pondělí také více policejních hlídek. Kontroly jsou po celé republice. Desítky policistů jsou v terénu i na jihu Čech. My jsme se s nimi vydali na Jindřichohradecko, které každoročně zaplní dovolenkáři, karavany i cyklisté.
1: Dobrý den, dopravní policie, běžná silniční kontrola. Najdete u sebe nějaký doklad totožnosti náhodou?
2: Já jsem Dominika.
3: Já Lukáš. Bydlíme v Jindřichově Hradci a teď jedeme na procházku okolo Třeboně.
2: Za nás dobře, že to dělají.
1: Provedeme ještě dechovou zkoušku. Pořádku.
4: Pan Jan už má za sebou dopravní kontrolu, vy jste prošel bez ztráty květinky.
5: Já to beru jako, že to prostě patří asi k provozu, že jo? Holky vracíme rodičům. Začíná školní rok a ta nejstarší ta nastupuje do první třídy a tak je vracíme po prázdninách.
6: Libor Nárožný, při silniční kontrole jsem dopadl na jedničku.
4: Vy máte na autě i kola, to znamená, že
6: jsme taky občas se svezli na kolech.
4: Policisti se zaměřují například i na dodržování povolené rychlosti. K tomu využívají mobilní radar, který obsluhuje policista Martin Pešek.
7: Jasně, jedno z nejrychlejších 139, na povolené 90 se předpokládám, takže daný přestupek je v rozmezí 2,5 až 3,5 tisíce korun na místě a 4 body z bodového hodnocení dolů.
4: Ten mobilní radar vypadá jako taková pistole, vy s tím namíříte na jedoucí vůz a on přesně změří rychlost, kterou jede.
7: Tak. Namíříte, zmáčknete spoušť, vyšle to laser, ten se okamžitě vrátí zpátky a během sekundy je auto zmířené.
4: S policejní mluvčí Lenkou Krauzovou jsme u silnice nedaleko Stráže nad Nežárkou, kde policisti budou řidiče kontrolovat.
8: Máme před sebou poslední víkend, takže předpokládáme, že provoz na silnicích bude daleko hustší, lidé se budou vracet z dovolených, z chat a z chalup a proto policisté i v jižních Čechách obsadili ty vytížené, ale i ty méně vytížené silniční tahy. Policisté budou kontrolovat dodržování zákazů držení telefonního přístroje či jiného hovorového zařízení v ruce při řízení, zda řidiči jsou připoutáni bezpečnostními pásy a děti samozřejmě v zádržních systémech.
4: Dopravně bezpečnostní akce konec prázdnin potrvá až do 31. srpna. Ze Stráže nad Nežárkou Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.
11: Někdy padá na mě stín.

0: Doslova v obležení byl včera důl Darkov na Karvinsku. Těžba černého uhlí tam skončila před více než 5 lety a státní podnik Diamo tuto šachtu mimořádně otevřel pro veřejnost. My jsme byli u toho a tak za chvíli v nočním radiožurnálu uslyšíte víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Jsou tady otevřené i hornické koupelny, teď jsme v řetízkové šatně, ze stropu visí fáračky, vidím igelitky plné, tady se vzpomíná hodně.
1: Tady jsem měl číslo 15, což se dívám, že ještě tu furt je.
0: Je to vaše?
1: Jo.
0: Fakt je to vaše?
1: Jo, jo. Po dvou letech tu furt ještě visí.
2: Tati, bylo to tady super nebo ne?
1: Jak kdy teda, no?
0: A nejenom pánové tady vzpomínají.
3: Vydávala jsem prádlo horní.
0: Vydávala jste prádlo. Připravo. Takže přímo tady to znáte?
3: Ano.
0: Jaký je to pocit vrátit se zpátky?
3: No, je to takové příjemné, no.
0: Někteří ale těžko schovávají slzy v očích, odejít před lety totiž vůbec nechtěli.
4: Teď už nic, teď už to nic nedělá, teď už není co.
0: Oblast dolu Darkov má za sebou dlouhou historii, vlastně už od poloviny 19. století. Postupně se místní šachty různě spojovaly.
5: Z toho důlního pole, celkového důlního pole, se vytěžilo zhruba 310 milionů tun za dobu existence. Ze samostatného dolu Darkov, který se dostavil v roce 82, bylo vytěženo 55 milionů tun uhlí.
0: Spočítal Zdeněk Hrůzek ze státního podniku Diamo, který tady má útlum na starosti. Likvidace podzemí dál pokračuje, potrvá do přelomu let 2029 a 2030.
5: Nasledovat budou ještě demoliční práce na povrchu. Předpokládáme, že povrch bude zlikvidován na takzvanou zelenou louku.
0: Betonová skipová věž dolu Darkov bude ještě pár let jednou z posledních hornických a z dálky viditelných dominant. Věž sousedního dolu ČSA chce totiž Diamo odstřelit už teď v září. Z Karvinska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě dnes od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Je půl páté. Krátké zprávy má Monika Chmelová.
3: Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 675. S odvoláním na úřady o tom informovala agentura AFP. V čínském Tibetu zemřelo 7 lidí. V oblasti dál pokračují záchranné akce a obě strany hlásí dohromady tisíce pohřešovaných. Jsou mezi nimi taky cizinci. České ministerstvo zahraničí dosud nemá informace, že by mezi mrtvými a nebo pohřešovanými byli Češi. Resort už pátek oznámil, že do Nepálu pošle humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. Norská církev chystá na dnešek v kostelech po celé zemi vzpomínkové bohoslužby za zemřelého norského krále Haralda V. Královská rodina se zúčastní bohoslužby v kostele Asker na jeho západě Osla. Norská vláda vyhlásila období smutku. To potrvá až do oficiálního pohřbu. Jeho datum ale zatím nebylo oznámeno. Harald V. zemřel v pátek ve věku 89 let. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. A ze Zlína do slovenského Trenčína začne ode dneška jezdit nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech 4x denně, zastaví v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje.
0: Sport.
3: Česká veslařská dvojice Pavlína Flamíková a Jakub Podrazil postoupila na mistrovství světa v Amsterdamu do semifinále v nové disciplíně dvojskiv mixů. Čeští reprezentanti zajeli v rozjížďce 10. čas. Boj o finále na kanále Bosban je čeká dnes krátce před 10:30. Párová čtyřka Zindulka Čížek, Ježek a Smejkal obsadila ve finále B 4. místo a celkově skončila 10. Skifařka Alice Prokešová si dojela pro 15. příčku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D1 nehoda za Všechromy a překážka za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, je v odstavném pruhu a projedete bez zdržení. Na D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavený kamion za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. A na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy počítejte s omezením u Dobříše. Mezi 32. a 28. kilometrem se v této etapě opravy mostu projíždí pouze jedním pruhem. A na Strakonice jsou volné dva pruhy. Aktuálně projedete plynule oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojediněle přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Bezmála 500 závodníků podpořilo včera charitativní běh chrudimských výsadkářů. Vojáci si tak symbolicky připomínají padlé kolegy, které o život připravil sebevražedný atentátník v Afghánistánu. Reportáž z akce uslyšíte v nočním Radiožurnálu za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 3 kilometry běželi včera lidé v Chrudimi na podporu českých vojáků. Charitativní akci pořádají chrudimští výsadkáři na památku kolegů, kteří zahynuli při službě. Dobrovolné startovné poputuje na konto Vojenského fondu Solidarity, který pomáhá vojákům, válečným veteránům a také jejich rodinám. Vznikl v roce 2015 v reakci na útok v Afghánistánu o rok dřív, při kterém zemřelo 5 českých vojáků.
1: Majka, si myslím, že je důležitý, aby ta naše veřejnost civilní, když to tak řeknu, podporovala armádu, protože ta armáda si to zaslouží.
2: Běžíte poprvé nebo už je to váš několikátý ročník?
1: Tak ráda bych řekla, že několikátý, ale běžím podruhý. Byla jsem tady před x lety s dětma, ty už dospěli, jeden je hasič a jeden je voják, ale jsou pryč, takže to beru jako, že to přebírám za ně.
3: Jmenuji se Milan Hovorka. U nás je to tak trochu tradice. Chodíme sem s dětma skoro možná 10 let. A prostě myslíme si, že by se měly takovýhle akce podporovat.
2: Se mnou je tady tiskový a informační důstojník chrudimského pluku, kapitán Marek Ouhrabka.
4: Ten přesah je určitě v tom, že se potkáme s těma našima bývalýma kolegama a zazpomínáme i právě na ty chvíle, které jsme prožívali jak při zahraničních operacích, při kterých se i některý naši kluci nevrátili. A pro nás tady ta symbolika je velice blízká. V podstatě my na ty kluky myslíme stále, který už nejsou mezi náma.
2: Já jsem koukala, že u registrace lidi přispívají, tak to je tedy ten příspěvek na ten Vojenský fond Solidarity.
4: Přesně tak. Vojenský fond Solidarity je vlastně to, co má pomáhat těm válečným veteránům, ale i zároveň právě rodinám těch pozůstalých nebo i lidí, kteří jsou právě v té nelehké situaci.
2: Chrudimští výsadkáři mají zkušenosti z misí v Iráku nebo v Afghánistánu. Jejich pluk patří k silám okamžité reakce české armády. S Chrudimi Anna Svobodová, Radiožurnál.

0: Slyšeli jste Taylor Swift a dříve v zarostlé a nepřístupné místo mění dobrovolníci v park s dětskou železnicí. V blízkosti Horního nádraží v Karlových Varech budou už na jaře jezdit modely vlaků, do kterých se vejde i několik dětí. Kdy parková železnice přivítá první návštěvníky, to uslyšíte v nočním radiožurnálu hned po písni od Deep Blue Something.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 9 minut chybí do páté, kdy začne víkendový ranní radiožurnál a s vámi tou dobou bude moderátor Štěpán Pokorný. A tak pojďme na poslední téma nočního vysílání. Dobrovolníci nedaleko Horního nádraží v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagóny budou dost velké na to, aby se v nich svezlo i několik dětí.
1: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici a to bylo hrozný. Bezdomovci, tak tady pálili kabely a tak dále.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí jam.
1: Každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady makando růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
3: Máčkej trochu.
4: Musí, tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Pavel Hoza. Udusává těleso budoucí železnice vibrační deskou. Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
5: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se neskarává tkanina.
2: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede pod skálou.
5: Pod skálou bude budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vykledil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
6: Bohužel se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
6: Chtěli jsme otevřít v září, mít to otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.
9: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 5 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
5: Počet obětí požáru a výbuchů skladů munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Zítra vyprší lhůta pro předložení státního rozpočtu pro příští rok. Fotbalisté Zlína prohráli na hřišti brněnské Zbrojovky 2-3. A dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přehánky. Teploty až 30 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě následně došlo k několika detonacím munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem. V Kyjevské oblasti je na dnešek vyhlášený den smutku za oběti výbuchů. Islandská vláda dnes oznámí výsledky referenda. Islanďané v něm po půlnoci hlasovali o tom, jestli má země obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Konečné výsledky budou známé v dopoledních hodinách. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
7: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami. A tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
5: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. Ve Vsetíně začíná cestujícím sloužit nové autobusové nádraží. Investice za přibližně 4 miliardy korun zahrnula i modernizaci vlakového nádraží, stavbu dopravního terminálu a úpravy okolí. Lidé musí počítat s tím, že se dneškem mění směr některých autobusových linek ve městě, dodává vedoucí odboru majetku správy investic Vsetínské radnice Dalibor Sedláček.
8: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy, kdy jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je pro občany v rámci linky mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
5: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě pražské invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých areálů. Většina míst už má ale rezervace plné.
6: Sport.
5: Fotbalisté Zlína v 6. kole šance ligy prohráli na hřišti Zbrojovky Brno 2-3 a dále čekají na první letošní body. V zápase dvakrát prohrávali, po 2 gólech z rohových kopů v podání Fukaly a Černína, ale dvakrát dokázali vyrovnat. O bod přišli v nastavení po brance hlavou brněnského obránce Vedrala. Pokračuje trenér Zlína Bronislav Červenka.
9: Šťáva je pořád, ale bere vám to sílu, bere vám to emoce, nadšení. Dvakrát se vrátíte do zápasu. Stejně odjíždíte bez bodu, poražení opět, takže každá prohra vede sílu, bene energii, ale musíme pichnout toho druhého poločasu. Když jsme se šli za vyrovnání, dokázali jsme to a už nám chybí jenom kousek k tomu, aby jsme byli ostřejší a dokázali třeba takovýto zápas někdy zvládnout.
5: Baník porazil Olomouc 1-0 a Pardubice prohráli 1-2 s Artisem Brno. Dnes od 15 hodin se utká ještě Liberec s Hradcem Králové. V 17 hodin pak začnou duely Plzně se Slováckem a Teplic s Jabloncem. Ve 20 hodin odstartuje pražské derby mezi Spartou a Sláví.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: stromy a omezení na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zablokovaný je odstavný pruh, výrazně se nezdržíte. Na D1 z Brna do Prahy opatrně i za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion a blokuje záliv u jízdního pruhu a pohybuje se tam řidič. A kamiony vybočují z pruhu pro pomalá vozidla. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavní pruh. Omezení má skončit v pondělí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme polojasno až oblačno, jen ráno místy s většinou oblačnost a ojedinělé přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
10: Dobré ráno vám přejeme, radiožurnál posloucháte v 5 hodin 5,5 minuty. Turisticky vytížená obec Bílá v Beskydech bude mít novou točnu pro autobusy i parkoviště pro návštěvníky. Obojí vzniká na výchozím bodě pro několik oblíbených výletních tras přímo na hranici se Slovenskem. No a my se tam vypravíme v první reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Okrajová část jednoho z turistických center Beskyd Bílá Konečná se zásadně promění. Vzniká tam nová točna pro autobusy a také parkoviště pro turisty a majitele okolních chat. Vše by mělo být hotovo už letos na podzim.
1: Kameníci pokladají dlažební kostky do centrální části točny, která bude mít tvar kapky.
2: V tuhleto chvíli dokončujeme gabionovou stěnu, kde předpokládáme dokončení někdy v půlce příštího týdne a pracujeme na zpevněných plochách, což znamená na dlažbách, kde zastávku už máme hotovou. Děláme zpevnění té dlažby pro stání pro automobily.
1: Popisuje stavby vedoucí Mojmír Fajt.
2: A předpoklad máme teďka někdy v druhé polovině září na pokládku živic a dokončení kompletně.
1: Nová točna vzniká u zastávky, odkud lidé vyrážejí třeba do Údolí Černé nebo na Gruň a Švarnou Hanku po modré značce.
3: Byla tady taková provizorní točna autobusu a nám se po letech vyjednávání podařilo ten pozemek odkoupit.
1: Takže tady zajíždějí vlastně autobusy jak ze Slovenska, tak z Česka.
3: Za den se tady asi střídá 11 autobusů, jak českých, tak slovenských, které tady jakoby si přázují ty pasažéry, kteří směrují ze Slovenska směrem do ostravské aglomerace. Plus ještě tady o víkendu jezdí ten shuttle bus, který tady vozí turisty.
1: Říká mi nezávislý starosta Bílé Tomáš Kubačák. Dříve měli autobusy problémy s otáčením. Plochu totiž často okupovala neorganizovaně zaparkovaná auta turistů. Ti teď budou mít k dispozici přes 20 parkovacích míst.
3: Věřím, že to pokryje tu potřebu jak turistů, tak i místních obyvatel, tak i vlastně vlastníků nemovitostí, jakoby chat, kteří nemají v tuto chvíli kde parkovat tady v té lokalitě.
1: Práce vyjdou asi na 7 milionů korun. Z toho 80% zaplatí Moravskoslezský kraj. Z Bílé František Kuča, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Nedělní ráno, tak to je v Česku většinou oblačné, na severozápadě Čech, tam se přidává slabý déšť a ten bude teď po ránu ještě chvilkami a místy četnější. Aktuální teploty, ty jsou mezi 18 a 13 stupni Celsia, v severní části Čech i severní části Moravy je místy chladněji i kolem 9 stupňů. Přes den nás ale čekají letní teploty a srážky už jenom výjimečně. Bude polujasno až oblačno, ráno místy i zvětšená oblačnost.
2: Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 30, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů. Postupně se rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
1: Říká meteoroložka Petra Sýkorová, ještě pohled na zítřek, pondělí, to zaznamenáme bouřky a déšť hlavně po ránu a dopoledne, odpoledne už má být slunečno. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě republiky bude teplota stoupat až k 28, ale jinak první týden školního roku přinese do Česka příjemné a převážně polojasné počasí, teplotně bude průměrné nebo mírně nadprůměrné. Po pondělním přechodném ochlazení a dešti se potom obloha vyjasní a denní teploty se budou stabilně držet mezi 23 a 27 stupni Celsia.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Reklama na ticho, tým na Radiožurnálu. Suché léto se podepsalo také na stavu lesních studánek. Lidé u nich hledají osvěžení, na některých místech ale už najdou jen vyschlé dřevěné koryto. Jinde zase obvykle zurčící studánka spíš jen kape.
1: Lidi sem jezdí teda nabírat jako velké množství, i když teď si myslím, že už je lepší to nechat přírodě.
2: Oni jsou hodní.
3: Paní Ivana přivedla dva psy a pozoruje, jak pramen u pohledu za léto zeslábl.
1: Jako voda je dobrá, mně stačí, když si na občerstvení naleju, napijou se psy a zase jdeme dál.
3: A voda po suchém létě chybí i studánkám u Velké Býteše.
4: Tady je studánka svatého Josefa.
3: Upozorňuje mě ekologický lesník Jiří Nohel a já teprve chápu, že tou studánkou myslí vyschlý vydlabaný kus dřeva.
4: Skutečná studánka je tamhle 5 metrů nad náma, tam je v kamení jímaná studna, toto je její přepad, ale i ta studna je prázdná.
3: Není to náhoda, ale za studánkou, která pořád dává dost vody, musíme přes takovou nadojem horší a špinavější přístupovou cestu.
4: Proč ta voda tady zůstala? No, protože tady nebyla narušená ta půdní placenta.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Pět hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: V islandském referendu zatím mírně převládá hlas pro obnovení jednání o vstupu do Evropské unie. Sečteno je zatím kolem 100 000 hlasů z celkového počtu 270 000 oprávněných voličů. Lehce přes 51% sečtených hlasů je pro obnovení jednání, zatímco 48,8% hlasovalo proti. Konečné výsledky budou podle islandských úřadů známé až kolem poledne. Norská církev chystá na dnešek v kostelech po celé zemi vzpomínkové bohoslužby za zemřelého norského krále Haralda V. Královská rodina se zúčastní bohoslužby v kostele Asker na jihozápadě Osla. Norská vláda vyhlásila období smutku, ten potrvá až do oficiálního pohřbu. Jeho datum ale zatím není známé. Při nehodě nového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku utrpěli zranění dva lidé, potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který včera v Lešanech pořádal Vojenský historický ústav. Podle něj je mezi zraněnými zaměstnanec společnosti Tatra Defense. Nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Sport. Slovenský cyklista Tadej Pogačar končí na Vueltě. Jednoznačný lídr závodu měl v 8. etapě zhruba 33 km před cílem nehodu a musel odstoupit. Při pádu pětinásobný šampion Tour de France utrpěl otřes mozku a zlomil si klíční kost. Etapu vyhrál v hromadném spurtu Francouz Brian Coquard. Novým držitelem červeného trikotu je Španěl Enric Mas. Dnes Vuelta pokračuje víc než 187 km dlouhou 9. etapou s cílem na kopci Alto de Tatiana.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody je na D1 za Všechromy a také v centru Brna. Na D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Velké Popovice havarovalo osobní auto. Na 15. kilometru narazilo do svodidel, nehoda je v mírné zatáčce a následky blokují odstavný pruh. Na D1 z Brna do Prahy nepřehledně také odstavený kamion za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu téměř na čáře oddělující pruh pro pomalá vozidla. A v Brně pozor na nehodu v centru u Žerotinova náměstí. A v Joštově ulici před ústavním soudem havarovalo vozidlo a průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Asi nejtepleji je teď po ránu v centru Prahy a taky v Liberci, kde se teplota drží kolem 17 stupňů Celsia. Když se podíváme do Chebu a taky do Ústí nad Labem, aktuální hodnota je tam na 16 stupních, stejně jako na stanici Červená u Libavé. Ostrava tam má 13 stupňů, Lysá hora v Beskydech kolem 12 a Telč na Vysočině hlásí taky 12. Před námi polojasný až oblačný den. Teď po ránu se ještě místy může objevovat déšť nebo přehánky, může být zvětšený. Většiná oblačnost, ale odpoledne už bude jasno a teploty většinou mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě se teplota ještě dotkne tropické třicítky. Na horách to bude kolem 19 stupňů a foukat má převážně mírný jihozápadní až západní vítr a na večer ještě zeslábne. V pondělí to budou taky ještě prázdniny a to nás čekají bouřky a déšť a hlavně ráno nebo dopoledne. Odpoledne potom už bude slunečno. Nejvyšší teploty budou zítra stoupat k 25 a na jihovýchodě a východě republiky až k 28 stupňům. A teď už je tu Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5 hodin 34 minuty a po zprávách a počasí je tu Bastil.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Divadelní soubory z Česka, Polska i Francie už za pár dní obsadí Plzeň. Právě tam začne 9. září Mezinárodní festival Divadlo, který nabídne téměř 40 inscenací. Pomíníme vám k tomu víc za chvilku.

0: Filmový festival, ten se neobejde bez filmů, plátna a projektorů. A divadelní přehlídka ale potřebuje mnohem víc. Herce, techniky, osvětlovače, zvukaře a hlavně spoustu kulis. Přesun divadla z jednoho města do druhého tak není rozhodně jednoduchá věc. V příštích dnech to čeká 26 souborů z Česka i ze zahraničí, které se začátkem září představí na festivalu Divadlo v Plzni.
1: Můžeš jou sama dělnit.
2: Czy bogowie są nas ciekawi tak, jak my jesteśmy ciekawi szympansów?
3: Ráno se například na té scéně začne stavět, přes noc se to musí zbourat a ráno nastupuje další parta. Je to neuvěřitelné, co se dokáže.
4: Popisuje dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová, jak náročné je připravit scény pro všechny soubory.
3: Náš festival je ještě specifický v tom, že se ho snažíme koncentrovat na těch pár dnů. Ostatní festivaly už jsou rozmělněny v průběhu času, takže není zas takový problém třeba na dva dny zavřít divadlo, nachystat tam tu opulentní produkci a pak ji uvést. Ale my jsme v takovém jako kaskádovém způsobu hraní, že to je neustále stavění, bourání.
4: Nejtěžší úkol pro pořadatele bude podle ní postavit kulisy pro varšavské divadlo Nový teátr, které do Plzně přijede s monumentální hrou polského režiséra Krištofa Varlikovského Elizabeth Castello.
3: První je to nadšení, že se nám tato inscenace líbí, ale hned nastupuje produkční Tomáš Kelberger, který musí s tím divadlem komunikovat. Každý divadlo má svůj farplán k danému představení a musí se zjistit, co je potřeba rentovat, co je potřeba zařídit nově, jestli nebudeme přestavovat hlediště, což v tomto případě například budeme a tak dále. Takže má to spoustu následných kroků.
4: Kromě varšavského divadla v Plzni vystoupí také Slezské divadlo Stanislava Vyspianského nebo soubory z Francie, upřesňuje ředitel festivalu Jan Burian.
5: Uvedeme dvě inscenace z Francie, z teatru Biv di Nord a taky inscenaci z Vivarium studia Filipa Kesného. Určitě doporučuji všem, kteří se o divadlo zajímají, to vidět. Je to naprosto mimořádná příležitost.
4: A představí se také čeští herci, jak popisuje dramaturg Michal Zahálka.
6: Se snažíme sledovat i ty regionální scény. Letos velká inscenace je třeba Divoká kachna z Národního divadla Brno. Slavný Henrik Ibsen v dost radikálním provedení režiséra Jana Friče.
7: Hrabe se v pomluvách o svém otci.
8: Ve svém věku by se mohl věnovat něčemu užitečnějšímu.
7: Odchází.
8: Konečně vidím úkol, pro který má smysl.
6: Máme těch inscenací velkou spoustu. Máme Gazdinu Robu ze Slováckého divadla v režii Michala Zetela. Zase dost moderní a neotřelý pohled na folklorní téma a na tuhletu klasiku českého psychologického realistického dramatu s hodně moderním twistem.
4: Festival Divadlo potrvá v Plzni od 9. do 17. září a vedle téměř 40 představení nabídne také debaty nebo workshopy. Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Hey.

0: počasí.
1: Letní teploty a déště jenom výjimečně. Taková je předpověď pro dnešní den. Ještě než se do ní podrobněji pustíme, tak popíšeme aktuální situaci. Nad Krkonošemi skoro zatažené nebe, sněžka má právě teď 10 stupňů Celsia, dole v Peci pod sněžkou tam je 11 stupňů, na Vysočině Telč má 12 stupňů, kolem 15 se drží teplota v Čáslavi, centrum Prahy má aktuálně 17 stupňů a Ostrava polojasno se 13 stupni Celsia. Předpověď tedy říká, že bude polojasno až oblačno, teď po ránu ještě místy i s tou zvětšenou oblačností a jenom výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě to bude až 30 a na horách naměříte kolem 19 a foukat by měl mírný jihozápadní až západní vítr.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 65 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy vzniklo v jeho rodném domě v Pitíně na Uherskobrodsku komunitní centrum. Moravského metropolitu v roce 1950 nezákonně internovali komunisté v arcibiskupském paláci, když se nechtěl podvolit režimu. A tam také po 11 letech bez většího kontaktu s okolním světem zemřel.
1: Těch pokladů, které nám lidé snesli, je celá řada. Tak například starý mlýnek na strouhanku nebo mlýnek na maso. Na první pohled nějak zvlášť zajímavé věci jsou ale báječnými unikáty.
2: Historička Blanka Rašticová se probírá vybavením, které z části domácnosti rodného domu arcibiskupa Josefa Karla Matochy věnovali Pitíňané.
1: Nabíračky, zkrátka a dobře, všechno, co si umíte představit ve staré kuchyni.
2: Expozice je ve dvou světničkách a kromě dobového mobiliáře tady návštěvníci najdou i spoustu informací.
1: Návštěvník, který se chce rychle seznámit, pak si přečte a prohlédne panely. Ale ten, kterého to daleko víc zajímá, věnuje čas a prostor v infokiosku.
2: Poslední část expozice je podle Blanky Rašticové věnovaná památce zemřelého mučedníka.
1: Všichni víme, že za socialismu, kromě období pražského jara, nebylo možno tohoto člověka vzpomínat. Ale Pitíňané na svého rodáka nezapomněli a o tom svědčí celá řada faktů a ty v expozici jsou.
2: Dveře z chodby slouží jako portál z minulosti do současnosti. Zadní část stavení bude sloužit jako komunitní a kulturní centrum, popisuje nezávislý starosta Pitína Michal Vrba.
3: Bychom chtěli, aby právě to spolky využívali ke svým aktivitám.
2: A na dvoře je opravená stodola, ve které bude expozice starých zemědělských strojů, ale také se v ní budou lidé setkávat při různých akcích. Poprvé budou mít tu možnost 5. září při oficiálním otevření centra. Z Pitína Karolína Wernerová, Radiožurnál.

0: Sofia. Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Záchranné akce v Nepálu po ničivé povodni pokračují, úřady hlásí víc než 670 obětí. Od září můžou studující rodiče žádat o speciální podporu od státu. Kajakář Josef Dostál pojede v Poznani finále mistrovství světa na pětistovce. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Nepálu a čínském Tibetu pokračují záchranné práce po ničivé povodni. Středeční neštěstí nepřežilo nejméně 675 lidí. Úřady pohřešují tisíce dalších, jsou mezi nimi i cizinci. Podle Červeného kříže a Červeného půlměsíce katastrofa zasáhla odhadem 93 tisíc lidí.
3: 40-letý Tenzin přišel o bratra, o sestru i o dům nad hlavou. Lidem jako on pomáhají nejen záchranné týmy, ale i tisíce lidí z vesnic, které často leží na dohled od zasažených míst, ale jejich domovy zůstaly nedotčeny. Prioritou je teď zprovoznění cest a silnic a rychlé obnovení telekomunikačních uzlů a spojení. V oblasti středního a severního Nepálu teď každý den prší, protože vrcholí každoroční monzun, ale záchranné práce nic nepřerušilo. Z Nepálu David Jakš. Radiožurnál.
1: Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. První kolo bude letos 9. a 10. října, druhé pak o týden později. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podle státu to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou, vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlynářová z tiskového oddělení úřadu práce.
4: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
1: Stovky lidí si v sobotu prohlédli uzavřený důl Darkov na Karvinsku. 5,5 roku po ukončení těžby černého uhlí tam státní podnik Diamo pořádal den otevřených dveří.
5: Tati, bylo to tady super nebo ne?
6: Jak by teda, no?
7: Bývalí horníci čelili těžkým otázkám svých dětí a vzpomínali.
8: První šichta moje byla právě tady na důle Darkov. No.
9: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
7: Mimořádně se dalo dostat i k jámě anebo do strojovny. Důl Darkov bude patřit k posledním zasypaným na Karvinsku. Podle plánu na přelomu let 2029 a 30 zůstane po něm prázdná plocha. Z Karvinska Martin Knitl, Radiožurnál.
10: Sport. Kajakář Josef Dostál dnes pojede na mistrovství světa finálový závod na trati 500 metrů. V polské Poznani fouká vítr, který dělá na hladině vlny. I na to umí Dostál reagovat společně s trenérem Pavlem Davídkem.
11: Máme připravenou variantu, že by Pepa jel na větší lodi, když by byly velký vlny při větru dozad. Co se týká toho spodku, tak vlastně na pocit je úplně stejná, akorát má vyšší palubu. Z toho důvodu, aby ta loď právě rozrážela ty vlny a do těch vln se nezapíchávala. S tím, že Pepa přece má jako speciální loď i takhle na sebe a má i trochu víc potopenou než soupeři. Ta loď je ready, ale doufáme, že ji nevytáhneme, že pojede tady na tý svý červený a budou dobrý podmínky.
10: Finále kajakářů na 500 metrů začne v 10 hodin a 4 minuty. O dalších 50 minut později pojede ve finále double kajak Jakub Špicar a Daniel Havel. Dvě medaile pro Českou už na světovém šampionátu v Poznani vybojoval kanoista Martin Fuxa. Po zlatu na kilometru získal včera taky stříbro na pětistovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zavřená silnice 11 u Jablonného nad Hrlicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte odstavený kamion za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí v zálivu téměř na čáře mezi pruhem pro pomalá vozidla. Kamiony tam mírně vybočují zleva. Na silnici 13 pozor před Teplicemi ve směru od mostu. U odbočky do Kladrub havarovalo osobní auto. A na místo jede policie, čekejte omezený průjezd. Na Orlicko-Ústecku bude dnes až do večera uzavřená silnice z Jablonného nad Orlicí do Nekoře. Budou se tam konat závody ve sprintu. Objížďky vedou přes Letohrad. A na Domažlicku zpomalte na silnici 26 do Plzně. Mezi Horšovským Týnem a Staňkovém budou opravovat vozovku. A průjezdné to bude až do večera jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů, na Jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Štěpán Pokorný.
13: My vám přejeme dobré ráno, 6 hodin, přesně 6 minut. Nejlepší místo, kde strávit léto, bylo letos určitě někde u vody. Pocítila to i venkovní koupaliště napříč celou Českou republikou. Ta letošní sezóna jim tak částečně vynahradila tu loňskou, deštivou. K vodě se vydáme za chvilku, teď Moby na Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový Radiožurnál
14: a Štěpán Pokorný.

0: Koupaliště letos zažívají výrazně lepší sezónu než loni, zatímco minulý rok návštěvnost brzdilo deštivé počasí, letos lidé vyhledávali osvěžení ve velkém. Například ve Strakonicích byla sezóna dokonce nadprůměrná a provozovatelé ji kvůli trvajícímu hezkému počasí ještě prodlouží.
1: Třetí připravíme, jedeme.
2: Petra Venturová je trenérka Univerzitního sportovního klubu Praha. Teď jste zrovna odstartovala další, říká se tomu kolo?
3: Série. Co se týče počasí, tak nám na tom nezáleží. My plaveme od května do září vždycky venku.
2: Vendelín je na koupališti na příměstském táboře. Mm-hmm. Co říkáš na to letošní léto?
4: Líbilo se mi, ale bylo hodně teplo.
2: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
5: Letošní sezóna byla díky sluníčku, který nám přálo, moc pěkná. Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
2: Stále tu jsou plavci, jsou tady soustředění, děti se koupou v bazénech. I proto vy jste se rozhodli prodloužit tu sezónu.
5: Ano, právě protože počasí nám pořád hlásí, že má být hezky, tak jsme říkali, že ten první týden ve škole dětem trošku zpříjemníme a ještě necháme otevřeno.
2: Nadprůměrnou sezónu letos hlásí i plavecký bazén a akvapark v Jindřichově Hradci, potvrzuje vedoucí provozu Marcela Kůrková.
6: Přispělo k tomu několik nej. Tím prvním nej bylo určitě poměrně včasné zahájení této sezóny a především nepřetržitá šňůra dní provozu. Dalším velkým nej byl zájem o využívání vnitřních bazénů, které jsou ve dnech s letními teplotami propojeny i s venkovním areálem.
2: Českobudějovické koupaliště v létě navštívilo 39 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce víc než loni. Sezónu tam hodnotí jako průměrnou. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Nechat se přeskočit motorkou mohli návštěvníci hradu Kámen na Pelhřimovsku, ten je totiž s motorovými stroji spojený. A my tam půjdeme v 6.20. Radiožurnál je 14.07. Před námi jsou krátké zprávy.
1: Policie se připravuje na dnešní pražské derby. Zápas Sparty a Slávie vyhodnotila jako rizikový. Budou na něj dohlížet stovky policistů. Na Letné budou psovodi, policisté na koních nebo antikonfliktní tým. Řidiči by měli počítat s omezením dopravy v okolí Sparty. Poslední derby skončilo předčasně, protože fanoušci Slávie vběhli na hřiště. Americký národní úřad pro letectví a vesmír se dnes chystá vyslat do vesmíru teleskop na 5letou misi. Jeho úkolem bude zkoumat temnou hmotu, exoplanety nebo mapovat rozsáhlé oblasti vesmíru. Teleskop pojmenovaný po americké astronomce Nancy Grace Romanové naváže na předchozí dva, které jsou ve vesmíru od roku 1990 a 2021.
2: Počasí. Ještě na severozápadě Čech se přidává slabý déšť, jinak je to ale bez srážek, máme většinou oblačno a teploty se teď drží mezi 18 a 13 stupni. Přes den ale bude polojasno, teď tedy po ránu místy počítejte i se zvětšenou oblačností, jenom výjimečně se potom budou přehánky nebo slabý déšť objevovat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy naměříte kolem 30. Na horách to bude kolem 19 a foukat má mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na Karlovarsku se dnes můžete vydat na výpravu do nejtajnějšího podzemí Doupova, to konkrétně v 11 a ve 13 hodin, kdy začínají prohlídky bunkru s krycím jménem Jasyr. Bunkr u Malého Hlavákova ve vojenském újezdu Hradiště poblíž Valče byl po odchodu armády zasypán tunami zeminy. Díky práci nadšenců byl znovu vykopán, vyčištěn a otevřen pro veřejnost, ale pozor, místo je třeba si rezervovat. My pokračujeme dál. V zelené krajině na Pelhřimovsku svítí na kopci žluto-červená fasáda hradu Kámen. Kompletně opravená památka z přelomu 13. a 14. století se po třech letech znovu otevřela veřejnosti. Návštěvníky láká mimo jiné na unikátní sbírku historických motocyklů. Právě na ně byl zaměřený i doprovodný program při znovu otevření hradu.
1: A teď vám tady něco málo z toho našeho krásného sportu ukážu.
2: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit. K paní se přidali dva kluci. Všichni leží na karimatce. Vy jste se tam přihlásila jako dobrovolník?
3: Ano.
2: Jako první?
3: Jako první.
2: Proč?
3: Protože se mi to líbí, motorky mám ráda a byl to vždycky můj životní sen.
2: Tak máte můj

0: Šebková, na co jste nejvíc pyšná po té rekonstrukci? Co se nejvíc podařilo?
1: Já myslím, že nejvíc se podařily vesměs veškeré expozice. Ty audiovizuální prvky jsou úžasné.
0: Památka má novou fasádu, vyměněná okna a kompletně opravený interiér. Rekonstrukce vyšla na zhruba 100 milionů korun. Z Hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě dnes od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, co u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Hlídání mladšího bratříčka mělo být hračka. Jenže Leo je najednou pryč, ztracený v amazonské džungli.
6: No Leo, máš průšvih jako hrom.
5: Elizabeth se musí vydat za ním přes nebezpečné pytláky až k tajemnému domorodému kmeni, kde na ní čeká nový kamarád chlupáč.
7: Tohle je to nejskvělejší místo pro děti.
5: Animovaný rodinný film Tajemství džungle v kinech od 27. srpna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: 6 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
9: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X. Uvedl, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Firmy i instituce v Česku zřejmě budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti práce. Je to součástí navrhované novely zákoníku práce, kterou má zítra projednat vláda. Pokud neodůvodněné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% a víc, bude nutné stav do půl roku napravit. Odbory, ombudsman i hospodářská komora mají k návrhu výhrady. V Praze začíná hudební akce Operum. Odpoledne na Piazzetě Miloše Formana vystoupí smyčcové kvarteto Gedru Way. Večer uvidí návštěvníci inscenaci La Daphne, která patří k jedné z nejstarších dochovaných oper. Tu uvede soubor Ensemble Damian pod vedením skladatele Tomáše Hanzlíka.
0: Sport.
9: Artis Brno porazil v 6. kole první fotbalové ligy Pardubice 2-1. Dařilo se i druhému brněnskému týmu. Zbrojovka doma zdolala Zlín 3-2. Baník Ostrava pak na Bazalech porazil Olomouc 1-0. Program kola pokračuje dnes od 15 hodin zápasem Liberce s Hradcem Králové. V 17 hodin se potkají Plzeň se Slováckem a Teplice s Jablonskem. A ve 20 hodin začne pražské derby mezi Spartou a Slávií.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D11 u Smířic a taky na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové se vyhněte překážce za odbočkou na Smířice. Na kilometru 104 leží mezi jízdními pruhy pneumatika. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí kamion a blokuje záliv u jízdního pruhu a pohybuje se tam řidič. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem zvyšte opatrnost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 27. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený odstavný pruh. Omezení má skončit v pondělí. A na silnici 20 z Plzně do Písku vás mohou zdržet opravy vozovky v Kasejovicích. Na výjezdu směrem na Lnáře se bude pracovat vždy v jednom pruhu, druhý bude průjezdný Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Prázdniny sice pomalu končí, ale ještě dnešní den bude příjemně teplý, srážky se budou objevovat jenom výjimečně. Teď třeba hlásí Milešovka, skoro zataženo je tam po dešti a teplota kolem 15 stupňů Celsia. Naopak Náměště nad Oslavou, ta vstává do polojasného rána se 16 stupni. 16 vidíte na teploměru taky v Chebu, Plzeň hlásí opět teplotu na 16 stupních, malinko chladněji máme na horách, Šumava, Churáňov 13 stupňů a na druhé straně republiky v Beskydech, většinou teplota kolem 12 stupňů, to je hodnota, kterou hlásí aktuálně Lysá hora. Jinak přes den tedy polojasno až oblačno, jenom výjimečně přeháníky nebo slabý déšť.
12: Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 30, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů. Postupně se rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
11: Zítra pondělí a podle meteoroložky Petry Sýkorové budou bouřky a déšť hlavně po ránu a dopoledne. Zítra odpoledne už čekáme slunečno a slunce vytáhne hodnoty zítra k 25 stupňům na jihovýchodě a východě republiky až k 28. Tolik zprávy. A teď už Štěpán Pokorný. Dobrý den.
8: V dnešním zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině vás zavedeme taky do cirkusu, a to přímo vedle starých kmerských chrámů v Kambodži. Akrobaté a umělci tam vypráví například i příběh kambodžského bílého zlata, tedy rýže. Jak takové představení vypadá, tak za chvilku vám nabídneme malou ukázku i v ranním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
13: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Česku je jednou z oblíbených pohádek Sůl nad zlato, to v Kambodži je bílým zlatem rýže a dokonce je o ní i představení. Cvičí na něj umělci ve městě Battambang v unikátní škole nového cirkusu.
1: Na podlaze Chapeau jeden z umělců kreslí rýží zdobené obrazce a do jejich středu se teď stoupají dva akrobaté a začínají vrhat přemety a salta. A přichází kmerská tanečnice a tančí tedy hlavně její ruce a prsty. A mezi tím na scénu přiběhli cirkusáci s metlami, pustili se v rytmu hudby do zametání všech těch zrníček rýže. A další z akrobatů si teď stoupá na takovou nestabilní věž z válců. Teď to teda nevyšlo, takže ještě zkouší druhý pokus. Teď už se to podařilo. Akrobat balancuje a publikum tleská. Po konci vystoupení se s akrobatem Týda vracíme právě k tomuto momentu.
2: Vystoupení je zábava, cítím se při něm šťastný a nadšený, ale ve chvíli, kdy jsem si měl stoupnout na válce, tak jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem úžasl. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou ale stojky.
1: Představení není jen o akrobatických výkonech. Skrze ty se tady vypráví příběh, který by se dal pro české posluchače nazvat Rýže nad zlato.
2: Ukazujeme rýži jako něco důležitého. V představení ji používáme od začátku do konce a dělník si musí na rýži vydělat, aby zajistil rodinu. Já bych měl být disciplinovaný, ale toto je vtipná postava, takže jsem se musel přizpůsobit.
1: Týda je z 8 dětí a akrobat je v rodině jediný. Vlastně teď už úplně ne, protože za ženu si vzal jednu z dalších cirkusaček. A pro mnohé akrobaty je právě cirkus cestou z chudoby, ve které vyrůstali. Z Kambodži Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Lediště v bývalých prostorách divadla Bolka Polívky v Brně je už 3 roky bez diváků. Po přestěhování do jiné budovy divadlo nepotřebuje původní sedačky, nabídlo je proto zájemcům za odvoz. Přihlásilo se brněnské kulturní centrum Industra.
1: Trojice mladých mužů se chystá vynést 5 spojených tmavě hnědých sedaček s tmavě modrým polstrováním z bývalého sálu divadla Bolka Polívky v Brně.
2: Vezmeme teďka tu těžkou nebo vezmeme tu... Poslední.
1: Jedním ze členů týmu Industry, kteří přišli se stěhováním pomoct, je Jakub Černý.
3: Ta přední zrada, jak jsou tam asi, myslím, že budou dětské sedačky, tak tam ty se dají rozdělat, takže jsou lehký, takže to zvládneme ve dvou, ale jsou tady pak takový těžký sedačky, které musíme tahat ve 3 silní chlapy prakticky.
1: Úzkými místnostmi v zákulisí se s nákladem proplétá celkem 12 lidí.
4: Pomališ? Můžem.
3: Máme naši dodávku, jak to máme jednu pronajatou a 4 vždycky nakládají a 4 pak vykládají u nás v Industře. Sedačky jsou dělané tak, že jsou vevnitř takhle sešroubovaný závitovou tyčí a je strašný problém dát je do té dodávky, takže třeba některý musíme vohnout a pak koupit nový.
1: Ven z aut vynáší pomocníci náklad v kulturním centru Industra. Využití plánuje jeho ředitel Pavel Ztratil.
5: Část těch sedaček přijde na malou scénu, kterou teďka budeme otevírat a část sedeček budeme naopak využívat při opravdu velkých produkcích, kde očekáváme návštěvnost přes 300 lidí.
1: A komfort diváků se rozhodně zlepší, protože teď mají méně pohodlné sezení.
5: Je to představení od představení. Aktuálně vlastně nejčastější setup je postavený na sezení na skládacích židličkách. Někdy je to v pořádku, ale u dalších představení není to stávající sezení úplně ideální.
1: Diváci Industry budou v pořadí 3. publikum, které přestěhované hlediště využije. Před návštěvníky divadla Bolka Polívky totiž v prostorách na Jakubském náměstí sloužily sedačky taky satirickému divadlu Večerní Brno. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Šest hodin a 45 minut. Přejeme vám pěkné ráno.
6: Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 734, oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce, úřady stále pohřešují skoro 3000 lidí. Přes řeku Svratku v Židlochovicích u Brna povede nový most, dnes dopoledne ho tam usadí jeřáb. Ocelovou spojnici dlouhou 50 metrů první chodci a cyklisté využijí v listopadu.
7: Počasí. Většinou máme oblačno, oblačnou oblohu hlásí Karlovy Vary, taky Praha. Když se podíváme na Sněžku, tak ta má dokonce skoro zataženo. Pardubice taky oblačno, tam je teplota kolem 15 stupňů Celsia. Nad Brnem už se téměř vyjasnilo nebe, teplota ve městě 14 stupňů a Ostrava stále hlásí polojasno a kolem 13 se tam drží teplota. Nakonec bude polojasno až oblačno, ještě teď po ránu místy může být i zvětšená oblačnost a jenom výjimečně se budou objevovat nějaké ty přehánky nebo slabý déšť. Teploty odpoledne budou stoupat k 28 stupňům, na jižní Moravě bude až tropických 30 a na horách většinou kolem 19.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál v 6 hodin 49 minut, nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimní části. Sparta dnes od 20 hodin na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. No a my se budeme věnovat tomu, co se stalo včera na ligových trávnících. Fotbalisté Baníku Ostrava zastavili Sigmu Olomouc, která třikrát za sebou zvítězila a střílela góly. Tentokrát vyšla na prázdno jak střelecky, tak bodově. Baník Ostrava vyhrál 1-0. Jediný gól dal v nastavení v čase prvního poločasu obránce Jiří Míček.
1: Byl tam faulován teď Kohut před pokutovým územím. Baníkovci dostali výhodu a je to gól! Je to gól a je to Míček! Tak je to první ligový gól pro tohoto mladého stopera.
2: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám jít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
3: Vysvětlil 19-letý Jiří Míček, že podporu ofenzivy má v krvi a to, že hrál teprve pátý ligový zápas v jeho odvaze nehraje roli. A o jakém prvním ligovém gólu snil, právě o takové povedené ráně?
2: Spíš jsem si myslel, že to bude nějaká jednoduchá dorážka, jak třeba můj první ligový v druhé lize, ale ty střely asi mi to jde.
3: Ne asi, ale určitě to Míčkovi jde, což uznal i ještě loni trenér Baníku a teď kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.
4: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, že jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16, on to krásně trefil, takže pěkný gól.
3: Mladá a neskušená obrana Baníku s nogou a míčkem odolala. Podle kouče Ostravanů Romana Skuhravého hodně pomáhal defenzivní záložník Boula a brankář Jedlička.
5: Mám dneska obrovskou radost z toho, jak stopeři s Jirkou Boulou a Jedlem jakoby zvládli fakt takhle těžkýho soupeře, protože jako nogy s míčem jsem předvedli jako podle mě, až bych řekl, jako vyspělý výkon. Jo, že vůbec nebylo vidět, že u obou je to vlastně pátý ligový jako utkání.
3: Pochválil začínající hráče Skuhravý, ale Baník ztratil v zápase 3 fotbalisty. Kohout nedohrál a vážnější zranění zlomeninu berce si způsobil útočník Něnk. A dlouhodobé může být i poranění kolene Siňavského. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava obsech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 7 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Počet obětí požáru a výbuchu skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Ostravy porazili v lize Olomouc, vyhráli i oba brněnské kluby. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřely hlavní silniční spoj mezi Kyjevem a Žitomirem. V Kyjevské oblasti je dnes den smutku za oběti výbuchů.
4: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
5: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explorovali střely, miny i drony.
4: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Nový norský král Håkon VIII. Večer poprvé od páteční smrti svého otce promluvil k národu. V televizním projevu na Haralda V. vzpomínal. Poděkoval taky lidem, kteří truchlí společně s jeho rodinou a před královský palác v Oslu nosí květiny a zapalují svíčky. Král Harald zemřel ve věku 89 let po vážných zdravotních problémech. Mezi Nory byl oblíbený. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné.
6: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
2: Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda. V říjnu se pak dostane do sněmovny. Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat, některé druhy jsou přemnožené. Momentálně je tam okolo 2 až 2,5 tisíce kusů jelenů, daňků a další zvěře. To je zhruba o 1500 méně než před 2 lety, pokračuje ředitel lesní správy Lány Michal Pernica.
7: Zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. Pokud prostě je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
8: Sport. Fotbalisté Zbrojovky Brno i Artisu Brno vyhráli svůj ligový zápas 6. kola. Zbrojovka porazila doma Zlín 3-2, Artis zvítězil v Pardubicích 2-1. Body má ze sobotního programu nejvyšší domácí soutěže také Ostrava, a to po výhře 1-0 nad Sigmou Olomouc. Jediný gol Baníku vstřelil 19-letý obránce Jiří Míček, který nastoupil do svého teprve 5. ligového utkání.
9: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám jít víc na ten střed, a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
8: Šlágrem dnešního programu je derby Sparta Slavia od 20 hodin. V 17 začnou zápasy Plzeň Slovácko a Teplice Jablonec. Už v 15 hodin Liberec přivítá Hradec Králové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Velkým Beranovem a nehoda v Praze na magistrále. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážkou před Měřínem. Na kilometru 132 osobní auto v odstavném pruhu už je označené šipkou. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem se pracuje u sjezdu na Litoměřice. Na 48. kilometru právě silničáři stavějí dopravní značení. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Provoz zatím slabý bez kolony. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové máme hlášenou překážku za sjezdem od Smiřic. Na kilometru 103,5 leží na vozovce pneumatika. A v Praze pozor na nehodu v Mezibranské ulici. V křižovatce se Žitnou havarovala dvě osobní auta. Průjezd je omezený a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: Do Brna, do Prahy.
3: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
11: Jedu vlakem Českých drah.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na Jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Štěpán Pokorný.
1: Dobré ráno, Radiožurnál je s vámi 6 minut po 7 hodině. Historický letoun amerického námořnictva, který dokáže složit křídla tak, aby se jich na letadlovou loď vešlo co nejvíc. I to bylo jedním z velkých lákadel leteckého dne v Chebu. No a my jsme tam byli a reportáž pro vás máme po Davidu Kollerovi. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
3: Víkendový Radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Desítky historických i moderních letadel včera viděli návštěvníci na letišti v Chebu. Počasí leteckým ukázkám přálo, nechyběly přelety historických strojů ani vystoupení akrobatických pilotů.
1: A vždycky je uvidím s tím dalekohled, jak letí tady na mrákama.
2: Říká letecký fanoušek Vašík.
1: Vojenská všechna závodní, jak přistávají a vždycky zhlednou nahoru.
2: Návštěvník Pavel přišel na letecký den připravený, máte sebou židličky, deku.
3: Těšíme se na tu atmosféru a už uvidíme nějaký druhováleční letadla ve vzduchu.
2: Máte konkrétní favority?
3: Určitě všechny, co tady stojí před námi teďka. Tadyhle Korsár, Mustang, Trojan, Andula vzadu, co víc člověk může přát, takže paráda.
2: U zaparkovaných letadel se fotí Lukáš.
4: Nám ty historické letadla a je to prostě zážitek. No.
2: Nejvíce diváků se chtělo vyfotit s nepřehlednutelným letadlem Korsár.
4: No a mně se líbí vlastně tamhle to americké, ani už si nepamatuju ten název, ale jako menší jsem lepil ten model tamhle toho.
2: Model F4U zvaný Korsár má při zaparkování složená křídla tak, že vytvoří nad kokpitem střížku. Pokračuje letecký historik a spoluorganizátor akce Luděk Matějček.
5: Ty složená křídla se dělají, protože letoun byl původně konstruovaný na provoz na letadlových lodích. Tam samozřejmě je málo místa.
2: Tento matně černý letoun je posledním létajícím exemplářem, který byl nasazený v korejské válce.
5: Bylo operačně nasazeno od roku 1950 a lítal u americké námořní pěchoty.
2: Na letecké dni se představila i další historická letadla.
5: Jsou tady další zajímavé letadla, třeba Junkers 50.
2: Kromě historické techniky tu své schopnosti předvedli také akrobaté Martin Šonka nebo otec a syn Niebergalovi.
5: A letají tady ku příkladu akrobatická skupina Flying Bulls, který jsou jednoznačně jako skupina nejlepší na světě.
2: Letecký den se na chebské letiště vrátí zase za 2 roky. Z Chebu Václav Malý, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 15 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
1: Na Islandu sčítají výsledky referenda o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Sečteno je zatím 152 tisíc hlasů, oprávněných voličů bylo 270 tisíc. Čísla se průběžně mění a v souladu s předvolebními odhady bude výsledek velmi těsný. Konečné výsledky budou podle islandských úřadů známé až kolem poledne. Policisté v centru Brna vyjížděli k potyčce fanoušků fotbalové zbrojovky Brno a Zlína. Před sobotním zápasem se do konfliktu zapojila necelá stovka fanoušků obou klubů. Podle mluvčí policie Petra Valy nevznikla žádná škoda na majetku a nikdo nenahlásil zranění. U většiny případů policie ví, kdo se potyčky zúčastnil. Kvůli průběhu konfliktu ale policie žádá svědky, aby se ozvali na linku 158.
2: Počasí.
3: Podíváme se na to, jaká je aktuální situace. Šumava, Churáňov hlásí 13 stupňů Celsia. Sněžkatá je, hlásí teplotu o něco nižší, tam je 9 stupňů, zůstává skoro zataženo. Beskydy, Lysá hora 12 stupňů a Praděd aktuálně teplota na 10 stupních Celsia. Před námi nakonec polojasný až oblačný den. Jenom teď po ránu počítejte místy s tím, že může být zvětšená oblačnost, ale jenom výjimečně se budou objevovat přeháníky nebo slabý déšť. Teploty odpoledne poměrně příjemné, většinou 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě tam bude tepleji, tam až tropických 30 a na horách většinou kolem 19.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Poslední fotografickou sezónu mají téměř za sebou botanici, kteří vytvářejí unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou připravovat publikaci s více než 9 000 fotografiemi do tisku. Tento týden hledali vzácné druhy růží na Vápencové skále nedaleko Volině na Strakonicku.
1: Můžeme se podívat na ty další keře, co jsou tam dolů, v tom druhém velkém
2: lově. Tak já nejdřív vyfotím tadle a pak budeme se koukat, jestli na další nelepší, tak jo.
3: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu.
4: Na opkách.
3: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
4: Od svých 18 let.
2: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiný profesionálové. Jak ho to baví a jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
3: Ale na lepší si tu jednu růži, ten plod zarazila do stojanu a teďka to z 20 cm fotografuje.
2: Vidíme až na monitoru.
3: Bude v knize, bude ve fotoatlasu.
2: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
3: Botanec si připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom Vápenci, což je...
4: To je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
3: Z 15 druhů růží na území České republiky, které roste 10.
4: Je to tak. To je radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
3: Radim Paulič rozetřel listy
4: slabě, a slabě voné zelené jablíčko.
3: A tohle vám tedy, Aleno, chybí do fotoatlasu?
2: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
3: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně je to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžu.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: 7 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Švýcarská policie zasahuje u střelby do davu ve městě Aarau na severu země, píše o tom švýcarský rozhlas SRF. Podle něj se střílelo před 3 hodinou ráno na tamním dostihovém závodišti, kde byla noční taneční akce. Počty zraněných a případných obětí zatím nejsou známé. Policie oblast uzavřela a po neznámém pachateli nebo pachatelích pátrá. V rozsáhlé operaci zasahují taky záchranáři a armádní vrtulník. Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy až 7,5 tisíce korun měsíčně. Žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Přihlásit se můžou online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Při nehodinového pancéřovaného vozu Tatra Tadeas v Lešanech na Benešovsku utrpěli zranění 2 lidé, potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Stalo se to během 22. tankového dne, který včera v Lešanech pořádal Vojenský historický ústav. Podle něj je mezi zraněnými zaměstnanec společnosti Tatra Defense. Nehoda se stala mimo oficiální program akce. Její příčinou se teď zabývá vojenská policie. Sport. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. Představí se Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Jiří Léčka, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Dohromady si úvodní kolo v New Yorku zahraje 17 českých zástupců.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 unířána, nehoda v Praze na magistrále. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením za odbočkou na Nýřany. Na kilometru 98,5 silničáři upravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy nepřehlédněte odstavené vozidlo za Benátkami nad Jizarou. Na 29. kilometru překáží na vozovce, tak opatrně. Na silnici 34 z Havlíčkova Brodu do České Bělé se vyhněte překážce. Mezi Pohledem a Krátkou vsí leží na vozovce sražené zvíře. A v Praze počítejte s komplikacemi na magistrále. V křižovatce Mezibranské a Žitné ulice havarovala 2 osobní auta, překážejí uprostřed křižovatky a na vozovce se teď pohybují lidé, je to obtížně průjezdné, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Do konce letošních letních prázdnin už příliš času nezbývá, ale prázdniny se s námi budou loučit v poměrně příjemném stylu. Česko dnes vstává většinou do oblačného nebo na některých místech už i polojasného rána. Polojasno hlásí stanice Dukovany, tam je 14 stupňů Celsia. Ostrava, úplně stejná hodnota na teploměrech a nad Ostravou polojasná obloha. Naopak ještě oblačno zůstává v Karlových Varech, kde je kolem 15 stupňů, Pardubice 14 stupňů a Telč. Stejná hodnota. Jinak bude polojasno až oblačno, teď místy ještě počítejte i se zvětšenou oblačností, ale s přeháňkami nebo slabým deštěm už prakticky jenom výjimečně.
5: Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 30, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů. Postupně se rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
4: Podle meteoroložky Petry Sýkorové budou zítra po ránu a ještě dopoledne bouřky a déšť, odpoledne ale už opět slunečno a teploty v pondělí odpoledne 21 až 25 a na jihovýchodě a východě republiky až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď Štěpán Pokorný, příjemné ráno.
0: Nepál a Tibet se stále potýkají s následkem ničivých povodní. Nepálské úřady hlásí stovky mrtvých, tisíce lidí se taky pohřešují. No a my ty aktuální informace shrneme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Ničivá povodeň v Nepálu má už 734 potvrzených obětí. Na druhé straně hranice v Nepálu neštěstí nepřežilo nejméně 16 lidí. Blesková povodňová vlna podle humanitární organizace UNICEF zničila vedle 18 škol taky 19 mostů a 42 kilometrů cest. I to komplikuje práci záchranným týmům, které v zasažených oblastech pátrají po téměř 3000 lidí. Aktuální vývoj v asijských zemích sleduje Matěj Kolář z naší zahraniční redakce, který je teď ve studiu ranního víkendového radiožurnálu. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Jak se aktuálně čínským a nepálským úřadům daří s těmi pátracími a záchrannými pracemi?
1: Jen v Tibetu se pátrá skoro po 550 lidech. Skoro polovinu z nich tvoří cizinci. Na nepálské straně hranice úřady hledají asi 2500 lidí, včetně stovek cizinců. Tamní záchranáři tam taky pokračují například ve snaze najít pohřešované dělníky, které povodeň uvěznila v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. Zachránit se zatím povedlo 361 lidí. V útrobách vodního díla, ale od středy dál zůstává na 900 dělníků. Záchranáři do šachet aktuálně pumpují vzduch a chystají se vyvrtat šachtu, kterou by mohli sestoupit dolů a hledat tam přeživší. No a letecké týmy s helikoptérami zase v celé zasažené oblasti ke včerejšku zachránili skoro 2700 lidí, včetně 216 cizinců.
0: Nejsou to ale jediní záchranáři, kteří se teď v oblasti potýkají s náročnými podmínkami.
1: Ano, ty záchranné akce a práce dost komplikuje třeba probíhající monzunové období a s tím spojené deště a hrozící sesuvy svahů a podobně. Pršet má podle předpovědí minimálně do pondělí, takže tu práci nebudou mít záchranáři jednodušší ani v následujících hodinách. Do oblasti ale stále přichází zahraniční pomoc. Své odborníky do Nepálu vyslala Čína a Indie. Spojené státy zase přislíbily navýšit humanitární pomoc na v přepočtu 75 milionů korun. Sbírku SOS Nepál spustila třeba i česká humanitární organizace Člověk v tísni, která v zemi působí od ničivého zemětřesení v roce 2015. Češi do sbírky podle organizace už teď přispěli téměř 20 miliony korun.
0: A jak je to s nebezpečím, které v minulých dnech představovala například ta přetékající horská jezera?
1: Jedno z těch jezer, které vznikly po sesuvu půdy, se dlouho plnilo vodou a opravdu hrozilo, že se protrhne. To se ale nestalo a podle čínských úřadů se z něj už voda přelila a teď rovnoměrně vytéká. Pominulo tak bezprostřední riziko, že by se protrhla hráz z té vodní plochy. Úřady ovšem stále varují například před rizikem těch zmíněných sesuvů půdy.
0: Nepál a Tibet se tedy stále potýkají s následkem ničivých povodní. Aktuality jsme měli v ranním víkendovém radiožurnálu s Matějem Kolářem z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Já děkuju, naslyšenou.
0: 7 hodin 40 minut, co nás čeká dál na radiožurnálu, tak bude to sport v 7.50. Kajakář Josef Dostal bude mít na finále mistrovství světa přípravu, na kterou dlouhodobě není zvyklý. Bude vdechovat páru z horké slané vody, aby se mu lépe dýchalo. Kromě zdravotního stavu ale musí reagovat taky na počasí. Pokud bude hodně foukat dozad, použije druhou loď, kterou na šampionátu v Poznani má. Tak to byl úvod do reportáže, kterou uslyšíte už za pár minut na radiožurnálu. Teď pro vás máme kapelu Queen a pak aktuální přehled zpráv.

0: Radiožurnál je 7:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: Norská církev chystá na dnešek v kostelech po celé zemi vzpomínkové bohoslužby za zemřelého norského krále Haralda V. Královská rodina se zúčastní bohoslužby v kostele Asker na jihozápadě Osla. Norská vláda vyhlásila období smutku. Ten potrvá až do oficiálního pohřbu. Jeho datum ale zatím není známé. Státní památky dnes nabízí prohlídky zdarma. Návštěvníci si musí prohlídkový okruh rezervovat online. Většina míst už má ale plno. Podle Národního památkového ústavu je nutné na památkách počítat s větším vytížením, než je obvyklé.
2: Počasí.
3: Dnešní počasí bude výletům přát, už teď je docela příjemně a republika je trošku rozdělená. Oblačnosti je víc v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je nebe spíš projasněné. Ostrava polojasno, tam je 14 stupňů Celsia. Když se ale podíváme do Karlových Varů, tak tam je oblačno a stále kolem 15 stupňů. No a přes den nás čekají letní teploty, srážky už jenom výjimečně, bude polojasno až oblačno, jenom mimořádně se mají objevovat přehánky nebo slabý déšť, teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy tam teploměry ukážou až tropických 30, na horách to bude kolem 19 a foukat má přes den jenom mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

0: 7 hodin 49 minut posloucháte hraní víkendový radiožurnál a co budeme dnes sledovat v našem vysílání, tak ze sportu to bude určitě fotbal. V 6. kole čeká fotbalovou ligu Šlágr podzimu Sparta ve 20 hodin na Letné v pražském derby. Přivítá obhájce titulu Slávy červenobílí, bez prohry vedou neúplnou tabulku v posledních dvou zápasech, ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok, takže letenčtí se v případě vítězství můžou před soupeře dostat. My o tom budeme samozřejmě vysílat, a to v přímém přenosu na radiožurnálu. No a budeme sledovat i další sportovní dění po úspěšném kanoistovi Martinu Fuchsovi, který získal zlato na kilometru a stříbro na pětistovce. Může česká výprava na mistrovství světa vyhlížet další medaily. Dlouhodobě se očekává i od dalšího olympijského vítěze, ano, kajakáře Josefa Dostála. V polské Poznani má ale před startem závodního dne jiné starosti.
1: Ráno budu inhalovat slanou vodu, abych se zbavil kašle, potom projde několik průplachů rutin na to, abych mohl dýchat, nevykašlával obrovský cucky, což je velice nepříjemný před tím startem a myslím si, že to je jako důvod, proč se mi nejezdí úplně dobře.
2: Dostálovi se špatně dýchá a je pro něj těžké přizpůsobit právě dýchání tempu jednotlivých záběrů. K tomu se přidává ještě vítr, který pokud fouká dozad, je to pro dvoumetrového a více než 100kilového závodníka problém, vysvětluje jeho trenér Pavel Davídek.
3: Tady se to hodně rychle změní. Máme připravenou variantu, že by Pepa jel na větší lodi, když by byly velký vlny při větru dozad.
2: O kolik je větší taková loď?
3: No, ona, co se týká toho spodku, tak vlastně na pocit je úplně stejná, akorát má vyšší palubu. Z toho důvodu, aby ta loď právě rozrážela ty vlny a do těch vln se nezapíchávala, s tím, že Pepa přeci má speciální loď i takhle na sebe a má i trochu víc potopenou než soupeři, tak pro něj je potom strašná nevýhoda, pokud ty vlny jdou v jeho směru a on se do nich zapíchává.
2: Tak hodně štěstí.
3: Děkuju.
2: V Poznaní jsou někdy vlny od větru takové, že závodníci vypadnou v závěrečných metrech z lodi. Stalo se to domácím Polákům na debelkajaku. Mluví o tom další dnešní finalista Daniel Havel.
4: I lodě pak z medailových pozic tam v tom konci, kdy je člověk úplně tuhej, ztrácí koordinaci, stabilitu, jak tam prostě vypadne v tomhle.
2: Daniel Havel pojede finále na debelkajaku s Jakubem Špicarem před 11. hodinou dopoledne. Finále kajakářů na 500 metrů i s Josefem Dostálem je na programu v 10 hodin a 4 minuty. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Island sčítá výsledky referenda o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Průběžné výsledky jsou velmi těsné. Stovky policistů budou dohlížet na dnešní fotbalové derby Sparty a Slávie. Policie zápas považuje za rizikový. Kajakář Dostál pojede v Poznani finále mistrovství světa na pětistovce. V Praze brzdí provoz nehoda na magistrále. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů, na jižní Moravě bude až 30.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Islanďané zřejmě odmítli obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Vyplývá to z dosud sečtených hlasů a predikcí islandského veřejnoprávního média RUF. Výsledek je ale extrémně těsný. Přímo v Reykjavíku sčítání sleduje náš zpravodaj Jakub Lucký.
8: Sčítání se na Islandu protáhlo a ještě nejsou stále finální čísla ze všech regionů. V tuto chvíli je rozdíl mezi oběma tábory asi 6000 hlasů a odpůrci nových přístupových jednání s Evropskou unií tak mají téměř 52% hlasů. Všechny ty hlasy už jsou sečtené v hlavním městě Reykjavíku, kde je nejvíc voličů a především nejvíc zastánců znovu obnovení rozhovoru se 27. I proto islandský RUF odhaduje, že Islanďané spíš návrh odmítli. Finálně sečtené ale ještě nejsou dva regiony. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Generální tajemník NATO Mark Rutte varoval polského premiéra před nadcházející eskalací ze strany Ruska. Donald Tusk o tom informoval na síti X. Uvedl, že Varšava i Severoatlantická aliance musí být připraveni na různé scénáře. Bránící se Ukrajina podle Tuska potřebuje větší podporu ze vzduchu a spojenci nemůžou vyloučit možnost provokace proti některé členské zemi NATO ze strany Ruska. Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na fotbalové derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie policie označila za rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hřiště. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Během odpoledne bude navíc omezená doprava. Pokračuje mluvčí policie Jan Daněk.
9: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
7: Dopravní omezení budou taky v okolí Letenského stadionu. Koupaliště v Česku letos hlásí vyšší návštěvnost než loni. Víc lidí přišlo například do pražského Podolí, na koupaliště v Mladé Boleslavi anebo v Jindřichově Hradci.
10: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
11: Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
10: Loňská sezóna byla kvůli deštivému počasí velmi špatná, potvrzuje ředitel asociace bazénů a saun Pavel Košnar.
12: 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je hodnocená s námi pozitivně.
10: Například koupaliště ve Strakonicích kvůli dobré předpovědi prodlouží i letošní sezónu. Otevřené bude až do 6. září. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby v sezóně. Hrát se začne ve 20 hodin. V 17 Plzeň přivítá Slovácko a Teplice budou hrát s Jabloncem. Ligový program začne už v 15 hodin zápasem Liberec Hradec Králové. A včerejší výsledky: Ostrava Olomouc 1-0, Zbrojovka Brno Zlín 3-2 a Pardubice Artis Brno 1-2. Na mistrovství světa rychlostních kanoistů pojede kajakář Josef Dostal finálový závod na pětistovce. Na šampionátu v polské Poznani je to pro něj jediná disciplína. Jeho příprava ale není čistě sportovní.
14: Ráno budu inhalovat slanou vodu, abych se zbavil kašle. Potom projde několik průplachů dutin na to, abych mohl dýchat, nevykašlával obrovský cucky, což je velice nepříjemný před tím startem a myslím si, že to je jako důvod, proč se mi nejezdí úplně dobře.
13: O medaile pojedou kajakáři na pětistovce v 10 hodin a 4 minuty. Finále čeká taky debl kajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Závod začne v 10.54.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Dálnice průjezdné a nehoda v Praze na magistrále. Dálnice a další hlavní tahy teď průjezdné bez větších komplikací plynule. Z dálnic máme hlášené pouze odstavená auta, třeba na dálnici D11, to je směru z Jaroměře do Prahy, dejte pozor u sjezdu na Smiřice. Na 104. kilometru stojí nepojízdné auto na Krajnici. Na Orlickou Ústecku bude dnes celý den zavřená silnice 11 mezi Žamberkem a Jabloným na Torlicí. Jedou se závody. Objížďka po menších silnicích je vyznačená. V Praze buďte opatrní na magistrále v centru města. Ve směru z Holešovic na Nuselský most se na křižovatce s Žitnou srazila dvě auta. Jedno stojí v křižovatce, komplikuje průjezd. Provoz je ale teď v Praze slabý, je to bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
16: Do Brna, do Prahy.
17: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
18: Jedu vlakem Českých drah.
0: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Dále s vámi víkendový Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
6: My vám přejeme dobré ráno, v 8 hodin 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu. No a půjčovny lodí na Vltavě mají letos i přesto velké sucho dobrou sezónu. Ročně řeku navštíví kolem 350 tisíc vodáků. No a my to všechno probereme podrobně za chvilku v reportáži. Po kapele Nickelback přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Štěpán Pokorný.

0: Řeky Otava nebo Lužnice jsou téměř nesjízdné. Vodáci tam tráví víc času vyprošťováním lodí z mělčiny než samotnou plavbou. Jednou z posledních sjízdných řek na jihu Čech tak zůstává Vltava.
1: Do kánuí, raftů nebo třeba kajaků už od rána nastupují skupiny vodáků, kteří po Vltavě vyplouvají z vyššího brodu směr na Český Krumlov. Vedle 10 vyřazených kánuí, které se postupně plní věcmi, se teď připravuje i Lucie Benešová.
2: Měli jsme z Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
1: Lucii Benešové a její vodácké výpravě přivezl vybavení sem do vyššího brodu Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou.
3: Protože nebyla voda na jiných řekách. Tím pádem vlastně vodáci neměli v podstatě jinou možnost, než vyrazit na Vltavu. Pro mě jako jak vltavský kempy, tak vltavský půjčovny měli letos žně.
1: Letošní sezónu na Vltavě si chválil i majitel vyšebrodské půjčovny Rafting Vltava Petr Pucer.
4: I když nikde není voda, tak tady voda vždycky je, protože prostě máme to Lipno nad sebou a i ten minimální průtok, který tady je, je prostě na perfektní sjíždění.
1: Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
3: Konkrétně úsek Stábra do Bechyně, na kterým je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní, řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
1: Kvůli nízkým hladinám se Otava nebo Lužnice téměř nedají sjet.
3: Ale taky jsem tam našel vždycky nějaký úseky, nebo jsem vodáky převážel, žili třeba dva dny, jeli ze Soch dola do Mláky, pak jsme je převezli, takže jsme trošku jako narušili to sjíždění, ale vlastně nebylo zbytí, aby to ty vodáci netahali.
1: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z vyššího brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: 8 hodin a 15 minut. Dobré ráno s Radiožurnálem.
1: Po střelbě na švýcarské hudební akci je několik obětí. Na síti X o tom informovala policie. Počet mrtvých ani zraněných neuvedla. Incident se podle švýcarského rozhlasu SRF stal na noční taneční akci na dostihovém závodišti ve městě Aarau na severu země. Neznámý pachatel nebo pachatelé tam stříleli do davu. Do pátrání je zapojený i armádní vrtulník. Rozsáhlá policejní akce začala asi ve 3 hodiny ráno. Na místě zasahují i záchranáři. V září začne v Moravském divadle Olomouc Mezinárodní baletní akademie Junior Ballet. Celosezónní stáž umožní mladým tanečníkům získat jevištní praxi, pravidelný trénink a zkušenosti s baletními mistry i pedagogy.
2: Počasí.
3: Jaká bude neděle? Polojasná až oblačná. Ještě místy i zvětšená oblačnost, ale jenom výjimečně se budou objevovat přehánky anebo slabý déšť. Nejvyšší teploty čekáme mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě tam se dostane teplota až k tropické 30 a na horách se má držet kolem 19. Vítr povane mírný, jihozápadní až západní a na večer ještě bude slábnout.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Take my hand and we can go walking.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: K jezeru Most dnes přijeli desítky dobrovolníků, budou pátrat po 19-letém chlapci, který se pohřešuje od 4. srpna. Kvůli silnému větru se na paddleboardu nemohl dostat ke břehu. Dobrovolnickou akci v Mostě sleduje reportérka radiožurnálu Jana Vitásková. Dobrý den.
2: Přeju dobré ráno. Tady k jezeru Most míří desítky potápěčů, už se jich zaregistrovalo asi 50 a přicházejí další. Přicházejí ale i dobrovolníci další, kteří budou pomáhat ze břehu, tedy ti, co nejsou potápěči. Akci organizuje Petr Macinský a ten se všemi těmi účastníky mluví, rozmlouvá, uděluje pokyny potápěčům podle jejich výbavy a zkušeností. Jsou tady amatéři i profesionálové, třeba hasiči a další lidi, kteří mají s potápěním značné zkušenosti. Je taky zajištěna loď, plovoucí molo nebo vyhledávací pes. Průzkumné letadlo zmapovalo už včera zátoky. Dnes by tady měly lítat i drony s povolením přeletu nad jezerem. Jak jsem říkala, přijdou i další dobrovolníci, kteří pomohou prohledávat břehy, porosty, okolí jezera. Ten plán ponoru, přesný plán, bude určen podle potápěčů přímo na místě. Petr Macinský předpokládá, že do vody by mohly vstoupit zhruba v 9:30 a ta akce, že potrvá do 16:00 odpoledne.
1: Je na místě taky policie?
2: Policisty jsem tady, zahledla jsem tady strážníky městské policie Most. Podle mluvčího Václava Krígra, podle mluvčího státní policie, policie apeluje zejména na bezpečnost všech účastníků té dnešní akce a taky na zodpovědnost organizátorů, aby se účastnili opravdu jenom zkušení potápěči. Podle policistů je totiž pátrání pod vodou velmi náročné, vyžaduje zkušenosti a taky odpovídající technické vybavení. Jezero Most je totiž hluboké až 70 metrů. No a policisti ještě zdůrazňují, aby lidi při případném nálezu s tělem nemanipulovali nebo ho nevyzvedávali. Místo mají označit Bojko, oznámit nález na linku 158, totiž jde o místo činu, na kterém můžou pracovat pouze osoby činné v trestním řízení. Jinak policisti už v těch předchozích dnech a týdnech prohledali asi 70 hektarů vodní plochy z celkových 311 hektarů. Teď vyhodnocují nové kamerové záběry z dronů a během září se zase chtějí vrátit. Pátrat pak budou služební psi spolu s potápěči zásahové jednotky Ústeckého kraje s použitím sonaru a podvodního dronu.
1: Dobrovolníci svolaní prostřednictvím sociálních sítí tedy budou dnes pátrat po mladíkovi, který se začátkem srpna ztratil při silné bouřce na jezeře Most. Tu dobrovolnickou akci v Mostě sleduje reportérka radiožurnálu Jana Vitásková. Díky za ty aktuální informace a pěkný den.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: 8 hodin 22 minuty pokračuje vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Určitě spousta z vás už za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a připomínáme taky samozřejmě číslo do call centra Zelené vlny, pokud byste viděli nějaké komplikace, nějaké problémy, o kterých jste neslyšeli v našich dopravních relacích, tak zavolejte na číslo 800 553 553.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 8 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Na Islandu sčítají hlasy v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Podle těsných průběžných výsledků Islanďané přístupové rozhovory odmítli. Ukazuje to i predikce veřejnoprávního rádia RUF. Konečné výsledky budou známé dopoledne nebo kolem poledne. Za chvíli k tomu řekne víc náš zvláštní zpravodaj. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle opozice je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. V Praze začíná hudební akce Operum. Odpoledne na Piazzetě Miloše Formana vystoupí smyčcové kvarteto Get Away. Večer uvidí návštěvníci inscenaci La Daphne, která patří k jedné z nejstarších dochovaných oper. Sport. Po více než 18 letech proti sobě v anglické fotbalové lize nastoupili čeští brankáři. Z vítězství sradoval Lukáš Horníček, který s Newcastlem zvítězil na hřišti Tottenhamu, za který chytal Antonín Kinský 2-0. Útočník Patrik Schick skoroval v dresu Leverkusenu v prvním kole fotbalové Bundesligy. Jeho tým ale i pak prohrál 2-3 na hřišti nováčka Elversbergu. Stejným výsledkem prohrál v Kolíně nad Rýnem i Hoffenheim s Čechy Vladimírem Coufalem, Robinem Hranáčem a Adamem Hoškem. Coufal si připsal asistenci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice průjezdné a zavřená silnice 11 u Žamberka. Dálnice jsou průjezdné teď aktuálně plynulé všechny. Hlášeny teď z dálnic nemáme nehody ani jiné závažnější komplikace. V Praze dejte pozor na magistrále v centru města. Ve směru z Holešovic na Nuselský most stojí přímo na křižovatce mezi Branské a Žitné ulice auto po nehodě. Překáží dost výrazně a v Praze je teď slabý provoz, tak projedete bez většího zdržení. Na Orlickou Ústecku je neprůjezdná silnice 11 z Žamberka do Jabloného nad Orlicí. V úseku mezi Bredůvkou a odbočkou na Mistrovice se jedou motoristické závody. Objížďky jsou vyznačené, vedou po menších silnicích okolo. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Den s letními teplotami a srážky jenom výjimečně. Přesně takový bude dnešní den. Čekáme polojasno nebo oblačno, ještě místy zvětšená oblačnost a jenom výjimečně přes den přehánky anebo slabý déšť.
5: Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 30, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 19 stupňů. Postupně se rozfouká mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout.
4: Od zítřka můžeme podle meteoroložky Petry Sýkorové čekat bouřky a déšť hlavně ráno a dopoledne. Odpoledne už by mělo být slunečno. Teploty v pondělí budou stoupat k 25, na jihovýchodě a východě republiky až k 28 stupňům. Jinak první týden školního roku přinese do České republiky příjemné, převážně polojasné a teplotně průměrné až mírně nadprůměrné počasí. Hodnoty se budou držet většinou mezi 23 a 27 stupni. Tolik zprávy. Teď už je tu Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 8 hodin 33,5 minuty. Island se probouzí do výsledků referenda o přístupových rozhovorech s Evropskou unií. Noční sčítání bylo hodně těsné a napínavé. Už za chvilku povíme víc, spojíme se totiž se zvláštním zpravodajem na Islandu. Teď ale ještě Ed Sheeran.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Sčítání výsledků islandského referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií bylo napínavé skoro celou noc. Během ní se několikrát změnilo, jestli jsou Islanďané pro nebo proti. Zdá se, že ostrov nové kolo jednání o vstupu do Evropské unie odmítl. Celou noc sleduje sčítání v Reykjavíku i zvláštní zpravodaj radiožurnálu Jakub Lucký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak už je všechno sečteno, může se ještě něco změnit?
1: Ještě není sečteno úplně všechno, ještě se sčítají poslední dva regiony. V tuhle chvíli vede zhruba 52-48 právě ta strana, která je proti obnovení přístupových rozhovorů. Ten rozdíl je asi 6000 hlasů. Jestli se může něco změnit, zdá se to spíš nepravděpodobné, protože přes ten jeden region je poblíž Reykjavíku, tam to vycházelo už v průběhu noci tak zhruba 50-50, ale ten druhý region je takový více zemědělský, řekněme, a tam je velmi pravděpodobné, že naopak budou lidé proti, takže to nejspíš těch 6000 hlasů nezmění. Jak tomu možná ještě vysvětlím, proč to tak trvá, přestože těch hlasů není tolik. Islanďané mají takzvané předběžné hlasování, to znamená, člověk může zhruba od 10. srpna zamířit do volební místnosti, tam odhlasovat a on má právo ten hlas ještě změnit. On může třeba další den přijít znovu a znovu hlasovat a volební komise musí všechny tyto hlasy, oni jsou zapečetěné ve speciální obálce, kde je napsáno číslo voliče a taky datum a není to na tom vidět tedy, co je za hlas vevnitř a oni musí kontrolovat proti databázi, zda jsou ty hlasy, zda je ten hlas ten poslední, co ten člověk odevzdal nebo ne a to pochopitelně o něco díl trvá.
0: Pokud to tedy skončí tak, že Islanďané opravdu v referendu hlasovali ne, co to bude znamenat?
1: No zejména to znamená to, že Island teď nebude usilovat o vstup do Evropské unie, protože ty rozhovory jsou nezbytnou součástí a nejspíš na poměrně dlouhou dobu, buď na zhruba 10 nebo více let, nebo dokud se nějak dramaticky nezmění globální situace. Jednou z těch změn by mohlo být to, že by Norsko vstoupilo do Evropské unie, to Islanděni poměrně otevřeně přiznávají, nebo nějaká další dramatická změna. Do té doby Islanďané nejspíš nevstoupí. Vláda řekla, že výsledek toho referenda bude respektovat, i když tedy referendum není závazné.
0: Jak překvapivý ten výsledek je?
1: No většina průzkumu ukazovala spíš, že to bude pro, i když to vedení se tedy ztrácelo postupně od června. Sami Islanďané asi budou trošku překvapení, zvláště co odcházeli z té volební party právě z té strany pro. Tam panovala velmi dobrá nálada, velmi optimistická a teď ráno je výsledek přece jenom jiný. Ale i sami Islanďané před tou volbou říkali, že to může dopadnout na obě dvě strany, že ta měření jednoduše nemůžou být dostatečně přesná.
0: Ve vysílání radiožurnálu z Reykjavíku zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Obec Nové Mitrovice na jižním Plzeňsku se už 2 roky marně snaží vyřešit spor o hranice chráněné krajinné oblasti Brdy. Část jejího území totiž leží v přísné druhé zóně ochrany přírody, kde se nesmí nic stavět. Samospráva si teď nechala vypracovat vlastní botanický posudek a na jeho základě je připravená jít s Ministerstvem životního prostředí i do soudního sporu.
1: S nezávislým místostarostou Nových Mitrovic Martinem Řehořem jdeme po cestě v chatové osadě.
2: Ta cesta papírově neexistuje.
1: Chaty i cesta tu přitom stály desítky let.
2: Já si myslím, že ten štěr, který tady je tady docela dost dlouho.
1: Dnes je oblast ve druhé zóně s přísnou stavební uzávěrou. Podle katastru tak cesta oficiálně vede po chráněné louce, přestože slouží jako jediný přístup k nemovitostem.
2: Tady se právě nacházíme v druhé chráněné zóně, přísné, jenom narovnat skutečný stav s papírovým neskutečným stavem.
1: Pravidla druhé zóny ochrany přírody se týkají také zemědělce Jana Kováře.
3: Abych mohl hospodařit, tak potřebuji nějaký zázemí. Potřeboval bych zimoviště, abych měl kde zimovat krávy.
1: Podle ministerstva životního prostředí má ale zemědělec v oblasti povolené už 2 stavby pro skot, které plně nevyužívá. Rezort navíc zdůrazňuje, že obec si z úřady dopisuje bezvýsledně už 10 let.
4: Ministerstvo životního prostředí v tuto chvíli změnu zonace chráněné krajinné oblasti Brdy neprojednává.
1: Říká tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
4: Pro jakoukoliv změnu musí existovat zásadní odborné důvody.
1: Právě kvůli zamítavému postoji ministerstva se vedení obce rozhodlo zadat odborné firmě vypracování vlastní botanické studie území.
5: S tím posudkem uděláme další krok směrem k ministerstvu životního prostředí.
1: Doplňuje nezávislý starosta Miroslav Hakl.
5: My to chceme hlavně zlegalizovat. Nikdo se s tím nějak nezabýval, přijde mi, že to bylo udělané od stolu a nevím, jestli to dospěje až k stádiu, že se s tím obrátíme na soud.
1: Myslí si starosta Miroslav Hakl a Jan Kovář ho doplňuje.
3: Je třeba najít nějaký kompromis, protože my tady budeme žít a my vlastně se o tu krajinu staráme.
1: Výsledky posudku bude mít obec k dispozici v nejbližších dnech. Dokument jí pak poslouží jako podklad pro další jednání se státní správou. Z Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku, Pavel Hala, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Přejeme pěkné ráno.
6: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně 1 člověk, dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Aarau na severu země se střelba ozvala kolem 14:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou známé. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali. Přes řeku Svratku v Židlochovicích u Brna povede nový most. Dnes dopoledne ho tam usadí jeřáb. Ocelovou spojnici dlouhou 50 metrů první chodci a cyklisté budou moct využít v listopadu.
7: Počasí.
8: Polojasno nebo oblačno a výjimečně přeháňky a slabý déšť. Taková je předpověď pro dnešní den. Nejvyšší teploty budou mezi 23 a 28 stupni. Na jihu Moravy ukážou teploměry ještě tropickou 30. Na horách to bude většinou kolem 19. Co pondělí? To se objeví bouřky a déšť hlavně po ránu a dopoledne. Odpoledne už potom bude slunečno, teploty zítra mají stoupat k 25. Na jihovýchodě a východě republiky až k 28 stupňům Celsia. No a podle aktuálních modelů nás nečekají v příštím týdnu žádná extrémní horka ani vytrvalé deště.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Poprvé od květnového řádění fanoušků fotbalové Slávie se bude hrát derby pražských S. Na Spartianské Letné začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Jak se na utkání připravuje pořadatelský klub, tedy Sparta i policie, aby se něco podobného neopakovalo, to, co v Edenu, tak to už řekneme s Kristiánem Švedou ze sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Sparta už v týdnu oznámila, že do bezpečnostního zajištění utkání, tedy pořadatelské služby, stevardů, zdravotní služby a hasičské asistence investuje 700 tisíc korun. Zároveň ale jako akciová společnost nemá prostředky na to, aby lidem, kteří mají od Slávie doživotní zákazy vstupu do Edenu, znemožnila sledovat utkání přímo na Letné. V podcastu Live Sport Daily to vysvětloval spartianský ředitel pro vnější vztahy Ondřej Kasík.
2: Musíme si říct, že se pohybujeme v prostředí legislativy GDPR. To je velmi tenký led. My se v některých případech nedozvíme o tom, že ten fanoušek vůbec má zákaz vstupu. Pokud o tom rozhodne soud nebo pokud o tom rozhodne přestupková komise, tak je na jejich dobrý vůli seznámit s tím ty fotbalové kluby, ale pokud jsou to ty kluby samotný, tak samozřejmě vy nemáte možnost operovat s tím zákazem vstupu takovým způsobem, že ty údaje toho dotyčného člověka budete předávat jinému obchodnímu subjektu.
1: V praxi to znamená, že například ti, kteří v květnu vtrhli na trávník na stadionu v Edenu a třeba naházeli pyrotechniku do kotle a následně dostali od Slávie doživotní zákaz vstupu na stadion, tak můžou na večerní derby na Letnou dorazit. Připomenu, že to poslední derby se kvůli danému incidentu nedohrálo a výsledek byl kontumován ve prospěch Sparty, i když slávisté v závěrečných minutách vedli o gól a byli blízko vítězství, které by jim zařídilo titul.
0: Sparta zároveň spolupracuje s policií České republiky, té policie podle těch zpráv bude u Letné dost, tak jak se chystá na večerní derby?
1: Připravují se na ně už několik týdnů stovky policistů, kteří se zapojí do bezpečnostních opatření. Podrobnosti řekl Radiožurnálu mluvčí policie Jan Daněk.
3: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
1: Policie dohlédne i na tradiční pochod slavistických fanoušků na Letnou, který začne zhruba v 17 hodin a 30 minut u Národního divadla.
0: Určitě s přihlížením vrtulníku. Kristián Šveda ve studiu Radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Pražské derby začne tedy ve 20 hodin a to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, jak jsme říkali, a ten zápas bude spolu komentovat fotbalový expert a pětinásobný ligový mistr Pavel Horvát, kterého teď zdravím. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se držet toho, o čem jsme se bavili chvilku před tebou, tedy s Kristiánem. Jak to podle tebe bude vypadat na Letné, co se týče tribun? Bude to bouřlivější nebo naopak klidnější derby? Jak to vnímáš pocitově?
4: Tak já myslím, že to bude bouřlivý, ale očekávám, že ty lidi se budou chovat správně, že už jsme si prostě vyzkoušeli spoustu věcí, které nefungujou a že i ty fanoušci trošku dostali rozum. Já netvrdím, že to byli všichni, určitě ne, byla to menšina, ale prostě to dopadlo špatně a to nikdo z nás nechce, takže já věřím tomu, že to dopadne dobře, ale atmosféru čekám bouřlivou.
0: Pojďme rozebrat hlavně dva hráče na jedné a druhé straně. V květnu viděl červenou kartu útočník Slávie Tomáš Chorý, ten dostal pak šestizápasový trest, klub ho za opakované excesy nejdřív vyřadil z kádru, teď je zpátky. Myslíš si, že bude v základní sestavě na hrotu útoku proti Spartě?
4: Tak já si myslím, že si řekl v posledním utkání o to, aby nastoupil. Všichni ví, jakou Tomáš má sílu a jak je pro tom už to důležité. Samozřejmě Slávii to spoustukrát vycházelo. Myslím si, že od začátku nastoupí.
0: No a teď ten druhý hráč, který bude hodně sledovaný, pokud bude tedy na hrací ploše, a to je bývalý hráč Slávie Matěj Jurásek. Ten se dočkal od obou fanouškovských táborů docela ostré kritiky, tak myslíš, že by ho měl kouč z týmu z Letné Brian Priske do zápasu poslat?
4: Já si myslím, že se dostane na hřiště, že tu kvalitu má. Samozřejmě to, co se kolem něj děje, tak já si myslím, že to hodně vnímá hlavně ta veřejnost. On se o to snaží odprostit, stejně tak, jako je to jeho okolí blízký a že na hřišti by to na něm nemělo být vidět, i když samozřejmě je to mladý hráč, ale má za mě vysokou kvalitu a je schopný si s tím poradit.
0: Teď k té sportovní stránce. Domácí Sparta ztrácí v tabulce nejvyšší soutěže na Slávy 2 body. V úvodu ligové sezóny, připomínáme, 2x prohrála Slávia, ale taky ztratila body. 2 poslední duely skončily remízou. Tak jaké ty vidíš šance třeba Sparty proti Slávii, nebo naopak, je Slávia favoritem, nebo není podle tebe?
4: Tak já musím říct, že po těch posledních výsledcích je pro mě favorit spíš Sparta, protože si myslím, že má dobrou sportovní formu. Slávie nedokázala ty 2 poslední zápasy zvládnout a může to malinko nahlodat to jejich sebevědomí, takže já, kdybych si měl vybrat favorita v tom dnešním zápase, tak bych řekl Sparta.
0: Dan Brian Priske je jediným trenérem Sparty, který má historicky v soubojích se Sláví Jindřicha Trpišovského srovnanou bilanci. Tak v čem podle tebe může třeba dnes Brian Priske překvapit Trpišovského?
4: No, já si myslím, že se už v podstatě tyhle 2 trenéři v úvozovkách nemají čím překvapit. Samozřejmě může to být nějaká změna v sestavě, ale nemyslím si, že co se týká rozestavení a stylu té hry, že by tam bylo nějaký překvápko. Naopak si myslím, že budou rozhodovat zase maličkosti, možná disciplína, ale doufám, že spíš jako fotbalová paráda nebo nějaký pěkný gól.
0: A jaké to bude pro tebe jako pro komentátora radiožurnálu Sport? Jak moc se těšíš, nebo třeba i jak moc si nervózní, protože přeci jen je to nejsledovanější zápas České ligy?
4: Tak já se samozřejmě těším a oproti hráčům na tribunách je to trošku jiný pocit. Samozřejmě, když se přeřekneš v rádiu, tak je to trošku jiný, než když se ukopneš na hřišti, tam se ti lidi posmívají a smějou, tady s tebou možná soucítějí.
0: To říká tedy Pavel Horvát, který bude večer spolu komentovat 318. fotbalové derby pražských S. Teď jsme ho použili, promiň, že to takhle říkám, jako pozvánku na ten večerní fotbalový svátek. Díky a naslyšenou.
4: Hezký den, tady použitý Pavel Horvát.

0: Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 750 obětí, další tisíce lidí úřady stále pohřešují. Od září můžou studující rodiče žádat o speciální podporu od státu. Fotbalisté brněnského Artisu mají historicky první ligovou výhru, zvítězila i zbrojovka. Na silnici 7 u Slaného brzdí provoz nepojízdné auto a bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů, na jižní Moravě bude až 30.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál roste. Úřady hlásí nejméně 750 obětí, z toho 16 na tibetské straně hranice. Pokračuje taky pátrání po tisících nezvěstných lidí, stovky z nich jsou cizinci.
4: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Podle státu to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlynářová z tiskového oddělení úřadu práce.
5: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
3: Dnes je to 5 let, co se Američané definitivně stáhli z Afghánistánu. Bylo to součástí dohody s hnutím Taliban, se kterým válčili 20 let. Taliban se potom vrátil do čela země. Od té doby čelí kritice za rozsáhlé represe a omezování lidských práv.
6: V posledních dnech před odchodem Američanů na kábulském letišti panoval chaos. Spojené státy evakuovaly diplomaty i část svých spolupracovníků. Do letadel se ale snažila dostat i řada Afgánců a vznikaly tak tlačenice. Při jednom z útoků islamistů tam zemřelo 13 amerických vojáků. Kvůli tomu a špatné koordinaci při stahování amerických sil se pak na prezidenta Joea Bidena snášela kritika. Afghánistán se dnes podle odborníků nachází v hluboké humanitární a lidskoprávní krizi. Eva Lédlová, Radiožurnál. Sport.
7: Fotbalisté Artisu Brno si připsali premiérovou výhru v nejvyšší soutěži. V 6. kole zvítězili na trávníku Pardubic 2-1. V prvním poločase brněnští inkasovali a nedokázali si vypracovat výraznou šanci. Ve druhé půli ale hru zlepšili, což popsal i trenér Artisu Roman Nádvorník.
8: Druhý poločas, tak si myslím, že ta naše aktivita i ta hra byla daleko lepší. Malinko nám je pomohlo, že Pardubice se trošičku zatáhly, my jsme teda chviličku dobejvali, nebylo tak jednoduchý, ale musím hráče pochválit za obrovské nasazení a bylo vidět, že prostě si za tím vítězstvím jdeme víc jak soupeř a dali jsme 2 góly a jsme za to rádi.
7: Vyhrála i zbrojovka Brno a to 3-2 nad Zlínem, doma uspěl i Baník Ostrava, Olomouc porazil 1-0. Ligový program dnes vyvrcholí derby, Sparta přivítá Slávii ve 20 hodin, už v 17 se Teplice utkají s Jabloncem a Plzeň se Slováckem. V 15 hodin Liberec vyzve Hradec Králové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na 7 u Slaného a omezení u Havlíčkova Brodu. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy dejte pozor u Třebíze. V místě stavby dálnice na 31. kilometru stojí nepojízdné auto. Podle naší zpravodajky na nepřehledném místě a řidič se pohybuje kolem vozu.
10: To řídí kybadlově, zatím je tam sám. Tak jenom spíš, aby lidi jeli opatrně, protože opravdu tam stojí dělíku a není to takový jako přehledný.
9: A průjezdy je to teď plynulé, slabý provoz. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směr Kolín čekejte kolony. Mezi Brodem a Skuhrovem je několik omezení, 3 semafory na cestě a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se vždy okolo 5 minut. Na Chebsku buďte opatrní na silnici 210 mezi Klášterem Tepla a obcí Úterý u Heřmanova nehoda. Na místě pracují teď záchranáři a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Teď je tu zápisník zahraničních zpravodajů, slovo má znovu Štěpán Pokorný.

0: 9 hodin 6 minut, přejeme vám pěkné dopoledne. Fotbal a feminismus se potkali v jednom kostele na západě Německa. Normálně do něj chodí jen fanoušci bundesligového Schalke před domácími zápasy. Teď ho ale objevilo taky výtvarné bienále Manifesta. Co z toho vzešlo, tak povíme hned v úvodu dnešního zápisníku zahraničních zpravodajů Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Zápisník zahraničních zpravodajů.

0: Katolická a evangelická církev v Německu přišly jen loni o víc než milion členů. Mnoho kostelů zůstává nevyužitých a to platí i v průmyslovém Porúří. V putovní výtvarné bienále Manifesta si tam vyhlédlo 12 církevních staveb v šedé zóně a zaplnilo je uměním. Jeden takový kostel, kam chodí před domácími zápasy hlavně fanoušci Schalke, navštívil v Gelsenkirchenu německý zpravodaj radiožurnálu Tomáš Havlín.
1: Kostel svatého Josefa v Schalke Gelsenkirchenu je vysoká cílová stavba s dvěma věžemi, jakých je v Německu spousta, takže na první pohled zas tak neupoutá, ale něčím ten katolický kostel přece jenom výjimečný je. Tak se pojďme podívat dovnitř. Nečekal bych to, ale uvnitř kostela klape psací stroj a u něj sedí Marie.
2: Právě na takových psacích strojích ženy dřív zapisovaly slova, která jim diktovali muži, ale naše myšlenky a potřeby přitom zůstávaly opominuté. Já teď mám rozepsanou báseň Wild Way of Healing, nespoutaná cesta uzdravení. Když si chce člověk najít svoje místo ve světě, tak to často vyžaduje i dost odvahy a to je něco nepředvídatelného, divokého.
1: Ty básničky, které Marie napsala na psacím stroji, ty budou součástí výstavy a každý si je bude moct přečíst. Instalace je zrovna v plném proudu. Je tady třeba taková papírová figurína ženy v druhé řadě v kostelní lavici. Má znázorňovat nelehký úděl žen. Ve výklenku kostela jsou zase rozeseté obří, bílé, plastové oční bulvy. Ty znázorňují pohled, kterému dívky podrobuje společnost. A u oltáře tam už vzniká takový velký kreslený strom.
3: Dass wir uns schöne Orte erstellen können, schöne Orte, ein Space.
2: To je strom, který vyrůstá z poznání, že jako ženy, ale i muži, nejsme odkázaní jen na ten obraz sebe sama, který nám předkládá nebo vnucuje společnost, ale že si přinejmenším ve vlastní hlavě dokážeme vytvořit i svůj vlastní prostor zaplněný krásnými věcmi. Ať už je to yoga matka, čas na kávu s rodinou nebo plachetnice na jezeře. Těch možností je spousta.
3: Da gibt's viele, viele Möglichkeiten, sich schöne, einen schönen Space im Kopf zu machen.
1: Výstava v kostele svatého Josefa nese název Stadion snů a to asi proto, že ji podpořil fotbalový klub z Gelsenkirchenu. Hlavní díl práce ale odvedly mladé dívky a ženy, které navštěvují v Schalke organizaci Mädchen Centrum. Koncept a návrh vymýšleli od jara, říká ředitelka centra Barbara Christová.
4: Ich glaube, dass die Botschaften, die Mädchen und junge Frauen für uns haben.
5: Výsledné poselství je podle mě strašně silné a taky důležité, protože vychází z reality, kterou já už třeba nezažívám. Vám ale ty dívky a mladé ženy ano. A z této pozice mluví o tom, jaký život a jakou společnost by si přáli.
1: Poslední pravidelná mše byla u svatého Josefa někdy před 7 lety a další kostely v Porúří jsou na tom podobně. Všechny sloužily obci, která se ale mezi tím někam vytratila. Třeba kolem nich ale může vzniknout jiná. Z Gelsenkirchenu Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: A my si ještě víc o výstavě Manifesta povíme v zápisníku zahraničních zpravodajů a s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, dobré ráno.
0: Putovní výtvarné bienále bylo před 2 roky v Barceloně, za další 2 bude v portugalské Coimbře. Dívky a mladé ženy z centra v Gelsenkirchenu měly teď k dispozici kostel na 2 týdny. Byl to jeden z 12, ve kterých se až do konce října koná zmíněné bienále. Měl jsi možnost podívat se i do dalších kostelů?
1: Ano, těch kostelů je víc, i když ten svatý Josef, ten se mi, o kterém teda je řeč v reportáži, ten se mi teď připomíná víc, nejenom proto, že ta výstava dívek z Mädchen centra začala teď ve středu, ale i proto, že dnes se po 3 letech vrací do první Bundesligy klub Schalke 04. Nebude to tedy domácí zápas, kdy fanoušci navštěvují ten kostel úplně nejčastěji. Schalke v čele s tedy s forwardem Edinem Džekem míří do Bavorska, do Augsburgu, ale i tak by do kostela mohl někdo přijít a přimluvit se za úspěšný návrat po 3 letech do nejvyšší soutěže. Ale byl jsem v těch dalších kostelech, oni mají tu výhodu, že jsou vlastně všechny ve 4 městech, v Duisburgu, Bochumi, v Essenu a v Gelsenkirchenu, ale vlastně od jednoho k druhému to není zas tak daleko, protože jde o vzájemně prorostlá města, tak jak je to pro průmyslové těžební regiony typické, a organizátoři toho bienále Manifesta vlastně i vyzývali, klidně si můžete za nějaký malý poplatek asi za 5 euro na den půjčit kolo a ty kostely obět po místních cyklostezkách, což já jsem tady neudělal, ale ty kostely jsem i tak objel. Jsou to úžasné stavby, velmi rozmanité budovy, které nějak zrcadlí ty pohnuté dějiny Porúří. Jsou tam kostely jako třeba svatý Josef, které už v 19. století měly obsluhovat ty čím dál větší komunity dělníků a horníků. Pak jsou tam předválečné kostely, které jednak zrcadlí ty moderní umělecké architektonické směry, ale i takový nástup jako autoritářství. Ano, a nakonec jsou to poválečné kostely, ať už ty nouzové, které vznikly z čehokoliv, z trosek po bombardování, narychlo spíchnuté, aby zase neměli lidé kam chodit, anebo jsou to potom takové i výstavní moderní svatostánky, jako třeba kostel Panny Marie v Duisburgu. Já jsem většinu tady těch kostelů se pokusil nafotit, takže posluchači, pokud by měli zájem, tak se na ně budou moc podívat na stránkách, webových stránkách Českého rozhlasu.
0: Nevyužívané prázdné kostely nejsou problém jen v Porúří, to je i v dalších částech Německa. Proč k tomu dochází a jak to církev řeší?
1: Mě třeba zaujalo, v některém měřítku jsou zatím úbytkem třeba i politické postoje. Zaujalo v poslední době třeba dost členů strany Alternativa pro Německo, kteří vystoupili nebo vystupují z církví, protože jim vadilo nebo vadí a kategoricky se církve v Německu zastávají práva na azyl. Ale to je spíš v takovém menším měřítku, tím zatím úbytkem nebo slábnutím církví stojí spíš širší demografické kulturní změny, které vedou nejenom k tomu, že kostel se v posledních 10 letech vlastně přestává v Německu být takovým centrem společenského života, ale i vlastně k tomu, že ten společenský život jako takový se tříští. Říká se, že více je to vidět ve východním Německu, ale vlastně po celé zemi je čím dál víc kostelů, pro které církev nemá využití, ale musí je zároveň draze udržovat, anebo je tedy prodat, čím dát nějaký nový smysl. Třeba v Berlíně jeden kostel, architekti tam využili to, jak je vysoký, a dovnitř vpasovali 10-patrovou prolézačku pro děti s klouzačkami a dalšími herními prvky, takže teď tam chodí rodiny vybavené svačinami trávit celá odpoledne.
0: Zpravodaj radiožurnálu v Německu Tomáš Havlín v zápisníku. Díky.
1: Děkuji, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Z několika tun bronzu potřebují dostat přesně takový zvuk, jaký hledají, a když se netrefí, několik měsíců práce může přijít vniveč. Grassmajerovi tohle umění v Innsbrucku pilují už přes 4 století. Odlévají malé zvonce pro alpské krávy na pastvinách i obří zvony pro kostelní věže. Jejich nástroje ale uslyšíte i v koncertních sálech. A zatímco výroba zvonů zabere pár měsíců, výsledek může vydržet 100 let, jak říká zpravodajka Bára Vránová.
1: Johannes Grassmajer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako

0: Tak je to ten fenomén.
1: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
2: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
1: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
2: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.

0: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Devět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Policie se připravuje na dnešní pražské derby. Zápas Sparty a Slávie vyhodnotila jako rizikový, budou na ní dohlížet stovky policistů. Na Letné budou psovodi, policisté na koních nebo antikonfliktní tým. Řidiči by měli počítat s omezením dopravy v okolí Sparty. Poslední derby skončilo předčasně, protože fanoušci Slávie běhli na hřiště. Češi žijící v zahraničí dnes mají poslední den na podání žádosti o voličský průkaz pro senátní volby. Mimo republiku sice volit nemůžou s průkazem, ale nemusí.

0: cestovat až do svého domovského okrsku a můžou volit kdekoliv v Česku. První kolo voleb do třetiny Senátu bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Několik desítek židovských osadníků obsadilo dům palestinské rodiny na okupovaném západním břehu Jordánu. Útočníci se uvnitř domu ve vesnici Kusra zabarikádovali. Na místo přijeli jednotky izraelské armády a pohraniční stráže, aby osadníky z budovy vypudili. Server Times of Israel píše o jedné zraněné palestinské ženě. Násilí židovských osadníků vůči palestincům na okupovaném břehu roste od října 2023. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený. Nashville je často označovaný za město hudby. Sport. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená silnice 11. Žamberka a nehoda na Chebsku u Teple. Na Orlickou Ústecku je neprůjezdná silnice 11 z Žamberka do Jablonného nad Orlicí. V úseku mezi Bredůvkou a odbočkou na Mistrovice se jedou motoristické závody. Objížďky jsou vyznačené, vedou po menších silnicích okolo. Na Chebsku je teď zavřená neprůjezdná silnice 210 z Teple do obce Úterý. U Heřmanova hasiči uklízejí vyteklý olej z traktoru. Museli zastavit na chvíli provoz v obou směrech. A pozor dejte i na Brněnsku. Na silnici 430 mezi Holubicemi a Rohlenkou opět hasiči odklízejí vyteklou naftu nebo olej na vozovce a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Posloucháte zápisník zahraničních zpravodajů, je s vámi Štěpán Pokorný.
3: 9 hodin 33 minuty, praskání ledových ker, křik racků a mezi kameny lidské lebky. Staré inuitské pohřebiště u grónského Ilulisátu postupně odkrývají tající permafrost a eroze. Místní teď žádají větší ochranu hrobů i návrat ostatků odvezených kdysi do Evropy. No a do Grónska zamíříme za chvilku v dalším zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: V Grónsku, 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissat, je místo posledního odpočinku obyvatel již dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Na místě natáčela zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová.
1: Ticho. Jen tu a tam přerušované křikem racků a praskáním ledu. A úchvatný výhled na ledovcový fjord, kterým pomaloučku proplouvají obří ledové kry. Tady odpočívají předkové dnešních Inuitů, kteří v této drsné krajině žili před stovkami let.
2: Je to kultura Thule, naši skuteční předkové z 13. až 19. století, jejich lovecké náčiní, lampy a kosti staré 4,5 tisíce let.
1: Vysvětluje mi Karl Sandgren, místní aktivista, obecní zastupitel a ředitel ledovcového centra, který dlouhodobě prosazuje větší ochranu pohřebiště. Vede mě na úpatí fjordu přímo k hrobům.
2: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
1: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
2: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
1: V další mezeře na mechu leží tři lidské lebky a další kosti.
2: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost. A věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
1: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
2: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové. Většinou ze Švédska. Chceme je zpátky. Chceme pro mrtvé respekt. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo. Bylo, ale politiky to nezajímá.
1: Na protějším kopci Karl zahlédl svého kamaráda Gunberga, který tady v okolí Ilulissatu prý pracuje jako ranger. A tak míříme za ním.
3: Já se tu zkrátka procházím a kontroluju, že je vše v pořádku, že turisti nepáchají nějakou neplechu. Občas sbírám odpadky. Někteří lidé si tu chodí zaplavat, ale je to zakázané. Může to být velmi nebezpečné.
1: A právě neukáznění turisti představují pro zdejší hroby další nebezpečí.
2: Nedávno tu jedna Španělka našla kost a odnášela si ji zpátky na výletní loď. Chtěla ji jako suvenýr, myslela si, že to je zvířecí kost. Když jsme jí řekli, že je lidská, tak byla úplně v šoku.
1: Podle Karla je třeba vybudovat kolem zbývajících hrobů plot nebo zeď a důsledně je chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord. Z Ilulissatu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.

0: Tears for Fears v zápisníku zahraničních zpravodajů a teď na chvilku na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na Brněnsku, tak i na Chebsku. Na Brněnsku varují policisté před kluskou vozovkou. Je to silnice 430, stará silnice z Rousínova do Brna. Mezi Holubicemi a Rohlenkou vytekla nafta na vozovku a klouže to. Nebezpečné hlavně pro motorkáře. Na místě už jsou hasiči, jeli to posypat, uklidit, projíždějte opatrně. A podobná situace i na Chebsku, silnice 210. Mezi obcí Úterý a Klášterem Tepla je silnice zavřená, tam vytekl olej z traktoru, větší množství a likvidují to hasiči. Jinak ale hlavní tahy dálnice teď průjezdné bez větších problémů plynule. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračujeme dál v zápisníku zahraničních zpravodajů. V kambodžském Battambangu stojí unikátní škola nového cirkusu. Cirkusovému řemeslu nebo jiným uměleckým disciplínám se tam bezplatně učí na 1200 žáků. Když se z nich stanou profesionální akrobaté, své dovednosti předvádí ve městě Siem Reap. Každý večer tam cirkusové šapito plní hlavně turisté, kteří si přes den prochází staré khmerské chrámy, včetně toho nejznámějšího Angkor Watu. Naše zpravodajka Jana Karasová se během své dovolené do kambodžského cirkusu vydala.
3: Na podlaze šapito jeden z umělců kreslí rýží zdobené obrazce a do jejich středu se teď stoupají dva akrobaté a začínají vrhat přemety a salta. A přichází khmerská tanečnice a tančí tedy hlavně její ruce a prsty. A mezi tím na scénu přiběhli cirkusáci s metlami, pustili se v rytmu hudby do zametání všech těch zrníček rýže. A další z akrobatů si teď stoupá na takovou nestabilní věž z válců. Teď to teda nevyšlo, takže ještě zkouší druhý pokus. Teď už se to podařilo. Akrobat balancuje a publikum tleská. Po konci vystoupení se s akrobatem Týda vracíme právě k tomuto momentu.
4: Vystoupení je zábava, cítím se při něm šťastný a nadšený, ale ve chvíli, kdy jsem si měl stoupnout na válce, tak jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem úžasl. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou ale stojky.
3: Představení není jen o akrobatických výkonech. Skrze ty se tady vypráví příběh, který by se dal pro české posluchače nazvat Rýže nad zlato.
4: Ukazujeme rýži jako něco důležitého. V představení ji používáme od začátku do konce a dělník si musí na rýži vydělat, aby zajistil rodinu. Já bych měl být disciplinovaný, ale toto je vtipná postava, takže jsem se musel přizpůsobit.
3: Týda je z 8 dětí a akrobat je v rodině jediný. Vlastně teď už úplně ne, protože za ženu si vzal jednu z dalších cirkusaček. A pro mnohé akrobaty je právě cirkus cestou z chudoby, ve které vyrůstali. Cirkusová škola otevřela v roce 1994, jen co skončil dlouhý konflikt, který se táhl po konci Polpotova genocidního režimu v 70. letech. V zákulisí cirkusového šapito je i velká tělocvična, ve které akrobaty cvičí trenér Sukol.
5: Akrobati se musí naučit balancování na rukách, akrobaci, žonglování, různé skoky. A to chvíli trvá, než si osvojí.
3: Potom už můžou dílny v zákulisí vyrobit masky, kostýmy a další rekvizity. V případě představení o bílém kambodžském zlatu to znamenalo vyrobit i něco jako velký vůz, do kterého se vejde tříčlenná kapela. Bubny má ze starých plastových sudů, jinak ale hraje hlavně na tradiční khmerské nástroje. Kambodžský cymbál Km si před představením ladila hudebnice Resmájí.
6: Začala jsem se na něj učit v 15 a teď už taky 15 let hraju.
3: A tak toto potom zní, když i cymbál vypráví příběh rýže. Z Kambodži Jana Karasová, Radiožurnál.

0: Pískovcové skály, lesy, ale i krásný zámek kombinující několik architektonických stylů. To všechno nabízí město Fontainebleau ve Francii. Leží zhruba hodinu a půl vlakem od hlavního města a je tak oblíbeným výletním cílem Pařížanů. Asi desetinu lesa ale v létě zachvátil rozsáhlý požár. Teď se les částečně znovu otevřel veřejnosti a lidé se tam pomalu vrací. Na procházku vyrazil i zpravodaj radiožurnálu ve Francii Marcel Faltis.
1: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
2: Jsem z Essonne, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
1: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přijel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má buldrmatku a lezečky.
3: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Zároveň nás překvapilo, že je tu tak málo lidí. Mysleli jsme, že se sem lidé hned vrátí, ale všude, kam jdeme, jsme skoro pořád sami. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné. Chtěli jsme navštívit ještě další místa. Ta jsou ale uzavřená.
1: Uprostřed lesa je mezi dvěma stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít.
4: Snažím se tu být aspoň jednou týdně. Jezdíme sem na takové malé rodinné výlety. Bylo to náročné, když to tu uzavřeli, protože to bylo uprostřed léta a snažím se, aby děti trávili čas v přírodě. Jinak by seděli doma a hráli videohry.
1: OK, merci. Je vous en prie. Ervan bydlí s rodinou asi 10 minut jízdy autem od Fontainebleau. Zahradu nemají a tak je pro něj a jeho 3 děti pobyt v lese důležitý. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík 14. nebo Napoleon.
5: Když jsem byla uvnitř v zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
1: Size of each garden. Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
3: Island v referendu odmítl obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. NASA se dnes chystá do vesmíru vyslat teleskop ke zkoumání vesmíru. Kajakář Dostál může na mistrovství světa získat 6. individuální zlato. Na Chebsku je po nehodě zavřená silnice z Teplé do obce Úterý a bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů, na Moravě bude až 30.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Islanďané v referendu odmítli návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Po úplném sečtení 5 ze 6 volebních regionů o tom informuje islandské veřejnoprávní médium RUF. Odpůrci zatím získali přes 52% a před zastánci mají náskok necelých 10 000 hlasů.
4: Obnovení přístupových rozhovorů odmítly všechny volební obvody kromě dvou, které zahrnují hlavní město Reykjavík. Ty jsou sice největší, počet hlasujících ale zbytek regionu nepřevážil. Referendum není závazné, kabinet premiérky Kristrún Frosta-Dóttirové ale už dříve uvedl, že bude závěry respektovat a neobnoví v takovém případě 13 let zmražená přístupová jednání s Evropskou unií. Bez nich se Island nemůže stát členem 27. Dál ale zůstává součástí schengenského nebo evropského hospodářského prostoru. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. V zemi na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou známé. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
5: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
3: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování deficitu v době ekonomického růstu neobhajitelné. Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda. V říjnu se dostane do sněmovny. Do vesmíru zamíří vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je plánovaný nejdřív na 1:30 odpoledne českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 milionu kilometrů od Země a bude pořizovat takzvané přehlídky oblohy.
6: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
7: Vysvětluje Soňa Eilerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Crp, Radiožurnál.
8: Sport. Kajakář Josef Dostál pádluje na mistrovství světa do cíle závodu na 500 metrů, ve kterém se stal už 5x mistrem světa. V polské Poznaní je u toho reportér František Kuna.
9: Začíná v finále kajakářů na 500-metrové trati i s Josefem Dostálem, ale i s muži, kteří jsou jeho dlouhodobými konkurenty. Po levé ruce má Adama Vargu, kterého porazil 2 roky nazpátek ve finále olympijského závodu. Josef Dostál tady zlatou medaili obhajuje, loni v Miláně byl také zlatý. Letos se tady potýká se zdravotními problémy, špatně se mu dýchá, hodně kašle a nedaří se mu to dýchání skoordinovat s pohyby a jednotlivými záběry. Ale nefouká dozad, to je dobrá zpráva. Odstartováno 500 metrů, necelé 2 minuty závodu i s Josefem Dostálem. sedmé dráze. Dobře jede Australan Green, který už tady má medaily na kilometru. Josef Dostál zaostává a aktuálně je na osmé pozici z devíti závodníků, ale finiše má spíš silnější, jenže to závodní pole mu hodně ujíždí. Varga, Green, také Maurer, silní závodníci. Ve druhé dráze Polák Borucky. Josef Dostál už se ztrátou lodě na všechny tyto muže musí hodně zabrat, aby závěru dotáhl. Pětistovka není tak dlouhá a není moc času na taktiku, tak třeba jako na kilometru. Josef Dostál dál, teď už možná na sedmém místě, ale od medaile velmi, velmi daleko. Dvě medaile česká výprava má, Martin Fuchsa, zlato na kilometru, na pětistovce, stříbrná medaile. Josef Dostál na měřené mezičasu na 250, aktuálně šestý. Hodně daleko od medailových míst, nejlépe jede Polák Borucky, i proto ta kulisa tady v polské Poznani. Dobře jede Australan Green, který vede aktuálně závod. Dostál je hodně daleko a blíží se červené bojky. Posledních 100 metrů ještě to není, ale Josef Dostál, pokud zabere, může pomýšlet třeba na bronz. Jenže teď je aktuálně pátý. Jeho loď červená už míří trochu dopředu, ale na medaily to zatím dál nevypadá. Australan Green si pro ní jede stejně jako Polák Borucky, Adam Varga možná také. Dostál na pátém místě, možná dokonce šestý. Je znát, že není v pohodě, ale teď by se mohl dostat ještě kus dopředu, ale na medaily to bude stačit jen velmi těžce. Tuhne sice Polák ve druhé dráze, ale Josef Dostál byť sprintuje, tak na medaily to stačit nebude, protože vyhraje Australan Green, druhý je Varga, na třetím místě domácí závodník Borucky a Josef Dostál bere na mistrovství světa v polské Poznani na jeho jediné trati 500metrové čtvrté místo. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na Kolínsku a zavřená silnice 11. Žamberka. Na Kolínsku je teď neprůjezdná silnice 125 z Kolína do Uhlířských Janovic. Před obcí Kbílek, kousek za kolínským letištěm, se srazila dvě auta, zasahují záchranáři. Objíždí se to přes Radboř. Na Chebsku je stále zavřená silnice 210 z Úterý do Teplé. U Heřmanova uklízejí vyteklý olej z vozovky. Na Orlickou-Ústecku je neprůjezdná silnice 11 z Žamberka do Jablonného. V úseku mezi Bredůvkou a odbočkou na Mistrovice se jede u motoristické závody. Objížďky jsou po menších silnicích okolo. A ještě silnice 57 z Valašského Meziříčí do Vsetína. Za Jarcovou se srazila tři auta, silnice je průjezdná Kivadlově a jsou tam krátké kolony ve směru z Meziříčí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
11: Jedu vlakem Českých drah.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. Teď už je tu Patricie Strouhalová se svým hostem.
13: Dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. Mým hostem je dnes Kristýna Fialová, která se říká první dáma české violy, neboli Lady Viola, a patří mezi nejvýraznější hudebníky své generace. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
14: Dobré dopoledne.
13: Vy jste, jak jsem se dívala, absolvovala jednak konzervatoř v Brně, odkud jste, pak jste studovala na Drážďanské Hochschule für Musik, Královské dánské akademii v Kodani a taky na pražském AMU. Hrajete na vzácnou historickou italskou violu Carlo Antonio Testore Contrada 1745 a vystupujete po celém světě. Na Evropa, Asie, Amerika, samozřejmě s předními českými zahraničními orchestry na prestižních festivalech, o některých samozřejmě taky budeme mluvit, ale zajímá mě, protože vy jste i ředitelkou komorního jihočeského festivalu, založila jste hudební soutěž, tak vzpomenete si vůbec na tu svoji první hudební soutěž, jaké to bylo?
14: Tak já jsem soutěže vlastně absolvovala od těho nejužšího věku, takže úplně asi na tu první to vám úplně neřeknu, protože vlastně paradoxně mým prvním nástrojem byl klavír. Já jsem na klavír začala hrát asi ve 4 letech, na housle asi v 7 a vlastně ten klavír byl pro mě hlavní nástroj, takže těch soutěží jsem na to absolvovala hodně.
13: Takže žádná nervozita.
14: Já si myslím, že ty děti to zas tolik nevnímají. Já myslím, že pro mě vždycky bylo důležité, že pak jdeme na zmrzlinu a dostaneme nějaký dárek na té soutěži. Vždycky jsme dostávali nějaký ty plišáky nebo nějaký hrníčky nebo něco takového. Takže vlastně člověk se těšil na to, co jako bude.
13: Tatínek dirigent nedirigoval, nedriloval?
14: Ne, tak vlastně to bylo spíš, že na klavír mě učila moje maminka. Takže vlastně tato se mnou všechno absolvovala. Tatínek, myslím si, že tyhle ty naše dětské soutěže zase tak úplně neprožíval.
13: Takže na ně ani nechodil.
14: To ještě nebylo v jeho záběru, asi si myslím.
13: Ale když jste založila soutěž vlastně pro mladé lidi, tak co to podle vás je pro začínající hudebníky? Je to důležitá věc, nebo je to takový jako zpříjemněný trénink? Co jim to dává? Na co je to připraví? Teď s odstupem toho času.
14: Jak to já vidíte? Jsem vlastně vycházela podle sebe ohledně těch soutěží, protože já jsem vlastně, když už jsem hrála na violu, šla jsem na konzervatoř a tak jsem vlastně soutěže začala objíždět velice brzy, v podstatě od prvního ročníku konzervatoře. A vlastně pro mě to byl hodně velký hnací motor. Já jsem vždycky potřebovala si dávat takové ty deadliney, abych věděla, že tohle musím umět tehdy a ta soutěž bude a takový program. A hodně mě to posouvalo dál. A taky samozřejmě v každá ta soutěž, když se na ní musíte naučit určitý repertoár, tak i když třeba nevyhrajete, tak už jenom to, že uděláte ten obrovský kus práce, protože musíte něco tam předvést a zase si poslechnete ty ostatní, jak hrajou, jak srovnáte si tu úroveň, tak je to jednak velká inspirace a jednak vás to opravdu posouvá dál jako muzikanta.
13: Kristýna Fialová, dnešní host víkendového radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.

0: Kristýna Fialová, která nepochybně patří mezi nejlepší světové violistky, je dnes mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Proč pořád slyšíme, že na violu přecházejí hlavně ti, kterým nevyšly housle? Jak se tyhle ty předsudky dají napravit?
1: Protože na to slyšíme zvednuté to, protože to takhle u nás bohužel stále funguje. Jsem se trošku vydala do boje proti těmto předsudkům a této takové zajeté praxi, která je tak nějak svým způsobem jako pohodlná, ale myslím si, že to moc nefunguje, protože u nás je ten postup většinou takový, že když dítě jde v 15 letech na konzervatoř na přijímací zkoušky na housle, ty se mu nepovedou a řeknou mu, dobře, tak na housle tě nevezmeme, ale pojď to zkusit na violu, tam to stačí. A v tu chvíli vlastně tomu dítěti dáváte najevo, že sice ti to moc nejde na ty housle, ale tak tohle to je v pohodě, jo. Tak jednak ono i na tu violu je potřeba talent. A za druhé, když máte jakoby z psychologického pohledu, když dítěti řeknete, tohle to ti nejde, ale tohle to bude v pohodě, tak v tu chvíli vlastně, jak si má ten člověk vybudovat nějakou vášeň, nějaký vztah k tomu nástroji a říct si, jo, tak to bude jako můj nástroj na celý život, prostě bude to super. Já jsem vlastně k té viole přišla úplně náhodou a až potom vlastně díky tomu, jak jsem na ní začala hrát, tak jsem si řekla, je to skvělý, na to chci hrát a teprve potom jsem se přihlásila na konzervatoř. Takže myslím si, že tohle je hrozně důležitý a vlastně v zahraničí to funguje úplně obráceně. V zahraničí začínají děti hrát v 6 letech na violu, protože si to vyberou jako samostatný nástroj. To není jako, že nejdřív housle a pak třeba ta viola. Jo, a vlastně potom já to můžu pozorovat na té naší soutěži Oskara Nedbala, kde vlastně máme obrovskou účast zahraniční. Letos jsme měli 132 přihlášek. Z toho teda jedna byla z České republiky.
0: A tu soutěž, tu soutěž s názvem Oskar Nedbal mladým, jste založila, aby to právě nebylo to zmiňované odložení po houslích. To byl ten motor.
1: Letos jsme udělali právě odnož, tady té mé velké mezinárodní soutěže pro mladé violisty a založila jsem ji právě proto, abych inspirovala ty mladší houslisty, aby třeba začali uvažovat o té viole jako o alternativě a ne proto, že by byli špatní na housle, ale protože ta viola je krásný nástroj.
0: Tak když jste ředitelkou mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, která láká právě ty mladé talenty z celého světa, kým pro vás a pro ty mladé Oskar Nedbal je?
1: Já se přiznám, že já jsem na Oskara Nedbala narazila více, až když jsem psala svoji dizertační práci na HAMU, kde jsem se vlastně soustředila na vývoj violy a solové violy v Čechách. A Oskar Nedbal si myslím, že je velice neprávem opomíjená osobnost české hudby, české historie, protože on byl nejen skvělým violistou, byl úžasným skladatelem, dirigentem, vlastně byl součást Českého kvarteta a organizoval koncerty, turné pro to kvarteto a tak dále. A myslím si, že já, když jsem hledala vlastně název pro tu soutěž, tak jsem nechtěla mít nějaký univerzální česká soutěž pro violu nebo pražská. A chtěla jsem to propojit právě s nějakou osobností, kterou bychom tímto trošku zviditelnili. A myslím si, že u toho Oskara Nedbala to funguje výborně.
0: Na těch festivalech, ať už jste zakládala nebo spolu zakládala nebo převzala vlastně po tom, co váš manžel založil, tak co vás na tom hudebním managementu tak zajímá?
1: Já jsem se k hudebnímu managementu vlastně dostala tak nějak náhodou, tak nějak po cestě, té hudební cestě, protože já jsem nikdy nesměřovala k tomu, abych byla hudební manažer. Já jsem primárně pořád muzikant a doufám, že to tak zůstane. Ale ten management vlastně mi přišel tak nějak jako součást toho, co dělám, že hraju koncerty a vlastně do toho ty koncerty i nějakým způsobem vytvářím. A ten jeho Český komorní festival je vlastně moc, moc fajn, takové zpestření toho hudebního klasického života, kdy vlastně ty koncerty si mohu opravdu vymyslet, můžu naplánovat dramaturgii, pozvu si lidi, o kterých vím, že jsou úžasní a ono to zatím moc dobře funguje.

0: Violistka Kristýna Fialová ve víkendovém radiožurnálu. Když jste solovou violistkou, tak muzikanti, jak už jsme se o tom bavili, se taky tak trošku jako dívají na violisty s despektem a kolují u nich různé vtípky. Vy jste se vypracovala na solovou violistku. Je to těžší jako violistka nebo jako houslistka? Protože i když se člověk podívá vlastně, tak ten repertoár pro solové housle je mnohem bohatší než těch solových violistů. To...
1: Samozřejmě repertoár pro housle je bohatší. Na druhou stranu my ten repertoár máme taky jako veliký a krásný, akorát se o něm právě moc neví, protože vlastně solových violistů není tolik jako houslistů. Ono je to i celkem logické, když se podíváte na sezóny třeba orchestrů, tak tam těch solových houslistů vidíte vždycky několik, když to violistů, jestli je tam jeden možná za tu sezónu, možná ani to ne, tak samozřejmě proto ten repertoár není tak často hraný a neví se o něm. A taky já třeba ten repertoár mám už vlastně dost široký, ale stává se, že vlastně pořadatelé si tak nějak říkají pořád o to, co je už je tak trošku známé a moc se jim nechce třeba i do nějakých nových, novějších skladeb, které jsou třeba skvělé a je to super muzika, ale není to tak známé.
0: No a když jsme se bavili i o Oskaru Nedbalovi, tak v čem pro vás je třeba nejtěžší nebo největší technická výzva právě u jeho skladeb?
1: U jeho skladeb tam jde o to, že on vlastně pro tu violu má jednu, kterou máme jako povinnou skladbu na soutěži a ona vypadá, že je hodně jednoduchá. Že to, je to romantický kus, má to asi 5 minut, je to
0: zdání
1: taková
0: klame,
1: krásná,
0: jo.
1: Krásná jako melodie, ale právě já jsem to za těch 7 let na naší soutěži slyšela opravdu hodněkrát a dost často si na tom lidi vylámou zuby, protože vlastně ten Oskar Nedbal je specifická osobnost, on psal hodně ty operety a potřebujete v té jeho hudbě mít takovou tu lehkost, nadhled, občas takovou tu nonchalanci, jo, takový ten prostě pocit té operety, že to není ta závažná velká opera a dost často to právě violisti hrajou jako Brahmsovou romantickou, obrovskou jako formu a strašně tam chybí taková ta jednoduchost.
0: Kde se učí mimořádné technické a výrazové kvality, které jsou vám roky připisovány?
1: Já jsem měla celý život štěstí na skvělé pedagogy, takže já jsem začala už teda na konzervatoři v Brně u Mirka Kováře, pak jsem pokračovala na AMU u pana profesora Pěrušky. Pak jsem záhy šla do Kodaně, kde jsem měla Tima Frederiksena, Larse Andrese Tomtera a ještě v Drážďanech jsem byla u Vladimíra Bukače. Takže tohle to byly moji základní kantoři a vlastně, co si myslím, že já vlastně nejvíc nebo nejlíp jsem se učila, tak vždycky na pódiu od ostatních muzikantů a pro mě je vždycky velkým svátkem hrát s těmi nejlepšími a například, když se často potkáváme na pódiu třeba s Václavem Hudečkem, tak to je ta nejlepší hudební škola, co existuje.
0: Když jste zmínila Václava Hudečka, tak pokud se nemýlím, tak se spolu potkáte v Rudolfinu, protože budete letos společně zahajovat festival Svátky hudby 20. října. No Václav Hudeček, to je obrovský talent.
1: Václav Hudeček, to je ten největší talent, co u nás kdy byl a myslím si, že i bude, protože on je opravdu, myslím si, že hodně výjimečný a já jsem se před lety tak trošku nenápadně propašovala do jeho akademie, která je pouze pro houslisty, nicméně jsem se tam malinko tak jako vecpala a od té doby vlastně Václav byl úžasný, že vlastně když jsem potom dostala cenu na své první mezinárodní soutěži, on tohle to všechno vždycky reflektuje, tak mě hnedka pozval právě na koncert, na svůj festival a myslím si, že ty roky už jsme opravdu přátelé, vlastně skoro takový rodinný a často spolu hráváme a je to pro mě vždycky opravdu velkým svátkem.
0: No, co nejsložitějšího a dramatického jste na svém vystoupení kdy prožila? Jak do toho vstupuje třeba ta nervozita, jak ji zkrotit, jak zvládnout hlavu?
1: Já často teda spíš bojuju právě s různýma okolnostma. Jednou třeba před asi 2-3 rokama jsem hrála recital v Ostravě na festivalu Leoše Janáčka a tam si pořadatelé na mě vymysleli opravdu asi ten nejtěžší

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Radiožurnál je 10:30. A zprávy má Kateřina Celsedisová.
2: Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu stoupl na 734, oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. Zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Úřady stále pohřešují skoro 3000 lidí. Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy až 7,5 tisíce korun měsíčně. Žadatelé musí studovat vysokou školu anebo vyšší odbornou školu v denní formě. Přihlásit se můžou online přes klientskou zónu Jenda anebo osobně na úřadech práce. Norská církev chystá na dnešek v kostelech po celé zemi vzpomínkové bohoslužby za zemřelého norského krále Haralda V. Královská rodina se zúčastní bohoslužby v kostele Asker na jihozápadě Osla. Norská vláda vyhlásila období smutku. Ten potrvá až do oficiálního pohřbu. Jeho datum ale zatím není známé.
3: Sport.
2: Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, který na šampionátu v Polsku bojuje s nemocí, skončil v Poznani čtvrtý. Lionel Messi dal 4 góly v nočním utkání fotbalové MLS. Inter Miami díky němu zámořské soutěži porazil Montreal 7-1. 4 góly v jednom utkání dal 39-letý útočník naposledy v roce 2020 ještě jako hráč Barcelony. Příchod fotbalisty Ondřeje Lingra mezi

0: Tým oficiálne potvrdil poľský tým Korona Kielce. Český reprezentant naposledy pôsobil práve v MLS za Houston.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda u Valašského Meziříčí a zavřená silnice u Kolína. Na silnici 57 z Valašského Meziříčí do Vsetína zpomalte za obcí Jarcová. U zastávky Brňov se srazila tři auta. Silnice je průjezdná Kivadlově a dojíždí se do krátké kolony. Na Kolínsku je neprůjezdná silnice 125 z Kolína do Uhlířských Janovic. Před obcí Kbílek, to je kousek za kolínským letištěm, se srazila dvě auta. Je to vážná nehoda, na místě hasiči a objížďka vede přes Radboř. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směr Kolín čekejte kolony. Mezi Brodem a Skuhrovem několik omezení, tři semafory na cestě a projedete Kivadlově. Zdržíte se vždy okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasná až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky a nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě tepleji kolem 30, na horách dnes naměříte většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje host Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

0: solová violistka Kristýna Fialová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak vypadá ta spolupráce s orchestry, se kterými jste hrála? Vy se na dálku předtím nějakým způsobem skontaktujete, mluvíte s dirigentem třeba o tom, jak to pojmete, jako solistka, jako vlastně se ptám na to, jestli si můžete diktovat podmínky a říkat si, bude to takhle, pane dirigente.
1: Tak oficiálně by to tak mělo být. Mm-hmm. Oficiálně vlastně by to mělo být tak, že vlastně já jako solista si přijdu s nějakou verzí nebo s nějakým pojetím toho koncertu. A většinou se to tak děje, že opravdu dirigenti hodně poslouchají, doprovází. Někdo to samozřejmě umí líp, někdo to umí trošku míň, ale jako asi se mi nestalo, že by mi dirigent řekl, hele, já to takhle hrát nebudu, protože to hraje špatně, nebo nelíbí se mi to. Většinou opravdu všichni se přizpůsobí.
0: Takže máte vždycky prostor jako solová hráčka. Nikdy se vám nestalo, že ten dotyčný neustoupil ze svého záměru?
1: Asi vyloženě, že by tam byla válka ek, tak to úplně nebylo. Ale samozřejmě občas to může narazit na nějaký technický limity, že prostě ono samozřejmě, mně se něco hraje nějak, ale potom, když mě musí celý orchestr, kde je třeba 60 lidí, musí doprovodit, tak je to třeba technicky náročné. Takže třeba v některých místech je jednodušší, když já se přizpůsobím, abych to tam nerozsypala, aby to tam v podstatě opravdu ta souhra fungovala dobře. Nicméně vlastně po těch letech na pódiu, který už za sebou mám, tak si myslím, že o těchhle z těch místech vím a ani vím, že tam člověk nemůže vymýšlet psíkusy, jak se říká. Takže tohle to většinou nebývá problém. Občas se stává, že když třeba hrávám Haroldo v Itálii, což je symfonická báseň Ektora Berlioce, tak to už přece jenom není violový koncert, to už je symfonická skladba se solovou violou, tak tam už občas samozřejmě s dirigenty míváme různé názory třeba na to, jak to hrát rychle, jaké bude tempo skladby. A to už se mně samozřejmě párkrát stalo, že tam jsem třeba nebyla úplně za jedno, co se týče třeba právě jak to hrát rychle, jak to pojmout. Ale tohle to přece jenom už není jenom moje záležitost, to už je záležitost celého orchestru a dirigenta.
0: Hrajete ráda rychle?
1: Hraju ráda rychle. Můj první profesor říkal, hele, ty jsi na violistku až moc rychlá, protože ty hraješ nejlíp rychle, protože nestíháš dělat chyby. To mi tak nějak utkvělo v hlavě. Na druhou stranu, samozřejmě ono u nás, to není o té rychlosti, to není, není o tom, že kdo bude první na konci skladby, tak vyhrál. Takže to samozřejmě funguje dobře, když člověk má hrát rychle, tak hraje rychle a já s tím nemám problém, já ráda hraju i rychle, i pomalu.
0: No a jsou třeba trendy jako hry na violu nebo v té výuce?
1: Jsou samozřejmě metodiky, které teďka po světě fungují. Myslím si, že u nás se z toho tolik zatím nevychází, což je škoda, protože já třeba teďka hodně, i když já učím na Pražské konzervatoři, tak já se snažím hodně vycházet z metodiky Karen Tuttle, což byla fantastická americká profesorka na violu, vychovala opravdu několik generací výjimečných violistů, solistů, mezinárodně uznávaných. A protože u nás trošku ta metodika je taková, že vlastně ta levá ruka má, ty prsty mají běhat, a pravá ruka má tahat tím smyčcem, což velmi zjednodušeně teďka říkám. Ale vlastně ta metodika té Karen Tuttle, ta je vlastně o tom, že se to řeší od úplných základů. To znamená, jak člověk stojí, jak člověk dýchá, jak fungují svaly, jak vlastně úplně celý koncept toho těla, protože samozřejmě, když já budu řešit, jestli mi běhá levá ruka, mám rychlý prsty, ale do toho budu mít stuhlý záda a budu špatně stát, tak ono to nebude fungovat. I když budu cvičit hodiny a hodiny, tak akorát tu levou ruku přehraju a bude mě bolet.
0: No a když dlouhodobě jedna, která se věnujete propagaci violy jako takové, jako soulového nástroje, tak je právě té podpoře těch mladých muzikantů a mladých hudebníků, tak když jim řeknete, že na začátku hodiny, jak to stojíš, tak jak se na vás dívají?
1: No tak většinou překvapeně. Nicméně já vždycky, když je srovnám...
0: A jak stojí?
1: No tak často nestojí ideálně, to si řekněme na rovinu. A právě vždycky je dobrý, že když já se srovnám, řeknu jim, jak mají dát ty ramena, jak to všechno uvolnit a tohle a nastavím si je tak, jak to má být, tak najednou všichni jakoby na sobě to poznají, že to je rozdíl, že je tam najednou něco jinak a je to mnohem víc pohodlný to hraní.
0: Pomáhá vám třeba yoga nebo jaký typ cvičení?
1: Já jsem teďka většinou musím cvičit teda samozřejmě, protože já mám od mladších let, já jsem měla skoliózu a takovýhle věci, takže ty záda trošku bolely, ačkoliv celkem to drželo do té doby, než se mi narodil můj syn, protože vlastně
0: Patrik,
1: to už potom 4. byla ještě jiná zátěž fyzická, takže pak už to začalo trošku jako padat, tak jsem zjistila, že opravdu musím začít něco dělat. Takže teďka primárně se snažím dělat pilates, což je pro mě velmi pomocná záležitost. Yoga je samozřejmě taky výborná. Takže tohle určitě je dobrý, ty svaly cvičit a posilovat.
0: S Patrikem, když jsou mu 4, už se moc neposilujete, ne? Už se moc na rukou nenosíte.
1: To jsem se snažila eliminovat od samého začátku. Jo. Já jsem se snažila ho nezvykat na to, že ho budu furt zvedat z té země. Takže vlastně vždycky on, když chtěl za mnou, já jsem se sedla za ním na zem a vlastně měla jsem ho v náručí jakoby na zemi, protože já vlastně ty ruce celkově přetěžovat úplně nemůžu a nemám je ani bůh ví jak silný, takže myslím si, že bych to docela jako odnesla právě na nějakých namožených svalech, takže vlastně já jsem v tomhle tom si ho snažila nenavyknout.
0: Chodí s vámi to 4leté dítě na vaše koncerty?
1: Naše 4leté dítě chodí a chodí rádo. Patrik teďka má největší oblibu se chodit klanět. To je jeho nejoblíbenější činnost na koncertě. Takže teďka naposledy, když jsme byli v Lohačovicích, kdy jsme hráli s Václavem Hudečkem, tak tam měl dovoleno, že může na pódiu potom. Takže já jsem to malé dítě naše viděla v první řadě, jak sedí a vlastně jenom čeká, až začne ten potlesk a vlastně v prvním potleskem vystartoval z té židličky a letěl nahoru. Tam mi převzal kytku a začal se klanět.
0: No, když jste zmínila ještě tu Itálii, tak já musím znovu připomenout, že hrajete na velmi vzácnou historickou italskou violu z roku 1745. Carlo Antonio Testore Contrada. Čím jsou ty italské nástroje tak výjimečné?
1: Zkoumá se to roky. Řeší se to, přemýlá se to tam a zpátky. Myslím si, že těch variant, proč to tak je mnoho. Říká se, že když vlastně v tom 17. století nebo i 18. 16. že vlastně to dřevo bylo trošku jiný, bylo tam vlastně, oni si namíchali trošku jiný lak z věcí, které už dneska třeba nejsou v takové kvalitě nebo tak dispozici, že to opravdu už třeba dneska nelze napodobit. Nicméně konkrétně u těch viol, ty italské nástroje z toho období mají opravdu nenapodobitelný zvuk.

0: Posloucháte víkendové vysílání Radiožurnálu a povídáme si se nejlepší světovou violistkou Kristýnou Fialovou. Léky, takové to leze na mě chřipka, potřebuju ale odehrát koncert, protože jsem solistka. Tak jak tohle to funguje? Nakolik šetříte nebo nešetříte svoje zdraví?
1: Tak funguje to tak, jak říkáte, no. Tak úplně právě na druhou stranu to máme výhodu oproti třeba zpěvačkám, protože ty prostě tam léky nezaberou na ten hlas. U nás to funguje, ale je to potom samozřejmě jako logicky komplikovanější, protože třeba před rokem jsem hrála českou premiéru z koncertu Petrise Vaskse, což je jeden z mých nejmilovanějších koncertů a je to nádherná muzika. Je hodně taková tichá, meditativní místy a já jsem měla šílenou chřipku. Bylo mi prostě utpaný, no, strašný kašel. Fakt jsem sotvala jako lezla, jak se říká. Ale to prostě člověk nezruší. Tak byly dva koncerty v Českých Budějovicích, jsme hráli s Filharmonií. A já jsem si v tu chvíli jsem pochopila, proč často, když jsou ty potiché věty, tak to v sále u lidí udělá takovou tu kašlací epidemii. Protože ono vás to opravdu jako k tomu, jakože víte, že v tom potichém nemůžete kašlat, tak vás to naopak nutí. A já jsem měla úplně to samý, akorát jsem u toho musela hrát. Takže já jsem opravdu v těch dlouhých pianissimových tónech prostě dělala... abych si to trošku nějak jako posunula a čekala jsem na každou mezihru jako na smilování, abych si mohla pořádně odkašlat. A na druhý koncert, samozřejmě kolegové z orchestru si toho všimli, tak se mi na pultu sešlo asi 8 bonbonů proti kašli. Takže to jsem během druhého koncertu poctivě teda si to dávala do pusy a to už bylo potom lepší. Teda, no.
0: No, musíte mít obrovskou výdrž, tak už jsme zmínili pilates, jogu, jak se udržujete víceméně v dobré kondici a co po koncertě bolí víc, jako v ruce nebo ta záda, když jsme se bavili o tom, že vlastně základem toho všeho je dobře si stoupnout.
1: Ano, je to tak, no právě mě po koncertě vlastně nebolí nic, protože kdyby mě něco bolelo, tak dělám něco špatně. Ono to nemá bolet, to hraní by nemělo bolet a mělo by to být naopak, právě člověk může mít unavený ruce, unavený svaly, ale já jsem vlastně nikdy, já jsem byla ten typ, vždycky v tím odrovnávám moje studenty, že říkám, já jsem na konzervatoři od začátku cvičila 8-9 hodin denně. Tak z toho se mi teda všichni chudáci vždycky složí, teda, že to teda se neumí ani představit.
0: Kolik je to teď?
1: Teďka samozřejmě to je míň se vším tím provozem, ale myslím si, že právě já do dneška z toho čerpám. Že jsem z těch studijních let, já jsem si nahrála strašně moc repertoáru, naučila jsem se strašně moc skladeb. A když do dneška mám vytáhnout něco, co jsem se naučila v těch 17 na konzervatoři, tak to v těch rukách pořád je, protože ty hodiny se tam prostě projeví.
0: No, váš tatínek, už jsme to říkali, je dirigent, manžel hudebník. Jak to vypadá u vás doma, nebo když se takhle jako sejdete? Jak to u vás vypadá, když si nesete práci domů?
1: Tak my se zase tak často nepotkáváme s celá rodina, protože moje rodiče žijou v Brně, my jsme v Praze, ale tak samozřejmě to víte, že se o té muzice povídáme pořád. To tak je. A je to taková naše deformace, ale já si vlastně neumím představit, že bych měla manžela, který by byl mimo obor a já bych mu vlastně něco říkala, on by vůbec vlastně nechápal moc, o čem mluví a tak by si mě poslechl a řekl, tak to víš, že jsi šikovná a šel by si dělat svoje.
0: Proděkanem teďko byl nově?
1: Manžel teďka vlastně ještě má další jakoby akademickou funkci, což je mimo jeho violončelovou dráhu, tak je nově proděkanem na HAMU. Takže to je samozřejmě zase trošku něco jiného, jiná práce, ale v podstatě je to pořád součást té hudby.
0: Teď je celkem běžné, že orchestry dělají generálky, které jsou i pro publikum. Mm-hmm. Prostě taková generálka je pro vás v něčem jiná, když tam lidé jsou nebo nejsou. Vadí vám to třeba?
1: Nevadí. Nevadí, pro mě to je vlastně vždycky fajn, že člověk si to zahraje tak nějak naplno, vlastně jednou před tím koncertem, protože vlastně ty generálky, když tam je publikum, tak se to opravdu zahraje jednou jako na koncertě. Když jsou to generálky bez publika, tak se na tom třeba trošku víc pracuje, zastavuje a tak dále. Takže ono samozřejmě každý má něco. Když se je potřeba tam ještě udělat nějaká práce před tím koncertem, tak se může udělat víc ta práce. Když je to před publikem, tak se to opravdu musí takhle jakoby najednou projet. A zase třeba se může pracovat míň. Ale mě to nevadí si to zahrát takhle dvakrát naplno, je to v pohodě.
0: Je u hráček na smyčcové nástroje nějaké omezení v oblečení? V čem byste třeba hrát nemohla?
1: Já nemůžu hrát v čemkoliv, co mě jakýmkoliv způsobem škrtí, tahá rukávy, nějaký aplikace, co jsou tady na levém rameni, protože tam mám položenou violu. Nemůžu mít nic jakoby moc obtaženého, musí to být pro mě furt komfortní. Já mám naštěstí kamarádku, která už mi opravdu asi 15 let šije všechny koncertní šaty.
0: Takže a vybíráte si právě ty šaty podle toho, co budete hrát?
1: Asi ne úplně, není to tak, že na každý koncert potřebuju nové, to určitě ne. Ale třeba mám tak jakoby pocitově, si řeknu, že třeba k tomhle z toho nějaká barva by šla, nebo nějak by to fungovalo. A právě kamarádka už perfektně ví, co a jak má dělat, abych to mohla hrát pohodlně, takže mi to vymyslí, navrhne, ušije.
0: Jasné je, že broš mít tedy nemůžete, ale vadí vám třeba i prstýnky nebo hodinky?
1: Já mám snubní na pravé ruce, právě protože na levé bych ho mít nemohla. Tam by mi to překáželo mezi prsty. A na ošnice mám vždycky jen takové ty malé pecky, tam ty velký by mi vlastně drnčily a cvakaly o violu. Na krku nic nemůžu mít, protože ten řetízek bych si tam vždycky přicvakla do krve akorát violou. Takže opravdu těch ozdob moc není.
0: Zmínili jsme koncert Pražské Rudolfinum s Václavem Hudečkem, zahájení festivalu Svátky hudby 20. října, ale předtím máte ještě se Zlínskou filharmonií koncerty ve Zlíně a v Brně na začátku měsíce.
1: Je to tak. A to bude trošku v takové hektické období, protože vlastně mám s nimi dva koncerty a na každém koncertě hrajou něco jiného. Ve Zlíně to bude 1. října, zahráme právě Harolda v Itálii, což je skladba pro solovou violu orchestr s Robertem Kružíkem, skvělým dirigentem. A potom o 4 dny v Brně, později to bude 4. října, tak právě budeme hrát můj milovaný koncert Petrise Vaskse, který je opravdu mimořádná hudba. Tak kdybyste někdo byli poblíž Brna 4. října, tak velmi doporučuji k návštěvě koncertu.
0: Vy už taky řadu let jste ambasadorkou nadačního fondu Impuls, podporující pacienty s roztroušenou sklerózou. Co vás vedlo k formě téhle pomoci?
1: Myslím si, že se to asi tak nějak nabízí. Jednoduše jsem se s touto nemocí setkala ve svém blízkém okruhu lidí a vlastně jsem nic o ní moc nevěděla do té doby, protože to není nemoc, o které by se často mluvilo. Tak jsem si o tom začala zjišťovat a právě jsem narazila na nadační fond Impuls, který tyto pacienty podporuje a dělá pro ně různé podpůrné programy a tak dále. A skontaktovali jsme se spolu a začali jsme nějakým způsobem přemýšlet, jak udělat podporu. Takže jsme vymysleli formu benefičních koncertů, které organizujeme každý rok. Už máme jich za sebou asi 11.
0: Co byste v životě chtěla dokázat bez violy?
1: Bez violy? No, to je těžká otázka. Dokázat asi to, abych měla pořád zdravou a šťastnou rodinu. Aby můj syn vyrostl v člověka, který bude spokojený ve svém životě. Aby to můj muž se mnou vydržel. A abychom pořád takhle spolu mohli fungovat.
0: Tak to vám přeju. A děkuji moc za rozhovor pro Radiožurnál. Kristýna Fialová byla naším hostem.
1: Já moc děkuji za pozvání.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
2: Prezident se domluvil s premiérem na schůzkách k zahraniční politice. Počet obětí výbuchu skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 38. Moderní pětibojař Lukeš je mistrem světa. Nehoda brzdí provoz na silnici z Fulneku do Opavy. A bude polojasno až oblačno jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů na jižní Moravě kolem 30.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu třeba kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku, anebo jeho vetu koaliční novely, která mění rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
3: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
2: A premiér potvrdil i záměr s prezidentem se dál setkávat podle potřeby. Na Islandu v referendu rozhodli, že nechtějí obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV. Zbývá se číst ještě hlasy v posledním regionu. Je ale velmi nepravděpodobné, že to zvrátí dosavadní výsledky referenda. Ukrajina vyšetřuje uskladnění vojenského materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Zemřelo nejméně 38 lidí.
4: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Didič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domů pro seniory a lidi s postižením.
5: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
4: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Liberecké divadlo FX Šaldy zahajuje novou sezónu. Má podtitul V pokušení. Program začne ve 3 odpoledne u divadla a radnice. Představí se všechny 3 soubory. Pokračuje ředitel divadla Petr Michálek.
6: Jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely. Předávají se ceny tálie. Je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šaldák dětem.
7: Sport. Moderní pětibojař Matěj Lukeš se stal mistrem světa na šampionátu v Číně, vylepšil svůj loňský bronz a to hlavně díky povedené poslední disciplíně. Před během se střelbou byl totiž 4. A v New Yorku dnes startuje poslední Grand Slam tenisové sezony US Open. Během úvodního dne se na něm představí celkem 5 Čechů. Jako první se na kurty dostanou Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka.
8: Lehečku ale nečeká jednoduchý soupeř. Český reprezentant se utká se Španělem Karenem Bustou, který ho v letošní sezóně vyřadil 3-0 na sety v prvním kole Roland Garros. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku v singlu Krejčíkovou čeká souboj s Rachimovovou z Uzbekistánu. Oba zápasy začnou po 17. hodině českého času. Později večer se v New Yorku představí ještě Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Karolína Plíšková. O všech zápasech uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na Opavsku, taky u Valašského Meziříčí. Na silnici 57 z Fulneku do Opavy dejte pozor před obcí Vrchy. Na výjezdu do obce se srazila motorka s autem a zasahují záchranáři. Silnice zůstala s opatrností průjezdná a dojíždí se do kratší kolony. Kolony čekejte na 57. Je o kus dál mezi odbočkou na Skřipov a Hradcem nad Moravicí, opravují vozovku a řídí průjezd Kyvadlově. Zdržíte se okolo 10 minut. Na silnice 57 ještě jednou pozor dejte za Valašským Meziříčím směrem na Vsetín. Za Jarcovou se srazila 3 auta a projíždí se Kyvadlově. I tam jsou krátké kolony. A silnice 125 je za Kolínem směrem na Uhlířské Janovice neprůjezdná. Před obcí Kbílek vyšetřují vážnější nehodu dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800
11: 553 553. Do Brna, do Prahy.
12: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
11: Jedu vlakem Českých drah.
10: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě kolem 30, na horách dnes naměříme většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
13: Nepřeslechvěte se, kolem 30 stupňů taky dnes můžeme čekat dobrý den z vysílání víkendového radiožurnálu, přesto je konec léta. No a některá venkovní koupaliště už taky ukončují svoji sezónu, tak tu letošní hodnotí provozovatelé líp než lodi. A více za chvíli už nám řekne jeden z našich reportérů.
10: Víkendový radiožurnál
14: a Patricie Strouhalová.

0: Zítra končí prázdniny a s nimi zavřou taky některá venkovní koupaliště. Sezona byla letos podle Asociace bazénu a saun úspěšnější než vloni. Podrobnosti teď od plaveckého stadionu v Pražském Podolí budeme mít od našeho reportéra Richarda Webse. Dobrý den.
1: Hezký den, tady na venkovním koupališti je právě teď několik návštěvníků. Od začátku roku do konce července jich pak venkovní i vnitřní bazény navštívilo okolo 600 tisíc. To je podle provozovatelů více než v loni a úspěšnější sezónu než v roce 2025 mají i další koupaliště v Česku. Třeba v Lounech museli kvůli velkému počtu návštěvníků otevřít i vnitřní horní bazén, kde bylo denně 250 lidí. V Rokycanech zase lidé v některé dny museli stát před koupalištěm kvůli velkému zájmu frontu. V Českých Budějovicích přišlo na koupaliště loni od června zhruba do konce srpna 35 tisíc lidí. Ve stejném období letos to bylo o zhruba 4 tisíce více. Hustopeče na Břeclavsku měli zatím 26 tisíc návštěvníků, což je meziročně o asi 30% více. A rekordní sezónu měli třeba v Ostrově na Karlovarsku, Jindřichově Hradci nebo ve zmíněných Lounech.
0: A předpokládám, že za to všechno může počasí.
1: Ano, je to tak, největší vliv má počasí. Jak mi ale vysvětlil ředitel Asociace bazénů a saun Pavel Košnar, není to tak, že čím tepleji je, tím více lidí přijde. Pokud jsou opravdu velká vedra, třeba kolem 40 stupňů, jako byly letos, lidé raději podle Košnara zůstávají doma, kde mají třeba klimatizaci. Za rozdíl mezi loňským a letošním rokem, ale můžou třeba i deště, které byly v loni častější. Návštěvníků tak na venkovní koupaliště přišlo méně. Kromě počasí hraje u některých koupališť roli také třeba zlepšující se kvalita vody. A naopak návštěvnost snižuje třeba pořádání různých plaveckých závodů. Při těch je totiž vstup do areálu pro veřejnost omezený, jako je to třeba tady v bazénu v Podolí.
0: A tam to teď vypadá jak?
1: Tam to teď vypadá tak, že několik návštěvníků tady je, ten venkovní bazén není ještě úplně zaplněný, nicméně denně je tady ve vnitřním venkovním bazénu zhruba kolem 2500 návštěvníků.
0: Reportér Richard Webs pro víkendový radiožurnál. Díky moc a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Ještě donedávna patřilo Kennedyho centrum ve Washingtonu k nejvyhledávanějším kulturním institucím na světě a dnes zeje prázdnotou. Proč, tak to se dozvíte za chvíli.

0: Spor o Trumpovo jméno na fasádě amerického Kennedyho centra ve Washingtonu může skončit až demolicí. V budově, kde se ještě před rokem hrálo i několik představení denně, teď nepotkáte skoro nikoho. Podle Donalda Trumpa je to tím, že soud nařídil z fasády odstranit jeho jméno.
1: Kdo by hledal jednu z nejslavnějších kulturních institucí na světě, Kennedyho centrum, podle názvu, asi by dost bloudil. Jméno totiž už od června pokrývá dlouhá rekonstrukční plachta, která visí přes celou fasádu této bílé mramorové budovy uprostřed Washingtonu. A právě o ten název probíhá už od loňského prosince spor, který může vyústit až v demolici této architektonicky výjimečné budovy. Stojím tady před budovou centra a kromě několika strážníků tady nikdo není. A ani dovnitř do centra nikdo nemíří. Prostě místo, které hrálo i několik představení denně, teď zeje prázdnotou. A tak jsem se zeptala té jediné návštěvnice, kterou jsem tu potkala.
2: Ani vám nedokážu popsat, jaký to je pocit přijít sem a vědět, že už to tady brzy vůbec nemusí být. Byla jsem tu na představení orchestru, Národní opery. Ach jo.
1: Donald Trump chce, aby budova věnovaná zavražděnému prezidentovi Johnu F. Kennedymu nesla i jeho jméno a je ochotný se o to soudit. V loni v prosinci na fasádu nechal svoje jméno umístit, když mu ho ale soud o půl roku později nařídil odstranit s tím, že přejmenovat budovu smí pouze kongres, nechal raději fasádu úplně zakrýt tou rekonstrukční plachtou. Prezident Trump nechce, aby lidé viděli, že jeho jméno na Kennedyho centru už není, myslí si právník a shodou okolností bývalý americký velvyslanec v Praze Norm Eisen. Ministerstvo spravedlnosti v podání k soudu tvrdí, že bez Trumpova jména na budově peníze od dárců na rekonstrukci vyschnou. Centrum se tak prý bude propadat do stavu, kdy musí být strženo. Z Kennedyho centra Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál posloucháte v 11:30. Poslouchejte si i další zprávy, má je Kateřina Soucirichová.
2: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh nového státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Bude ale pod 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala. Opozice návrh rozpočtu kritizuje. Americký národní úřad pro letectví a vesmír se dnes chystá vyslat do vesmíru teleskop na pětiletou misi. Jeho úkolem bude zkoumat temnou hmotu, exoplanety a nebo mapovat rozsáhlé oblasti vesmíru. Teleskop, pojmenovaný po americké astronomce Nancy Grace Romanové, naváže na předchozí dva. Ty jsou ve vesmíru od roku 1990 a 2021. Ve Vsetíně začíná cestujícím sloužit nové autobusové nádraží. Investice za přibližně 4 miliardy korun zahrnula i modernizaci vlakového nádraží, stavbu dopravního terminálu a úpravy okolí. Cestující musí počítat se změnami některých autobusových linek ve městě.
3: Sport.
2: Debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získala na mistrovství světa bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Kajakář Josef Dostál naopak titul mistra světa neobhájil. Na pětistovce skončil v polské Poznani čtvrtý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1, tak i na bratislavské dálnici, obě u Brna. Na D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Na kilometru 187 zatím blíže neupřesněná nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Do kolony se dojíždí na 190. kilometru sjezdu na výstaviště a zdržíte se zatím asi 10 minut. Taky na dálnici D2 komplikace. Na příjezdu do Brna z Bratislavy zhruba na 6. kilometru další nehoda, průjezdný směr Brno, jeden pruh a tvoří se kolony od 9. kilometru, opět asi na 10 minut. Na silnici 57 z Fulneku do Opavy opatrně před obcí Vrchy. Na výjezdu do obce se srazilo auto s motorkou. Silnice je průjezdná Chybadlově, dojíždí se do krátké kolony. A silnice 57 ještě jednou za Valašským Meziříčím směrem na Vsetín vyšetřují nehodu. Za Rajcovou se srazila tři auta, jede se Chybadlově. I tam jsou krátké kolony. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte kolce.

0: Centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky a nebo slabý déšť. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude teplej kolem 30, na horách dnes naměříme většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
2: Jak víte, moderní pětibojař Lukeš je mistrem světa, zlato získal jako druhý Čech, no a v emotivním rozhovoru po závodě ten titul věnoval svému otci, je to hlavně pro něj, řekl, protože on je pro mě největší hrdina, je to opravdový mistr, jsem hrozně rád, že jsem mu tímhle udělal radost, ale řekl také, že děkuje všem a je to taky pro mámu, pohlédl se slzami v očích k nebi na památku zesnulé matky.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Divadelní soubory z Česka, Polska i z Francie už za pár dní obsadí Plzeň. Právě tam začne 9. září Mezinárodní festival Divadlo, který nabídne skoro 40 inscenací. A víc už vám k tomu ve víkendovém radiožurnálu řekneme za malou chvíli.

0: Filmový festival, no tak ten se neobejde bez filmů Plátna a projektorů, ale divadelní přehlídka ta potřebuje mnohem víc, když se divadlo přesouvá z jednoho města do druhého, tak je potřeba i několik kamionů. No a teď to čeká 26 souborů z Česka i ze zahraničí, které se začátkem září představí na festivalu Divadlo v Plzni.
1: Můžeš je usamodělnit.
2: Či bogově jsou nás čekaví tak, jak my jesteśmy čekaví šimpanzů?
3: Ráno se například na té scéně začne stavět, přes noc se to musí zbourat a ráno nastupuje další parta. Je to neuvěřitelné, co se dokáže.
4: Popisuje dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová, jak náročné je připravit scény pro všechny soubory.
3: Náš festival je ještě specifický v tom, že se ho snažíme koncentrovat na těch pár dnů. Ostatní festivaly už jsou rozmělněny v průběhu času, takže není zas takový problém třeba na dva dny zavřít divadlo, nachystat tam tu opulentní produkci a pak ji uvést. Ale my jsme v takovém jako kaskádovém způsobu hraní, že to je neustále stavění, bourání.
4: Nejtěžší úkol pro pořadatele bude podle ní postavit kulisy pro varšavské divadlo Nový teátr, které do Plzně přijede s monumentální hrou polského režiséra Krištofa Varlikovského Elizabeth Castello.
3: První je to nadšení, že se nám tato inscenace líbí, ale hned nastupuje produkční Tomáš Kilberger, který musí s tím divadlem komunikovat. Každý divadlo má svůj farplán k danému představení a musí se zjistit, co je potřeba rentovat, co je potřeba zařídit nově, jestli nebudeme přestavovat hlediště, což v tomto případě například budeme a tak dále. Takže má to spoustu následných kroků.
4: Kromě varšavského divadla v Plzni vystoupí také Slezské divadlo Stanislava Vyspianského nebo soubory z Francie, upřesňuje ředitel festivalu Jan Burian.
5: Uvedeme dvě inscenace z Francie, z teatru Biv di Nord a taky inscenaci z Vivarium studia Filipa Kesného. Určitě doporučuji všem, kteří se o divadla zajímají to vidět, je to naprosto mimořádná příležitost.
4: A představí se také čeští herci, jak popisuje dramaturg Michal Zahálka.
6: Se snažíme sledovat i ty regionální scény. Letos velká inscenace je třeba Divoká kachna z Národního divadla Brno. Slavný Henrik Ibsen v dost radikálním provedení režiséra Jana Friče.
7: Hrabě se pomluvá po svém otci.
8: Ve svém věku by se mohl věnovat něčemu užitečnějšímu.
7: Odchází
8: z domu.
7: Konečně vidím úkol, pro který má smysl.
6: Máme těch inscenací velkou spoustu. Máme Gazdinu Robu ze Slováckého divadla v režii Michala Zetela. Zase dost moderní a neotřelý pohled na folklorní téma a na tuhletu klasiku českého psychologického realistického dramatu s hodně moderním twistem.
4: Festival Divadlo potrvá v Plzni od 9. do 17. září a vedle téměř 40 představení nabídne také debaty nebo workshopy. Tereza Cidlová, Radiožurnál. Thank you.

Když naposledy nastoupil v lize proti Spartě, dostal fotbalista Slavie Tomáš Chorý červenou kartu a následně 6zápasový trest. Jak těžké je u horkokrevného útočníka skrotit emoce, tak to uslyšíte ve vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Fotbalisté Sparty se utkají, v derby se slaví zápas 6. kola šance ligy začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Poslední utkání se v květnu kvůli výtržnostem fanoušků Slavie nedohrálo. No a v tu chvíli už na trávníku nebyl útočník Tomáš Chorý, který udeřil loktem Sparťana Serensena a viděl za to tu červenou kartu. No a potom dostal 6-zápasový trest, který mu vypršel v polovině srpna. Chorý tak večer na Letné zase může nastoupit a Slavie řeší, jak skrotit jeho emoce.
1: Je to trochu alchymie.
2: Přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport manažer A týmu Slavie a bývalý útočník Stanislav Tecl.
1: Je to těžký, protože se to znásobí, budou se ho všichni snažit vyprovokovat. Všichni víme, jaký Tomáš je, že to v něm občas bouchne prostě, ale nemůže si dovolit ty chyby opakovat furt dokola. Já si myslím, že je na to připravený dobře. Samozřejmě trenéři se ho taky budou snažit trochu sklidnit, zároveň ho nechceme sklidnit tak moc, aby přestal hrát svůj fotbal, kterým nám neskutečně pomáhá.
2: Tomáš Chorý byl v posledních dvou sezonách nejlepším střelcem Slávie a výrazně jí pomohl k zisku dvou titulů. V prvním ročníku se po přestupu z Plzně krotil, v tom předchozím ale udeřil brankáře Slovácka Milana Heču do rozkroku a Sparťana Asgera Serensena do obličeje. Za oba zákroky dostal červenou kartu a taky několika zápasové tresty od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
3: Já mám vždycky strach, když nějaký souboj někdo z toho odpadne. Ale prostě on tak musí hrát, jinak to nebude on. Je to jak když je někdo prostě extrémně fotbalově hrál by bez míče, nebo když je někdo extrémně fyzicky vybavený a neběhal by. Prostě k jeho hře ty souboje vždycky budou patřit a musí do toho jít naplno.
2: Říkal slavistický kouč Jindřich Trpišovský poté, co Chorý v posledním kole odstavil tělem Pítra Karíma a dal v souboji s Bohemians gól na 2-1. Vršovický soupeř z Dělíčku pak ale vyrovnal a taky proto je před večerním největším pražským derby rozdíl mezi domácí Spartou a Sláví jen dvoubodový. Zápas začne na Letné ve 20 hodin a v přímém přenosu ho uslyšíte na této stanici. Pavel Tilš.

0: Posloucháte Radiožurnál, přesně za 5 minut budou hlavní zprávy a po nich publicistika. Dnes s moderátorem Vladimírem Krocem. Co uslyšíme? Dobrý den.
1: Dobrý den. Běží 5. ročník sbírky Školákům od srdce. Jejím cílem je pomoci dětem z rodin v těžké finanční situaci získat školní a výtvarné pomůcky. Výdaje spojené s návratem dětí do školy dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. I o tom budeme mluvit s Nikolou Šrámkovou z Eduinu. Island v referendu odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Víc si povíme s naším zvláštním zpravodajem v Reykjavíku Jakubem Lutským. A pražská policie je v pohotovosti kvůli derby Sparty a Slavie na Letné. Na bezpečnostní opatření se vyptáme mluvčího policie Jana Daňka.
0: No a ten zápas 6. kola šance ligy začne ve 20 hodin. Bude to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a také v přímém přenosu Radiožurnálu. Tak poslouchejte.

0: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
1: Ničivá povodeň v Nepálu a Tibetu má nejméně 750 obětí. Island v referendu odmítl obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v prvním ligovém derby v sezóně. Nehoda komplikuje dopravu v Mohelnici a bude polojasno až oblačno jen výjimečně s přeháňkami. Teploty do 28 stupňů na jižní Moravě bude kolem 30. Je neděle 30. srpna, začínají hlavní zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nepálci v zasažené oblasti stále doufají, že se podaří najít jejich živé příbuzné. Záchranné akce pokračují v Nepálu i v čínském Tibetu. Ničivá povodeň se oblastí přehnala ve středu. Obětí je na 750, převážně na nepálské straně. Pohřešovaných jsou tisíce.
3: Pozornost se teď upírá na další tunel, který před časem zbudovali dělníci a konstruktéři na hydroenergetickém díle na řece Trišulí. Podle záchranářů by se hluboko v jeho útrobách mohlo skrývat až 300 lidí, kteří tam utekli před záplavovou vlnou. Právě o životy stovek dělníků na budovaných vodních elektrárnách v horách panují největší obavy. Na momentálně nejobávanější nepálské řece Trišulí sice opadává voda, přesto dnes ráno strhla další most a použitelných stabilních mostů, bezpečných pro dopravu, podle místních lidí rychle ubývá. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Radiožurnál.
1: Islanďané v referendu odmítli návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ústřední volební komise už oznámila konečné výsledky. Proti dalšímu jednání s Bruselem bylo necelých 53% hlasujících. Volební účast při referendu přesáhla 82%.
4: Obnovení přístupových rozhovorů odmítly všechny volební obvody kromě dvou, které zahrnují hlavní město Reykjavík. Ty jsou sice největší, počet hlasujících ale zbytek regionu nepřevážil. Referendum není závazné, kabinet premiérky Kristrún Frosta-Dóttirové ale už dříve uvedl, že bude závěry respektovat a neobnoví v takovém případě 13 let zmražená přístupová jednání s Evropskou unií. Bez nich se Island nemůže stát členem 27. Dál ale zůstává součástí schengenského nebo evropského hospodářského prostoru. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
5: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
6: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
5: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
7: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
5: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu napřímě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
1: Do jezera Most se chystá ponořit několik desítek potápěčů. Dobrovolníci přijeli pátrat po 19-letém chlapci, kterého pohřešují od 4. srpna. Kvůli silnému větru se na paddleboardu nemohl dostat ke břehu a od té doby je nezvěstný. U jezera Most je reportérka Jana Vitásková.
8: První potápěči se každou chvíli ponoří. Povinný je ponor ve dvojicích, stejně jako bojka pro každého potápěče. Jejich výstroj váží až 60 kg a pod vodou dnes budou 60 minut. Přijelo celkem 90 potápěčů z různých míst republiky. Do vody jich jde 60. Ostatní s dalšími dobrovolníky prohledávají břeh. Provoz hlavní pláže, dobrovolnická pátrací akce neovlivní. Na místě je záchranka, strážníci a na kontroly jezdí policejní hlídka. Případný nález těla musí potápěči hlásit na linku 158. Od jezera Most Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Stovky policistů budou v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Omezená bude i doprava, říká mluvčí policie Jan Daněk.
9: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Státní památky dnes návštěvníkům nabízejí vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků, klášterů a dalších objektů. V Královéhradeckém kraji se to týká například zámků v Náchodě, Opočně nebo Ratibořicích. Tam je i reportér Václav Plecháček.
10: Tady začala první prohlídka v 10 dopoledne, poslední je v 17 hodin. Lidé si zdarma můžou prohlídnout celý zámek, stráví něm asi 50 minut. Kapacity prohlídek zdarma jsou ale naplněné bez předchozí rezervace, tak lidé mají smůlu. A ti, kteří lístky nemají a přichází, tak musí odejít s nepořízenou. Tady v Ratibořicích ale mají v uvozovkách tu výhodu, že můžou bez omezení projít alespoň okolí. K vidění je třeba Viktorčin splav nebo Rudrův mlýn. Z Náchodska Václav Plecháček, Radiožurnál.
1: Do vesmíru poletí dalekohled Nancy Grace Romanové. Start z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě je v plánu nejdříve ve 13 hodin 26 minut českého času. Stanoviště dalekohledu bude asi 1,5 kilometrů od Země.
11: Tématem toho dalekohledu jsou objekty, které jsou rozloženy v celém vesmíru. Budeme z toho konstruovat takové ty vesmírné záhady, jako je temná energie, temná hmota, právě protože budeme sledovat jejich rozložení na velké ploše.
12: Vysvětluje Soňa Eilerová z Astronomického ústavu Akademie věd. Nová observatoř bude doplňovat dosavadní Hubbleův a Webův kosmický dalekohled, říká ve videu NASA projektová vědkyně Julie McEnaryová. Webův teleskop vidí do hloubky, dalekohled Nancy Romanové se dívá ze široka. Pojmenovaný je po americké vědkyni, která mimo jiné stála u zrodu kosmických dalekohledů. Martin Crp, Radiožurnál.
13: Sport. Fotbalisty Sparty a Slávie čeká první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který bude domácí, v tabulce ztrácí na Telex Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
14: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil, vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
13: Ligové derby mezi Spartou a Slávií začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už v 17 hodin začnou zápasy Plzeň-Slovácko a Teplice-Jablonec. Program nejvyšší soutěže začne v 15 hodin soubojem Liberec-Hradec Králové. A Matěj Lukeš je mistrem světa v moderním pětiboji, druhým v české historii. Zlato získal na šampionátu v Číně a potvrdil tak pozici jedničky v mezinárodním žebříčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Mohelnici. Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony v Brně směrem na Prahu. Na kilometru 187 blokovala jeden pruh, 2 auta po nehodě už jsou na straně a fronta se rozjíždí směr Praha. Vydržte. Na silnici 35 v Mohelnici komplikuje dopravu nehoda. 2 auta se srazila na výjezdu z Mohelnice směr Moravská Třebová. Jsou tam kolony z obou stran a ucpaná je i silnice z Křemačova do Mohelnice. Pozor dejte i na dálnici D35 na výjezdu z Mohelnice směr Olomouc na kilometru 236. Stojí na úzké krajnici, auto s defektem zasahuje půlkou i do pravého jízdního pruhu. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy houstne provoz. Zatím menší kolony čekejte u Miličína, taky na obchvatu Olbramovice nebo před Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty odpoledne 23 až 28 stupňů. Na jižní Moravě bude o něco tepleji, tam naměříme kolem 30. Na horách dnes většinou kolem 20 stupňů. A taky zítra má být většinou polojasno až oblačno a teploty zůstanou na hodnotách kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
16: Jaké pomůcky musí rodiče hradit při nástupu dětí do školy? Proč islandští voliči v referendu odmítli návrh na obnovení jednání o vstupu do Evropské unie? A jak se policie připravuje na dnešní fotbalové derby 2 pražských S? Návrat dětí do školy znamená pro rodiče každý rok extra nákupy a platby. Výdaje spojené se začátkem školního roku očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 a 6 tisíci korunami. Tyto náklady, podle průzkumu agentury Ipsos, dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor, pokud nějaké mají. Podle českého práva je přitom základní školství v rámci povinné školní docházky bezplatné. Co tedy rodiče musí a nemusí hradit? Budeme o tom mluvit s analytičkou společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Škola většinou každý rok přijde se seznamem školních pomůcek, které má dítě mít. Znamená to, že rodič musí všechny automaticky pořídit?
17: Určitě automaticky ne, jen bych na začátek chtěla zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi běžným osobním vybavením žáka a tím, co je součástí té samotné výuky. Ono už ústavní soud v minulosti uvedl, že na rodičích mohou zůstat náklady například na aktovku, penál, psací potřeby, přezůvky nebo oblečení a tělocvik. Škola tedy může chtít, aby žák měl tyto běžné osobní školní potřeby, ale neexistuje nějaký zákonný seznam, podle kterého by škola mohla rodiči jednoduše říct nebo nařídit nějaký nákup libovolné položky nebo konkrétní značky. To jsou tedy ale věci, které pořizují zpravidla jako rodiče. Jiná situace nastává u učebních materiálů, které jsou povinnou součástí té výuky, které si pro tu povinnou výuku volí samotná škola. Učebnice a učební texty se schvalovací doložkou ministerstva školství musí dle zákona dostávat všichni žáci základních škol zdarma. Ministerstvo školství dokonce jako vysloveně uvedlo, že platbou rodičů nelze podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. A co se týče ještě prvňáčků, tak já bych jenom připomněla, že ti mají ze zákona dostávat zdarma základní školní potřeby v hodnotě 500 korun za školní rok. Není to ale příspěvek pro rodiče, ale tyto pomůcky poskytuje škola. Tak doporučuji rodičům třeba někdy vyčkat, než jim škola třeba napíše, jaké pomůcky jim už jako zajistí, aby to zbytečně třeba nedvojili. No.
16: Takhle to zní přehledně, srozumitelně a logicky, ale možná je to trošku složitější. Třeba školy zapůjčují dětem učebnice, ale často se stává, že pracují s takzvanými pracovními sešity, do kterých se píše a kreslí. A to už si děti musí pořídit sami a třeba v případě výuky cizích jazyků to nejsou úplně levné položky. Někdy stojí několik set korun. Neměly by být tyto pracovní sešity taky distribuovány školou, pokud jsou nutnou součástí výuky?
17: U pracovních sešitů je to potřeba rozlišovat, jestli patří mezi schválené učební texty, čili mají tu doložku od ministerstva školství, tudíž škola tam nemůže jejich zaplacení po rodičích nějak povinně vymáhat, stávají se tedy tou povinnou součástí výuky, ale u těch pracovních sešitů schvalovací doložky je ta situace trošku složitější, kdy škola ho používat může, ale pokud s ním žáci mají povinně a pravidelně s ním pracují, nemůže škola tu účast na výuce podmínit tím, že rodič sešit zaplatí. Jo, stejně bych se dívala na takový ten klasický příklad, dejte nám 500 korun na kopírování. Pokud škola pracovní listy si sama zvolila jako běžný prostředek výuky, tak se nemůže zachovat tak, že žák, jehož rodiče to nezaplatí, tak materiály nedostane. Škola to může zaplatit z ostatních neinvestičních nákladů a vlastně má se na tom domluvit se zřizovatelem školy.
16: Čili to platí i v případě těch základních pomůcek, jako jsou sešity, pracovní knihy, pokud je to dítě nemá, škola ho nemůže trestat, ale měla by mu je tedy zajistit?
17: Když se budeme bavit u těch běžných osobních potřeb, jak jsem na začátku vyjmenovávala třeba tu aktovku, tušku, pravítko a tak podobně, tak tam samozřejmě škola může legitimně očekávat, že je žák bude mít. Nicméně jsou rodiny, které na to nemají dostatek finančních prostředků, tam by škola měla zjistit tu situaci rodiny a nabídnout nějakou dostupnou podporu. Ty možnosti tady pak jsou, té podpory.
16: Další položkou, kterou školy vyžadují, je příspěvek do třídního fondu, z něj se hradí různé odměny, diplomy nebo i toaletní potřeby. A potom do fondu sdružení rodičů, to jsou sice dobrovolné příspěvky, ale jejich nezaplacením můžeme dětem připravit nepříjemné chvíle, kdy čelí často dotazům před celou třídou, proč rodiče ještě nezaplatili. Jak tedy nejlépe postupovat?
17: No, škola nemůže rodiči uložit povinnost zaplatit ani teda do toho spolku sdružení rodičů přátel školy nebo ho mě vynucovat nějaký dar té škole. Obojí je vlastně dobrovolné, to sdružení rodičů přátel školy je zpravidla samostatný spolek. Občanský zákoník vysloveně uvádí, že nikdo nemůže být ani nucen k účasti ve spolku, tedy rodič nemůže být nucen stát se členem a vlastně platit ten příspěvek. Pokud se ale dobrovolně rozhodne se stát členem, tak je legitimní, že ten příspěvek vlastně zaplatí. Nicméně je vlastně dobré se ptát, na co ten příspěvek vlastně pak bude následně vyplácen. Jo, jak už jste zmínil, opravdu za problematické považuji takovou tu praxi, kdy rodič dostane pouze zprávu typu do konce září nám zaplaťte 1000 korun na SRPŠ, aniž by bylo jasné, že jde o dobrovolný spolek, kdo je členem, na co ty peníze vlastně budou určeny. Takhle.
18: Pokud je rodina v těžké finanční situaci, existuje v případě školních pomůcek nějaká pomoc od státu?
17: Mm-hmm. Ano, existuje. Zmínila bych především dvě cesty. První je mimořádná okamžitá pomoc přes úřad práce. Mm-hmm. Ta může být poskytnutá rodině, která vzhledem ke svým příjmům nebo celkovým majetkovým poměrům nemá dostatek peněz na odvodněné náklady související se vzděláváním dítěte.
18: A promiňte, abychom si to upřesnili, je to tady sociální dávka, která má se použít třeba i na ty školní pomůcky nebo kroužky?
17: Ano, ano. Ministerstvo právě práce a sociálních věcí vyloženě vlastně uvádí, že to dá použít na školní pomůcky, ale také třeba na školu v přírodě, nebo adaptační kurz, či kroužky, nebo lyžařský výcvik.
18: A jak velká je výše té pomoci?
17: To si teďka nejsem jistá, teďka z hlavy, to se omlouvám, ale je to vždycky posuzováno individuálně. Mm-hmm. Jo. Další možností je pak vlastně nově i přímo ve školách s vyšším zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, kdy v rámci indexového financování mohou vybrané školy získat prostředky přímo na podporu konkrétních žáků. Jde třeba o pomůcky, které škola vlastně zakoupí a zpravidla žákové zapůjčí.
18: Nikola Šrámková, analytička společnosti Eduin. Děkuju vám, nashledanou.
17: Taky děkuju, nashledanou.
18: Island v referendu odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Ze začátku až do 17:15 našeho času byla většina sečtených hlasů pro obnovu rozhovorů. Poté se situace obrátila. Konečné výsledky se očekávají v průběhu dne. Už teď je ale výsledek jasný. Aktuálně je proti obnově 52,8% sečtených hlasů. Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu i Schengenského prostoru, součástí Evropské unie ale není. V roce 2010 uprostřed finanční krize sice přístupová jednání Island zahájil, v roce 2013 ale po rychlém zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvůli ostrému sporu se 27. ohledně rybolovných práv. V Reykjavíku je náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Postupně jste se zúčastnil povolebních párty obou táborů. Čím to, že se na obou stranách ještě v noci slavilo?
19: Ono, jak se to postupně přelévalo, na začátku to nejdřív vypadalo poměrně pozitivně pro tu stranu ne, která nechtěla obnovit ty rozhovory, pak se to přehouplo a vypadalo to docela dobře pro tu stranu ano, tak myslím si, že obě dvě strany si to chtěly taky tak nějak užít a celou dobu vlastně všichni říkali, pořád se to může přesunout na jednu nebo na druhou stranu, pořád víme, že to tak je, ale pořád bylo ještě co slavit.
18: Výsledek je tedy zhruba půl na půl. Nerozdělí to ostrov, neprohlobí to ještě víc příkopy ve společnosti?
19: Myslím si, že zrovna tahle volba spíš naopak, protože tou volbou Islanďané to budou respektovat, i když ta půlka, která tedy prohrála šťastná rozhodně v tuhle chvíli není, tak se ta kapitola v podstatě uzavře. Dokud se něco nestane, tak na dlouhou dobu Islanďané nebudou znovu o Evropské unii uvažovat o přímém vstupu. Tudíž ta debata ustane. Kdyby naopak se teď začalo jednat, dva roky se jednalo, pak by bylo další referendum, tak z toho měli vlastně Islanďané největší strach. Část z nich mluvila, že kvůli tomu bude hlasovat proti, protože má strach, že se Island jako ostrov rozhádá, že tu bude jejich takový Brexit, který rozdělí rodiny a že to paralyzuje celou vlastně společnost i celou vládu, která by dva roky musela vyjednávat. Přece jenom Island je malý, těch úředníků není moc a porovnat všechno s evropskou legislativou zabere docela dost práce.
18: Co ještě, kromě toho, bylo ve hře? O čem se Islanďané v referendu rozhodovali? Přesně tedy, co hlavně zvažovali?
19: No, jednak tahle věc, potom samozřejmě rybolov a zemědělství. Islandci do toho nechce nechat kecat, abych tak řekl. Islanďané si bojovali za svoje rybolovná práva opravdu vlastně i násilím při trestčích válkách s Velkou Británií v 70. letech, takže ti si opravdu nechtějí do těch vod nikoho pustit a vlastně ten rybářský průmysl, který má opravdu velkou pozici, silnou pozici, vlastně v těch 70. letech byl schopen vymáhat na vládě, aby hrozila vystoupením z NATO, na které jsou všichni Islanďané velmi hrdí, tak ta jednoznačně tady prosazovala to, aby se nikam nevstupovalo, aby se vůbec nic neskoušelo. Tak to je jedna věc. Naopak ti, co jsou pro, tak ti by hodně rádi viděli euro a část podnikatelů by taky ráda viděla euro, protože islandská koruna je hodně měna, která je malá, která mění kurz velmi rychle a způsobuje to tady inflaci, způsobuje to tady různé fluktuace na trhu, které znamenají, že úrokové sazby jsou na 8%, hypotéka stojí 10%, což je pro mladé lidi poměrně náročné zaplatit si potom bydlení, takže to byl takový velký argument pro.
18: Hmm. A kde se vlastně nakonec, jak se ukázalo, rozhodlo? Mám pocit, že jenom Reykjavík hlasoval pro obnovení těch rozhovorů, ne?
19: No je to tak, to se trochu čekalo, záleželo potom na tom, jaké budou ty poměry, vlastně spíš asi záleželo na tom, kdo jak vyhnal svoje voliče hlasovat, ta účast byla poměrně slušná, ale myslím si, že spousta lidí hlasovala právě na základě tady té nejistoty, co bude během těch 2 let. Část lidí taky říkala, že nemá dost informací pro to, proč by měla hlasovat pro, tak si možná vybrali taky status quo. Je to tak, že ty regiony vesměs by asi byly proti, ale záleželo, jestli to bude 60-40 nebo 52-48.
18: No, proč by měli hlasovat pro, co by to Islandu přineslo členství v Evropské unii? Ve chvíli, kdy jsme řekli, že vlastně už jsou členy schengenského prostoru.
19: No to euro, bez členství v Evropské unii by euro nešlo. A potom taky část lidí říkala, že vláda, protože Island je malý, tak není ochotná dělat některé velmi nepopulární kroky, protože je tak blízko lidem, že si to nemůže lidsky dovolit a že Evropská unie by je k tomu přiměla. A třetí věc, o které lidé, co chtěli hlasovat pro, hodně mluvili, tak je ta ochrana vlastně toho velkého prostoru, té velké Evropské unie, která je schopná vymáhat věci na velkých společnostech, která je schopná vyžadovat dodržování pravidel velké technologické firmy, což Island se svými 400 tisíci obyvateli nemůže, nemá šanci udělat. Tak v tomhle ohledu myslím, že ti zastánci pro viděli velkou výhodu.
18: Vy už jste řekl, nebo připomenul, ten počet obyvatel ostrova, odhaduje se, že přibližně 50 tisíc jsou tady z těch 100 000 obyvatel jsou přistěhovalci a z nich bezkonkurenčně nejpočetnější jsou Poláci. Ti se mohli nebo nemohli referenda zúčastnit?
19: Záleží, jestli už mají i islandské občanství. Já jsem se díval na ta pravidla a hodně to tady lidi řeší. Jsou to nejenom Poláci, potkal jsem tady i Američany třeba, kteří utekli před Trumpem mimochodem. A je to tak, že musíte tady strávit 7 let, musíte tady platit, nemít tady dluhy, jsou tam různá pravidla, ale po těch 7 letech může člověk dostat občanství a pak už může hlasovat. A hodně lidí říkalo, kteří přišli třeba podpořit na nějakou tu volební párty, říkali, já ještě volit nemůžu, ale v tom příštím referendu, co bude za 2 roky, když doufali v to, že to tady vyhrají, tak už hlasovat budu moct, protože už tady budu těch 7 let, už dostanu to občanství.
18: Volební právo má něco málo přes 270 tisíc Islanďanů. Podle islandské televize odevzdala svůj hlas 1/5 z nich už předem. Jak velká byla vlastně volební účast?
19: Ta volební účast byla podobná jako v posledních parlamentních volbách, okolo 80%, finální čísla ještě nejsou venku, ale hodně to porovnávali s těmi posledními parlamentními volbami a víceméně to vycházelo. Ta předvolba rozhodně hrála roli i v tom, proč se to tak dlouho počítalo, protože ono je to trochu složitější, tam může člověk hlasovat vícekrát a ti úředníci musí porovnávat obálky, porovnávat, která je ta poslední, takže tam to zkomplikovalo docela situaci a těch hlasů bylo dost, byly desítky tisíc.
18: Co výsledek referenda znamená pro další vztahy Islandu a Evropské unie?
19: Myslím si, že vlastně žádnou velkou změnu. Myslím si, že Evropská unie je možná trochu zklamaná asi teď, protože doufala, že by Island mohl vstoupit. Islanďané, myslím, zůstávají na tom vztahu, v kterém jsou. To znamená, jim velmi vyhovují ty formáty, které zatím mají. Nechtějí to rozšiřovat zjevně dál, takže na tom to zůstane. A myslím si, že by se někdo s někým rozhádal, to bych minimálně na té islandské straně určitě nečekal.
18: Z Reykjavíku zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Islandu, Jakub Lucký, děkuji vám. Naschledanou.
19: Naslyšenou.
18: Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta dnes ve 20 hodin na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slavii. Pražská S na sebe narazí poprvé od květnového nedohraného zápasu v Edenu. Část domácích fanoušků tehdy v nastavení za stavu 3-2 vtrhla na trávník, napadla několik hostujících hráčů a disciplinární komise následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Do bezpečnostních opatření se dnes zapojí stovky policistů. Na utkání se policie připravuje několik týdnů a vnímá ho jako rizikové. Utelefonuje tiskový mluvčí krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Jan Daněk. Dobrý den.
20: Dobrý den, dobré poledne.
18: Jakým způsobem jste se na dnešní derby připravovali?
20: Připravujeme se na něj intenzivně již několik týdnů. Nejde totiž jen o běžné fotbalové utkání. Je to utkání, kdy mezi příznivci týmu panuje velká rivalita již z minulosti. Vycházíme i z toho, co se stalo při posledním derby v Edenu, kdy fanoušci v závěru utkání vtrhli na hrací plochu a utkání bylo předčasně ukončeno a následně kontumováno. Proto se na dnešní utkání připravujeme. Ta rizikovost znamená vyšší počet policistů v ulicích, větší připravenost pořádkových jednotek, větší monitoring fanouškovských skupin, ale samozřejmě i dopravní omezení a připravenost rychle reagovat na případné narušení veřejného pořádku.
18: Zmínil jste dopravní omezení, jaká se tady chystají a od kdy?
20: Slavističtí fanoušci mají sraz okolo 17. hodiny u Národního divadla a okolo 17.30 avizovali, že vyrazí na oznámenou trasu. Ta trasa povede přes Smetanovo nábřeží a Křížovnickou ulici 17. listopadu Čechův most, pak vystoupají po schodech nahoru na Letenskou pláň, přes tu projdou na křižovatku ulic Milady Horákové a Korunovační, tedy Letenské náměstí, a tam budou Korunovační ulicí připravovat na stadion. My budeme pochod doprovázet a zároveň zajišťovat bezpečnost v jeho okolí, kdy počítáme s krátkodobým dopravním omezením, může se to dotknout i MHD. Začátek a konec zápasu bude taky spojený s dopravním omezením, a to v okolí stadionu na Spartě.
18: Jak budete tedy konkrétně zajišťovat pořádek v ulicích Prahy před a potom, tedy hlavně potom utkání?
20: Budou to stovky policistů, zapojí se do toho kolegové z pořádkové policie, samozřejmostí jsou kolegové ze speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky, ale nebudou tam chybět ani dopravní policisté, kriminalisté, kolegové z cizinecké policie, policisté sepsy na koních a především tam budou kolegové z antikonfliktního týmu, jejichž úkolem je předcházet případným konfliktům, aby ta situace vůbec neeskalovala. A nemohu taky opomenout kolegy z městské policie hlavního města Prahy, kteří nám budou pomáhat.
18: Sparta investovala do zajištění bezpečnosti dnešního derby 700 000 korun.

0: a nebo závažnému narušení veřejného pořádku, tak policie může zasáhnout.
1: Jsem rád, že to říkáte, protože ono se proslýchá, že Spartani přímo počítají opět s použitím nelegálně propašované pyrotechniky na stadion, šíří se to na sítích. V takovém případě by to byl důvod, aby policie zasáhla přímo v areálu, je to tak?
0: Ne, automaticky to není důvod. Samotné použití pyrotechniky na tribuně neznamená, že půjdeme na tu tribunu zasahovat. Primárně je to věcí pořadatelské služby a porušení návštěvního řádu. My jako policie tento přestupek řešíme stotožněním toho, kdo tu pyrotechniku odpaloval, respektive používal, toho stotožníme díky většinou kamerovému systému na stadionu a ve spolupráci s pořadatelem. Pak je tento přestupek oznamován a člověk, který tu pyrotechniku používal, je podle zákona sankcionovaný.
1: A jenom velmi krátce, kdo rozhoduje tedy o tom okamžiku, jestli zasáhnete nebo ne, je to čistě na požádání pořadatelů?
0: Musí být naplněna, splněna určitá, naplněna, určité podmínky splněny, to znamená, musí být přerušený zápas, musí být žádost od pořadatele a potom bychom jako policie na ten stadion vstupovali v případě, že by ta pořadatelská služba tu situaci nezvládala. Takže jsou striktně zákonem dané.
1: Rozumím, Jan Daněk, tiskový mluvčí krajského ředitelství policie Prahy.
0: Dejte se, naschanou.
2: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. Krátké zprávy má Kateřina Sousedisová.
3: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace vlády a prezidenta. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Státní památky dnes nabízí prohlídky zdarma. Návštěvníci si musí prohlídkový okruh rezervovat online. Většina míst už má plno. Podle Národního památkového ústavu je dnes potřeba na turisticky oblíbených místech počítat s větším vytížením, než je obvyklé. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to tamní guvernér. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený. Sport. Fotbalisty Liberce opustila jedna z opor, záložník Ermin Mahmič, který v létě Bosnou a Hercegovinou startoval na mistrovství světa, přestoupil do tureckého Çorumu. O ženský titul si na turnaji v plážovém volejbale Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají nejvýše nasazené české páry. Do finále se dostali Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou a proti nim budou hrát Kylie Nušejfrová s Martinou Majksnenovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 už Mejkalky a ucpaná silnice 35 v Mohelnici. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením už Mejkalky. Na 25. kilometru už v omezení se v pravém pruhu srazilo několik aut, zatím bez policie, projíždí se pouze úzkým levým pruhem. A provoz už je na Prahu poměrně silný, kolona se tam rychle prodlužuje, aktuálně se zdržíte okolo 15 minut. Na D1 kolony taky v Brně směrem do Prahy. Na kilometru 187 stojí dvě auta po nehodě, sice už na krajnici, i tak jsou tam fronty už z Brna od 194. kilometru a je to asi na 10 minut. Silnice 35 se ucpává na průjezdu Mohelnicí v obou směrech. Provoz tam brzdí nehoda na výjezdu z Mohelnice směr Svitavy. Kolony jsou tam kvůli tomu i ve směru z Křemačova. Ještě do západních Čech. Silnice 200 je na výjezdu z Horšovského Týna do Boru neprůjezdná. Auto tam narazilo do stromu, jeďte přes Polžice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme kolem 30 a na horách většinou 20. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
2: Dobrý den, slovinský cyklista Tadej Pogačar se po včerejším tvrdém pádu, kvůli kterému musel 8. etapu odstoupit z Vuelty, tak se ohlásil fanouškům. V příběhu na Instagramu zveřejnil svoji fotku z nemocniční postele. Hudební podkres byl v podobě hitu skupiny Bee Gees Žiju. Pětinásobný vítěz Tour de France má krční límec, obvázanou část hlavy, loket, prsty a klouby na ruce. Při tom nezaviněném pádu utrpěl Pogačar otřes.

0: mozku, zlomeninu levé klíční kosti s posunem, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle, četné odřeniny a s klíční kostí bude muset na operaci.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Pitíně na Uherskobrodsku vzniklo centrum arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Zřejmě nejznámější pitínský rodák zemřel v internaci v arcibiskupském paláci. Letos v červnu ho olomoucký soud rehabilitoval a to centrum, tak to vám za chvíli ve vysílání víkendového radiožurnálu představíme.

0: 65 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy vzniklo v Pitíně na Uhersko-Brodsku komunitní centrum a najdete ho v jeho rodném domě. Moravského metropolitu v roce 1950 nezákonně internovali komunisté v arcibiskupském paláci, když se nechtěl podvolit režimu. Po 11 letech tam také bez většího kontaktu s okolním světem zemřel.
1: Těch pokladů, které nám lidé snesli, je celá řada. Tak například starý mlýnek na strouhanku nebo mlýnek na maso. Na první pohled nějak zvlášť zajímavé věci jsou ale báječnými unikáty.
2: Historička Blanka Rašticová se probírá vybavením, které z části domácnosti rodného domu arcibiskupa Josefa Karla Matochy věnovali Pitíňané.
1: Nabíjeračky, zkrátka a dobře, všechno, co si umíte představit ve staré kuchyni.
2: Expozice je ve dvou světničkách a kromě dobového mobiliáře tady návštěvníci najdou i spoustu informací.
1: Návštěvník, který se chce rychle seznámit, pak si přečte a prohlédne panely. Ale ten, kterého to daleko víc zajímá, věnuje čas a prostor v infokiosku.
2: Poslední část expozice je podle Blanky Rašticové věnovaná památce zemřelého mučedníka.
1: Všichni víme, že za socialismu, kromě období pražského jara, nebylo možno tohoto člověka vzpomínat. Ale Pitíňané na svého rodáka nezapomněli a o tom svědčí celá řada faktů a ty v expozici jsou.
2: Dveře z chodby slouží jako portál z minulosti do současnosti. Zadní část stavení bude sloužit jako komunitní a kulturní centrum, popisuje nezávislý starosta Pitína Michal Vrba.
3: Bychom chtěli, aby právě to spolky využívali ke svým aktivitám.
2: A na dvoře je opravená stodola, ve které bude expozice starých zemědělských strojů, ale také se v ní budou lidé setkávat při různých akcích. Poprvé budou mít tu možnost 5. září při oficiálním otevření centra. Z Pitína Karolína Wernerová, Radiožurnál.

0: Dopravní informace zelené vlny právě teď ve 12 hodin 45 minut aktuálně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z dálnice D1 na D1 ve směru z Brna do Prahy. Čekejte kolony před Šmejkalkou. Na 25. kilometru přímo v omezení před mostem bourala 4 auta v levém jízdním pruhu. Na místě jsou teď hasiči, průjezdný je pouze úzký levý pruh směrem do Prahy. A ta kolona od sjezdu na chodce rady 29. kilometru už je asi na 40 minut. No a pozor, pokud byste to chtěli objet po silnici 107 přes Přestavlky, tak ta je teď neprůjezdná. Za Přestavlky je uzavírka, opravují vozovku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Býval zarytým slávistou a teď je hráčem Sparty. Od 15 let hrál za Slávii a dnes může proti ní nastoupit v pražském derby v dresu rivala ze Sparty. Fotbalista Matěj Jurásek má za sebou náročné týdny. Bývalý hráč Slávie totiž v polovině srpna přišel do týmu z Letné na hostování z anglického Norwicha. Zažil docela nepříjemný start nového angažmá.
1: Matěj Jurásek naskočil poprvé v dresu Sparty hned den po svém příchodu a snadné to neměl. V utkání s Teplicemi odehrál jen závěr, ale fanoušci na Letné pískali při každém jeho doteku s míčem. Nelíbila se jim nejen jeho slávistická minulost, ale hlavně ostré komentáře a pokřiky směrem ke Spartě ještě z doby, kdy byl hráčem celku z Edenu.
2: Každý z nás, když se ohlídne za tím, co dělal ve 20 letech za hlouposti nebo za klukoviny, tak tohle to prostě bohužel z toho nevybočuje.
1: Komentoval minulost záložníka Sparty ve vysílání radiožurnálu Sport náš fotbalový expert Pavel Horvát. Jurásek, který dnes slaví 23. narozeniny, po utkání s Teplicemi přišel pod spartianský kotel a fanouškům se za svá předchozí slova omluvil. Sklidil nakonec Jurásek od příznivců Sparty potlesk a naopak rozlobil slávisty na sociálních sítích, kterým se nelíbilo, že se za svou minulost v Edenu omluvil. Ve videu pro web letenského klubu zmínil kmenový hráč Norwiche, že rok a půl, který strávil v Anglii, mu pomohl.
3: Uvědomil jsem se nám hodně věcí. Řekl bych, že jsem se hodně posunul fyzicky a mentálně jako člověk. Minulost je minulost, to už nezměním, teď jsem tady a chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a celé Sparty.
1: A to se může povést třeba už dnes v derby na Letné proti Slávii. Matěj Jurásek zatím od svého příchodu do Sparty v každém zápase střídal v průběhu druhého poločasu. Pavel Horvát si myslí, že vztah fanoušků týmu z Letné k Juráskovi se bude zlepšovat.
2: Historie nám ukázala spoustu příkladů, kdy ty hráči nebyli úplně jako s velkým potleskem přijímaný a pak se prosadějí a dovedu si představit, že prostě pokud mu to půjde, bude dávat góly, bude produktivní a Spartě se bude dařit, že i spartianský fanoušci ho vezmou na milost a bude jejich oblíbencem.
1: Derby pražských S mezi Spartou a Slávií v 6. ligovém kole začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Radiožurnál je 13 hodin. A zprávy už má Kateřina Cousidisová.
1: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Bleskové záplavy v Nepálu a Tibetu mají už 750 obětí. Debelkajak Špicar Havel získala na mistrovství světa bronz na 500. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona po nehodě na 25. kilometru. A bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, teploty do 28 stupňů, na jižní Moravě kolem 30.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka financí Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, bude ale pod 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu špatně.
3: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové, a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
1: Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda, v říjnu se dostane do sněmovny. Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu stoupl na 750. Oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných jsou stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň už požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí. Některá těla je po středečních záplavách velmi obtížné identifikovat. V Židlochovicích u Brna dnes dopoledne dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo ji musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru, říká nezávislý starosta Jan Vitula.
4: Tomu ještě navíc umožní do budoucna kompletní přepojení cyklostezky Brno-Vídeň přes Židlochovice tak, že bude možnost projet Židlochovicemi, aniž by se museli cyklisté někde potýkat s hustou automobilovou dopravou.
5: Sport. Česko má na mistrovství světa v rychlostní kanoistice další medaily. Na pětistovce ji získal debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel na pětistovce, který byl bronzový. Dosud přitom česká dvojice brala na šampionátech třikrát čtvrté místo. Daniel Havel si cení hlavně dobrého finiše.
6: Naše klasika, kdo nás zná, tak takhle jezdíme přibližně vždycky ten průběh. Dneska to bylo už odjetý hodně v té trati, ale zas v druhé polovině tady jsou vlny. Takže když my tam přejedeme s tím naším finišem a máme ještě síly, ostatní jsou vytuhlí, tak se tam ty rozdíly dělají mnohem větší než normálně.
5: Kajakář Josef Dostál byl při obhajobě světového titulu na pětistovce čtvrtý. A dnes začíná poslední tenisový Grand Slam sezony. Na US Open se v první den představí pět Čechů, o kterých uslyšíte v pravidelných vstupech na této stanici. Jako první do dvouhry nastoupí Barbora Krejčíková proti Rachimovové z Uzbekistánu a Jiří Lehečka proti Španělovi Kareňovi. Doplní je Karolína Plíšková, Vít Kopřiva a Tomáš Macháč.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Šmejkalky a taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se začíná pomalu rozjíždět kolona před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 už nehodu došetřují mimo jízdní pruhy. Kolona je tam dlouhá, potrvá, než se celá rozhýbe. Teď se brzdí u motoristu na Háč na 30. kilometru. Pozor, pokud byste to chtěli objet, silnice 109 je u přestavlk neprůjezdná kvůli opravě. Další objížďka přes chodce Rady je ucpaná. Na dálnici D1 u Šmejkalky teď kolona i v opačném směru z Prahy do Brna. Na 24. a 5. kilometru v omezení stojí v zálivu dvě osobní auta. Zřejmě po nehodě lehce zasahují do pravého pruhu a kolona z Prahy je zatím do 10 minut. Na D1 čekejte silný provoz taky v Brně ve směru do Prahy a zdržíte se od sjezdu na Vídeňskou na 190. kilometr okolo 10 minut. No a v Brně pozor, je teď zavřená Jihlavská ulice mezi Ústředním hřbitovem a Vídeňskou ulicí. Podle našeho zpravodaje nehoda.
8: Je nahoře nějaká větší nehoda, jsou tam hasiči. Momentálně blokuje nájezd ze spodu auto policejní s majáčkama, tak ať se lidi vyhnou a objedou to ideálně po dálnici.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky anebo slabý déšť. Nejvyšší teploty do 28 stupňů na jižní Moravě i kolem 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Dobrý den a zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu 6 minut po 13. hodině. Jak jste teď slyšeli ve zprávách, tak zítra vyprší lhůta na předložení státního rozpočtu pro příští rok. No a ve zpravodajství budeme pokračovat, budeme se za chvíli ptát, co zatím o té podobě návrhu ministerstva financí vlastně víme. A tu odpověď uslyšíte od nás, počkejte si malou chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Už zítra budeme znát podobu návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Vyprší lhůta, do kdy musí ministerstvo financí návrh hospodaření předložit. Výše plánovaného schodku zatím neznáme. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale už avizovala, že deficit bude vyšší než letos. Opozice takový plán kritizuje. No a právě teď víc k rozpočtu už řekne z naší domácí redakce David Šalek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy přesně zatím o tom návrhu víme?
1: Ministryně Schillerová zatím nechtěla být příliš konkrétní. K deficitu řekla jen to, co jsme už zmínili. Tedy, že bude vyšší, ale že zůstane pod hranicí 400 miliard korun. A známe taky priority, do kterých mají příští rok peníze jít. Má to být zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura.
0: Ministryně financí se v průběhu srpna, jak víme, scházela se všemi ministry, aby jednala o jejich požadavcích a taky dalších úsporách. Co ta jednání přinesla?
1: Podle ministryně bylo cílem jednání zajistit naplnění vládních priorit. Řekla, že nemohla vyhovět všem požadavkům. Dozvěděli jsme se ale třeba to, že i v příštím roce bude stát platit za spotřebitele obnovitelné zdroje energie. Příští rok by se taky měly zvednout platy policistů anebo hasičů. Konkrétní podobu návrhu v jednotlivých kapitolách ale opravdu budeme znát až zítra.
0: No, opozice už teď tedy před zveřejněním návrhu nešetří kritikou. Co opozičním politikům vadí, když ten návrh ještě neviděli?
1: Tak oni komentují právě tu chystanou výši schodku. Třeba podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
1: Ministryně financí Schillerová zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
3: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
1: Rozpočet navíc bude podle Schillerové proinvestiční a pomůže tak dalšímu ekonomickému růstu.
0: Až zítra ministerstvo ten návrh rozpočtu zveřejní, co s ním bude dál?
1: V průběhu září se o něm ještě budou bavit ministři. Do konce měsíce ho pak musí schválit vláda. Na plénum sněmovny se návrh hospodaření dostane v průběhu října a musí projít třemi čteními. Pak ještě zamíří k podpisu prezidentovi Petru Pavlovi. A ten dnes v televizi Prima řekl, že ho nejspíš vetovat nebude.
0: Tak děkujeme z domácí redakce ve vysílání víkendového radiožurnálu David Šalek. Víc informací k tématu samozřejmě najdete také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 už šmejkalky. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se stále rozjíždí kolona před šmejkalkou. Nehoda na 25. kilometru v omezení už je pryč. A teď se do kolony dojíždí na 30. kilometru. Pozor, nesnažte se to obět přes chodce rady, jsou ucpané, vydržte na dálnici. Na D1 už šmejkalky, pozor i v opačném směru z Prahy do Brna. V omezení na 24.5 kilometru stála v pravém pruhu po nehodě dvě auta. Teď přijeli policisté, budou společně odjíždět mimo omezení, takže i ve směru z Prahy do Brna se ta kolona bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A díky za to, že voláte. No, kolony jsou teď někde také mnohdy u našich hradů a zámků, protože právě na ně a další památky je dnes vstup zdarma. A ten zájem je obrovský. Ostatně o tom ve vysílání víkendového radiožurnálu taky budeme mluvit s naším reportérem. Za chvíli vás ale vezmeme do letní školy, na autoškoly radiožurnálu. To dnešní téma, tak to bude svícení. Víte, kdy si vystačit s tím denním, kdy zapnout mlhovky a jak neoslnit ostatní řidiče? My vám právě ve vysílání víkendového radiožurnálu poradíme v dalším dílu letní autoškoly.

0: Kolikrát co vy řidiči si říkáte, že vidíte skoro neviditelná auta na cestách, anebo naopak řidiči vás docela oslepují? No právě ten další díl letní autoškoly Radiožurnálu se zaměří, jak jsme říkali, na svícení. Většina aut sice dnes ta světla rozsvítí v podstatě sama, ale někdy tohle svícení opravdu stačit nemusí. Náš reportér Václav Drážek se tedy proto i za nás ptal na detaily.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radio Žurnál v půl druhé. A v polední zprávě má Kateřina Causidisová.
1: Ve Středozemním moři u pobřeží severního Kypru se převrátila loď. Na palubě bylo asi 270 lidí. Na místě teď zasahují záchranáři, informují o tom tamní média. Podrobnosti zjišťujeme. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%. Třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají na až třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda anebo osobně na úřadech práce. Dnes je to 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Ukončili tím v roce 2021 svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afgánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. V posledních dnech před stažením Američanů panoval na kábulském letišti chaos, protože se hodně lidí snažilo dostat ze země. Sport. Fotbalisté Sparty a Slávie se hrají první derby nové ligové sezóny, a to od 20 hodin. 17 začnou zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko. Už za hodinu a půl má výkop utkání Liberec Hradec Králové. Ve druhé lize remizoval slavistický B tým s Opavou 3-3 a Kladno nastoupí proti Žižkovu v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 už Šmejkalky a nehoda na dálnici D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před Šmejkalkou. Na 25. kilometru v omezení chvilku překážela 4 auta po nehodě. Teď už jsou pryč, dálnice je průjezdná. Zdržíte se ale stále v koloně okolo 10 minut po pojíždí od 28. kilometru. Určitě kvůli tomu nesjíždějte, možná objížďka přes chodce Radia Mnichovice se ucpává. Silný provoz čekejte i na silnici 3 z Tábora do Prahy. Za Benešovem, tak i před Mirošovicemi se chvilku zdržíte v koloně. Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře do Prahy zpomalte u Hradce Králové. Na 94. kilometru kousek za sjezdem na Jičín se v levém pruhu srazila 2 auta. Na místě jsou hasiči a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě kolem 30. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
0: Zdravíme, zdravíme i na tu jižní Moravu. Vysíláme pro vás víkendový radiožurnál. Teď je 3 minuty po půl druhé odpoledne. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Z dnešního závodu Moto 2 odstoupil kvůli zranění v 7. kole.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Jak už jsme říkali, na Radiožurnálu Národní památkový ústav dnes nabízí návštěvníkům vstup zdarma na vybrané prohlídkové okruhy hradů, zámků a taky dalších památek ve své správě. Přestože se vstup neplatí, návštěvníci si museli předem zajistit bezplatnou vstupenku prostřednictvím online rezervačního systému. Nejžádanější zmizely prakticky okamžitě. No a to platí i pro státní zámek v Ratibořicích. Tam je náš reportér Václav Plecháček. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den. Jste tam vůbec poprvé?
1: Hezký den, nejsem, znám to tady poměrně dobře a tak se tak pomaličku rozhlížím, už jsem tady 2 hodinky, v zámku se střídají lidé, kteří si tu vstupenku zdarma včas zarezervovali a následně v doprovodu tedy průvodce prochází budovu Ratibořického zámku, prohlídka trvá zhruba 50 minut, poslední 17 hodin.
0: Co se stane, když do Ratibořic dnes přijedou lidé bez předchozí rezervace?
1: No, takových tady byly už asi 20. Pokud rezervaci dopředu nemají, u pokladny jim vysvětlují, že se zkrátka do zámku nedostanou. Můžou samozřejmě počkat, jestli někdo s platnou rezervací nedorazí, ale to je samozřejmě risk. Výhodou tady v Ratibořicích je rozhodně to, že je i bez rezervace možné projít okolí, tedy to Babičino údolí, navštívit třeba Vyptrčin splav nebo Rudrův mlýn.
0: V Královéhradeckém kraji si dnes lidé můžou také zdarma prohlédnout třeba zámky v Náchodě, Opočně, ale i Hrádek u Nechanic anebo hospitál Kux, tak ta situace tam vypadá jak, víte to?
1: Určitě. Mluvil jsem s kastelány, třeba v Hrádku u Nechanic nebo v Opočně nepřichází všichni, kteří si to vstupenku rezervovali a těch, co nedorazí, je poměrně dost. Třeba ve 13 hodin v Opočně k místo 25 objednaných lidí přišlo jen 14, v Hrádku z 25 15. No a samozřejmě to poškozuje ty, kteří o akci nevěděli, na památku dorazí, rádi by si tu vstupenku koupili, ale ta možnost vlastně není. Ten systém je nastavený tak, že jen zdarma. Samozřejmě můžou tedy čekat, jestli se objeví volné místo, ale některým se třeba nechce. Odchází tak naštvaní v Opočně, navíc kastelán říkal, že jde často o cizince, kteří o akci ministerstva vůbec nevěděli.
0: Tak děkujeme, reportér Václav Plecháček, a zdravíme na Náchodsko do Ratibořic. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

Po zlatu a stříbru kanoisty Martina Fuchse má Česko na mistrovství světa další medaily. V cíli se kajakáři Josefu Dostálovi zužovalo vidění a přestával únavou vidět úplně a tak mu musel pomáhat soupeř z domácího Polska. Řekne vám o tom z mistrovství světa rychlostních kanoistů po čtvrtém místě na pětistovce za chvíli z Poznaně.

0: O zlato a stříbro kanoisty Martina Fuchsy Česko má na mistrovství světa další medaily, no získali debelkaják Jakub Špicár, Daniel Havel. Kajakář Josef Dostal, jak jsme říkali, dojel na té pětistovce na čtvrtém místě a byl to jeho jediný závod na šampionátu v polské Poznani. Dostala totiž trápí zdravotní komplikace a to už od přelomu července a srpna, no a na jeho hlase, jak sami uslyšíte, to v cíli bylo znát.
1: No teďka se slyším, jak vůbec skoro neslyším, že poslední 4 dny mám zalehlý úplně levý ucho, teď se k tomu přijde to pravý. Závod jsem se snažil naplno, bojil jsem ho naplno, tak jak to šlo co nejlíp. V cíli jsem se musel pak chytit Poláka, protože už se mi zavíral svět jako teď a ono na té vodě, když nevidíte, tak tam vás může hodit každá vlnka. No, tak, ten Alex Borucký mě tam ke mně přijel, naštěstí se pro mě musel záchranáři, aspoň v té ostudy jsem se ušetřil. Čtvrtý místo není zas tak špatný výsledek na to, že jsem byl poslední dobou indisponovaný. Místo toho, abych tady prostě trénoval, rozjížděl se na ten finálový závod, tak tady prostě ležím v posteli, čtu si knížku, dělá mi radost malej, no, který tu je, tak doufám, že jsem ho dneska potěšil, protože startem na mě. On ještě nebo se neumím mluvit, jo. Umí dělat zvířátka, tak říká, jak dělá tygr. Tak se říká, že pojedu jako tygr.
2: I přesto na závěr trochu úsměv s tygrem od malého Jonatána. Už jste se objel s Pavlem Davídkem, on se usmíval, co vám řekl?
1: Jo, řekl, že to nebylo hrozný, jo. Řekl, že to bylo dobrý, ale oba víme, že já chci vyhrávat a že pomyslím na ty nejvyšší stupně po každý, když se postavím aspoň na ten 500-metrový závod z toho čtvrtý místo stejně jako v roce 2023. Čemuž přichází taky nemoc, která byla teda výrazně kratší a neomezovala mě přímo v tom závodě, ale podobné věci tam jsou. No.
2: Ještě jste použil slovní spojení, že se mi zavírá svět. Co to znamená? Přestáváte vidět, omdléváte?
1: Tak já jsem ještě neomdlel nikdy, že moc nevím, co to je. Ale jak na vás koukám, tak prostě se mi to zorný pole začíná zužovat, až prostě nic nevidím. No.
2: Něco jako v Tokiu?
1: Jo. Tak je to až takový, jo, tam jaký bylo pěkně zle po tom finále.
2: Tak hodně sil.
1: Jo, děkuju, Františku.
2: Jen pro připomenutí, Josef Dostal na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 na kilometrové trati dojel také bez medaile a na finálovém pódiu ho doslova museli křísit. Hodně dlouho ležel a něco podobného zažíval zdravotně tady v závěru závodu na 500 metrů. V Poznani je to pro něj nakonec 4. místo na 500-metrové trati a v pondělí jde pro antibiotika. Z Poznaně František Kuna, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Co všechno musí umět dobrý učitel? Někdy se zdá, že musí být tak trochu i psychologem, režisérem, detektivem a někdy i kouzelníkem. Lada Stuchlá učí na základní škole a letos získala prvenství v prestižní učitelské soutěži Global Teacher Prize. Co porotu na její práci přesvědčilo? Jak se podle ní mění dnešní děti a co od učitele skutečně potřebují? A proč má smysl hledat ve škole způsob, jak děti nejen něco naučit, ale také je pro učení natchnout? Lada Stuchlá bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Když se správně zeptáte.
4: Zcela upřímné odpovědi.
5: Dobře.
6: Kolik morčat už je podle vás moc morčat?
3: Dozvíte se víc, než čekáte.
7: Na co se dá ve vyšším věku těšit? Jaký jsou výhody?
3: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
8: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
9: Samozřejmě, že ano.
3: Nová talk show na jedno.
10: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
3: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Jáchymovské doly. Falešná žloutenka. Dopisy, které vás mohly stát svobodu. Co byste riskovali vy, abyste pomohli druhým? Navštivte naši multimediální výstavu Tichá hrdinství, kterou pořádá Paměť národa v centru Pardubic a Brna. Díky autentickým příběhům a interaktivním prvkům se přenesete do okamžiků, které měnily dějiny. Více na tichahrdinství.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Radiožurnál 14 hodin. A zprávy už má pro vás Kateřina Cousidisová.
13: U pobřeží severního Kypru se převrátila loď, bylo na ní 270 lidí. Petr Pavel nechce stáhnout žalobu kvůli summitu NATO, chce počkat na rozhodnutí soudu. Fotbalisty Sparty a Slávie čeká v šestém kole ligy pražské derby. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce a bude polojasno až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, teploty většinou do 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: U severního Kypru se převrátila loď, na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění, zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají taky jiné lodě. Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO. Řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
14: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
13: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější. Rusko během noci zautočilo na Ukrajinu dvěma raketami Iskander a 130 drony. Většinu z nich se podařilo sestřelit. Jedním z cílů byl Kyjev, který čelí ostřelování od čtvrtečního rána. Podle úřadů zemřelo jedno dítě, 8 lidí je zraněných.
15: Ruské ozbrojené síly zahájily přípravu masivního útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Podle něj jde o odvetu za ukrajinské dronové nálety na rafinerie. Rusko ale už nyní cílí na elektrárny a teplárny na Ukrajině. Například ve středu zasáhlo klouzavou bombou chersonskou tepelnou elektrárnu, tedy hlavní zdroj tepla. Starosta města proto vyzval obyvatele, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Ukrajiny. Elektrárna se totiž stává terčem ruských útoků opakovaně. Ukrajinské síly zase v noci prostřednictvím dronů zasáhly jednu z největších ropných rafinerií v Rusku. V areálu zařízení ve městě Kiryši následně vypukl požár. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
13: Sucho komplikuje sezónu půjčovnám lodí. Některé jihočeské řeky jsou téměř nesjízdné. Nejhorší situace je na Otavě a nebo Lužnici. Jedinou sjízdnou řekou je tak Vltava.
16: Ahoj! Měli jsme jet Otavu, protože Vltavu jezdíme jako každoročně. Chtěli jsme něco jiného, jenomže na Otavě nebyla voda.
17: Lucii Benešové přivezl vybavení Dušan Jakubec. Ten za svoji půjčovnu zhodnotil sezónu na Vltavě jako velmi dobrou. Úplně opačnou zkušenost ale zažívají vodáci a půjčovny na jiných jihočeských řekách. Podle Dušana Jakubce, který půjčuje lodě taky na Sázavu, Otavu a Lužnici, je v nejhorším stavu řeka Lužnice.
18: Konkrétně úsek z Tábra do Bechyně, na kterém je asi 14 jezů na 28 kilometrech, tak byl sjízdnej pouze jeden jez. Letos to sucho bylo extrémní. Řekl bych asi nejhorší za tu dobu, co půjčuju lodě.
17: Na Vltavu každoročně vyrazí kolem 350 tisíc lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Sparty a Slávie se utkají v šestém kole šance ligy v derby. Slávisté mají na svého rivala v neúplné tabulce dvoubodový náskok. Sparta v týdnu oznámila, že jejím novým kapitánem bude 23-letý Adam Karabec, který je odchovancem klubu. Poslední dva roky ale strávil v zahraničí. A to by mu mělo pomoct v kabině týmu z Letné, kde je řada cizinců, jak řekl v rozhovoru pro klubový web.
5: Určitě jo, protože jsem byl vlastně v roli toho cizince venku a vodlen člověk, dokud si to nezažije, tak fakt nepozná, jako, jak ten člověk to vnímá. Celkově třeba teď k tomu derby, co teď bude, tak cítím jako větší zodpovědnost vůči tomu týmu. No.
4: Ligové derby pražských S mezi Spartou a Sláví začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Už za hodinu rozehrají utkání fotbalisté Liberce a Hradce Králové, v 17 pak začnou zápasy Plzeně Slovácko a Teplice Jablonec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Velké Bíteše a ucpaná silnice 3 před Mirošovicemi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je silný provoz. Pozor, dejte za sjezdem na Velkou Bíteš. Ve směru na Prahu na kilometru 160 se v levém pruhu srazila 3 auta. Teď na místo dorazili policisté a brzdí se prudce dojíždí do krátké kolony u Bíteše. Silný pomalejší provoz hlásíte pak na D1 směrem do Prahy taky u Jihlavy za 119. kilometrem. No a pak i před Čmejkalkou brzdí se na 35. kilometru a nesouvislá fronta směrem na Prahu je až na 24. kilometr. Hodně ucpaná je silnice 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi. Aktuálně kolona od Čerčana asi na půl hodiny. V Praze se ucpává Štěrboholská spojka ve směru z Černého na Lanový most. U sjezdu na Dolní Počernice v levém pruhu nehoda dvou aut. Průjezdný je pouze pravý pruh a krajnice a popojíždět budete od hradecké dálnice asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Většinou je polojasná až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť, teploty do 28 stupňů na jižní Moravě kolem 30. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
12: Dobrý den, zdravím vás z víkendového vysílání. No v té následující hodině vám budeme připomínat to nejzajímavější z rozhovoru s hosty Radiožurnálu. Tak do studia tenhle ten týden dorazili třeba herec Václav Kopta nebo filatelista Tomáš Mádl, ale už za chvíli uslyšíte zakladatelku projektu Zeptej se vědce Adélu Šimkovou.
1: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.
19: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Přežije-li člověk spolknutí velrybou a kdyby psi žili na měsíci, byli by potom na planetu Zemi? Tak i na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce. Ten přibližuje vědu srozumitelně a bez takového toho zbytečně složitého jazyka. No a jeho zakladatelkou je Adéla Šimková, která byla hostem Radiožurnálu. Jak projekt funguje, kdo za ním stojí a proč má smysl vědcům klást i zdánlivě jednoduché otázky, i na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, že navazujete na Járu Cimrmana?
2: Samozřejmě.
1: Tak, takže vy znáte Cimrmanovo informační šapito? No,
2: jistě, jistě. I měli jsme to kdysi v našem popisku v bio, tuším na Twitteru, že jsme i Cimrmanovo informační šapito.
1: Jenom divákům, kteří nevědí, o čem byla teď řeč, tak to bylo šapito, tuším, že v Praze na Letné, kde bylo několik tedy emeritních vědců, kteří odpovídali na zvídavé dotazy, a skončilo to tím, že celé to šapito napadly potom viry a ta operace skončila.
2: Ano, ano, a ti vědci přirovnávali různé metriky k různým, k myším a tak dále.
1: Ano, jak by vypadal třeba, no, ale ať si to lidé poslechnou, myslím, že k vidění na internetu to je. Internet. Umělá inteligence. Proč bych měl posílat dotaz iniciativě Zeptej se vědce, když mi to nějaký chatbot může říct rovnou?
2: To je velmi dobrá otázka. Zároveň ten chatbot vám to řekne mnohem rychleji než my, protože nám to trvá a dáváme do toho spoustu lidské práce. A ty umělá inteligence zjednodušuje strašné množství práce a třeba pro jako rešerši a vyhledávání nějakých studií je to skvělé, pro práci s textem taky, ale stále máme tu zkušenost, že to vlastně nenahradí úplně tu hloubku odbornosti, protože v tom vědeckém obsahu nebo v těch vědeckých studiích jsou často niance, které ty chatboti nedokážou vlastně správně interpretovat, nebo to třeba nedokážou zasadit do správného kontextu. A tohle jsou vlastně strašně klíčové věci, které ovlivňují dramaticky to finální vyznění celého toho sdělení. Takže furt tam nějaký rozdíl je, i když samozřejmě konkurence je to docela drsná.
1: A propo, k čemu je vůbec dobré propojovat veřejnost s vědeckou komunitou?
2: No, já jsem přesvědčená o tom, že veřejnost potřebuje informace. Má to mnoho důvodů. A samozřejmě ne, že bychom měli informací málo, informací je tady kolem nás hodně, ale ne vždy jsou srozumitelné a právě jak jsem zmiňovala předtím, ne vždy jsou správně interpretované, takže vlastně pro interpretaci toho, co ta věda říká, což je vlastně podstatou vědy je posouvat nějak lidské poznání, takže věda popisuje to, jak moc rozumíme světu, co všechno o něm víme, a tohle je vlastně důležité přeložit z toho vědeckého jazyka do nějakého srozumitelného jazyka, aby to bylo pro tu veřejnost dostupné. Zároveň ta veřejnost si nás vědce platí a myslím si, že tohle je jedna z těch důležitých rolí vědecké práce.
1: Kdo dohlíží na to, abyste to téma přiměřeně zjednodušili, ale neskreslili?
2: Tohle je velmi důležitý moment. Samozřejmě každé zjednodušení má nějakou cenu a proto my v tom našem procesu, kde připravujeme tu odpověď, která musí být podložena vědeckou literaturou, čili vědeckými studiemi, tak jeden z těch kroků je editační proces, kde se zkráceně řečeno vědci a naši editoři hádají, jestli to třeba není příliš odborné a naopak, jestli to třeba není příliš zjednodušené. Takže máme na to takovéhle editorské kolečko.
1: Jak vy jste se rozvinuli od doby toho covidu? Tenkrát vás tedy bylo jednotky, potom desítky, ano. A dneska?
2: Je to tak, vlastně ta naše organizace narostla do pro mě nečekaných rozměrů. Začalo nás to dělat třeba 10 v jedné konverzaci na Messengeru, ale momentálně jsou nás nižší stovky a Máme celou vnitřní infrastrukturu, kde řešíme, aby v tom našem odpovídacím procesu se nic nezasekávalo, protože pro ilustraci těch dotazů máme třeba v různé fázi té rozpracovanosti, jich máme 100 až 200 a všechno tohle to musíme ohlídat. Zároveň potom potřebujeme z toho vytvořit nějaký další obsah, aby to opravdu dolehlo k lidem, aby se to dostalo na web, aby se to dostalo na ty sociální sítě a aby se ty podložené informace mohly co nejvíce šířit.
1: Nakolik je přípustná odpověď nevím?
2: Ta je velmi přípustná. A tahle odpověď je, neřekla bych naše oblíbená, ale...
1: Takhle jednoduché to je, paní doktorko?
2: Ne, vždycky se snažíme odpovědět, ale zároveň ta intelektuální pokora, čili umění přiznat, že něco nevíme, je vlastně naprostým klíčem k celé té vědecké komunikaci a vlastně k důvěryhodnosti vědy jako takové. A vlastně protože tohle to máme velmi rádi, tak jsme si to dali i na trička, která si můžete vlastně koupit na našem e-shopu.
1: Když už jste mluvila o vašem e-shopu, tak k tomu tričku by slušela třeba i kšiltovka s nápisem nevím.
2: Ano, tu máme taky. Kdybyste chtěli náš projekt podpořit, můžete si zakoupit kšiltovku nebo tričko s nápisem nevím.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 směrem na Prahu a nehoda na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony u Velké Bíteše. Na 160. kilometru chvilku překážela dvě auta po nehodě v levém pruhu. Policisté už je odstavili na stranu. Teď se brzdí na 162. kilometru, kolona se ale hýbe. Na D1 ve směru na Prahu je silný a pomalejší provoz taky před Šmejkalkou v úseku od 36. kilometru až na 24. čekejte nesouvislé kolony. Na silnici 3 z Tábora do Prahy hustý provoz na obchvatu Olbramovic, taky za Benešovem a nebo před Mirošovicemi se tvoří kolony. Největší je ta poslední před Mirošovicemi až na půl hodiny od Čerčan. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směrem z Černého na Lanový most u sjezdu na Dolní Počernice a blokuje levý pruh, dvě auta po nehodě a zdržíte se 15 minut od hradecké dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Připomínáme vám nejzajímavější části rozhovoru s hosty Radiožurnálu. V tomhle týdnu jsme se bavili taky o poštovních známkách a v roce 1856 stála 1 cent. No a dnes je známka britská Guyana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného, tak jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Hostem Radiožurnálu byl filatelista Tomáš Mádl.
1: Když se vrátíme k té nejcennější známce, která tam bude, jak dlouho jste vyjednávali o tom, jestli vám ji půjčí nebo ne?
2: Dlouho. Dlouho, je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo a na tlak a na vlhkost. Takže oni si to hodně chrání. No a je to, to můžu říct, protože to stejně posluchači na výstavě všichni uvidí, je to ve vlastnictví britské firmy Stanley Gibbons, velmi staré, úctyhodné firmy. A oni to neradi půjčují, samozřejmě museli jsme použít všechny páky, které v tom filatelistickém obchodním světě máme, ale rozhodně to trvalo, vzpomínám na to první setkání s nimi, musel jsem se nejdřív v Londýně s nima setkat, oni potom přijeli za náma, posoudili ty prostory, musel jsem je pozvat na krásný oběd, abych je přesvědčil, že v tom obecním domě, kde se to koná, je všechno v pořádku. Já myslím, že tak rok a půl, no.
1: Když se podíváme obecně na ty nejcennější známky, v čem oni se převáží nebo v čem se uchovávají, tak aby odolali zubu času?
2: Tak známka potřebuje hlavně tmu a sucho. Takže bývá to zabalené v takových speciálních foliích, kterým říkáme havitky, a bývá to v takových různých převozních pouzdrech. Zase tak složité to není, ale musí se opravdu zachovat tyhle dva hlavní parametry. A pak je teda důležité, aby na každé výstavě tam nepronikl jediný sluneční paprsek, protože opravdu to nesnáší denní jako sluneční světlo. To znamená, ta výstava je nasvícená pouze uměle, to umělé světlo tomu nevadí, ale nesmí absolutně přijít do té místnosti, kde se vystavuje sluníčko, takže je to pořád velmi jako přísně zaháleno. No, ale pochopitelně ta Guyana, protože to je královna mezi všemi filatelistickými předměty, tak ta má úplně jiné zacházení, takže ta je adjustovaná v takovém skleněném kvádru, nebo jsou taky dvě desky, mezi kterými je nějaký vzácný plyn, nějaký argon předpokládám, a v tom ta zámka je umístěna, to znamená, tu nepřeváží ta bezpečnost agentura, která to z toho Londýna veze, tu nepřeváží jako klasické známky, ale tu mají právě v tomhle sarkofágu skleněném a v kufru a takhle to převáží jako balík a takhle to vezou.
1: Čím si britská Guyana zaslouží tuhle péči, respektive v čem je ten její příběh, že to ze známky, která v roce 1856 stála 1 cent, vytváří vlastně nejdražší předmět v poměru cena výkon, jestli to tak můžu říct, na světě?
2: Je to tak, no. Je to několik faktorů, které se u ní sešly. Za prvé je unikátní, opravdu se nenašel a můžeme skoro s jistotou říct, že už nenajde druhý exemplář téhle známky. Je z filatelisticky velmi významné destinace. Filatelisté vědí, že tři nejvýznamnější, filatelisticky nejvýznamnější destinace světa jsou právě britská Guyana, pochopitelně Mauritius, a možná překvapivě mi z dobré naděje. To jsou tři nejvýznamnější koloniální mocnosti světa filatelisticky. Takže zapadla do toho kontextu geografického a historického do té britské Guyany. A od toho samého začátku jí provází skutečně jako velký příběh, ten způsob nalezení, kde skutečně nějaký školák jí objevil, pak jí za pár centů vyměnil za něco hezčího a dostala už dneska říkáme PR, už od samého začátku takové, že prošla těmi nejvýznamnějšími sbírkami nejvýznamnějších sběratelů, investorů, průmyslníků té doby. Její cena se opravdu raketově zvedala a každá ta akvizice, která vždycky po desítkách let byla učiněna, z ní dělala čím dál větší hvězdu. I ta nedosažitelnost, oni opravdu, jako ty majitelé, jí neradi půjčují, takže tím, že se ukáže na veřejnosti někde na světě, jednou vyplave za pár let a ty fanoušci musí za ní někde na druhý konec světa, tak už to z ní činí takovou hvězdu nedostižnou.

0: Finlandu skončilo sčítání hlasů v referendu v obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. S necelými 53% hlasů vyhráli odpůrci rozhovoru s Bruselem. Rozdíl mezi ano a ne byl nakonec zhruba 13 000 hlasů. Odpůrci zvítězili ve všech volebních regionech, kromě dvou v hlavním městě Reykjavíku. K referendu přišlo přes 82% oprávněných voličů. Policisté v Havlíčkově Brodě v pátek přistihli 8 mladistvých pod vlivem alkoholu. 17-letému chlapci naměřili přes 2,5 promile, řekla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté večer zkontrolovali 68 nezletilých, zjišťovali pití alkoholu i případné užívání drog. Ze Zlína do slovenského Trenčína jezdí ode dneška nová přímá autobusová linka. S číslem 735 pojede v obou směrech 4x denně. Zastaví se v Luhačovicích, Uherském Brodě a dalších vybraných obcích na trase. V celé trase linky platí jízdné integrované dopravy Zlínského kraje.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie zavítají na Spartu v prvním ligovém derby sezóny. Hrát se začne ve 20 hodin v našem přímém přenosu. V 17 hodin mají výkop zápasy Plzeň Slovácko a Teplice Jablonec. Už za půl hodiny nastoupí Liberec proti Hradci Králové. Filip Salač první velkou cenu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na hradecké dálnici za Poděbrady a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Poděbrady a Kolín. Na kilometru 35 je omezení, sice do dvou pruhu, i tak je tam fronta asi na 10 minut. V Praze se zdržíte na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most. U sjezdu na Dolní Počernice nehoda v levém pruhu. Od hradecké dálnice budete popojíždět asi 15 minut. Ucpává se teď Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. V Lochkovském tunelu, to je ten druhý tunel, se porouchal kamion a teď pomalu couvá mimo tunel. Museli kvůli tomu na chvíli zastavit provoz. Na místě už jsou policisté a za chvilku to pojede. Na dálnici D1 ve směru do Prahy hustý provoz před Šmejkalkou, před omezením na 24. kilometru se tvoří nesouvislé kolony. Poprvé se brzdí na 36. kilometru. A ucpává se i silnice 3 z Tábora do Prahy. Největší kolona popojíždí před Mirošovicemi od Čerčana, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude polojasno až oblačno, k ránu v Čechách a na západě Moravy až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. V noci teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál a je s vámi Patricie Strouhalová.
3: A také přehled toho nejzajímavějšího z našich hostů ve vysílání radiožurnálu z minulého týdne. Tak třeba, jak si Václav Kopta užívá hraní Shakespearea pod širým nebem a jak se vědkyně a lékařka dostanou mezi světovou elitu raftařek, tak i to zaznělo právě v našich rozhovorech a za chvíli si budeme povídat a připomeneme rozhovor s fotografkou Veronikou Suralovou. Vydáme se za mravenci. Radiožurnál.

0: and all is that. Fotografovat můžete mobilem, foťákem a nepotřeba na film, ale důležité je to, co vidíte a jak se na svět díváte. To říká Veronika Souralová, která organizuje soutěž Czech Press Photo. Sama nejraději fotografuje zvířata, a to především hmyz. Proč jí fascinují právě mravenci a jaké to je brodit se v Kongu řekami a pralesem a hledat slony, které nakonec ani neuvidíte? Taky na to se v hostu Radiožurnálu ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Jak vysvětlujete lajkům, co je to makrofotografie?
2: No, makrofotografie je, když něco malého nafotíte tak, že to můžete vidět do detailu. To by bylo asi tak nejjednodušší. A musím říct, že třeba zvlášť třeba u nás na chalupě, kde jsem právě pořídila velké množství snímků mravenců, tak takový ty chalupáři, kteří se tam spíš zajímali jako o tom, jakým rostou brambory a kolik tun budou mít jablek. Tak když viděli ty zvětšený mravence na snímcích, a protože já jsem to tam každému samozřejmě ukazovala a vodila jsem je tam k obrazovce, jak to je, tak mi říkali, pane bože, teď každý ten mravenec má vlastně nějaký výraz, má úplně ten obličej, který by se dal přirovnat jako i k lidským výrazům. A říkali, ježiš, to mi už, to je krásný, to my už jim nebudeme ubližovat a my se spíš budeme jako zajímat o tom, co nám o tom říkáš. A to si myslím, že jsou takový malý krůčky.
1: Co vás na životě mravenců fascinuje, kromě toho, jak vypadají?
2: No tak úplně všechno. Tohle to by mohl být jako další rozhovor, který bychom se nedostali vůbec na Czech Press Photo a na Czech Nature Photo, protože ta hmyzí říše mě fascinuje všim, protože jim tam všechno funguje. Oni prostě žijou jako jeden tvor. Naše představa, že ten mravenec je jako ten jeden tvor a ten má jako nějaký svoje vlastní rozhodnutí, to tak nefunguje. Oni fungují jako celé to společenstvo a právě proto jsou tak dokonalí. A každý tam má svoji funkci, tu dokonale plní, nemají svoje vlastní ego a to je asi ten kámen úrazu, kde je ten rozdíl právě mezi sociálním hmyzem a lidským společenstvím, kde tady každý si jedeme na vlastní ego a chceme být viditelní, chceme něco dosáhnout a oni toho dosáhnou v té síle toho celého společenstva, který může být jako třeba i milionový.

0: Dřív Radek ze Sněženek a machrů, dnes třeba pan Bojat ze Shakespeareovy Marné lásky snaha. Do studia Radiožurnálu dorazil herec, muzikant a taky moderátor Václav Kopta. Jaké to je hrát Shakespearea pod širým nebem a jak se cítí za rozhlasovým mikrofonem? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Když mám nějaké chmury, tak si pustím některou z těch všechno párty Karla Šípa.
2: Ano.
1: A jak vy tam vyprávíte, třeba teď naposled, co jsem viděl o tom pobytu ve Františkových lázních, tak jako mě to zase postaví zpátky na kolena s opuštěním, fakt.
2: Nechte ty kolena už vej, prosím. No, tak to je jedna věc, to je
1: ne, chci se zeptat, jestli to máte, jestli si na to chystáte, nebo máte v sobě tenhle ten dar, že se do vás hodí...
2: Myslíte takový ten vtipný, jak se tomu říká, jukebox. Vypravěčský jukebox, to snad ne, až takhle to není, ale je zvláštní, já takhle absolvuju poměrně hodně představení, dneska se tomu říká talk show, nebo chodím do těch podcastů, jsou to pořád prostě rozhovory, ať se na mě nikdo nezlobí, prostě někdo tak jako vyklade otázky, já odpovídám. A pokud je ode mě očekáváno, že bude, nebo by mělo být veselo, jako je to třeba v případě silvestrovské všechno party, tak já mám tu zkušenost, že je lepší se aspoň trochu zamyslet, než tam jdu k tomu Karlovi, nad tím, o čem bych chtěl vyprávět. Aby člověk nevařil z vody, a, jo, to jsou pak ty hluchý místa, který stejně režisér pak vystřihne. Takže ano, přiznám se, že jsem věděl, že bych byl rád, kdyby mě Karel dal prostor. A teď se dostávám k tomu podstatnému. Šíp je neuvěřitelně empatický v tom, že vycítí, jestli jste ve slabý chvilce, anebo že máte nabito na skvělý příběh. V tu chvíli, když se pozorně podíváte, on se upozadí, dávám prostor a na tu smeč, kterou vy si sám ten balon chystáte, tak vám dá obrovský a velice velkorysej prostor. A ještě se směje tak, že když jsme šli před lety, když jsem vyprávěl poprvé o autobusech, a to už je hodně dlouho, tak si sundal, nebo spíš odhodil sako, ukázal mi propocenou košili a řekl mi, teda kamaráde, tak takhle jsem se tady ještě nikdy, teď to vypískám to slovo, ale bylo to smíchy, takže Karel je velkorysej moderátor v tom, že vám prostě ten prostor dá. Nekrade ho ve svůj prospěch, aby si taky přihřál polívku, že je taky vtipný. Takže mně se u Šípa daří, takže teď tam jdu zas za pár týdnů a vidíte, už bych měl přemýšlet, o čem budu vyprávět.
1: Tak to se těšíme.

0: Hosty Radiožurnálu byly tenhle ten týden Karolína Kocmanová a Lucie Kolátorová, členky posádky českých raftařek, které na letošním mistrovství Evropy získaly 3 bronzové medaile. Soutěžili s profesionálními posádkami, oni sami přitom mají každodenní zaměstnání jako chirurka, vědecká pracovnice. Tak jak se dali dohromady a jak je populární rafting vlastně v Česku? I na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Kdy jste poprvé sjížděli řeku, třeba jako děti?
2: No já asi s tím vodáckým oddílem Vltavu poprvé, si myslím, to bylo v nějakých 14-15 letech.
1: Normálně z Vyšáku?
2: Normálně, přesně takhle, to byla asi první řeka. Teda kromě jízery, na kterou jsme chodili s tím vodáckým oddílem, tak Vltava, no.
1: A to bylo na kánoji?
2: Na kánoji, přesně na kánoji. Tak.
1: A Karolina?
3: Já jsem poprvé byla taky na kánoji, akorát mám pocit, že mi bylo 5 nebo 6 let. Byla s tatínkem na zájezd od jeho zaměstnání a to bylo na Sprévě. A z toho už si moc zážitku nemám, jenom si pamatuju, že tam bylo spousta zdymadel a různě jsme tak jako se otvírali, zavírali, přebíhali jsme to tam. Byla to banda, prostě rodiče vzali děti, autobusový zájezd a byla to jako velká sranda ve velké skupině lidí. No.
1: Jak moc je ten rafting nebezpečný?
3: Na to se těžko odpovídá samozřejmě, protože...
1: Protože nechcete nebo nevíte?
3: Ne, tak samozřejmě my nechceme, aby byl nebezpečný. Závody vždycky jezdíme s bezpečnostním vybavením. Helmu máme, vestu a oblečení podle toho, jaký typ řeky, co sjíždíme, jaká je teplota vody a všechno. Ale samozřejmě... I když člověk je, a navíc jsme posádka, která jsme sehraná a máme spolu něco naježděno, takže samozřejmě v tu chvíli můžeme i posouvat, zvyšovat obtížnost, náročnost vody, na kterou si dovolíme vlíst, ale ne vždycky, i přes tohle to samozřejmě může dojít k nějaký kritický situaci i u nás. A vždycky záleží na tom prostě, jaká posádka, v jakém složení sedá na vodu a co se chystá sjíždět.
1: Stalo se vám někdy něco, že jste se převrátili? Asi ano.
2: My teď máme jako hodně čerstvý, stále hodně čerstvý zážitek.
1: Pak?
2: Loni z Čertových proudů. To je pod Lipnem. Je to opravdu asi za mě nejtěžší voda tady v Evropě. A my už to jezdíme roky. Jezdíme to roky dlouho. Vždycky se bojíme a vždycky do toho jdeme. A loni jsme se tam prostě vysypali, no. Vysypali jsme se hned vlastně na začátku těch Čertových proudů a úplně jsme se teda nepřevrátili, ale vlastně mě se vysypala celá posádka ven z raftu, já tam zůstala sama. Takže jsem nejdřív ulovila Karolínu, protože s ní se ten raft prostě nejlíp řídí. A pak jsme chytali zbytek a teda vůbec jsme to nečekali, že by se jako, nechci to znít na foukaně, ale že by se nám mohlo něco takového stát. Takže jsme z toho byli hodně překvapeni.
1: Jak na to reagovali ostatní, pokud tam byli nějací ostatní?
3: No máme, dostalo se k nám potom video ze břehu, kdy to někdo natočil a ty reakce byly, řekla bych, nepublikovatelné ve veřejnoprávním médiu.
1: No tak my jsme na ledoco zvyklí. Jaké je základní pravidlo tedy pro toho, pro tu, která se vysype? Co má dělat?
2: No, když se člověk, jako, když vypadne, určitě prostě dát nohy před sebe, nesnažit se prostě běžet po tom dnu, dát nohy před sebe, snažit se splout, řekněme ten největší prostě šupec a horem ke břehu, no.
1: Platí to tež i pro turistický rafting?
2: Myslím si, že určitě.
1: Univerzálně.
2: Jo.
0: Tak to byly Karolína Kocmanová a Lucie Kolátorová, úspěšné české raftařky. Všechny rozhovory s hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v plné délce. A to na našem webu, na YouTubeovém kanálu Radiožurnálu, na Můj rozhlas, anebo všude, kde prostě posloucháte oblíbené podcasty. No a v tom následujícím týdnu se můžete těšit třeba na herce Vojtěcha Kotka. Ve studiu ho přivítá moderátor Libor Pouček a bude to už ve středu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál 15 hodin. Přehled zpráv a Kateřina Cousedisová.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliard. U severního Kypru pokračují záchranné operace u převrácené lodi. Nejméně 6 lidí zemřelo. Ve fotbalové lize se chystá derby pražských S. Právě teď Liberec hostí Hradec Králové. Nehoda brzdí provoz Praze na Štěrboholské spojce. A zítra bude oblačno a zataženo, později na většině území přehánky, lokálně i bouřky. Později odpoledne polojasno a teploty až 25, na jihovýchodě až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi Prima. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová řekla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
4: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka Evropské komise na obranu.
2: Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka je jakýkoliv schodek vyšší než současných 310 miliard korun špatný. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali místní úřady. Radnice města Kyrenia už dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Proč se loď převrátila, zatím není jasné. Po noční střelbě do davu na taneční akci na severu Švýcarska zemřela 22-letá žena. Záchranáři převezli do nemocnice 5 lidí, někteří mají těžká zranění. Na sociální síti X o tom informovala švýcarská policie. Ta teď pátrá po pachateli nebo pachatelích. Zároveň vyšetřuje motiv činu. Variantu teroristického útoku ale považuje za málo pravděpodobnou.
5: Policie dostala hlášení o střelbě krátce po 14:30 ráno. Střílelo se na hudební akci ve městě Aarau na severu Švýcarska, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Organizátor akce označil incident pro deník Blick za zbabělý útok. Areál včetně okolí je uzavřený kvůli rozsáhlému zásahu, do kterého je zapojený i armádní vrtulník. Policie lidi vyzvala, aby se oblasti vyhnuli a byli ostražití. Bezprostřední nebezpečí ale podle policistů nehrozí. Václav Hojný, Radiožurnál.
2: Pracovníci lánské obory snižují počet zvířat. Některé druhy jsou přemnožené. Momentálně je tam kolem 2000 kusů jelenů, daňků a další zvěře. Pokračuje ředitel lesní správy Lány Michal Prnica.
6: Zvěř vytváří obrovský tlak vlastně na ten porost, jednak na travní porosty a jednak i na ten les. Pokud prostě je nezačneme obnovovat, tak samozřejmě ta obora bude za chvilku bez lesa, což bohužel pod tím tlakem ty zvěře dost dobře nejde. Proto i vlastně potřebujeme ten počet té zvěře snížit, aby ten les se mohl nadechnout a vůbec se obnovit.
7: Sport. V domácí fotbalové šance lize se bude hrát první derby pražských S v této sezóně. Sparta nastoupí proti Slavii na svém stadionu na Letné. Zápas začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Právě teď se hraje duel 6. kola mezi Libercem a Hradcem Králové. Utkání sleduje reportér Pavel Petr.
8: Čtvrtá minuta utkání pomalu končí, zatím bez jediné střely na bránku, a tak platí nerozhodný stav 0-0. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
7: V 17 hodin začnou ještě zápasy Teplice Jablonec a Plzeň Slovácko. Také ty uslyšíte na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Meziříčí a taky na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor za velkým Meziříčím. Na kilometru 138,5 chvilku překážela nehoda v levém pruhu. A teď je odjeli s policisty vyřešit to na parkoviště a menší kolona se rozjíždí. Silný provoz na D1 směrem do Prahy čekejte i před Šmejkalkou. Pojedete pomaleji v úseku od 36. až na 24. kilometr. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy vázne provoz za sjezdem na Poděbrady. Na 35. kilometru začíná omezení, sice do dvou pruhů, i tak se zdržíte asi 10 minut v koloně. Nesnažte se to objet po 38. přes Poděbrady, jsou tam kolony před kruhovým objezdem u Teska. Silnice 16 z Trutnova směrem na Královec do Polska je neprůjezdná. Kousek za Trutnovem hasiči likvidují vyvrácený strom. A na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy se zdržíte za Benešovem a pak i před Mirošovicemi. Delší je ta druhá fronta před Mirošovicemi asi na 20 minut. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směr Lanový most. U sjezdu na Dolní Počernice nehoda v levém pruhu. Kolona od hradecké dálnice je asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno, je zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek a oblačnosti ubývat a postupně čekáme polojasno, jen s ojedinělými přeháňkami. Teploty nejčastěji do 25 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Zdravíme vás, teď je 6 minut po 15. hodině a vy posloucháte víkendový odpolední Radiožurnál. A je tady jedno velké pozor, pozor na rozsáhlá bezpečnostní opatření večer v Praze. Budou totiž kvůli fotbalovému derbu pražských S na Letné. I po výtržnostech z posledního vzájemného zápasu policisté považují zápas za rizikový. A detaily ty pro vás máme a vy je uslyšíte.
3: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Prahu čekají velké policejní manévry. Dnes v 8 večer se totiž na pražské Letné utkají odvěcí fotbaloví rivalové Sparta a Slavie. Zápas nebude sledovaný jenom z té sportovní stránky, ale právě z té bezpečnostní. Poslední vzájemný zápas obou týmů skončil v květnu předčasně kvůli vytrženostem fanoušků. Ve studiu už je teď z naší domácí redakce David Šalek. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: No, ty květnové vytrženosti se staly v Edenu na stadionu Slavie. Dnes se tedy hraje na Letné. Jak se připravuje tedy domácí Sparta?
1: Sparta už v týdnu oznámila, že do bezpečnostního zajištění utkání, tedy pořadatelské služby, stevardů, zdravotní služby a hasičské asistence investuje 700 tisíc korun. Zároveň ale jako akciová společnost nemá prostředky na to, aby lidem, kteří mají od Slavie doživotní zákazy vstupu do Edenu, znemožnila sledovat utkání přímo na Letné. Ředitel Sparty pro vnější vztahy Ondřej Kasík o tom mluvil v podcastu Live Sport Daily.
2: Musíme si říct, že se pohybujeme v prostředí legislativy GDPR. To je velmi tenký led. My se v některých případech nedozvíme o tom, že ten fanoušek vůbec má zákaz vstupu. Pokud o tom rozhodne soud nebo pokud o tom rozhodne přestupková komise, tak je na jejich dobrý vůli seznámit s tím ty fotbalové kluby.
1: Tady ještě dodám, že právě takovým způsobem totiž potrestala Slavie některé své fanoušky za ty události z posledního vzájemného zápasu.
0: Jak se připravují pražští policisté?
1: Tak na skupiny příznivců obou týmů budou dnes dohlížet psovodi, policisté na koních, antikonfliktní tým a další jednotky. Celkem půjde o stovky příslušníků policie. Během odpoledne bude navíc v Praze omezená doprava, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
3: Dopravní omezení se budou týkat hlavně pochodu příznivců hostů, který vyrazí přibližně v 17.30 od Národního divadla a povede až k Letenskému stadionu. Tedy po celé trase budeme předpokládat, že vzniknou dopravní komplikace, a to i na straně městské hromadné dopravy.
1: Řidiči by měli podle Daňka počítat s tím, že doprava bude omezená i v okolí Letenského stadionu.
0: Pojďme ještě připomenout, co se na jaře stalo během toho posledního zápasu.
1: To stovky fanoušků Slavie, hlavně z tribuny Sever, několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště. Někteří z nich pak fyzicky napadli hráče konkurenčního týmu nebo naházeli pyrotechniku do sektoru spartianských fanoušků. Disciplinární komise následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty a uložila domácímu týmu pokutu 10 milionů korun. Policie kvůli incidentu už obvinila několik lidí z výtržnictví.
0: Tak děkujeme, to byl David Šalek z naší domácí redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Celé to samozřejmě budeme také sledovat a také živě odvysíláme. Radiožurnál Sport, utkání začíná v 8 večer, Sparta Slavie, tak nás poslouchejte dál.

0: Když už mluvíme o tom fotbalu, tak portugalský fotbalista Rafael Leão zamířil z AC Milan do Galatasaray Istanbul. Turecký klub oznámil, že s reprezentačním křídelníkem podepsal smlouvu na 4 roky. Další informace, které pro vás teď máme ve vysílání víkendového radiožurnálu, jsou pro motoristy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na hradecké dálnici u Poděbrad a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se prodloužila kolona za Poděbrady. Je tam omezení, začíná na 35. kilometru. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Poděbrady 38. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. A provoz vázne na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Prahu. I tam je zúžení na 44. kilometru a menší kolona do 10 minut. Na D1 silný provoz směrem na Prahu. Pomaleji pojedete v úseku od sjezdu na Divišov 41. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru a průměrná rychlost tomu úseku je asi 40 km v hodině. Ucpává se taky silnice 3 z Benešova na Prahu. Před Mirošovicemi postojíte 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony u Jesenice. Projíždí se omezením a v tom omezení v pravém pruhu teď navíc zastavila dodávka v pravém pruhu. Ještě Štěrboholská spojka v Praze ve směru z Černého na Lanový most překáží nehoda u sjezdu na Dolní Počernice. Kolona od Hradecké dálnice je na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: U jezera Most jsou desítky potápěčů, dobrovolníci tam pátrají po 19-letém chlapci, který se pohřežuje od 4. srpna. Kvůli silnému větru se na paddleboardu nemohl dostat ke břehu a od té doby je pohřešovaný. Dobrovolnickou akci v Mostě sleduje i naše reportérka Jana Vitásková. Jano, dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Fouká i dnes. Akce v těchto chvílích končí. Právě se vynořuje poslední dvojice potápěčů. Červená bojka, která by označila nález, se neobjevila. Přijelo sem na 90 potápěčů, ještě asi 30 dobrovolníků, kteří prohledávali břehy. Do vody šlo postupně 60 potápěčů, vždy ve dvojicích a každý s povinnou bojkou na maximálně 60-minutový ponor. Ti první se ponořili krátce před polednem. Předtím si ještě všichni vyslechli bezpečnostní školení. Organizátoři je nabádali, aby při jakémkoliv nepříjemném pocitu, ať už fyzickém nebo mentálním, do vody raději nechodili a vyhledávání přenechali svým kolegům, kterých přijelo dostatek. Prioritou je, aby se všichni dobrovolníci v pořádku dostali domů.
0: Jsou na místě taky profesionální záchranáři?
1: Ano, zajížděla jsem policejní hlídka, městská policie má tady u jezera stálou služebnu, jsou tady zdravotničtí záchranáři, taky dobrovolní hasiči, je tady i záchranný potápěč. Policisté nabádali organizátory, aby do vody pustili jenom opravdu ty zkušené potápěče. Pátrání v jezeře, které je hluboké až 70 metrů, je hodně náročné, je tam chlad, nízká viditelnost a vegetace. Dnes se tady dobrovolníci potápěli maximálně do 25 metrů.
0: Pojďme připomenout ještě tu zmiňovanou tragickou událost ze 4. srpna, co se na jezeře Most tehdy stalo.
1: Tehdy se krajem přehnala pozdě odpoledne silná bouřka s prudkým větrem. Na jezeře zůstalo 6 paddleboardistů, kteří se nemohli dostat ke břehu. 4 lidi pak dostali záchranáři do bezpečí, 2 mladé muže ale smetla vlna. Tělo 28-letého muže našli policisti následující den. Po 19-letém chlapci pátrají bezvýsledně. Jezero má přes 300 hektarů a hloubku, jak jsem říkala, až 70 metrů. A záchranná vesta a pojistné lanko jsou na paddleboardu velmi důležité. 19-letý chlapec byl podle rodiny, která dnešní pátrání sleduje, dobrý plavec.
0: Dobrovolníci tedy, jak jsme slyšeli, zatím neúspěšně pátrají u jezera Most po mladíkovi, který se tam začátkem srpna ztratil při silné bouřce. Mluvili jsme o tom s naší reportérkou Janou Vitáskovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál Arančik vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
1: Radiožurnál 15 hodin a 30 minut. Zprávy s Kateřinou Sausirisovou.
2: V Nepálu a Tibetu pokračují po ničivých povodních záchranné a pátrací akce. Práce ale komplikují monzunové deště. Středeční neštěstí v obou zemích nepřežilo na 750 lidí. Tisíce dalších pohřešují. Úřady ze zasažených oblastí zároveň přemisťují obyvatele. Stovky policistů budou v ulicích

0: startuje ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 kolony před Prahou autovaná Hradecká dálnice za Poděbrady. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy je silný provoz v úseku od Divišova 41. kilometru v podstatě až před Prahu na 13. kilometr pojedete pomalej, občas si zastavíte a zdržíte se okolo 25 minut. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Poděbrady. Je tam omezení na 35. kilometru, sice do dvou pruhů, i tak se ale zdržíte v koloně okolo 20 minut. Pozor, ucpává se i možná objížďka po 38. před kruhovým objezdem u Teska. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy vázne provoz na průjezdu Mladou Boleslaví. I tam je to kvůli omezení na 44. kilometru. Kolona je tam o něco kratší, asi na 10 minut. V Praze je ucpaná Štěrboholská spojka směr Barandovský most u sjezdu na Dolní Počernice. V levém pruhu nehoda a je to kolona asi na 15:15. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte v koloně před Litomyšlí a pak je o kousek dál před Cerekvicí. Je silný provoz, jsou tam kruhové objezdy a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude polojasno až oblačno, k ránu v Čechách a na západě Moravy až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojediněle čekejte i bouřky. V noci teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový Radiožurnál a stále je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Slonice Bala, tak ta se dnes ráno vydala ze zoologické zahrady v Liberci na 1700 kilometrů dlouhou cestu do nového domova ve Velké Británii a zahrada tím tak přišla u posledního slona. No, Balu v novém domově čekají jednak rozsáhlé travnaté výběhy, možnost pravidelných procházek v přilehlých lesích, ale hlavně možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Vali, která stejně teď jako Bala žila bez společníka vlastního druhu.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Kyjev už čtvrtý den za sebou čelí soustavnému ruskému ostřelování. Zemřelo jedno dítě a zraněných je 8 lidí. V poledne ruský dron a nebo jeho trosky zasáhly nebytovou budovu Ševčenský náměstské části Kyjeva. A my už teď jsme s naší zvláštní zpravodajkou na Ukrajině Kateřinou Havlíkovou ve spojení. Ta je teď v Kyjevě. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak intenzivní ty útoky na hlavní město jsou?
1: Tak ono by se na první dojem mohlo zdát, že ty útoky na samotné město nejsou právě nějak intenzivní, ale na druhou stranu od toho čtvrtečního brzkého rána se neustále ozývají poplachy, klidně i 20krát za den, jen za dnešek ty sirény zavily už 9krát, teď tedy trvá 9. poplach tohoto dne. Do toho skutečně jsou slyšet výbuchy, je slyšet i činnost protivzdušné obrany, ať už té stále nebo mobilních jednotek. Před chvílí také ještě by na obzoru, řekněme, v severní části Kyjeva vidět kouř ze zasažené nebytové budovy. Nejkritičtější situace ale byla ve čtvrtek a v pátek, kdy v pátek už vlastně nebyl problém narazit v ulicích právě na ty mobilní jednotky protivzdušné obrany. To jsou pick-upy, které mají na korbě umístěné střelecké jednotky, většinou je doprovází také policejní jednotky. Ty jednotky většinou operují nebo většinou dříve operovaly hlavně večer, ale teď tedy ty útoky trvají i v průběhu dne. Navíc ta obrana proti bezpilotním letounům je doprovázená i elektronickým bojem, což znamená rušení nebo matení signálu, což tady v Kyjevě způsobuje kolaps dopravy, protože zkrátka nefunguje navigace. Takže jak ve čtvrtek, tak v pátek doprava v Kyjevě doslova kolabovala, stálo se v dlouhých kolonách, které se zkrátka hodiny nehýbaly. Teď o víkendu je situace trošku lepší, mnoho lidí také z Kyjeva vyjelo, i když i v kyjevské oblasti je bezpečnostní situace složitá, hlavně na prstenci předměstí Kyjeva, kam patří třeba městečka jako Buča, Hostomel, Boryspil nebo Brovary.
0: No, kritická situace byla v uplynulých dvou dnech právě u Buči v obci Mila, kde ruský dron zasáhl sklad, ten následný požár a výbuchy zabily 38 lidí. Jaké jsou na Ukrajině na to reakce?
1: Tak na místě pořád ještě pracují záchranáři, hasiči i speciální oddíly, například s robotickými vozy, snaží se na místě zabránit dalším detonacím, ale také pátrají po munici, která je rozesetá po okolí. Ty zásahy jsou stále tady na Ukrajině velmi sledované. Jenom připomenu, Rusové při útoku v noci zpátku na sobotu zasáhli sklad obranných sil, kde byly skladované různé typy raket, munice, ale třeba také drony. Na místě vypukl požár a následovaly detonace. Zatím víme o 38 obětech, mezi nimi je i starosta Dmitrivska, který na místo dorazil pomáhat a zabila ho tedy následná detonace. Většinu obětí pak tvořili obyvatelé domu pro seniory, který byl v bezprostřední blízkosti skladu. Případem se už teď zabývá ukrajinská prokuratura, jak oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prokuratura má zjistit, proč byly sklady munice a výbušného materiálu tak blízko obytné zástavbě. To neštěstí obecně mezi Ukrajinci budí velký vztek, nejen ten ruský útok, ale také to, že ukrajinská armáda provozovala nebezpečný sklad tak blízko civilní zástavbě. Doslova jsem se setkala i s reakcí, že vlastně si z obyvatel armáda dělala živý štít. Není to totiž poprvé, co se stalo něco podobného v červenci. Takto ruský útok zasáhl sklad vojenského materiálu ve Višněvě, který byl asi 18 metrů, pouze 18 metrů od zástavby a při tom výbuchu zemřelo 10 lidí.
0: Tak děkujeme, to byly informace od naší zvláštní zpravodajky z Ukrajiny přímo z Kyjeva, Kateřiny Havlíkové. Víc informací také od ní najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Kateřina, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 před Prahou a ucpaná silnice 3 u Mirošovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz před Prahou. Pomaleji pojedete od 41. kilometru od sjezdu na Divišov až k Pražskému okruhu. Místy se ji zastavíte a zdržíte se asi 25 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy vázne provoz před omezením na 35. kilometru. Popojíždět budete od sjezdu na Poděbrady a Kolín asi 15 minut v koloně. Nesnažte se to objet po 38. je ucpaná před kruhovým objezdem u Poděbrad. V Praze stále kolony na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Před sjezdem na Dolní Počernice odklízejí následky nehody v levém pruhu a 15 minut budete popojíždět v koloně. Fronty i na Pražském okruhu i ve směru z D1 na letiště popojíždějí v omezení u Jesenice. Přímo v omezení na prvním kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka a zdržíte se 10 minut. Ještě silnice 3 z Benešova na Prahu před Mirošovicemi aktuálně popojíždí 10-minutová kolona. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čtyři zápasy má dnes na programu fotbalová šance liga, včetně večerního derby Sparty a Slavie. Už teď hraje Liberec proti Hradci Králové a Slovan se může posunout do čela tabulky. To utkání sleduje reportér Pavel Petr.
1: Na stadionu Onisy před pár okamžiky skončil první poločas, po něm domácí Slovan vede 1-0. Rozhodující moment nabídlo utkání ve 42. minutě. Kušej rozehrával po zemi přímý kop za obranu, hosti si naběhl Mašek a zblízka překonal brankáře, hosti Zadražila. Hosté navíc hrají bez vyloučeného Čecha, který v 7. minutě stáhl unikajícího Hodouše a uviděl tedy červenou kartu. Navíc domácí nastřelili i tyč, a to v 27. minutě, kdy to byl Kušej. Po první půli tedy platí a Slovan Liberec Hradec Králové 1-0. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Co všechno musí umět dobrý učitel? Někdy se zdá, že musí být tak trochu i psychologem, režisérem, detektivem a někdy i kouzelníkem. Lada Stuchlá učí na základní škole a letos získala prvenství v prestižní učitelské soutěži Global Teacher Prize. Co porotu na její práci přesvědčilo? Jak se podle ní mění dnešní děti a co od učitele skutečně potřebují? A proč má smysl hledat ve škole způsob, jak děti nejen něco naučit, ale také je pro učení natchnout? Lada Stuchlá bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pachatel si musel ty místa vytipovat dopředu. Žádný kamery, žádný svědci.
2: Na něco jsem přišla.
3: Nevadí vám, že zkouším?
2: Nevadí, jdeme hned.
4: Petra je mrtvá. Kdo byl její milenec?
5: Vy nemáte přehled, co dělá a kde je?
4: Takže my tady objasníme případ století a nikdo se o tom nedozví.
6: Víte to vy a vím to já.
7: Závěr kriminální minisérie Docent. Dnes večer na ČT1 a v i vysílání.
8: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
9: Radiožurnál je 16 hodin. A zprávy má Kateřina Celsedisová.
10: Studující rodiče můžou žádat o speciální podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce. Záchranné operace u převrácené lodi u severního Kypru pokračují. Nejméně 7 lidí zemřelo. Fotbalisté Liberce hrají proti Hradci Králové o posun do čela prvoligové tabulky. Kolona popojíždí na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem do Prahy. A zítra bude zpočátku oblačno, je zataženo, na většině území přehánky, lokálně i bouřky. Později polojasno a teploty až 25, na jihovýchodě až 28 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda anebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou anebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
12: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
10: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 7 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali tamní úřady s tím, že stále pohřešují 23 lidí. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
13: Kolegové na ambasádě v Nikózi situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
10: Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia. Proč se převrátil, zatím není jasné. V Židlochovicích u Brna dnes dopoledne dělníci osadili novou lávku přes řeku Svratku. Lidé ji budou moci využívat od listopadu. Ocelová konstrukce měří 50 metrů a váží 72 tun. Na místo jí musel přesunout jeden z největších jeřábů. Díky mostu budou mít obyvatelé některých částí města rychlejší přístup k obchodnímu centru. Pokračuje nezávislý starosta Jan Vitula.
14: K tomu ještě navíc umožní do budoucna kompletní přepojení cyklostezky Brno-Vídeň přes Židlochovice tak, že bude možnost projet Židlochovicemi, aniž by se museli cyklisté někde potýkat s hustou automobilovou dopravou.
15: Sport. Program 6. kola fotbalové šance ligy nabídne první derby pražských S v sezóně. Hrát se bude od 20 hodin na stadionu Sparty. Přímý přenos zápasu nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V 17 hodin začnou zápasy Teplice Jablonec a Plzeň Slovácko. Právě teď se hraje duel mezi Libercem a Hradcem Králové. Domácí se v případě výhry posunou do čela tabulky nejvyšší soutěže. Utkání sleduje reportér Pavel Petr.
16: Před začátkem druhé půle platí, že domácí fotbalisté vedou 1-0. V minutě 42. se prosadil Lukáš Mašek z Liberce, Pavel Petr, Radiožurnál.
15: Kajakářka Kateřina Milová získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice bronz. V polské Poznani byla třetí na nejdelší 5-kilometrové trati. Stejnou medaili má po protestu české výpravy i kanoista Robin Hirsch, také na 5 kilometrech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D10 v Mladé Boleslavi, taky na hradecké dálnici u Poděbrad. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy se chvilku zdržíte v Mladé Boleslavi. Projíždí se omezením na 44. kilometru a je to asi na 10 minut. Taky na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony. Popojíždějí za Poděbrady před omezením na 35. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut od 41. kilometru. A pozor, objížďka po 38. před Poděbrady je ucpaná. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy vázne provoz před Prahou. Pomalej pojedete už od Divišova 41. kilometru až ke sjezdu na Pražský okruh. Je to nesouvislá jedoucí kolona, průměrná rychlost asi 50 km v hodině. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony u Jesenice. Projíždí se omezením a v omezení stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Na Uherskobrodsku silnice 50. Dejte pozor za Starým Hrozenkovem směrem do Brna. V té prudké zatáčce se srazily 3 motorky. Vážná nehoda, ale podle našeho zpravodaje projedete.
17: Průjezdné to je, oni se tam policajti řídí, tam je ještě dvouproudovka nahoru, takže se tam dá kolem toho projet, ale spíš opatrně, aby to někdo nezletěl.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude zpočátku oblačno, je zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne bude od západu v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku srážek i oblačnosti ubývat a postupně čekáme polojasno, jen s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě kolem 28. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
9: Summit NATO fankaře, rozpočtový zákon nebo prezidentské volby, témata, která v poslední době rozdělovala prezidenta a premiéra, teď se ale oba chtějí po několika měsících vrátit ke společným schůzkám. Tak co se změnilo a co na to říkají ostatní politici, to my víkendový radiožurnál řekneme už za chvíli.
11: Víkendový radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Po několika měsících sporů přichází ve vztahu mezi Hradem a Strakovou akademií výrazný posun. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš ano chtějí obnovit společné schůzky a potvrdili to oba. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. No a co si řekli, tak to teď probereme s redaktorkou Anou Millerovou z naší domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co tedy zaznělo na té čtvrteční schůzce prezidenta s premiérem?
1: Tak věnovali se třeba kybernetické bezpečnosti nebo zahraniční politice. Hlavním tématem byl ale státní rozpočet na příští rok a s tím související novela rozpočtových zákonů. Tu Pavel vetoval, sněmovna ho pak ale hlasy vládní koalice přehlasovala. Podle Babiše si ale oba politici situaci vyříkali.
2: Prezidentem nemáme žádný problém, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
1: Řekl Babiš ve videu na sociálních sítích. O vyjasnění rozpočtové novely mluvil i prezident Petr Pavel. V televizi Prima CNN News řekl, že debata podle něj byla věcná a konstruktivní.
0: Co to tedy znamená pro tu další komunikaci mezi Hradem a vládou?
1: Podle Pavla jde o dobrý začátek ke změně. On sám je otevřený komunikaci, a to jak s premiérem, tak s jednotlivými ministry, a to i v souvislosti s připravovaným rozpočtem na příští rok. K tomu na Primě řekl, že ho neplánuje vetovat.
3: Zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. A nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu.
1: Některé neshody mezi vládou a Hradem ale pokračují. Prezident třeba oznámil, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu. Tu podal k ústavnímu soudu kvůli sporu o účast na summitu NATO. Ke stažení žaloby ho podle serveru Novinky.cz vyzval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Pavel ale argumentuje tím, že je stále potřeba vyjasnit si kompetence mezi Hradem a vládou.
0: Jak na obnovení schůzek prezidenta s premiérem reagují další politici?
1: Třeba ministryně financí Alena Schillerová z ANO už řekla, že jde o dobrý krok. Podle ní vláda o komunikaci s prezidentem stojí. Podle ministra Macinky by ale Pavel měl přestat se vymezovat vůči vládě. Řekl to dnes v České televizi.
4: Já kritizuji pana prezidenta, že on vstupuje do pozice nebo vstupuje do roviny, která mu nepřísluší. V naší době pan prezident Pavel konkrétně se prostě chová jako opozice.
1: Obnovení schůzek přivítal i předseda největší opoziční strany ODS Martin Kupka. Zároveň vyzval motoristy, aby zmírnili ostrou rétoriku vůči prezidentovi. Právě ta podle něj totiž nejvíc škodí vztahu mezi Hradem a vládou.
0: Anna Millerová ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Další informace k tématu samozřejmě i přehledně zpracované na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D1 u Humpolce a ucpaná silnice 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď dejte pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Zhruba na 98. kilometru v levém pruhu plechová tabule nebo kapota z auta varují policisté a jedou na místo. Na D1 pak i kolony silný provoz před Prahou. Od 41. kilometru od Divišova až v podstatě na Pražský okruh pojedete pomaleji, místy i zastavíte, je silný provoz. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za Poděbrady. Na 35. kilometru omezení, sice do dvou pruhů, i tak je tam kolona asi na 15 minut. Provoz vázne i na dálnici D10 v Mladé Boleslavi směrem na Prahu. Tam se popojíždí před omezením na kilometru 44 a držíte se okolo 10 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové čekejte kolony. Mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem popojíždějí, je to před stavbou dálnice u Cerekvice a je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte vysílání radiožurnálu. Kábulem byla slyšet střelba na znamení vítězství a talibánci se projížděli po letišti. My za chvíli připomeneme události před 5 lety, kdy poslední americký voják opustil Afghánistán.

0: Před 5 lety Američané z Afghánistánu stáhli vojáky. Bylo to součástí dohody, kterou uzavřeli s Talibánem. Ze země Spojené státy odcházeli po 20 letech. A jak to vypadalo a co bezprostředně potom následovalo, o tom teď budeme mluvit s Lukášem Pastýříkem z naší zahraniční redakce, který už je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Lukáši, připomeňte ty dramatické chvíle.
1: Poslední americká vojenská letadla kábulské letiště opustila v noci. Symbolem se stala fotka generálmajora Chrise Donahuea, který na palubu nastoupil jako poslední. Americká televize NBC News to popsala tak, že je na ní soustředěný muž s ocelovým pohledem, v přilbě, uniformě a puškou v ruce, který dobře chápe význam té chvíle. Jenže tuhle fotku zastínilo následné dění, kdy kontrolu nad letištěm převzal Talibán. Média popisovala, jak se jeho bojovníci vítězně projížděli po ranvejích a v ulicích Kábulu byla taky slyšet oslavná střelba.
0: Jakou odezvu odchod Američanů vyvolal ve světě?
1: Američané stažení vojáků avizovali dopředu, bylo součástí dohody s Talibánem. Vojenští experti ale kritizovali koordinaci, nebo spíš nekoordinaci, jak popisuje slovenský generál poručík v záloze Pavel Macko.
2: Bola to veľká strategická chyba, pretože tento odchod bol náhly, nebol koordinovaný s afgánskymi bezpečnostnými zložkami ani s afgánskou vládou.
1: V posledních dnech před odchodem vojáků panoval na kábulském letišti chaos. V tlačenicích několik lidí zemřelo a oběti byly i mezi americkými vojáky. Tehdejší prezident Joe Biden ale operaci obhajoval.
0: No, co následovalo bezprostředně po stažení Američanů?
1: Nad zemí převzal kontrolu Talibán a jeho vedení představilo přechodnou vládu. Začaly represe mířené na Afgánce, kteří spolupracovali s předchozí vládou nebo s Američany.
0: A jak bychom teď mohli shrnout tu situaci v dnešním Afghánistánu?
1: Zažívá lidskoprávní a humanitární krizi. Problémem zůstává hlavně v odlehlejších oblastech přístup ke zdravotní péči, popisuje ředitel České kanceláře lékařů bez hranic Tomáš Bendl.
3: Spousta lidí tu cestu do té nemocnice odkládá, protože si ji zkrátka nemůže dovolit a vlastně se na tu cestu vydává až v momentě, kdy už není zbytný. A to znamená, že se tam často dostanou, když už jim nejde pomoc.
1: Talibán taky výrazně omezil práva žen. Musí chodit zcela zahalené, nemůžou skoro nikde pracovat a nesmí studovat nebo vycházet z domu bez mužského doprovodu.
0: Tak děkujeme ve vysílání víkendového radiožurnálu Lukáš Pastejřík z naší zahraniční redakce. Téma také pro náš web i rozhlas.cz. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě dnes od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
1: Host Radiožurnálu.
2: Co všechno musí umět dobrý učitel? Někdy se zdá, že musí být tak trochu i psychologem, režisérem, detektivem a někdy i kouzelníkem. Lada Stuchlá učí na základní škole a letos získala prvenství v prestižní učitelské soutěži Global Teacher Prize. Co porotu na její práci přesvědčilo? Jak se podle ní mění dnešní děti a co od učitele skutečně potřebují? A proč má smysl hledat ve škole způsob, jak děti nejen něco naučit, ale také je pro učení natchnout? Lada Stuchlá bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
0: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 16 hodin a 30 minut. A zprávy má Jana Gulda. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnilo asi 1000 respondentů. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 7 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovaly místní úřady. Radnice severokyperského města Kypernia už dřív oznámila, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď i hned po vyplutí z přístavu nabírat vodu. Policisti v Havlíčkově Brodě v pátek přistihli 8 nezletilých pod vlivem alkoholu. Jeden 17-letý chlapec měl v krvi přes 2,5 promile, řekla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisti večer v parcích, okolí obchodů a taky na sportovištích zkontrolovali celkem 60

0: sport. A v 17 hodin odstartuje program dvouhry na tenisovém Grand Slamu US Open. Z českých hráčů se představí Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková. Lehečku čeká Španěl Kareňo Busta. Krejčíková bude hrát s Rachimovovou z Uzbekistánu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Utvaná D1 v Brně, taky hradecká dálnice u Poděbrad. Na D1 budete popojíždět v koloně v Brně směrem na Prahu. Přímo v omezení na kilometru 196,5 stojí nepojízdná dodávka. Průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a zdržíte se ve frontě asi 15 minut od sjezdu na Slatinu. Na D1 taky silný provoz před Prahou. Od sjezdu na Divišov 41. kilometru až k Pražskému okruhu pojedete pomaleji v nesouvislé koloně. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona u Poděbrad. Na 35. kilometru je omezení a zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne i na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy, a to v Mladé Boleslavi. I tam je omezení na kilometru 44 a 10-minutová kolona. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové je silný provoz. První fronty popojíždějí už před Litomyšlí, další pak před Vysokým Mýtem, před nájezdem na dálnici, a zdržíte se v součtu asi půl hodiny. Ještě Kutnohorská silnice číslo 2 z Kutné Hory do Prahy za Mukařovem u Tehovské křižovatky se srazila dvě auta. Tvoří se kolona směrem na Prahu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, většinou s deštěm, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jeho východě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás. No, hrady a zámky ve středních Čechách dnes podobně asi jako jinde v celé republice byly pod náporem návštěvníků, kteří přijeli na bezplatné prohlídky. Ty bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na dnešek a také na 27. září. Zájemci si většinou museli zarezervovat účast předem, tak na to myslete, na ten konec září.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Tragická povodňová vlna v Nepálu a v Tibetu už má 781 potvrzenou oběť. Tisíce dalších lidí se pohřešují. Masy vody a bahna ve středu taky zničily 18 škol, 19 mostů a desítky kilometrů silnic. Poškozená infrastruktura teď komplikuje práci záchranářům, kteří do Nepálu dojeli taky z Číny anebo z Indie. Slíbili jsme informace k aktuálnímu vývoji zasažené oblasti a ty už pro nás má z naší zahraniční redakce Matěj Kolář. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Matěj, daří se třeba identifikovat oběti toho neštěstí?
1: Nepálské bezpečnostní složky to aktuálně řeší i v souvislosti s hygienickou situací po tom nedávném neštěstí. Tu totiž komplikuje například i malá kapacita tamních márnic. Nepálská vláda proto začala v okrese Chituan budovat provizorní hřbitov. Jen včera tam pracovníci pohřbili 96 neidentifikovaných těl. Během dneška jich přibývá další stovka. Těla už jsou totiž ve značném stádiu rozkladu. Ostatky jsou ale podrobně evidované. Každé neidentifikované oběti navíc úřady odebraly vzorky DNA. Každý hrob je tak nad zemí i pod zemí, označený taky identifikačními značkami. To vše by mělo pomoct nejen s možnou identifikací v budoucnosti, ale taky s exhumací těl zemřelých. Nepálským úřadům už s tím pomáhají taky forenzní experti z Indie a Číny. Své blízké totiž aktuálně pohřešují tisíce Nepálců.
0: Jak vypadá vlastně to pátrání po nezvěstných lidech?
1: Fotkami těch nezvěstných se plní nepálské nemocnice i centra pro vysídlené osoby. Ta místa se tak vlastně stala postupně takovými pátracími středisky. Nezvěstných je ale stále kolem 3000. Ty nejzasaženější oblasti jsou navíc zcela odříznuté od okolního světa. Reportéři z míst tak popisují srdcerivné scény. Například deník Guardian cituje přeživšího Javraje Lámu. Celou jeho vesnici totiž smetla povodeň a on tak přišel o sestru, švagra a dva synovce. Izolované rodiny navíc o sobě často nemají informace. To radiožurnálu popsala i koordinátorka organizace Člověk v tísni v Nepálu, Sajana Šresta.
2: Jsou tu skupiny dětí, které jsou oddělené od svých rodin, které jsou uvězněné v jiných regionech.
1: A já už jen doplním, že z českých organizací v Nepálu, kromě Člověka v tísni, aktuálně pomoc zajišťuje taky Charita Česká republika a z těch mezinárodních tam pracuje taky UNICEF, ADRA nebo třeba Červený kříž.
0: Tak děkujeme, Matěj Kolář z naší zahraniční redakce ve vysílání víkendového radiožurnálu. Aktuální informace samozřejmě naše zahraniční redakce s našimi zpravodaji a spolupracovníky zpracovává přehledně také na náš zpravodajský web i rozhlas.cz. Matěj, díky, naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Buď spadá D1 v Brně a nehoda na kutnohorské silnici u Říčan. Na D1 po pojíždění kolony v Brně směrem na Prahu. Na kilometru 196,5 už v omezení u bratislavské dálnice blokuje pravý pruh nepojízdná dodávka. Kolona od sjezdu na Slatinu je na 15 až 20 minut. Na D1 pak i kolony před Prahou od 41. kilometru od Divišova až na Pražský okruh. Pomaleji pojedete místo zastavíte na chvilku. Ucpává se i hradecká dálnice D11 u Poděbrad směrem do Prahy. Je tam omezení na 35. kilometru, sice do dvou pruhů, i tak je předtím fronta asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se chvilku 10 minut zdržíte v Mladé Boleslavi. I tam se projíždí omezením na kilometru 44. A silnice 2 z Kutné Hory do Prahy je za Mukařovem ucpaná. Je tam na křižovatkou na Tehov nehoda. Srazila se dvě auta a z Mukařova se táhne kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Od 20 hodin vám dnes nabídneme na Radiožurnálu přímý přenos derby Sparty a Slávie, ale už teď se ve fotbalové lize hraje zápas Liberce s Hradcem Králové a reportuje Pavel Petr.
1: A zápas pod deštěm před pár okamžiky skončil. Domácí berou 3 body po vítězství 2-0. Od 7. minuty hráli hosté bez vyloučeného Čecha. Přeslovku nejprve využil Mašek v minutě 42. No a v minutě 90. se parádně trefil Kajondo, zamířil do šibenice hradecké branky. Je to tady jasné, v Liberci je dobojováno, domácí Slovan poráží Hradec Králové 2-0. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
2: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
3: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
2: Fotbalová liga.
3: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se s náma obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
8: Kdy máme ten abiturientský sraz?
9: Jak máme?
7: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
10: Jsem to já, jak jsem mladá.
11: Rozdílné životy.
12: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
11: Společné vzpomínky.
13: Byla přece ve škole pokletní, ne?
14: A jo, a ty jsi primář.
11: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
15: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Další zprávy připravila Jana Gulda. Opozice kritizuje výši schodku na příští rok. Hlavní město Ukrajiny čelí ruskému ostřelování 4 dny v řadě. Fotbalisti Plzně se snaží o první ligové vítězství pod koučem Kováčem. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy komplikuje dopravu nepojízdná dodávka. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
15: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kde ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
16: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
15: Prezident Petr Pavel CNN Prima News řekl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pokud nebudou podfinancované výdaje na obranu. Kyjev čelí už čtvrtý den za sebou ostřelování. Rusko během noci zaútočilo na Ukrajinu dvěma raketami Iskander a 130 drony. Většinu z nich se podařilo sestřelit.
17: Ruské ozbrojené síly zahájily přípravu masivního útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Podle něj jde o odvetu za ukrajinské dronové nálety na rafinerie. Rusko ale už nyní cílí na elektrárny a teplárny na Ukrajině. Například ve středu zasáhlo klouzavou bombou chersonskou tepelnou elektrárnu, tedy hlavní zdroj tepla. Starosta města proto vyzval obyvatele, aby se evakuovali do bezpečnějších částí Ukrajiny. Elektrárna se totiž stává terčem ruských útoků opakovaně. Ukrajinské síly zase v noci prostřednictvím dronů zasáhly jednu z největších ropných rafinerií v Rusku. V areálu zařízení ve městě Kiryši následně vypukl požár. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
15: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole u Popice na Znojemsku v Národním parku Podíjí. Oheň zasáhl plochu zhruba 4 hektarů. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a pomáhají i dobrovolné jednotky. Podle mluvčího Štěpána Komosného se požár podařilo lokalizovat.
18: To znamená, že máme dostatek sil a prostředků a požár se nám momentálně nešíří. Je to těžké na odhadnutí, může to být v řádech ještě hodiny a maximálně více hodin. Záleží na tom, jak budou trvat dohašovací práce.
15: Stovky policistů budou dnes v ulicích hlavního města dohlížet na průběh fotbalového derby pražských S. Utkání Sparty a Slávie vnímají bezpečnostní složky jako rizikové. Poslední duel v květnu týmy nedohrály. Zápas přerušili výtržnosti fanoušků, kteří vběhli na hrací plochu. Na skupiny příznivců obou týmů budou proto dnes dohlížet psovodi, policisti na koních, antikonfliktní tým a další policejní jednotky. Pochod na Spartu vyrazí za půl hodiny, samotný zápas začíná v 8 večer.
2: Sport.
9: Fotbalisti Liberce se minimálně do večera posunuli do čela tabulky nejvyšší soutěže. V šestém kole šance ligy doma zdolali Hradec Králové 2-0. Před několika minutami začaly zápasy Teplice, Jablonec a Plzeň Slovácko. Na severu Čech ve čtvrté minutě gól zatím nepadl. Jak se hraje v Plzni, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
19: Na konci čtvrté minuty čekáme na úvodní branku. Plzeň i s novou posilou v sestavě Adamem Gabrielem zatím hraje s týmem první FC Slovácko. 0-0 teď odkop od brány hostů. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
9: Program šestého kola uzavře derby mezi Spartou a Slaví, které začne na Letné ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A čeští basketbalisté už za necelou půl hodinu rozehrají v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zápas takzvané předkvalifikace mistrovství Evropy proti Norům. K udržení reálné naděje na postup na šampionát potřebují svěřenci kouče Luboše Bartoně zvítězit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: U D1 v Brně taky Hradecká dálnice u Poděbrad. Na D1 budete popojíždět v koloně v Brně směrem na Prahu. Přímo v omezení na kilometru 196,5 stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Průjezdný pouze levý a zdržíte se ve frontě asi 20 minut od sjezdu na Slatinu. Na D1 silný provoz pak i před Prahou. Brzdí se zhruba na 36. kilometru a pomaleji pojedete v nesouvislé koloně až na Pražský okruh. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony u Poděbrad. Na 35. kilometru je omezení a zdržíte se okolo čtvrt hodiny. Na hradecké dálnici pak ve směru na Prahu zpomalíte ještě za sjezdem na Lysou nad Labem na 16. kilometru. Na silnici 2 z Kutné Hory do Prahy postojíte 10 minut v koloně mezi Mukařovem a Říčany. Je tam za Tehovskou křižovatkou nehoda, projíždí se Kivadlově. A silný provoz hlásíte na silnici 3 z Tábora do Prahy. Na obchvatu Olbramovic, taky za Benešovem a nebo před Mirošovicemi popojíždějí kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Zítra čekáme zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Patricí Strouhalovou. Je to tak, zdravím vás, dobrý den. No my za chvíli se podíváme pro aktuální informace na Island. Islanďané dostali nabídku, jak řešit věci, které zemi trápí, ale odmítli. Tak přesně takhle zhodnotila islandská premiérka výsledky referenda o znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Obyvatelé ostrova rozhodli těsnou většinou a v Reykjavíku je náš zpravodaj a za chvíli ho uslyšíte i vy.
2: Víkendový Radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Islandská vláda bude respektovat vůli lidu, řekla v reakci na výsledky referenda premiérka Kristrún Frostadóttirová. Její kabinet bude pokračovat i přesto, že Islanďané odmítli v referendu vládou navrhované obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. No a slíbili jsme podrobnosti přímo z Reykjaviku a má je teď pro nás náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Jakube, není to velký neúspěch vlády, když předložila takové referendum a občané to odmítli?
1: No, premiérka Frostadóttirová to tak nevidí. Ona řekla, že jejich cílem bylo udělat referendum tak, aby se přistupovalo k tomu tématu, tedy případnému vstupu do Evropské unie celonárodně, a že to udělali a že teď se budou věnovat dalším věcem. Referendum je podle ní především vítězství demokracie, poukázala na tu účast, která byla přes 80%, a taky na to, že to byla cenná národní debata, že tedy si Islanďané vyjasnili řadu témat, o kterých běžně by jinak nemluvili. Vláda se podle ní rozhodně nerozpadá, zůstává dál fungovat.
0: Na jaký teď bude vztah mezi Islandem a Evropskou unií?
1: No, když se na to podíváme z té islandské strany, tak podle premiérky Frostadóttirové to ukázalo, že Islanďané jsou spokojeni s tím současným stavem, který je Unii velmi blízký, jsou členem schengenského prostoru, evropského hospodářského prostoru, a premiérka má v plánu třeba si volat s norským premiérem, což je hlavní spojenec v tom evropském hospodářském prostoru, a sama mluvila o tom, že její úkolem vlády je teď tady ty vztahy upevnit. Ona to tak shrnula v podstatě tak, že Evropská unie dává Islanďanům smysl tak, jak je nastavená, a Islanďané nechtějí více.
0: No, ale co vláda teď podnikne dál, jestli plánuje třeba formálně zrušit ty 13 let zmrazené přístupové rozhovory?
1: Je to tak, Island ten nikdy formálně neukončil, vlastně ten začátek i konec toho jednání, které bylo doteď, tak bylo vlastně bez referenda, a tak se to trochu nabízí, a prý to tedy politici proberou v zahraničním výboru parlamentu. Nevyznělo z toho žádné rozhodnutí, možná ministryně zahraničí Torgerður Katrín Gunnarsdóttirová to nebude chtít udělat, protože její strana je založená s myšlenkou vstupu do Evropské unie, a je to taky otázka takových otevřených vrátek případné rychlé reakce na nějakou geopolitickou změnu.
0: Tak děkujeme za aktuality přímo z Reykjaviku živě náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký pro vysílání Radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Výsledky islandského referenda a odmítnutí obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií vítají evropští euroskeptici. Šéf strany nezávislosti Spojeného království a jeden ze strůjců Brexitu Nigel Farage na sociální síti X Islandu pogratuloval k volbě nezávislosti. Rozhodnutí Islanďanů ocenila taky šéfka francouzského národního sdružení Marine Le Penová. No, evropské reakce dál sleduje bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
2: Hezký den. Marine Le Penová napsala, že islandský lid připomněl samozřejmost, a sice, že vstup do Evropské unie není přirozeným horizontem každé evropské demokracie a že národy si musí sami rozhodnout o své budoucnosti, institucích a schopnost hájit své národní zájmy. Výsledek referenda pochválil třeba také šéf české SPD Tomio Okamura, ten to označil za pragmatické rozhodnutí, a obecně ten výsledek referenda chválí euroskeptické a krajně pravicové strany po celé Evropě. Před chvílí už se vyjádřil také předseda Evropské rady António Costa. Prostřednictvím své mluvčí uvedl, že Evropská unie plně respektuje demokratické rozhodnutí islandského lidu a Island zůstává i nadále jedním z nejbližších partnerů 27. Já k tomu dodávám, že výsledek je ale pro unijní politiku rozšiřování zklamáním, protože ještě před referendem Evropská komise mluvila o Islandu jako o možném premiantovi přístupového procesu, který by mohl být připravený na členství velmi rychle.
0: Tak a další informace najdete také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Živě teď Zdeňka Trachtová. Díky, naslyšenou. Zdravíme do Bruselu.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Požár na D11 u Hradce Králové a ucpaná D1 v Brně. Dálnice D11 ve směru z Jaroměře do Prahy teď neprůjezdná u Hradce Králové. Na 90. kilometru sjezdu na Kukleny hoří dodávka na Krajnici. Na místě hasiči zastavili provoz směrem na Prahu. Jde to obět přes ten sjezd na Kukleny, nezdržíte se dlouho. Na hradecké dálnici D11 pak i kolona po pojíždí u Poděbrad směrem na Prahu. Je tam omezení na 35. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu brzdí provoz nepojízdná dodávka. Stojí na 196,5 kilometru v místě omezení a blokuje pravý jízdní pruh. Kolona od sjezdu na Slatinu na 15 až 20 minut. A na D1 silný provoz i před Prahou. Pomalej pojedete od 35. kilometru až na 12. ke sjezdu na Pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dvě účasti ve finále A, jedno páté a jedno šesté místo, tak to jsou největší úspěchy české veslařské výpravy na mistrovství světa v Nizozemsku. Ústřední trenér české reprezentace Vít Kučera přidal to hodnocení přímo u kanálu v Amsterdamu.
1: Samozřejmě by bylo krásný tu medaili přivést, nicméně s výsledky jako takovými jsme spokojení.
2: Uvedl Kučera, který svoje přesvědčení opřel o fakta.
1: Prakticky pro všechny členy závodního týmu jsou to nejlepší jejich osobní výsledky v osobní kariéře nebo vyrovnání osobních výsledků nejlepších v kariéře.
2: Ve velmi podobném duchu zhodnotil výkony českých reprezentantů legendární veslař, mistr světa, trojnásobný medailista z olympijských her Ondřej Synek.
3: Se nám daří práce, kterou trenéři odvádějí a je to vidět na výsledcích, takže asi na vzestupu jsme, byli jsme trochu krizi výsledkový, nicméně myslím, že tady zase dokazujeme, že máme dobrý trenéry, dobrý závodníky a že snad to půjde i dál směrem k olympiádě.
2: K olympijským hrám v roce 2028, které se uskuteční v Los Angeles, to je téma, o kterém velmi intenzivně přemýšlejí všichni závodníci i ústřední trenér Vít Kučera. Ten si uvědomuje, že dvě účasti ve finále A jsou úspěchem, ale přímo k medailím je ještě docela daleko.
1: Je to určitě výzva do další práce směr příštím roku, kdy bude nominace na olympijské hry. Ten odstup tam v té finálové jízdě byl znatelný, nicméně celková úroveň z letošního roku naznačuje u všech těch závodníků, že mezi tu špičku patříme a musíme zapracovat jen na zvládnutí té finálové jízdy.
2: Dají se ty výsledky z mistrovství světa z roku 2026 z Amsterdamu posuzovat i optikou účasti na olympijských hrách v roce 2028?
1: V zásadě jsou tady dvě měřítka, jedno je tady a teď, to znamená, jsme tam minimálně u dvou lodích na nominačních místech na olympiádu, což je skvělý. Věříme, že uděláme pro příští rok ještě posun. Výkonnostní, samozřejmě ten výkonnostní posun budou dělat všichni, příští rok to bude ještě těžší.
2: Doplnil ústřední trenér českých veslařů Vít Kučera, z Amsterdamu Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
3: Radiožurnál posloucháte v 17 hodin a 30 minut. Poslechněte si aktuální zprávy, má je Jana Gulda. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak rozhodne ústavní soud, řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Podle Pavla byla žaloba důsledkem špatné komunikace vlády a prezidenta. Vláda původně na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy. Letos si tak můžou přijít až na 7,5 tisíce korun měsíčně. Jednou z podmínek je, že žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Zájemci zároveň musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. V Nepálu i v čínském Tibetu pokračují záchranné akce po ničivé povodni. Oblastí se přehnala ve středu, obětí je nejméně 781, pohřešovaných jsou tisíce. Zničených je taky 18 škol, 19 mostů a desítky kilometrů silnic. Poškozená infrastruktura tak komplikuje práci záchranářům. A na dnešek připadá Mezinárodní den zmizelých osob. Připomínají se tak statisíce pohřešovaných lidí po celém světě v důsledku ozbrojených konfliktů, katastrof nebo migrace. Podle údajů Mezinárodního červeného kříže stoupl počet pohřešovaných osob na světě za posledních 5 let o 70%.
0: Sport.
3: Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. Dnes se reprezentanti v polské Poznani přidali 3 bronzy. Postarali se o ně na 500 debl kajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře. A po zprávách uslyšíte taky informace z fotbalu, basketbalu i tenisu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Požár na D11 u Hradce Králové a kolona na D1 u Brna. Dálnice D11 ve směru z Jaroměře do Prahy.

0: Je bude podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Ale jenom na chvilku, protože už teď se rovnou spojujeme s radiožurnálem Sport. Ty aktuální informace dostanete z fotbalu, basketbalu a taky tenisu. A slovo už teď má moderátor Adam Procházka.
4: Hezký den i posluchačům radiožurnálu. Začínáme fotbalem. Už známe jeden výsledek dnešního programu fotbalové šance ligy. Liberec porazil Hradec Králové 2-0. Teplice hrají s Jabloncem zatím nerozhodně 0-0 a to říkám ve 35. minutě. Jak se vyvíjí zápas mezi Plzní a Slováckem, to řekne Vladislav Janouškovec.
5: 35. minuta. Viktoria hraje se Slováckem zatím bez branek 0-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, radiožurnál.
4: A v 8 hodin večer nás čeká ještě derby pražských S mezi Spartou a Sláví. Teď se vydáváme z fotbalu na tenis. Začalo US Open. Úvodní zápasy prvního kola dvouher a hlavně výkony Čechů a Češek sleduje David Prouza.
6: Jiří Lehečka podává na vítězství v prvním setu. V souboji s Pavlem Karenem Bustou ze Španělska vede 5-1 a 30-0. Barbora Krejčíková bojuje s Rachimovovou z Uzbekistánu a prohrává 2-3, ale při svém podání vede 40-30. Kromě nich se ještě dnes představí Tomáš Macháč, Karolína Plíšková a Vítko Přiva. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
4: A čeští basketbalisté hrají druhý zápas před kvalifikace o mistrovství Evropy. V hale Královka v Praze sleduje utkání Česka s Norskem Jakub Kanta.
7: 3 dny po úvodní porážce v Belgii hrají Češi před svými fanoušky na konci první minuty s Norskem, teď už 0-2. Z Pražské Královky Jakub Kanta, radiožurnál.
4: A s posluchači radiožurnálu se prozatím loučíme. Na radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Fotbalisté Sparty a Slavie nastoupí, jak víte, večer k ligovému derby na Letné, potom květnovém vzájemném zápasu v Edenu, který se nedohrál, protože domácí fanoušci vběhli na hřiště, provázejí utkání přísná bezpečnostní opatření. Příznivci Slavie tak ti vyrazili před pár minutami od Národního divadla na tradiční pochod na Letnou. Je s nimi i naše redaktorka Alena Benešová už teď živě s námi ve vysílání. Aleno, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Kolik fanoušků se vydalo na Letnou? Kde teď právě jste?
1: Tak pochod fanoušků vyrazil od Pražského národního divadla zhruba v půl šesté a právě teď jsme na Smetanově nábřeží. Odhadem je těch fanoušků asi 500. Mluvila jsem s velitelem celé té policejní akce a říkal, že je to asi mezi 500 a 1000 fanoušky a policistů je prý dostatek. Přesný počet mi tedy neřekli, ale prý jich je dostatek na to, aby všechno zvládli. Zatím tady nemuseli vůbec zasahovat, protože celý pochod je zatím úplně v klidu. Fanoušci skandují. Místy tady urážlivé výrazy hlavně na nového bezpečnostního ředitele slavistického klubu Jiřího Komorouse, bývalého policistu, ale jinak skandují většinou hesla na podporu klubu. Celá ta trasa povede tedy ze Smetanova nábřeží přes Křížovnickou ulici, ulici 17. listopadu, Čechův most a Letenskou pláň právě až na Spartianský stadion, kde tedy ne úplně všichni fanoušci, protože řada z nich, co je v pochodu, nemá lístek, se potom připojí na stadion, kde ve 20 hodin začne derby Sparta-Slavia.
0: No, pochody fanoušků Sparty a Slavie jsou už tradiční součástí derby. Jak dlouhá je vlastně tahle tradice?
1: První pochod byl v roce 2007, je to tedy už 19 let, kdy slavističtí fanoušci, bylo jich zhruba asi 200, vyrazili z Pražského staroměstského náměstí na Letnou a postupem let se z toho stala opravdu masová akce. Přidali se poté i Sparťané, kteří tradičně jedou metrem na stanici metra A. Želivského a potom pochodují tady dolů do Edenu. Slávisté většinou chodí právě ze staroměstského náměstí. Bylo také sraz na muzeu, ale kvůli výstavbě tramvajové trati tam teď není možné takový pochod uspořádat, tak právě proto se dnes rozhodli pro Národní divadlo. Bylo to přesně naproti známé kavárně Slavia, tak zřejmě i kvůli tomu si tuto destinaci vybrali pro start svého pochodu.
0: Tak děkujeme moc, to byla naše reportérka Alena Benešová, která doprovází ten tradiční pochod na Letnou, kde ve 20 hodin začne nejsledovanější zápas fotbalové šance ligy, derby mezi Spartou a Slavií. Aleno, díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ten zápas pochopitelně budeme v přímém přenosu vysílat jak na Radiožurnálu Sport, tak na Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená dálnice D11 u Hradce Králové a kolony na D1 u Brna. Dálnice D11 ve směru z Jaroměře do Prahy je neprůjezdná u Hradce Králové. Na 90. kilometru sjezdu na Kukliny hasiči dohašují dodávku po požáru. Dá se to objet přes ten sjezd na Kukliny, kolona je tak krátká do 10 minut. Větší fronty popojíždějí na hradecké dálnici u Poděbrad směrem na Prahu. Na 35. kilometru je omezení a popojíždět budete asi 15 minut od mostu přes Labe. Dálnice D1 se ucpává v Brně směrem do Prahy. Na kilometru 196,5 v omezení v pravém pruhu už přes 2 hodiny stojí nepojízdná dodávka. A je tam kvůli ní kolona od Slatiny od sjezdu až na 20 minut. A na D1 silný provoz pak i před Prahou. Zpomalíte u sjezdu na Chodce Rady na 29. kilometru a pomaleji pojedete až ke sjezdu na Pražský okruh. Silný provoz je na silnici 3 z Tábora do Prahy, menší kolony na obchvatu Olbramovic, taky u Benešova a nebo před Mirošovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Šanchemie ve vysílání víkendového radiožurnálu v 17 hodin a 52 minut. Fotbalisté Sparty hostí od 20 hodin pražskou Slávii. Vy od nás uslyšíte přímý přenos. No a teď se spojujeme zase s radiožurnálem Sport. Máme pro vás aktuální informace jak z fotbalu, tak taky z basketbalu, ale taky z tenisu. A teď už má slovo moderátor Adam Procházka.
1: Ve druhé.
2: Hezký den, hezký sportovně nabitý den přejeme i posluchačům radiožurnálu. Začínáme tím nejpopulárnějším sportem, tedy fotbalem. Všichni fotbaloví fanoušci v Česku už se těší na 8 hodinu večer. To začne první derby pražských S v nové sezóně. Sparta bude hostit Slávii na Letné v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Jeden výsledek z dnešního programu už známe. Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a další dva zápasy dospěly do poločasové přestávky a za aktuálními informacemi se tedy vydáváme za našimi reportéry zápas Plzeň-Slovácko. Sleduje Vladislav Janouškovec.
3: Po prvním poločase platí ve Štruncových sadech nerozhodné skóre 0-0. Domácí ani hosté si nevypracovali mnoho vyložených šancí. Tu jedinou hostující zneškodnil kapitánu Trávníkovi, s kterým zákrokem Florian Vigele. Na straně domácích to byla hlavička Adveha, která zaměstnala golmana Heču. Naopak nováček v plzeňském týmu Adam Gabriel nedokázal prostřelit v dobré pozici obranu soupeře. Zatím tedy 0-0 z Plzně. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
2: A duel mezi Teplicemi a Jabloncem sleduje Jaroslav Plašil.
4: Také tady 0-0 poločasový stav. Tepličtí vystřelili jednou na branku, to je jediný rozdíl zatím mezi oběma týmy, nějak výraznější, ale ne zásadní, pokud jde o skóre, takže tady 0-0 mezi Teplicemi a Jabloncem. Z Teplic Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Už jsem zmiňoval, že dnešní den je sportem nabitý, a to i proto, že začalo úvodní kolo dvouher na tenisovém US Open a výkony českých tenistů a tenistek sleduje David Prouza.
5: Excelentní Jiří Lehečka v souboji s Pablem Karenem Bustou vyhrál první set 6-1, v tom druhém vede 3-1, už i v něm dokázal jednou prolomit servis soupeře. Barbora Krejčíková bojuje s Rachimovovou z Uzbekistánu, tam je to zatím o poznání vyrovnanější. Krejčíková prohrává 4-5 v prvním setu, ale vede také 30-15 při svém podání. No a kromě těchto dvou českých hráčů se později večer představí ještě Tomáš Macháč, Karolína Plíšková a také Vít Kopřiva z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
2: A po fotbalu a tenisu přichází na řadu taky basketbal, protože čeští reprezentanti hrají v druhém zápase před kvalifikace o mistrovství Evropy proti Norsku na domácí palubovce v hale Královka a u toho je Jakub Kanta.
6: V polovině 10. minuty stále platí vyrovnané skóre 23-23, které teď ale úspěšnou dvoubodovou střelou dokázal změnit český kapitán Martin Peterka, takže 25-23 vedou čeští basketbalisté 10 sekund před koncem úvodní čtvrtiny. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Na Radiožurnálu Sport dál pokračuje pořad s mikrofonem za sportem. S posluchači Radiožurnálu se prozatím loučíme.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Fotbalové derby na Radiožurnálu.
1: Vychutnejte si nejsledovanější zápas v Česku v přímém přenosu Radiožurnálu.
0: Sparta versus Slavia.
1: Souboj o symbolický klíč pro vládce Prahy.
0: Derby na Radiožurnálu poslouchejte živě dnes od 20 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
1: Konec prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
0: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
1: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
0: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Tradiční rubrika se vrací.
1: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál, 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
5: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Konkrétní návrh představí ministryně financí zítra. Povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo nejméně 781 lidí. Úřady pohřbívají i oběti bez identifikace. Fotbalisti Sparty a Slavie se chystají na ligové derby. Fanoušci sešívaných pochodují na Letnou. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů. Je neděle 30. srpna. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministryně financí zítra na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Ale na Schillerová z Hnutí ANO dnes v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos, nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
6: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
7: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
6: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
8: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
6: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 780 potvrzených obětí. Úřady nestíhají identifikovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se i kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neznámé oběti na provizorním hřbitově.
9: Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. To má v budoucnu ulehčit ztotožňování i exhumaci mrtvých. Stále taky pokračují snahy o záchranu přeživších. Například armádní jednotky s těžkou technikou lokalizovaly horní část tunelu vodní elektrárny, ve které povodňová vlna uvěznila stovky pracovníků. Na volání záchranného týmu zatím nikdo nereagoval. I několik dní po katastrofě se ale daří nalézat živé obyvatele. Podle deníku Kathmandu Post jen armáda za dnešek zachránila stovky lidí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Do nejvíce zasažené oblasti Nepálu se snaží dostat náš asijský zpravodaj. Po zprávách se s ním spojíme. Nejméně 7 lidí zemřelo u pobřeží severního Kypru poté, co se s nimi převrátila loď. Na palubě bylo téměř 270 lidí, po 23 z nich záchranáři stále pátrají. Informovali o tom tamní úřady. Trajekt směřoval ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu Tašudžu.
10: Na videích z místa neštěstí jsou vidět lidi v červených záchranných vestách, jak sedí nebo stojí na převrácené lodi. Úřady k nim vyslali plavidla pobřežní stráže, ale taky soukromé lodě. Ty je pak dovážely zpátky na břeh. Některé pasažéry záchranáři převezli do nemocnic. Příčina neštěstí zatím není známá. Turecká státní agentura Anadolu napsala, že loď začala hned po vyplutí z přístavu v Kyrénii nabírat vodu. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi pasažéry byli Češi. Ambasáda v Nikózii ale situaci sleduje. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách. Potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
11: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
12: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
11: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
13: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
11: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
5: Pátrání po pohřešovaném v jezeře Most výsledek nepřineslo. 19-letý mladík zmizel na paddleboardu při bouřce začátkem srpna. Dnešní pátrací akce se zúčastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
14: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
15: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
14: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
15: 4. srpna se nad jezerem Most přehnala silná bouře s prudkým větrem. Dva mladé paddleboardisty smetla vlna. Tělo 28-letého muže našli policisti následující den. Po 19-letém chlapci pátrají dosud bezvýsledně. Z Mostu Jana Vitásková, Radiožurnál.
5: Konec prázdnin se na hustotě dopravy zatím příliš neprojevil. Podle jihomoravských policistů lidi rozložili návraty z dovolených do víc dní. U křížení dálnic D1 a D2 v Brně je teď reportérka Hana Novotná.
16: Provoz je poměrně hustý, ale bez větších problémů. Menší kolona se vytvořila před Brnem na dálnici D1 od Vyškova směrem na Prahu, ale jinak jsou příjezdy podle policistů bez velkých zdržení a závažných nehod. Podle policejního mluvčího Petra Vali je to i proto, že lidé z dovolených teď přijíždí postupně od pátku do pondělí. Dodám, že tady na křížení D1 a D2 bývá silnější provoz pravidelně, hlavně ve špičkách, a je to i kvůli zúžení pruhu a stavebním pracím. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Sport.
17: Fotbalisti Sparty a Slávie odehrají na Letné derby. Domácí Spartu povede do zápasu nový kapitán Adam Karabec. Jeho poslední výkony chválil i kouč letenských Brian Priske.
18: Už teď je lídrem i v každodenním fungování klubu. Hodně dospěl a když se v létě do týmu vrátil, přijal zodpovědnost, a to i sám za sebe. Je to vidět v tréninku i v zápasech. Třeba ve výstavbě hry se ukazuje, jak se za poslední roky posunul.
19: He showed that he really developed in the past years.
17: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport za 2 hodiny. Minulé derby se nedohrálo po vběhnutí slavistických fandů na trávník. Příznivci Slávie teď proto pochodují na Letenský stadion. No a to, co se tedy děje právě kolem Letenského stadionu a na cestě slavistických fanoušků na něj, nám poví Alena Benešová. Omlouváme se, spojení se nepodařilo, míříme proto na rozehrané zápasy fotbalové ligy 6. kola. Hraje se v Teplicích, které přivítal Jablonec. Stav a čas přidá Jaroslav Plašil.
20: 49. minuta 0-0 mezi Teplicemi a Jabloncem. Teď Plzeň Slovácko, Vladislav Janouškovec.
21: 48. minuta, Viktoria Slovácko bez branek, 0-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
17: Liberec už porazil Hradec Králové 2-0. Tenistí Jiří Lehečka a Barbora Krejčíková bojují o postup do 2. kola US Open. Podrobnosti má z New Yorku David Prouza.
22: Jiří Lehečka bojuje se Španělem Karenem Bustou. První set vyhrál 6-1, ve druhém vede 4-3 a 40-0 při svém podání. Barbora Krejčíková o zisk první sady bojuje s Rachimovou z Uzbekistánu. Hraje se tiebreak, v něm Češka vede 1-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
17: A čeští basketbalisté hostí v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Zápas sleduje Jakub Kanta.
20: Na konci 15. minuty Češi inkasují tříbodovou střelu, ale i tak stále vedou 41-34 z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D11 u Poděbrad, taky na D1 před Prahou. Na dálnici D11 vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se projíždí omezením, sice dvěma pruhy, tak je tam kolona na 10 až 15 minut. Na dálnici D1 se rozjíždí kolona v Brně směrem na Prahu. Podařilo se odtáhnout nepojízdnou dodávku s omezení na 196. kilometru. Na D1 pojedete pomaleji, v koloně taky před Prahou. Je silný provoz. Brzdí se před Šmejkalkou na 27. kilometru a je to až ke sjezdu na Pražský okruh. Silný provoz je na silnici 3 z Tábora do Prahy. Kolony hlásíte na obchvatu Olbramovic, taky u Benešova, anebo před Mirošovicemi. Nejdelší je ta poslední kolona před Mirošovicemi, asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, většinou s deštěm. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. Přehánky budou už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, teď už s Michálou van Erne.
2: Předposlední srpnový den, poslední srpnovou neděli, díky za váš čas, za vaši pozornost. Z hudby jako první po hlavních zprávách kapela Mandraže.
0: Víkendový Radiožurnál
1: a Michaela van Erne.

Posloucháte Radiožurnál. Povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 780 potvrzených obětí. Následky tvrdě dopadají i na přeživší. Tisíce lidí totiž přišli o své blízké nebo střechu nad hlavou. Do zasažených oblastí je velmi složité se dostat. Pokouší se o to i náš zpravodaj. Za chvíli o tom uslyšíte.

0: Záhybáři v Nepálu a Tibetu i 4 dny po tragické přívalové vlně pátrají po přeživších i obětech. V postižených oblastech se rychle zhoršuje i hygienická situace. Není snadné se tam dostat. Vy teď uslyšíte o tom, jak cestu do nejzasaženějšího nepálského okresu Nuwakot popsal náš asijský zpravodaj David Jakš.
1: Já jsem dnes ráno v 9 hodin místního času, v 9 hodin nepálského času vyrazil s nepálskými pracovníky organizace Člověk v tísni nahoru do hor, do toho nejpostiženějšího okresu Nuwakot a do města Kalikasan. Je to opravdu epická cesta, je to cesta, kterou si dost dobře ani nelze představit, protože ta hlavní spojnice, která vede mezi Katmandu a čínsko-nepálskou hranicí na severu, tak ta je už nějakých 50 kilometrů za Katmandu zavalena. Je tam taková obrovská hradba z kamenů, z bahna. Jsou tam sice těžké stroje, které se snaží už několikátý den tu cestu zprůjeznit, ale ty práce jdou velmi pomalu a bude to ještě hodně dlouho trvat. Takže kdo se chce dostat nahoru do těch nejzasaženějších oblastí, ať už má ty pohnutky jakékoliv, tak musí volit velice komplikovanou cestu přes hory. A je to opravdu očistec. Ta cesta je široká maximálně 4 metry. Vypadá to tak, že vždycky takových 15-20 minut to auto jede a potom 5-7-10 minut zase couváte, protože proti vám jedou další auta a je potřeba, ty řidiči se prostě musí spolu domluvit, jinak by tu cestu ucpali, bylo by to neprůjezdné. Takže Je to hodně o nervy, je to samozřejmě nebezpečné z toho důvodu, že ty okraje cest jsou velmi podmáčené. Viděl jsem několik havárií tady během dne, nebyly tedy těžké, ale byly to většinou takové ty situace, kdy tomu autu ustřelí ta zadní náprava a on zůstane viset někde nad nějakou strží. Velmi často se prorazí pneumatika, to se nám také stalo asi po nějakých 80 kilometrech, že jsme prorazili pneumatiku. Musí se zastavit, tím pádem ucpete celý ten průjezd, stojí auta proti vám, za vámi, všechny vlastně zdržujete. A je tady ještě jedna věc, která dělá záchranářům, ale i těm lidem, kteří zůstali odříznutí od zbytku státu v těch zasažených oblastech ve středním a severním Nepálu velké starosti. A sice je to velmi intenzivní monzunový déšť, který hlavně odpoledne a večer přichází se železnou pravidelností a zaplavuje ty poslední přístupové cesty. Já teď zrovna na jedné takové stojím, ještě před hodinou to byla naprosto suchá, vyprahlá subtropická cesta, teď se tady valí půl metru vody a vlastně o nějakých stovýškových metrů níž úplně přerušila dopravu, takže ta zásobovací auta, ta auta s humanitární pomocí, která jedou za námi, tak jsou odříznutá od toho zbytku té přístupové cesty. No a vypadá to, že se dneska už dál nedostanou, že tady ty řidiči budou nocovat. My možná také uvidíme.
0: To byl náš asijský zpravodaj David Jakš toho času na cestě do nejzasaženějšího nepálského okresu Nuwakot.

byla kapela Alphaville. Na Islandu skončilo sčítání hlasů v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Jak to vám řekneme ve zprávách v půl?

0: 18 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
1: Ministerstvo financí zítra předloží návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek zůstane pod 400 miliardami korun, bude ale vyšší než v letošním roce. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle opozice je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. Na Islandu skončilo sčítání hlasů v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. S necelými 53% hlasů vyhráli odpůrci rozhovorů s Bruselem. Rozdíl mezi odpověďmi ano a ne byl nakonec zhruba 13 000 hlasů. Odpůrci zvítězili ve všech volebních regionech, kromě dvou v hlavním městě Reykjavíku. K referendu přišlo přes 82% oprávněných voličů. Je to největší volební účast na Islandu za posledních 17 let. Dnes je to 5 let od stažení amerických vojáků z Afghánistánu. V roce 2021 tím ukončili svou 20-letou přítomnost v zemi. Odchod Američanů způsobil okamžitý kolaps tehdejší afgánské vlády a nástup hnutí Talibán k moci. V posledních dnech před stažením Američanů panoval na kábulském letišti chaos, protože se hodně lidí snažilo dostat ze země. A Národní památkový ústav v rámci ocenění Patrimonium pro futuro vyhlásil online hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují. Ocenění vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Hlasovat je možné online do 20. září. Sport. 9. etapu cyklistické Vuelty vyhrál domácí Španěl Enric Mas a pojistil si červený dres pro celkového lídra závodu. Mas, který se do čela dostal po sobotním odstoupení Slovince Tadeje Pogačara, vede Vueltu o minutu a 18 sekund před dalším Slovincem Primožem Rogličem. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel na 35. pozici a je ve třetí desítce průběžného pořadí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nebezpečí na D35 před Mohelnicí a kolony na D1 u Mirošovic. Na dálnici D35 ve směru Olomouce na Mohelnici zbystřete za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 241,5 v pravém jízdním pruhu leží křeslo. Hlídka policie už jede na místo. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se zkracují kolony před Prahou. Brzdí se v omezení u Šmejkalky na 24. kilometru a pomaleji pojedete až ke sjezdu na Pražský okruh. U Mirošovic kolony i na silnici 3 ve směru z Benešova do Prahy zdržíte se do 10 minut před nájezdem na D1. Na dálnici D11 vázne provozu Poděbrad směrem z Hradce Králové do Prahy. Na 35. kilometru se projíždí omezení, sice se tam jede dvěma pruhy, i tak je předtím kolona na 15 minut od sjezdu na Poděbrady. A v Praze pozor v Cínovecké ulici ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Za sjezdem na Kbelskou v pravém jízdním pruhu nehoda, srazil se autobus s osobním autem a tvoří se

0: Duel mezi Teplicemi a Jabloncem má na starosti Jaroslav Plašil.
1: 76. minuta utkání 0-0 je to, teď je trestný kop pro Jablonec z nějakých 20 metrů. Jak to vypadá v utkání Plzně a Slovácka, poví Vladislav Janouškovec.
2: 74. minuta, Viktoria aktuálně vede nad Slováckem 1-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: Čeští basketbalisté hrají druhé utkání před kvalifikace mistrovství Evropy. Jejich duel s Norskem sleduje v Praze na Letné v hale Královka Jakub Kanta.
3: 3,5 minuty před startem třetí čtvrtiny čeští basketbalisté potvrzují nad Nory favority a vedou 57-40 z Královky, Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: A před hodinou a půl začal poslední grandslamový turnaj této tenisové sezóny US Open. Z New Yorku se hlásí David Prouza.
4: Jiří Lehečka hraje se Španělem Karenem Bustou, vyhrál první set 6-1, v tom druhém se hraje tiebreak, v něm Jiří Lehečka má náskok 5-3. Barbora Kričíková s Rachimovovou z Uzbekistánu ztratila v tiebreaku první sadu, ve druhém setu je to 2-2 při servisu Kričíkové 30-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Tolik sportovní informace pro posluchače Radiožurnálu, další doručíme z Radiožurnálu Sport zhruba za 15 minut.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Tom Gregory z hudby víkendového radiožurnálu. Střední Evropu zhruba v polovině 14. století postihlo během pouhých 2 let hned 16 extrémních povodní. Zjistil to mezinárodní tým historiků, klimatologů a geografů. Zkoumal nejen dlouhodobé důsledky, ale i možné příčiny těch povodní. Jedna z nich je stále tou největší na našem území za posledních 1000 let. Podle autorů studie jsou jejich poznatky využitelné i v dnešní praxi pro klimatické modely a povodňové plány. Detaily má Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Kdy přesně byly ty povodně?
1: Počátkem 40. let 14. století. Ta nejhorší známá povodeň přišla v roce 1342, říká se jí Magdalenská. Ale nové je to zjištění, že nebyla jediná, jak už jste zmínila, a že v té době zasáhlo Evropu 15 dalších extrémních povodní. Studie vyšla v časopise Nature.
0: Jaké byly důsledky povodní?
1: Jeden z autorů studie, německý historik Martin Bauch,

0: pro Server Science shrnul tak, že žít v 40. letech 14. století byl pech. Ty povodně měly tisíce přímých obětí, hlavně v dnešním Německu, v Rakousku a v našich zemích. A tisíce nepřímých na nemoci ze závadné vody a taky hladem, protože pole byla zničená a i dlouho potom neúrodná. Byla bída, stoupla cena potravin. Lidé z venkova odcházeli do měst a zničené cesty znamenaly narušení obchodu. Ty důsledky byly dalekosáhlé a dlouhodobé.
1: Lukáši, je jasná příčina těch extrémních povodní?
0: Podle vědců k tomu zřejmě přispěly erupce několika sopek na Islandu v roce 1340 a síranové aerosoly, které se tak dostaly do ovzduší. Ale podle studie to zřejmě byla souhra různých faktorů. Tání ledu v Arktidě, poměrně malá sluneční aktivita a to všechno pak mělo za následek intenzivní tlakové níže a tedy i extrémní vydatné srážky. Tehdy bylo vlhko a chladno, bakterie se snadno šířily. Není tak náhodou, že krátce po těch povodních v roce 1347 přišel mor, při kterém zahynula skoro třetina evropské populace.
1: A jak to autoři studie zjišťovali?
0: Z dokumentárních pramenů, z úředních záznamů, dobových zpráv o počasí, dopisů a svědectví. Pracoval na tom skoro 40členný mezinárodní tým.
1: A jaké je tedy praktické využití těchto poznatků?
0: Hlavně v oblasti řízení protipovodňových rizik. Podle autorů se obecně moc nepočítá s tím, že extrémní povodně můžou přijít jedna za druhou s rozestupem pár měsíců. Tehdy jich bylo za dva roky 16, z toho ve čtyřech případech 500letá až 1000letá voda. Takže stát se to může a podle studie by se to mělo brát v úvahu.
1: Lukáš Pastejřík, poslem těchto zpráv. Moc děkuji a hezký den.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Ozzy Osbourne, hudební součástí víkendového radiožurnálu. Pokud s námi právě teď cestujete, pak prosím poslouchejte Bohuslava Beneše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uspadá hradecká dálnice u Poděbrata, kolony u Mirošovic. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy připomínáme kolony u Poděbrat. Na 35. kilometru je omezení, je to do dvou pruhů, i tak se vytvořila kolona asi na 15 minut po pojíždí od mostu přes Labe. Na dálnici D1 před Prahou už situace lepší. Pomalejší provoz hlásíte zhruba od Mirošovic, respektive od Šmejkalky, a je to až na Pražský okruh. Jede to pomaleji, ale jede to, nezdržíte se dlouho. Kolony u Mirošovic na silnici 3 směrem z Benešova do Prahy. Dostojíte 5 až 10 minut před nájezdem na D1. V Praze dejte pozor v Cínovecké ulici. Ve směru do centra se za sjezdem na Kbelskou srazila autobus s osobním autem. Blokují pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Jsou Phoebe Hawkins z hudby, posloucháte víkendový radiožurnál. Už jen něco málo přes hodinu zbývá do začátku fotbalového derby Sparty se Slavií. To začne společný přímý přenos utkání na radiožurnálu i radiožurnálu Sport. S naší sesterskou stanicí se spojíme už teď. Pro další sportovní informace slovo má tedy moderátor Adam Procházka.
1: Hezké odpoledne posluchačům radiožurnálu. My míříme najít stále ještě dva rozehrané zápasy šestého kola fotbalové šance ligy. Teplice hostí Jablonec a podrobnosti dodá Jaroslav Plašil.
2: Za pár vteřin tady utkání skončí, Teplice zatím vedou 2-0 a vypadá to na první ztrátu bodů v této sezóně ligové pro Jablonec, který zatím nemá odehrány kompletní program, protože měl odklady kvůli konferenční lize, postoupil do hlavní soutěže, to je potřeba připomenout. V tomto zápase krátce po postupu a po vyřazení Glasgow Rangers na penalty, tak tady na stínadlech Jablonec prohraje, teď už to za chviličku můžeme potvrdit, protože rozhodčí Pechanec zapíská do píšťalky už 90. plus 4. minuta. Je to tak, konec zápasu. Teplice porazili Jablonec 2-0. Teď jdeme do Plzně, kde hraje Slovácko a je tam Vladislav Janouškovec.
3: Tady už probíhá první minuta nastavení. Rozhodčí Jan Beneš slíbil nastavit 5 minut, co je podstatné. Viktoria hraje se Slováckem nerozhodně 1-1. Domácí dostal v 64. minutě do vedení Tomáš Ladra, pak ale střídající hráč Slovácka, kterým byl Ndubuisi, si narazil s kapitánem Trávníkem a překonal Floriana Vigleho. Hosté dohrávají o 10 po červené kartě, ale vypadá to, že by se jim snad mohlo povést ten nerozhodný výsledek udržet. Poslední 4 minutky mají svěřenci Radoslava Kováče, na to ještě strhnout vedení za svoji stranu. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
1: A z fotbalu pojďme na basketbal. Češi hrají předkvalifikační utkání v boji o mistrovství Evropy proti Norsku. Z haly Královka na Letné se hlásí Jakub Kanta.
4: V úvodu druhé půle Češi odskočili na dosud nejvyšší až 19-bodový rozdíl od té doby, ale Norové skórují pravidelněji než svěřenci trenéra Luboše Bartoně a proto ve 27. minutě Češi vedou nad Norskem 63-51. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: A z Prahy rychle ještě do New Yorku na začínající tenisové US Open. Tenhle Grand Slam sleduje David Prouza.
5: V areálu Flushing Meadows se schyluje k prvnímu většímu překvapení. Barbora Krejčíková, nasazená 27, dost možná prohraje s Rachimovovou z Uzbekistánu, prohrává totiž 6-7-2-5 a také 15-30 při podání Rachimovové. Teď už jsou to mečboly. Jiří Lehečka bojuje s Karenem Bustou ze Španělska, tam je to poznání veselější. Český reprezentant vyhrál 6-1 první set, ten druhý 7-6 tiebreaku, v tom třetím vede 2-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Tolik sportovní informace pro posluchače radiožurnálu, kterým přejeme příjemný nedělní podvečer.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy pro vás má Jana Golda.
2: Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, roste naopak starostům. Islandská vláda po referendu neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií. Tenista Lehečka usiluje o postup do druhého kola Grand Slamu US Open. Na dálnici D11 u Poděbrad směrem do Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnilo asi 1000 respondentů. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu, dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. Dávka je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek, zároveň taky musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě, popisuje Martina Mlynářová z Úřadu práce.
4: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
2: O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Islandská vláda bude respektovat výsledky sobotního referenda, řekla to premiérka Kristrún Frostadóttirová. Islanďani včera odmítli pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií.
5: Podle premiérky Frostadóttirové jsou Islanďané spokojeni s členstvím v evropském hospodářském prostoru a nechtějí situaci měnit. Úkolem vlády proto teď bude tato pouta s Unií upevnit. To, že voliči odmítli znovu spustit kroky pro vstup do 27, podle ní není neúspěch, ale důkaz funkční demokracie. Zda Island formálně stáhne svou žádost o vstup podanou v roce 2010, podle ní rozhodne zahraniční výbor parlamentu. V referendu, kterého se zúčastnili asi 4/5 všech voličů, získali odpůrci jednání s Unií necelých 53% hlasů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Letní nedostatek deště uškodil i studánkám. Ubývá taky množství vody v lesních zdrojích vody. Třeba ve Žďáře nad Sázavou není voda pitná ani v jednom ze tří sledovaných zdrojů. Podle ekologického lesníka a obnovitele studánek u Velké Býteše Jiřího Nohela nepomohly ani deště v srpnu.
6: Půda je neprostupnější, ona je slehlá, je stvrdlá a není schopná nasakovat tu vodu. Proto by dneska musel přijít několikafázový déšť, to znamená ten první třeba by musel mít, dejme tomu, 40 mm, a který teprve by narušil, naměknul tu horní vrstvu a po ním by museli přijít dva aspoň 80 mm deště, samozřejmě s nějakým rozmezím, aby nevznikly povodně lokální a ty by byly teprve schopny doplňovat spodní vodu.
7: Sport. Už za necelou hodinu začne první derby fotbalistů Sparty a Slávie v tomto ročníku. Utkání na Letné nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. V dalších nedělních zápasech Hradec Králové prohrál v Liberci 0-2 stejně jako Jablonec v Teplicích a Plzeň hrála doma se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka bojuje o postup do druhého kola US Open. Nejen jeho souboj se Španělem Karenem Bustou sleduje v New Yorku David Prouza.
8: Jiří Lehečka vyhrál první set 6-1, druhý 7-6, v tom druhém vede 3-2 na servisu Karenio Obusta. Lehečka to má dobře rozehrané, naopak Barbora Krejčíková prohrála s Rachimovou z Uzbekistánu po setech 6-7 a 2-6. Ještě se dnes ve Flushing Meadows na US Open představí Tomáš Macháč, Karolína Plíšková a také Vítko Přiva z New Yorku, David Prouze, Radiožurnál.
7: A čeští basketbalisti hostí v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Podrobnosti přidá Jakub Kanta.
9: Norové se na Čechy ve třetím dějství dotáhli a proto v 31. minutě prohrávají s českými basketbalisty 64-66. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Vlašimi a kolony na hradecké dálnici u Poděbrad. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 55 hlásíte ve stoupání nepojízdné auto.
11: Pruhu pro pomalá vozidla je odstavená dodávka. Je tam teda trojúhelník, ale je hodně blízko za tu dodávku, takže se to na poslední chvíli to vlastně kamiony musí objíždět.
10: Na D1 pozor taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do krátké kolony, brzdí se prudce a do zastavení. Na D11 vázne provoz u Poděbrad směrem na Prahu. Na 35. kilometru se projíždí omezením, sice dvěma pruhy, tak je tam kolona na 10 až 15 minut. Na silnici 3 z Benešova do Prahy se chvilku 5 až 10 minut zdržíte v Mirošovicích v koloně po pojíždí před nájezdem na D1. A v Praze na městském okruhu čekejte kolony ve směru z Barandovského mostu na Troju. Po pojíždění před tunely ve Strahovském tunelu chvíli překáželo nepojízdné auto a stále regulují vjezdy do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě až 28. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
1: A čeká nás tak společná cesta do amerického státu Tennessee, konkrétně do metropole Nashvillu. Důvodem je to, že tamní guvernér státu chce přejmenovat místní mezinárodní letiště, a to na počest zpěvačky Dolly Parton. Víc informací přidáme za chvíli, ještě předtím je tu zpěvačka Adele.
3: Víkendový Radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: S vámi je Radiožurnál. Pokud se v budoucnu vydáte na cestu do hlavního města amerického státu Tennessee, Nashvillu, možná přistanete na mezinárodním letišti Dolly Parton. Guvernér Bill Lee totiž oznámil, že chce letiště nechat přejmenovat na počest nedávno zesnulé zpěvačky, která z Tennessee pocházela. Víc už si teď řekneme s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Guvernér Lee řekl, že zpěvaččin život je s Tennessee navždy spojen. Dodal, že chce vytvořit trvalou poctu odkazů a generacím lidí, které Dolly Parton inspirovala. Mimochodem, fanoušci chtěli letiště na její počest přejmenovat už dřív. V lednu 2025 založili petici. Ta v tomto týdnu, poté co zpěvačka zemřela, dostala nový impuls a k dnešnímu dni má víc než 168 tisíc podpisů.
0: A kdy se tím bude správa letiště zabývat?
1: Mělo by to být 17. září. Kromě samotného přejmenování by ale vedení mělo nejdřív vyřešit jeden zásadní krok. List New York Times napsal, že stávající předpisy správy mezinárodního letiště v Nashvillu zakazují pojmenovávat objekty po osobě, která není mrtvá alespoň 2 roky. Pokud by se ale letiště Nashville International Airport přejmenovalo, tak by nebylo prvním ve Spojených státech pojmenované po osobnosti z hudebního průmyslu. V New Orleans ve státě Louisiana nese mezinárodní letiště jméno jazzového hudebníka Louise Armstronga. Podle agentury AP by se ale Dolly Parton stala vůbec první ženou, jejíž jméno ponese jedno z 50 nejrušnějších letišť v zemi.
0: A připomněl byste nám prosím ještě legendu country music Dolly Parton.
1: Zpěvačka, písničkářka a filantropka se do paměti hudebních fanoušků zapsala jako královna country. Natočila na 50 studiových alb a prodala přes 100 milionů nosičů. Je tak jednou z nejúspěšnějších umělkyň všech dob. K nejznámějším písním pak patří skladby Jolene nebo 9 to 5. Stojí taky za skladbou I Will Always Love You, tu ale nejvíc proslavila jiná zpěvačka, a to Whitney Houston. Dolly Parton zemřela tento týden po krátkém boji s rakovinou, bylo jí 80 let.
0: Lukáš Pastejřík nás o tom informoval. Moc děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou.

Osmanská jízda se včera u Moháče znova vrhla proti křesťanskému vojsku. Po 500 letech tam sehráli bitvu, která skončila jednou z největších porážek uherských dějin. Stále ovšem zůstává jedna nevyřešená otázka. Kde jsou tisíce lidí, kteří tu skutečně padli? Reportáž z Moháče uslyšíte za malou chvíli.

0: To byla kapela Tata Boys. S vámi Radiožurnál, další informace. Dělá asi 200 bojovníků i útok osmanské jízdy. U Moháče se po 500 letech znova střetla vojska, která tam v roce 1526 svedla jednu z nejzásadnějších bitev středoevropských dějin. Maďarsko si její kulaté výročí připomnělo velkou rekonstrukcí přímo na někdejším bojišti. A zatímco dnešní bojovníci předváděli, jak mohl střet vypadat, vědci dál zjišťují, co se tehdy stalo s těmi skutečnými.
1: Pěšáci sklápějí dlouhá kopí a dávají se do pohybu. Proti ním ale teď vyráží jezdci v osmanské zbroji a obě strany jsou v sobě.
2: Do bitvy se za křesťanské vojsko vrhá taky Daniel.
3: Je to rekonstrukce bitvy, ve které byla velká část křesťanského vojska zničena. S přežitím tedy moc nepočítám a podle nálezů navíc víme, že Osmané přímo tady popravili spoustu zajatců.
2: Křesťanské vojsko v roce 1526 čelilo zhruba trojnásobné osmanské přesile a během bitvy přišlo o život podle odhadů přes 10 000 mužů. Jenže ostatky z 5 hromadných hrobů ukázaly, že příběh těchto mrtvých je složitější, vysvětluje antropolog Děrdě Pálfy.
4: Většinu koster tvoří mladí muži, jsou mezi nimi ale i starší, mladší, dokonce i děti. A našli jsme také jednu nebo dvě ženy. U nich samozřejmě vyvstává otázka, jak se sem vůbec dostali.
2: Ještě zásadnější stopu ale antropologové našli ve zraněních, která se na ostatcích dochovala. Podle Žolta Bereckého z výzkumného týmu se totiž nápadně opakovala na stejných místech.
5: Našli jsme velké množství sečných ran, většinou na zadní straně lebky a na krku. Kdyby tito lidé zemřeli přímo v bitvě, čekali bychom zranění po celém těle. Tohle ale odpovídá spíš popravám a o hromadné popravě zajatců po bitvě mluví i dobové prameny.
2: Antropologové odhadují, že Osmané takto připravili o život zhruba 2000 lidí. Část z nich se přesně 500 let po bitvě dočkala důstojného pohřbu. Tím ale pátrání po obětech Moháče nekončí. Zjištění, kdo leží v dosud známých hrobech, totiž otevřelo další otázku.
5: Teď už víme, že tito lidé byli popraveni. Ti, kteří padli přímo v bitvě, jsou tedy pohřbení někde jinde a stále čekají na objevení.
2: Tohle všechno si při rekonstrukci prý uvědomují i ti, kteří na Moháčském poli znovu bojují. A Daniel, jako představitel křesťanského vojska, nakonec skutečně padl.
3: S takovými věcmi se člověk musí smířit.
2: Oproti vojákům před 500 lety ale může po poslední dělové salvě vstát, oprášit zbroj a vrátit se domů. Z Moháče Bára Vránová, Radiožurnál.

0: 19 hodin 30 minut. Krátké zprávy a Jana Gulda.
1: Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Na sklad obranných sil v pátek zaútočilo Rusko. Ve skladu poté několikrát explodovala munice, zemřelo nejméně 38 lidí a 42 dalších je zraněných. Chrudim nechá zbourat most na Kopanici. Stavba na náhonu Chrudimky není v dobrém stavu a radnice počítá s její demolicí. Nahradit by měl nový most s vyšší nosností. Radnice se teď snaží získat potřebná povolení. A lidi můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí se stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a taky popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech. Průzkum je prvním krokem k lepší ochraně mravenců. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. O postup do druhého kola teď usiluje Jiří Lehečka a podrobnosti přidá z New Yorku reportér David Prouza.
2: Jiří Lehečka vyhrál první set 6-1, druhý 7-6, třetí ale ztratil poměrem 4-6. Aktuálně začíná čtvrtá sada na servisu český reprezentant Jiří Lehečka a vyrovnaný stav 30-30. Ještě se dnes v prvním kole představí také z Čechů Tomáš Macháč, Karolina Plíšková a Vítko Přiva z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.
1: A čeští basketbalisti hostí v předkvalifikaci mistrovství Evropy Nory. K udržení reálné naděje na postup na závěrečný turnaj potřebují reprezentanti zvítězit. Utkání sleduje Jakub Kanta.
3: Poslední střela utkání Haralda Freje a Nor nedává. Základní hrací doba končí. Češi hrají s Nory dál. Bude to prodloužení za stavu 90-90. Z Královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Vlašimi a kolony na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní ve stoupání před sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 55 ve stoupacím pruhu stojí dodávka. Už je tam šipka, silničářů je to označené, kamiony vybočují doleva. Jinak už dálnice D1 plynule průjezdná v obou směrech. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové popojíždějí kolony za Poděbrady. Na 35. kilometru je omezení a zdržíte se až 15 minut od sjezdu na Poděbrady. Objíždět se to nevyplatí, určitě ne po silnici 38. Je tam kolona před kruhovým objezdem u Teska. V Praze silnější, pomalejší provoz hlásíte na Štěrboholské spojce směr Lanový most. No a pozor, dejte taky v Cínovecké ulici ve směru do centra za nájezdem z Gbelské ulice. V pravém pruhu autobus po nehodě a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: Ano, posloucháte víkendový Radiožurnál, ale pokud byste informace

Gary Jules. V Pitíně na Uherskobrodsku vzniklo centrum arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Zřejmě nejznámější pitínský rodák zemřel v internaci v arcibiskupském paláci. Letos v červnu ho olomoucký soud rehabilitoval a centrum vám představíme za moment.

0: 65 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy vzniklo v Pitíně na Uherskobrodsku komunitní centrum. Najdete ho v jeho rodném domě. Moravského metropolitu v roce 1950 nezákonně internovali komunisté v arcibiskupském paláci, když se nechtěl podvolit režimu. Po 11 letech tam také bez většího kontaktu s okolním světem zemřel.
1: Těch pokladů, které nám lidé snesli, je celá řada. Tak například starý mlýnek na strouhanku nebo mlýnek na maso. Na první pohled nějak zvlášť zajímavé věci jsou ale báječnými unikáty.
2: Historička Blanka Rašticová se probírá vybavením, které z části domácnosti rodného domu arcibiskupa Josefa Karla Matochy věnovali Pitíňané.
1: Nabíračky, zkrátka a dobře, všechno, co si umíte představit ve staré kuchyni.
2: Expozice je ve dvou světničkách a kromě dobového mobiliáře tady návštěvníci najdou i spoustu informací.
1: Návštěvník, který se chce rychle seznámit, pak si přečte a prohlédne panely. Ale ten, kterého to daleko víc zajímá, věnuje čas a prostor v infokiosku.
2: Poslední část expozice je podle Blanky Rašticové věnovaná památce zemřelého mučedníka.
1: Všichni víme, že za socialismu, kromě období pražského jara, nebylo možno tohoto člověka vzpomínat. Ale Pitíňané na svého rodáka nezapomněli a o tom svědčí celá řada faktů a ty v expozici jsou.
2: Dveře z chodby slouží jako portál z minulosti do současnosti. Zadní část stavení bude sloužit jako komunitní a kulturní centrum, popisuje nezávislý starosta Pitína Michal Vrba.
3: Bychom chtěli, aby právě to spolky využívali ke svým aktivitám.
2: A na dvoře je opravená stodola, ve které bude expozice starých zemědělských strojů, ale také se v ní budou lidé setkávat při různých akcích. Poprvé budou mít tu možnost 5. září při oficiálním otevření centra. Z Pitína Karolína Wernerová, Radiožurnál.

Michael Schulte, 5 AM, teď je ovšem 19 hodin 46 minut, pokud je pro vás čas důležitý. Blíží se fotbalové derby. Za chvíli si dojdeme za našimi reportéry pro sestavy a také nás budou zajímat aktuality z tenisového US Open. Takže sportovní okénko za chvilku.

0: Avril Lavigne dozněla, pojďme na sport. Tenistka Barbora Krejčíková prohrála hned v úvodním kole US Open. Nad její síly byla Rachimovová z Uzbekistánu. Dění v New Yorku na posledním Grand Slamu sezóny sleduje David Prouza.
1: Aktuálně hraje jediný český zástupce ve Flushing Meadows Jiří Lehečka. Hraje proti Kareňovi Bustovi ze Španělska. Vyhrál první set 6-1, druhý 7-6, třetí ztratil 4-6. Teď aktuálně v tom čtvrtém se dostal do vedení 3-1, prolomil tedy jednou servis svého španělského soupeře a sám teď podává a má velkou šanci odskočit do třígemového náskoku, což by se samozřejmě v potenciálně rozhodující sadě moc a moc hodilo. Ještě než Jiří Lehečka se pokusí ještě vylepšit to už tak velmi slušné skóre, tak připomenu, že Tomáš Macháč, Karolína Plíšková a Vít Kopřiva všichni ještě čekají dnes na své zápasy na US Open. Je dost možné, že se budou posouvat kvůli nepříznivému počasí. Co se ale zatím neposouvá, tak to je náskok Jiřího Lehečky. Ten stále vede 3-1, teď už to je 30-30 při servisu. Koncovku první sady ještě snad před fotbalovým derby nabídneme na radiožurnálu Sport. Z US Open David Prouza, radiožurnál.
0: Fotbalisté Sparty a Slavie nastoupí už za několik minut k ligovému derby. Předzápasové informace mají naši komentátoři zápasu Pavel Tilšar a fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Hezký večer z Letné. V základní sestavě Slavie není ani jeden z dvojice reprezentačních útočníků. Chorý Chytil, naopak v útoku budou Ajosi, Uwanda a Šturm. V brance Slavie Markovič, v obraně Vlček, Chalupek, Zima a Konečný. V záloze Provod, Sadílek a Novak. V brance domácí Sparty je Surovčík, v obraně jsou Rineš, Besoch, Gudal a Suchomel. V záloze kapitán Karabec, NME Macek, Alkoser, Brunes a Mercado. To je útočné trio. Zeptám se Pavla Horváta, našeho fotbalového experta, na největší překvapení z těch základních sestav.
3: Největší překvapení 100%. Že nehraje ani Tomáš Chorý, ani Mojmír Chytil. Je to úplná novinka ve hře Slávie a jsem opravdu zvědavý, co si Jindřich Trpišovský se svým týmem připravil, protože tohle opravdu není obvyklá sestava Slávie.
2: Vy o tom uslyšíte na radiožurnálu a radiožurnálu Sport v přímém přenosu. 318. derby pražských S začne na Letné zhruba za 8 minut. Z Letné Pavel Tilšar, radiožurnál.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport zároveň, to proto, že začíná přímý přenos posledního zápasu 6. kola fotbalové ligy, utkání Sparty se Slavií. Komentují Pavel Tilšar a Pavel Horvát.
2: Už za malý moment začne 318. derby pražských hest, tak pojďme rychle na sestavy. V brance Sparty Surovčík, v obraně Rineš, Mbesoch, Gudal a Suchomel, v záloze Karabec, Eneme a Maceka, v útoku Alkoser, Brunes a Mercado. V brance Slávie Markovič, v obraně Vlček, Chaloupek, Zima, Konečný, v záloze Novak, Sadílek a Provod a v útoku Ajaosi, Uanda a Šturm. 318. derby zahájí hvist hlavního rozhodčího Jana Machálka a to už za malý moment vůbec poprvé odřídí derby pražských rivalů právě tento sudí, ale výkop se lehce zdržuje, protože jak z kotle Slávie, tak z kotle Sparty se line dým, protože oba dva tábory, nebo oba dva fanoušovské tábory zapálili nějakou tu pyrotechniku. To pochopitelně na českých stadionech vidět nechceme, ale alespoň máme díky tomu prostor na to zeptat se Pavla Horváta na to, co je největší překvapení v základních sestavách obou týmů.
3: Tak největší překvapení určitě je, že nehraje ani Mojmír Chytil, ani Tomáš Chorý. Úplně si neuvědomuji opravdu zápas Slávie, který takhle začínal. Jsem zvědavej, jak to bude vypadat dál. Vidíme, že Štěpán Chaloupek se postavil zase nezvykle na levej okraj toho hřiště. Uvidíme, jestli bude halfback, nebo jestli Slávie bude bránit ve čtyřech, protože má na hřišti vlastně čtyři klasický stopery. Jsem fakt zvědavej, jak Slávie v tomhletom obsazení zvládne tenhle zápas, nebo aspoň jeho úvod, protože opravdu je tam hodně hráčů, kteří to ještě nezažili a úplně si neuvědomují zápas, kdyby Slávie hrála v této sestavě.
2: Dým stál nad trávníkem tady na Letné, takže si ještě můžeme připomenout to, že Slávii se v nejvyšší domácí soutěži právě na stadionu Sparty už dlouho nepodařilo zvítězit, naposledy v prosinci roku 2020, takže skoro 6 let čekají slávisté na to, jaké to je oslavit výhru právě na stadionu Sparty. Připomínám jen v lize, protože třeba v domácím poháru tady Slavia na Letné oslavila titul v roce 2023. Vypadá to, že Jan Machálek už ukázal všem hráčům, že jdeme na to. Začíná 318. derby pražských S rozehrávkou slávistů. Jako první kopl do balónu Sadílek, vrátil míč Markovičovi, golman Slávie posílá dlouhý nákop na polovinu Sparty, tam hlavičkuje Karabec. Odražený míč má Konečný, posílá ho obloučkem za spartianskou defenzivu, kde svádí souboj Šturm a Suchomel. Šturm byl v tom souboji, později přistrčil Suchomela a tak z toho bude tedy první volný přímý spartianský kop v polovině první minuty. Sparta Slavia 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu z tohoto vrcholu 6. kola této sezony Šance ligy. Další nedovolený zákrok, tentokrát spartianský faul Brunese ve středovém kruhu, kde došlápl na jednoho ze slávistů a tím je Sadílek, který tam podstoupil souboj právě s norským útočníkem Sparty. Takže slávisté budou rozehrávat na konci první minuty za stavu 0-0 volný přímý kop ze středového kruhu a udělá to konkrétně obránce Konečný, který už je připravený kopnout do míče. Křížný pas do pravé strany, kde se srazil Ajaosi s Rinešem, míč v zámezí, zatím je to taková kouskovaná na začátku druhé minuty Sparta a Slavia 0-0, vhazovat bude teď z levé strany Eneme, který si vybírá Rineše, Rineš mu slepl zpátky, pak hraje Eneme na střed, kde ale Sadílek přihrál Provodovi, kapitán Slavie táhne balon do pravé strany, po Provodovi hraje Novák, následně Ajaosi, který si narazil s Provodem, ne, tak Provod hrál patičkou na střed hřiště Novakovi a Novák podklou, takže ten míč Slávia na chvilku ztratila, ale Spartané pak hráli do zámezí, takže je z toho slávistický out na konci druhé minuty. Sparta Slávia 0-0 a teď další útok slávistů přes levou stranu. Šturm udržel míč na hrací ploše, pokračovat v akci tak může Chaloupek ale taky se do hry může zapojit Spartan Macek, který udržel míč na hrací ploše a znovu bude v akci teď v pozici pravého beka, nakonec ne. Míč v zámezí, spartianský out, začíná třetí minuta, Sparta Slavia 0-0. Úvod zápasu může zhodnotit taky náš expert Pavel Horvát.
3: No tak koukám na to rozestavení, obě ty mužstva hrajou v podobném rozestavení, samozřejmě čtyřky vzadu a jeden vysunutý útočník plus další hráči, který to budou doplňovat. Já si myslím, že uvidíme v průběhu zápasu spoustu soubojů, to vidíme už teď a viděli jsme na úvod pár takových přistrčení při přebírání míče, který rozhodčí pouštěl, uvidíme, jaký udrží metr a Slavia teďka po takovým sporným souboji bude zahrávat první rohovej kop.
2: Vybojoval ho Šturm, který sám rozehraje z levé strany na konci třetí minuty za stavu 0-0 v přístém 18. derby pražských S Sparta hostí Slávy. Na závěr šestého kola šance ligy ještě sudí Machálek ukazuje dvojici, tušíme Zima Suchomel, aby se uklidnila, protože Zima tam postává za brankářem Surovčíkem a snaží se ho rozhodit. Šturm centruje na bližší tyč. Přizvedl ten balon Mercado, před 16. je Ayaosi, zatím žádná střela na Surovčíka, akce pokračuje přes Uandu, který je před 16., ale zády k brance vrací Vlčkovi, na levé straně je znovu Šturm, proti sobě má Mercada, odcentroval přes něj a Gudal musí na hranici malého vápna odvracet balon vedle pokutového území, pak Šturm přistrčil Mercada, balon v zámezí a slávisté budou vhazovat první mírný tlak sešívaných v tomto utkání. V polovině čtvrté minuty si konečný bude chystat autové vhazování z levé strany. Sudí Machálek ještě nezačalo počítat, což je nové pravidlo po mistrovství světa i v nejvyšší domácí soutěži. Až teď se konečný dozeběhl a posílá dlouhým balónem míč na malé vápno, kde hlavičkuje Spartan Brunes. Balón až na polovině cesty mezi 16. a půlící čárou, ale slávisté stále u 16. Sparty. Provoce přetlačuje s Karabcem v souboji kapitánů. Ocentroval, ale Spartané se ubránili. Na konci čtvrté minuty slávisté znovu získávají při represingu balón a teď nepouštějí Spartu vůbec na svou polovinu. Vlček na pravé straně Uanda, nabízí se mu Ayaosi, Uanda si to bere na sebe. Narazil do Rineše, který ho obral o balón, Rineš pak udržel míč v souboji se Sadílkem a hraje Eneme. Eneme naháněný Novakem musí hrát dozadu až brankáři Surovčíkovi. Na začátku páté minuty se Sparta po takovém dvouminutovém obklíčení slávistů osvobodila, za stavu 0-0 vyváží balón dopředu, navíc fauluje teď Šturm Gudala.
3: Dobrý vstup Slávie, i když přispěním pár takových faulů, jako jsme viděli teď, takových, řekl bych, na hraně těch soubojů, kdy ty hráči nechtějí hrát balón a opravdu jenom jdou do těla nebo rukama přistrčejí soupeře, ale rozhodčí Machálek to pustil. Já si myslím, že se vstupem samozřejmě Slavie může být určitě spokojená.
2: Končí pátá minuta zápasu mezi Spartou a Slaví, je to stále 0-0 tady na Letné, kde teď Zima získal balón a táhne ho přes levé křídlo až k 16. Sparty. Zima pak vrací Šturmovi, tomu se nabízí provod, ale přihrávku dostává Uanda, který ji sklepává pro Zimu. Na levé straně znovu provod. Kapitán Slavie si vybírá opět Uandu. U koncové lajny jeho centrovaný balón přes celou šíři velkého vápna. Zatím nikdo nezakončuje, na druhé straně hřiště Novak stíhá balón. Proti sobě má Rineše, udělal mu kličku, odcentroval prudce a Besoch jako stoper Sparty při své premiéře v rudém dresu odvrátil teď balón až k půlící čáře, kde stál Sadílek, oběhl Brunese a začíná další postupný útok svěřenců Jindřicha Trpišovského, kteří zatím nepouštějí Spartu na svou polovinu, ale teď Gudal odstavil provoda a prožil to s fanoušky. Balón vedle spartianské branky a domácí budou rozehrávat. Konkrétně na konci šesté minuty za stavu 0-0 v čístém 18. derby pražských S taky upozornění od místního hlasatele, že za používání pyrotechniky hrozí až dvouletý zákaz přístupu na stadion. Tak to by za chvilku bylo asi na českých stáncích hodně prázdno, protože se to stále opakuje. Každopádně věnujeme se radši fotbalu. Konec šesté minuty Sparta Slavia a teď spartianský postupný útok přes levou stranu. Besoch Rineš vrací z míče zpátky 16. Sparty a francouzský obránce si znovu bere balón. Slávisté teď nenapadají, na začátku sedmé minuty za stavu 0-0 nechávají taky kombinovat Spartiany. Gudal si narazil s Mackem a znovu si ten balón bere na svou pravačku, rozehrává do pravého křídla. Tam Mercado dokázal obejít Chaloupka a táhne míč po pravém křídle. Nabízí se mu Karabec, spartianský nový kapitán. Dostává balón, proti sobě má Sadílka. Kvedlá teď nohama nad míčem, ale neodcentroval přes Sadílka v souboji dvou reprezentantů. Teď uspěl ten, co byl na mistrovství světa, tedy Sadílek, a pak založil útok Slávie, jenže hrál do zámezí, a tak Spartané zůstanou na polovině svého pražského rivala. Z pravé strany bude vhazovat Suchomel. Končí 7. minuta 3.18. derby pražských S a je to stále 0-0.
3: Viděli jsme první souboj Karabec-Sadílek, vypadá to taková jako trošku osobka, i když oba ty mančafty hrajou jeden na jednoho, a hned Karabec vůbec nepřemýšlel, šel přes Sadílka, ale ten předvedl skvělý obranný zákrok a teď bude out, který NME evidentně pošla až do vápna.
2: Ano, NME už je připravený, udělal si pár kroků na ten rozeběh, dlouhý nához, který letí až na hranici malého vápna. Chaloupek si našel ten balón a NME ho má znovu vedle 16. Teď už centruje nohou, míč hodně přetažený, Novak v těžké pozici dokázal to odvrátit na druhou stranu hřiště, rychle si míč bere Alcocer a chce rychle vhodit, ale možná nechá tu rozehrávku někomu na dlouhý out. Nemůže.
3: Už musí hrát, protože to nestihne NME.
2: Už sudí Machálek počítá a řekl bych, že už jen 2 sekundy zbývají, ale Spartané to zvládli, NME hází ten míč až do malého vápna, Markovič tam moc neviděl přes dvojici provod Chaloupek, ale rychle pak dokázal rozehrát na levé křídlo Šturm, už ale míč nespracoval na půlící čáře a je tu další spartianský postupný útok přes levou stranu. Rineš má balón, nabízí se mu Alcocer, tečovaná přihrávka, která je teď už v zámezí a bude vhazovat taky Spartan Rineš z levé strany. Máme za sebou 8,5 minuty, Sparta Slavia 0-0.
3: Teď jsme viděli, Markovič chytil ten balón po tom dlouhým autu NMEho a okamžitě Oanda a Ajaosi společně se Šturmem sprint 40-metrovej, aby mohli využít to vysoké postavení Sparty. Evidentně tohle prostě bude plán Slávie.
2: Wanda teď dohrál Besoha na polovině Sparty, omlouvá se mu gestem rukou, všechno v pořádku, hraje se dál, Sparta Slávia 0-0, konec 9. minuty a Spartané rozehrávají ze své poloviny. Gudal nakrátko Mackovi se nabídl NME, ten z jedné sráží zase Gudalovi a na pravé straně už je v nabídce Mercado, ale Gudal zatím přetáhl ten míč přes půlící čáru sám, pak si dal Mercado dobrý dotek kolem konečného, ten ho ale stíhá, balon vedle 16, má ho Sparta, vedle 16 Slávie. Mercado zasekl konečného, centruje na bližší tyč a tam byl Zima před Brunesem, odvrátil ten balón, ještě hlavička a Brunes 16, zády k brance, těžký pokus na střelu, balón vedle branky, polovina 10. minuty, Sparta Slavia 0-0.
3: No, Mercado dvakrát odešel konečního, jednou ho stihl se vrátit konečný, po druhý už ne, centr pravou nohou, musím říct, že bych byl naštvaný na Brunese, který jenom stál, neměl žádný pohyb a pak ten pokus o tu střelu z jedný už byl těžký.
2: 0-0, Sparta Slavia, končí 10. minuta, posloucháte o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Teď si slávisté pomohli dlouhým nákopem na polovinu Sparty, kde provod stíhá Rineše u rohového praporku. Rineš si chce narazit s Besohem a zvládá to teď. V těžké pozici pak ale snaha o otočení a míč v zámezí, takže slávisté zůstanou na polovině soupeře. Na začátku 11. minuty bude z levé strany vhazovat zřejmě konečný. Do 16 přibíhají ti nejvyšší i v dresu červeno-bílém, to znamená Zima, Chaloupek, takže očekáváme dlouhý aut konečného, už mu sudí Machálek počítá, nakonec rozehráno na krátko a je to Šturm, který si ten míč vzal od konečného, pak chce přihrávku zpátky, dostává jí. Šturm může centrovat od brankové čáry po zemi, Gudal, ještě rána, gól, 1-0 pro Slávy a je to Viktor Novák, který dostal balón nalitý od jednoho ze Spartanů po odkopu, který nebyl dobrý a byla to vlastně přihrávka na střelu Novaka z jedné. Novak se trefil parádně ze svého pohledu k pravé tyči těsně pod břevno. Slávia vede na Letné 1-0.
3: Tam konečný skvěle to udělal na lajně, ten dlouhej aut nerozehráli, dlouhej, sklepnul si ho se Šturmem, tak trošku se jim to tam zamotalo pod nohy, ale konečný zachoval chladnou hlavu a krásnou průnikovkou uvolnil Šturma, který sice nikoho ve vápně nenašel, ale ten odražený balón Novak úplně bez problémů s skvělou placírkou uklidil mimo dosah Surovčíka a Slávě vede 1-0.
2: Surovčík se jen podíval ke své levé tyči, jak tam zapadla ta střela Viktora Nováka, který dává ve svém šestém zápase v lize za Slávy už čtvrtý gól. A tak tedy Slávisté vedou tady na Letné v polovině 12. minuty nad domácí Spartou v derby 1-0. Spartané se hned snaží odpovědět. Mercado dává Brunesovi, Brunes zády k brance na úrovni 16. padá k zemi, sudí Machálek, nepíská faul. Na konci 12. minuty má tedy míč ve svém držení. Goman Markovič, dlouhý nákop do pravé strany, kde svádí souboj Uanda s Besohem a Uanda fauloval, takže z toho bude spartianská rozehrávka. Besoch dává Mackovi nakrátko, po Mackovi může hrát Gudal, po jeho přihrávce si balon bere Karabec vrátil zpátky Gudalově, těžká přihrávka, Gudal byl dohraný teď Uandou a sudí Machálek se k tomu souboji vrátil.
3: No ale Uanda už po třetí tenhle ten souboj takhle dohrál. Samozřejmě, to je to, co jsem zmiňoval na začátku, že úplně to nejsou fauly, nebo je to na hraně prostě. Teďka už to dvakrát přehnal a teď už si kolegoval o žlutou kartu.
2: Sudí Jan Machálek ale zatím nechal žlutou kartu ve své kapse, takže Uanda zatím jen slovně napomenutý. Pokračuje derby pražských fotbalových S, polovina 13. minuty. Sparta prohrává se Slaví 0-1, před chvílí se trefil Viktor Novak střelou z jedné uvnitř pokutového území k levé tyči z pohledu golmana a Surovčíka, který se jen ohlédl za tou technicky umístěnou střelou. Balon na polovině hřiště, má ho Spartan Eneme, přetlačil teď Novaka, ale pak se nedostal kolem šturma. Balon směrem dozadu od Spartana Enemeho na Mbesoha a až k Surovčíkovi. Surovčík rozehrává nakrátko před 16 pro Gudala. Gudal na střed hřiště, kde našel Enemeho. Enemu se nabízí na levé straně Alkoser, taky Rineš, který přeběhl, ale Eneme zatím táhne balon sám kolem Novaka. Věří si na ten postup s míčem a udržel balon před Novakem, přihrál Rinešovi. Eneme znovu na levé straně. Vyhnul se teď taky pro Bodovi a dostává se až na osu trávníku. Eneme otáčí hru do pravé strany, ale to je pomalá přihrávka, kterou vlastně zkazil tu svoji práci, ale pak Suchomel na pravém křídle dokázal ten míč udržet na hrací ploše, spolupracuje tam s Merkádem, který si věřil na kličku mezi dva. Ta předchozí akce Pavle Horváte volala po zakončení Enemeho.
3: No, já si myslím, že už toho měl dost, protože on ten balon táhnul z vlastní poloviny, podstoupil dva takový osobní souboje plus nějaký brzdy a zase vyražení a to není vůbec jednoduchý potom vystřelit z 25 metrů, takže celkem chápu, ale Mercado už po třetí v tomhle zápase vlastně jenom čeká, až k němu ten balon dojde, moc nehraje bez míče, ale je to tak jeho obvyklá hra, ale teďka to volalo potom, aby si udělal ty 2 metry pro míč a teď pozor.
2: Teďka na začátku 15. minuty zavedení 1-0 pro Slávy, Spartané v útoku. Na pravé straně Mercado zbavil se teď Chaloupka a od brankové čáry prudký centr málem překvapil Markoviče, který u své levé tyče musel zakročit. Tak co Mercado, chtěl to teď nebo ne?
3: No určitě, myslím si, že jo, měl to na pravou, on to má na pravou nohu samozřejmě z té pravý strany a tu svoji slabší, když to navádí do vápna. Myslím si, že všichni Spartani byli velmi dobře přikrytí a zkoušel překvapit Markoviče na první tyč po zemi, ale ten byl pozorný.
2: A tak je z toho rohový kop pro Spartu. Na konci 15. minuty Spartané prohrávají se Slávisty 0-1 po gólu Novaka. Karabec má míč připravený z pohledu Sparty na pravé straně centrovat svou levačkou směrem do branky. Karabcův prudký míč na bližší tyč, tam je připravený Zima, hlavičku je do zámezí, takže Sparta bude pokračovat autem. Z pravé strany míč si nevezme Rineš, který se pohyboval k tomu balónu jako první, ale bude to Eneme, který už spěchá za postranní lineu, protože Sparta prohrává se Sláví 0-1. Jsme ale teprve na začátku 16. minuty prvního poločasu. Eneme už ukazuje svým spoluhráčům, že pošle dlouhý aut, sudí Machálek už mu počítá a tak Eneme vhazuje balon na bližší tyč. Nejvýš se dostal zřejmě Chaloupek a hlavičkoval na další rohový kop pro Spartu. Je to tedy zatím podívaná plná dlouhých autů, standardních ano. Situací. A Slavia vede 1-0.
3: Jenom Sparta měla několik standardek a zatím ani jeden hráč se ještě nedostal do toho, aby se prosadil k tomu míči, ať už by to bylo úspěšně nebo neúspěšně, ale všechny balony ze vzduchu zatím sbírali slávisté.
2: kteří vedou na Letné 1-0 na konci 16. minuty. Sparta má výhodu dalšího rohového kopu z pravé strany, centruje Karabec svou levou nohou. Míč tentokrát na malé vápno a tam už Spartané byli v nebezpečné pozici a ten rok si zopakují ze druhé strany, protože myslím, že Zima byl tím, který byl nejvýš.
3: Bylo to tam prolítlo takým hloučkem a Zima asi to odvrátil, ale tohle byl nebezpečný roh.
2: A z druhé strany se pokusí o podobně nebezpečný roh taky další spartianský hráč, kterým je v tuto chvíli Roman Macek. Už je připravený krotit balon pravačkou směrem do slavistické branky. Balon tentokrát na zadní tyč, kde je taky Besoch, ale k zakončení se nedostala a bude to další roh. Tak teď tedy...
3: Za nás se říkalo 3 rohy 10.
2: 3 rohy 10. Nejvyšší domácí soutěže aktuálně taková pravidla nejsou, takže Sparta bude pokračovat tedy rohovým kopem z pravé strany na konci 17. minuty. Slávisté vedou na Letné 1-0 po trefě Nováka, který je skóroval v 11. minutě. Teď jsme tedy na konci 17. a Karabec si chystá další roh z pravé strany. Pokud správně počítám, tak je to roh už číslo 4 pro Spartu. Na začátku 18. minuty Karabcův další centr, tentokrát na bližší tyč, opět Zima. Tam byl připravený a tak se Slávisté můžou jít do rychlého breaku. A je tady Ayaosi, který jako první vysprintoval a nabízí se mu tam Šturm, který jde sám na branku. Ještě tam je Uanda. Vrací se taky Alkoser, Šturm si to vzal na levačku a nezakončil. Padá v 16, tohle faul není a sudí Machálek ukazuje odkop od spartanské branky. Rychlý break slávistů, který Šturm nezakončil, ale myslím si, že tady se asi o faul nejednou.
3: Já si myslím, že taky ne, spíš mě překvapilo, že hráč kvalit Šturma neviděl ještě Uandu, který byl na druhé straně, na tom křídle, který doplňovalo ten break po levé straně, a myslím si, že pokud by si ho všimnul, že by opravdu to byla obrovská šance, penalta se nepíská, pokračujeme ve hře.
2: A to na konci 18. minuty, v době, kdy Sparta stále prohrává se Slaví 0-1. Gudal rozehrává nakrátko se Surovčíkem, provod okamžitě napadá, Surovčík musí hrát Mbesohovi, který je pod tlakem Uandy. Mbesoch to ale zvládá obloučkem, teď riskantní spartianská rozehrávka, která ale vyšla.
3: Je to riskantní rozehrávka, ale hraješ na prostoru 40 metrů, protože velký vápro má šířku 40 metrů, hraješ 3-2, to by si měl zvládnout.
2: A Spartani to zvládli, Surovčík, Besoch a Gudal rozehrát ten balón a pak se dostali až na polovinu Slávie, kdy získali aut, teď tedy na levé straně z pohledu Sparty. Vhazuje Rineš z půlící čáry na půlku Sparty. Eneme tam hraje na střed hřiště ze druhého, třetího doteku Gudalovi, který teď není napadaný. Nabízí se mu Macek, na pravé straně je připravený převzít balón Suchomel a taky ho dostává. Suchomel navádí míč na střed hřiště, nabízí se mu Macek. Macek z jedné hledá Brunese, ten balón byl ale tečovaný. Končí v rukavicích brankáře Slávie Markoviče. Na konci 19. minuty Slávisté dál vedou na Letné 1-0 od minuty 11., kdy skóroval Novák střelou z jedné. Teď ale Macek vystihl rozehrávku Slávie a před 16. je Suchomel, vyhnul se Novákovi, padá k zemi a tohle bude volný přímý kop, asi tak, jak by to měl Pavel Horvát rád, zhruba v polovině prvního poločasu, 20 metrů, osa trávníku.
3: Krásná parketa, uvidíme, jestli si to vezme Mercado, myslím si, že Mercado nebo Karabec, myslím si, že jsem viděl dva trestní kopy Adama Karabce, má ten nákop výborný a tohle je i vzdálenost, kdy už nemusíš úplně šetřit cílu toho kopu, když je to opravdu na těch 18 metrech, tak je to těžký, aby to spadlo přes tu zeď, ale tady to už je 20 a tady si myslím, že tohle je velká šance pro Spartu.
2: Vypadá to, že Adam Karabec si tenhle volný přímý kop vzít nenechá?
3: To doplním, to si nemůžeš nechat vzít prostě. V takovémhle zápase za takovýhle stavu chceš dát gól a jsi kapitán Sparty.
2: Ano, už je to oficiální, Adam Karabec je novým kapitánem Sparty po odchodech Haraslína a Serencena, teď tedy Adam Karabec připravený před 16. Slávie na začátku 21. minuty na střelu, která by mohla znamenat vyrovnání, protože Slávia vede od 11. minuty po trefě Novaka. Teď tedy po faulu, myslím, že právě Novaka na Suchomela, to bude buď to Macek nebo Karabec, ale Karabec už si to odkrokoval, má to přímo proti brance kapitána Sparty a pokusí se vyrovnat. 4 hráči Slávie ve zdi, jeden leží za ní, je to Šturm. Markovič toho moc asi nevidí, Karabec pálí po straně brankáře a Markovič vytěsnil u své pravé tyče.
3: Ta střela neměla razanci. Tady na tu stranu toho golmana to musí být prostě bomba, protože on to má blízko u sebe, ten prostor přes tu zeď je samozřejmě větší, širší. Tady na tu stranu toho golmana to musí být opravdu prudká střela, aby na ní nestihl reagovat, a to ta Karabce v tuhle chvíli nebylo.
2: A ten míč se vykutálel za koncovou lineu po zákroku Markoviče, takže Sparta pokračuje rohovým kopem z levé strany. Připravený Macek už se rozeběhl a centruje balon opět na zadní tyč, kde je taky Besocha. Hlavička, která letí nad slavistickou branku, ale ještě předtím nedovolený zákrok, zřejmě Suchomela na Sadílka, kterého si všiml rozhodčí Jan Machálek. Ale ještě jiné zdravotné problémy z jiného souboje, který mi unikl. Myslím, že to je Tomáš Vlček, který tam zůstává chvilku ležet na hrací ploše.
3: Já si myslím, že to byl ten souboj s Besohem, protože ten byl vysoko nad ním a někam tam položil ruce a samozřejmě v té rychlosti to bolí.
2: 22. minuta ve své polovině. Sparta prohrává v 6. ligovém kole v derby se Slaví 0-1 od 11. minuty, kdy skóroval Novák.
3: Krev, no.
2: Už rozehrál, ano, Pavel Horvát to říká správně, že právě Besoch má zřejmě krvavý šrám na obličeji, na dresu, tak samozřejmě nemůže pokračovat aktuálně v tom utkání, které teď sudí Jan Machálek na chvilku přerušil, aby si Besoch mohl dres převléknout, ale hra by měla pokračovat. Besoch by měl opustit hřiště a měl by se hrát dál, ale
3: evidentně skoro polovina hráčů na hřišti to pojala jako komerční break zase na mistrovství světa, ale teda komerční.
2: Bylo to náučerství.
3: Nápojovej.
2: Američani to vzali zkrátka trochu jinak na letošním mundiálu. Teď ale 23. minuta pražského derby, už jsme zpátky na ligové scéně, 6. kolo šance ligy a Sparta prohrává se Slaví v derby 0-1. Teď tedy Spartané chvilku bez Besoha, kterému zřejmě lékaři Sparty zašívají obočí, k tomu ale někdy později. Teď tedy Slávisté v mírné přeslovce a z levé strany letěla šturmová přihrávka na Uandu někam k pokutovému území, ale Uanda zůstal stát a tak balon skončil v rukavicích golmana Surovčíka.
3: Měla parametry geniální přihrávky, Uanda ji nepochopil, protože v tu chvíli byl sám a je to škoda pro Slávy.
2: 23. minuta končí, Slávia vede na Spartě 1-0 po trefě Novaka z 11. minuty a teď dobře Vlček zakročil před Alkoserem na půlící čáře a tak se balon opět vrací zase k golmanovi Sparty Surovčíkovi. Besoch se vrací zpátky na hrací plochu, no, je ošetřený.
3: Pro mě je nutno říct, že během této minutu a půl trvající přeslovky měla Slávie prostě dvě šance. Jo, a jenom teďka Lukáš Provod čekal, že bude v offsideu, nezapojil se do hry, ale mohl úplně v pohodě hrát, protože na druhé straně Gudal zůstal daleko za tou obranou, která vystupovala a bylo to pro Spartu velký štěstí.
2: Tenhle pas od Ayosiho ze středového kruhu končí taky jen v rukavicích spartianského brankáře Surovčíka za stavu 0-1 z pohledu domácí Sparty ve 318. Derby S. Teď tedy pokračuje rozehrávka domácích přes pravou stranu a Suchomela, jeho oblouček ale nepřiletěl přes Chaloupka. Spartané ale zvládají represing na polovině soupeře a Macek si navedl balón do Sadílka, který ho fauloval, respektive už předtím fauloval zřejmě Šturm, který si pomohl rukama v souboji se spartianským záložníkem a Sparta tak zůstane. Na polovině Slávie bude rozehrávat volný přímý kop.
3: Jsem přesvědčen, že ve většině jako západní Evropy tohle to byl faul na žlutou kartu, protože Macek prostě šel do otevřený obrany, sice ne do zakončení, ale byl to nebezpečný a prostě ho slávisti zastavili ze zadu, podle mě žlutá karta.
2: 25. minuta, Sparta Slávia 0-1, Mackův volný přímý kop, hodně přetažený, zdal z dálky, to trefoval na zadní tyč, nebo za zadní tyč, odkud chtěl, aby hlavičkoval zpátky do nebezpečného prostoru Mercado, ale to se nepodařilo. Teď Spartanům naopak za koncovou lineou znovu zůstal trochu otřesený Vlček, který tam uklouzl po nějaké té reklamní plachtě. Pavel Horvát možná ze svých zkušeností může potvrdit, že to je hodně kruský materiál.
3: Je to nebezpečný, protože málo kdy je pod tím úplně ta tráva, je pod tím vlastně ta umělka, která je tvrdá a musím říct, že potom ti to ujede v těch špuntech raz, dva a je to opravdu nebezpečné.
2: Vlček v pořádku, 26. minuta, Slavia vede na Letné nad domácí Spartou 1-0 v utkání 6. kola šance ligy. Začátek 26. minuty a začátek slavistického útoku z její, nebo z poloviny slavistů z levé strany a ten oblouček skončil v zámezí, takže vhazuje Sparta, Suchomel vrátil Surovčíkovi, po Surovčíkovi bude hrát Besoch na levé straně, napadaný provodem, který teď použil tělo, ale píská se nedovolený zákrok slavistickému kapitánovi.
3: Jeden z taktických určitě pointů, kterým Besoha nechává hrát na levou nohu a ta není jeho silná prostě a vidíme, že ten prostor na tu rozehrávku je potom daleko menší, než kdyby to byl klasický levák, Takže tohle to je jasný, že Lukáš Provod společně asi i při taktický přípravě od trenérů slyšel, ale ten hráč to vnímá.
2: V 26. minutě, respektive už na začátku 27. Slávia vede na Spartě 1-0. Konečný teď dokázal uzmout balón Brunesovi a Sadílek rozehrává obloučkem do levého křídla, kam spěchají dva slávisti, ale taky dva Spartani, a slávista Uanda fauluje Spartana Gudala. Je to další nedovolený zákrok Uandy a spartanští příznivci už by si žádali žlutou kartu právě pro útočníka Slávie, který dnes dostal přednost třeba před Tomášem Chorým nebo Mojmírem Chytilem v základní sestavě. Balón stojí, Sparta bude rozehrávat volný přímý kop vedle svého pokutového území a udělá to konkrétně golman Surovčík, který si tam povyběhl a chce trochu změnit teď rytmus hry zřejmě dlouhým nákopem. Na konci 27. minuty Slávia vede na Letné nad domácí Spartou v utkání 6. kola šance ligy 1-0. Trefil se Novak v minutě 11. Surovčíkův nákop z obrané poloviny na tu slávistickou, kde hlavičkoval Chaloupek v souboji s Merkádem, a to do zámezí, takže Sparta na balónu, respektive u balónu, a konkrétně v rukou ho má teď na pravé straně Suchomel. Vybral si Karabce, Karabec sklepává zpátky Suchomelovi ve středovém kruhu Eneme. Málem ho trefil Šturm, Eneme se vyhnul, naštěstí je pro Šturma, který by asi viděl žlutou kartu, ale pak Eneme nepřihrál dobře a Vlček rozebíhá Uandu, který stíhá balon vedle pokutového území Sparty. Za zády mám Besoha, snaží se o něj získat roh, což se mu nepodařilo. Takže ve 28. minutě Sparta bude rozehrávat. Se Sláví prohrává 0-1. V utkání 6. kola šance ligy Surovčík dává Gudelovi, na pravé straně je teď Mercado, snaží se zbavit Chaloupka, který si pomohl rukama, a Sparta rozehrává opět z místa po drobném slávistickém faulu. Macek má míč, kousek od středového kruhu ještě na spartianské polovině, dává do pravé strany Gudalovi, Gudal kousek před půlící čárou, chtěl Merkáda rozeběhnout na pravém křídle, nebo Brunese, nevyšlo to, Spartané se teď nepochopili a slávisté tak rozehrávají. Na začátku 29. minuty vedou na Letné 1-0. Přes pravou stranu Vlček dává zpátky Markovičovi, Markovič zase na levý roh velkého vápna z pohledu Slávie, konečný Provod prodloužil na Uandu, který se snaží dostat mezi Besoha a taky Suchomela, to se mu podařilo, a Uanda pálí z nějakých 23 metrů přímo na střed branky. Tady se to asi dalo vyřešit lépe.
3: Určitě, teď měla Sparta štěstí a Šturm se právem zlobil, protože měl úplně dobrou pozici, byl úplně volnej na levém křídle a Sparta začíná mít s těmihle rychlejma breakama potíže. Myslel jsem, že Sparta bude fotbalovější a přehraje Slávy v tomhletom obsazení a rozestavení, ale Sparta hraje pomalu, je to takový pomalý, těch přihrávek je sice spousta, ale jsou hodně pomalý a jsou do pozic, že vlastně nejdou do výhody. Teď prvně Alcacer trošku ve hře.
2: A to na levém křídle, proti sobě má Vlčka, vrací zpátky Rinešovi, Rineš centruje z jedné, dobrý balon, Markovič ho vytěsnil rukou jen na druhou stranu hřiště, kde je u míče dříve Šturm než Mercado, ale Mercado ho obralo balón a tak Sparta může pokračovat v útoku přes pravou stranu, NMS ale točí zase doleva, respektive zpátky, vrátil půlící čáře Gudalovi, Eneme, Macek a Gudal si vyměnili teď balón, kousek od středového kruhu, slávisté až na Uandu, všichni pod balónem. Na pravé straně Mercado, patičkou protečoval Karabcovi, ten ale fauluje, souboj Sadílka u rohu 16, Sadílek to pořádně procítil, teď v polovině 30. minuty slávisté vedou na Letné nad domácí Spartou dál 1-0. A to už od 11. minuty, kdy skóroval Novak, ale vlastně si Pavle Horváta nevybavuju nějakou další velkou příležitost, no, ať už na jedné nebo na druhé straně.
3: Viděli jsme jednu nebezpečnou standardku Sparty, jinak slávisti měli další zakončení, které mohli vyřešit líp, ale Slávie zatím určitě je nebezpečnější.
2: 31. minuta právě teď začíná na Letné utkání 6. kola šance ligy a v přístém 18. derby pražských S slávisté tedy vedou 1-0 nad domácí Spartou a teď rozehrávají, snaží se trochu povytáhnout si Spartany, Brunes ale teď hodně nebezpečně napadá Markoviče a ten rozehrál nepřesně přímo na nohu Merkáda, který ale daleko od branky, a navíc ho teď obral o míč Chaloupek, pak padá Uanda, ale fauto podle sudího Machálka není. Rozehrávka Rineše, kterou vystihl teď Vlček na pravé straně, už je na polovině soupeře, dává na střed Ajosimu. Ajosi se vyhnul Alcacerovi, ale ten útok už je zpomalený, zbržděný a tak slávisté útočí zase doplní. Na pravém křídle je Provod, vytlačený teď Alcacerem, a míč zámezí, vhazovat tak bude na konci 31. minuty domácí Sparta, která prohrává se Slaví 0-1. Rineš už musí vhazovat, znovu mu sudí Machálek počítá, Rineš si nahrazil o Macka a pak fauluje napadající Ajaosi. Rychle Rineš rozehrál brankáři Surovčíkovi. Začíná 32. minuta, Slávia vede dál na Letné 1-0. Gudal, po něm Karabec na pravé straně, točí se teď kolem Sadílka, jako by Sadílek
3: nemá kam,
2: hrál.
3: Nemá kam, promiň, protože vlastně všichni tři útočníci Sparty stojí, jak Alcocer, tak Mercado, prostě obsazený liney a není kam hrát a Spartu to začíná trápit.
2: Slávia získala znovu míč v souboji Karabec-Sadílek, opět úspěšnější slávista v záloze. Pak Šturm faulovaný na polovině Sparty, kousek za půlící čárou, ho srazil k zemi Suchomel a tak budou rozehrávat fotbalisté v červeno-bílých dresech, kteří zatím můžou být spokojenější od 11. minuty, kdy se trefil Novak střelou z jedné, dal už svůj čtvrtý gól v této ligové sezóně v šestém zápase, slušná porce na středního záložníka. Sadílek rozehrává ten volný přímý kop, přihrávka na střed hřiště, Zima, po něm provod na pravé straně, Vlček z jedné hledá Uandu, anebo Ajaosiho, ale balon si bere spartianský stoper Gudal. Míč táhne středem hřiště, dává ho Karabcovi, ale Karabec se neotočil, vrátil zpátky. Kdyby si míč pustil, tak mohl jít do rychlého kontru.
3: No, bojujeme s tím od mládeže, s tím koučováním hráčů sami sebe na hřišti. Teďka to bylo jednoznačné, pokud by Karabec dostal tu informaci, že je sám, tak měl před sebou dobrou pozici a spoustu místa a teď to nevyužil.
2: Teď ani přihrávka Mbesoha není dobrá, ale Vlčkovi se trochu střetly myšlenky, když chtěl pokrýt Alcocera na zádech, ten míč tečoval.
3: Lexeho netušil, že je tak blízko a trošku místo, aby zahrál tím tělem do soupeře, tak balon kop do rohu a teď Sparta zkusí prvně z levé strany levou nohou Adama Karabce od brány. Uvidíme, zatím se z těch rohů a standardek moc Sparta neprosadila.
2: Posloucháte

0: proto je to i v 35. minutě 1-0 pro Slávy. Toto ligové derby v rámci 6. kola této sezóny. Trefil se slávista Nova, který teď ale ztratil balón a využívá to Horineš, po něm Karabec. Brunes v obrovské šanci a výborný sklus Davida Zimy, přes kterého se míč nedostal ani přes ležícího Markoviče. Teď skvělá práce Davida Zimy.
1: Skvělé a musím říct, skvělá akce Sparty. Matěj Rineš výborně získal balón, předskočil, myslím, že to byl Novak, a hned uvolnil Karabce, který krásnou finální přihrávkou oslovil Brunese, a ten bohužel pro Spartu nepromění.
0: NMS si bere míč a bude vhazovat z pravé strany na konci 35. minuty. Sparta dál prohrává se Slaví 0-1. NMSho dlouhý aut až na malé vápno. Znovu hlavičku jeden ze slávistů, tentokrát to byl Chaloupek, pak na zemi Ajaosi, ale hraje se dál. NMSho centr, Brunes nedoskočil. Hlavičku je Vlček, před 16. teď víc Spartanů než slávistů, ale jsou daleko od branky Markoviče. Macek doprava na NMSho, nabízí se tam taky Karabec, ale toho si pohlídá Ajaosi.
1: Ale jenom bych teďka trošku pokáral Romana Macka, protože ta přihrávka do té strany byla hrozně pomalá a vlastně dala šanci slávistům, aby se sformovali. Ty vlastně, když kombinuješ, tak ty přihrávky by měly být fakt jako rychlý a kvalitní samozřejmě, aby si toho soupeře nějak překonal. Pokud jedna nebo nedej bože dvě ty přihrávky jsou pomalejší, no tak už pak nemá šanci.
0: Slávia vede na Spartě 1-0 od 11. minuty, teď už jsme v polovině 36. a na zemi právě před chvílí Pavlem Horvátem zmiňovaný Roman Macek, který svedl souboj s provodem po výkopu golmana Slávie Markoviče a provod zahrál zřejmě loktem dozad Romana Macka. Takže Spartané budou rozehrávat z místa z vlastní poloviny. Je to právě Macek, kousek od středového kruhu. Přihrává nám Besoham. Besoch, francouzský stoper ve službách Sparty, si narazil s Norem Gudalem. Gudal tedy vrátil zpátky Besohovi a ten už je ve středovém kruhu. Slávisté teď brání svou polovinu a nenapadají nějak vysoko spartianskou rozehrávku. 37. minuta, Slávia vede na Letné 1-0 od trefy Novaka z 11. minuty. Sparta teď dobývá pokutové území slávistů přes levou stranu a Alcocera, který se nezbavil Ajaosiho u rohového praporku. Ajaosi pak padl Alcocerovi pod nohy a míč dostal za postranní lajnu, takže si znovu pro balon doběhne NME a s Pavlem Horvátem budeme sledovat další dlouhý aut v podání právě Santiago NMSho, který už je připravený, ještě políbil balón, aby mu to přineslo štěstí a celé Spartě, která prohrává se Slaví 0-1. Dlouhý nához na malé vápno, míč tam padá na zem, ale Alcocer ho nezakončil, balón zpátky u NMSho, ale ten už nebude moc pokračovat v akci, protože na úrovni velkého vápna byl podle sudího Jana Machálka faulovaný Tomáš Vlček. Spoustu spartianských dlouhých autů zatím nevyužité. Jaký je ten důvod, že Spartané ještě nejsou úspěšní?
1: Tak nevím, samozřejmě ten první souboj není tak podstatný. Teď to prvně propadlo, musíme říct, a už tam byla taková, jak se říká, trma vrma, ale není jich moc, není jich moc. Slávie je na to samozřejmě dobře připravená a v tuhle chvíli s tím nemá problém.
0: 38. minuta ve své polovině, Sparta stále prohrává se Slaví ve ligovém derby 0-1. Míč se vrací po výkopu Markoviče až právě ke slavistickému golmanovi, který naznačil přihrávku a udělal takovou letmou kličku Brunesovi, pak rozehrál na konečný vrací zpátky Markovičovi, kterého napadá Karabec, pak pokračuje v akci taky Alcocer, ale slavisté to teď zvládli rozehrát přes obranu a Alcocer zezadu trefuje Zimu. Tohle asi musí být žlutá karta.
1: Určitě. Tohle byl zbytečný zákrok a myslím si, že Alcocer trošku neunes to, že zatím se nedostal vůbec do hry a vlastně to, na co jsme od něj zvyklí, co jsem tady zmiňoval před přenosem, že zatím všechny jeho vystoupení byly velmi kvalitní, tak to se dneska neděje.
0: Alcocer natáhl nohu po unikajícím Zimovi, trefil ho někam na kotník, na lítko a za to vidí od sudího Jana Machálka žlutou kartu. Vůbec první v tomto zápase ve 38. minutě, v době, kdy slávisté stále drží jednobrankové vedení tady na Letné, a to 1-0 po trefě Viktora Novaka z 11. minuty. Bylo to po akci přes levou stranu, když Konečný vyslal šturm a šturm centroval po zemi od koncové lajny. Jeden ze Spartanů odvrátil ten balón od malého vápna někam na úroveň toho velkého a tam stál připravený Novak, technickou střelou překonal Surovčíka. 1-0 pro Slávy, 39. minuta, Zima ošetřený, protože dostal tedy žlutou kartu napadající Alcocer, tak se chvilku nehrálo a Zima nemusel opustit hrací plochu, taková jsou pravidla, takže pokračujeme 11-11 a teď taky faul.

0: Vlčka na polovině Sparty. Vlček poslal k zemi Alkosera, Spartané okamžitě rozehrávají. Macek na střed NMMu, u NMMho blízko Novák. NMM sklepl Gudalovi a ten natáhl své dlouhé nohy, ale rychlý je taky Uanda, takže ho nepustil na polovinu Slávie. Na pravé straně teď svádí souboj Chaloupek s Merkádem, míč stále u půlící čáry, kde slávisté doplňují v těch soubojích jeden na jednoho další Spartany. Karabec přestal chvilku hrát a pak zakopl balón.
1: Ne, já si myslím, že to teď...
0: Nakonec to musím změnit, to své tvrzení. Sudí Machálek zapískal, nebylo to slyšet v našem přímém přenosu.
1: No, to jsem věděl, pardon, ale byla to karta spíš za ty protesty, i když samozřejmě musím říct, že teď bylo evidentní, že prostě Adam Karabec je držený hodně vehementně za ten dres a vlastně nemohl se ani hnout a myslím si, že prostě tohle je ta ochrana těch hráčů, to, co chceme vidět, aby hráli fotbal a ne, aby se zastavovali taktickýma faulama při každý akci.
0: Na góly 1-0 pro Slávy na začátku 41. minuty, na žluté karty tedy 1-1, tu na straně Slávie viděl Michal Sadílek. Spartanský útok přes pravou stranu, táhne Mercado, za zády má Suchomela, sám centruje na zadní tyč, Markovič rychle z branky před Alkoserem a taky Vlčkem. Zachytil ten balon a rychle ho posílá dlouhým vysokým nákopem na spartanskou polovinu. Tam má problémy Gudal ustát vůbec svůj pohyb. Gudal pak hlavičkuje pro Uandu, ale ten zase fauluje. Dobře se tam z pohledu Sparty vrátil Macek a tak slávisté nezahrozili ani z tohoto dlouhého nákopu. 1-0 pro Slávy, konec 41. minuty, Spartané rozehrávají opět před svou 16. Míč má Macek, táhne ho po ose hřiště, přihrává do pravé strany Gudalovi, Gudal nemá teď rychlý pohyb, dává zpátky na střed hřiště Mackovi. Mackovi se nabízí opět Tobias Gudal, už je u půlící čáry a překročil jí. Teď už na slavistické polovině kombinuje tedy s Mackem. Macek si vybírá Enemeho. Eneme zase bez soha, ale stále Spartané kombinují daleko od slavistické 16. Na levé straně je Alkoser. Proti sobě má Vlčka a navádí míč na roh 16. Alkoser teď už je zdvojený. Zatím stále pracuje s tím míčem sám, až teď přihrál Enememu. Eneme na středu má Macka, ale je to hodně přehuštěné. Ten střed hřiště a tak znovu dává balon do levé strany. Alkoserův centr na malé vápno, Brunes tam nepřetlačil konečného, míč ve vzduchu nad slavistickou 16, přetahují se o něj Rineš a Ajosi. Ajosi ho pak upálil až na polovinu Sparty, kde si ho dobere Gudal. 3 minuty 20 sekund do konce řádné hrací doby prvního poločasu, jsme na konci 42. minuty, Slávia stále vede na Spartě 1-0, ale Letenští zatím marně dobývají slávistickou 16. Gudal ve středovém kruhu z osy hřiště doleva Besohovi, Besoh zřejmě vrátí zpátky Gudalovi, ne, tak ten je teď vynechaný z této rozehrávky. Na pravé straně Macek, přihrávka těsně nad zemí na velké vápno Slávie, kde byl ale připravený Zima. A pak Novák vrátil balón až pro Markoviče, který si ho teď táhne do pravé strany. Podklouzl při výkopu, ale vykopl přesně. Uanda navíc slepl Šturmovi ve středovém kruhu a je tu po dlouhé době slavistický úprk dopředu. Provod rozebíhá Chaloupka, ale poctivě se s ním vrátil Mercado ve 43. minutě. Skvělá defenzivní práce Mercada.
1: Super návrat Slavie, nebo teď je to v tom moderním fotbale hodně používaný teda dlouhý běhy těch krajních hráčů a teď Mercado skvěle zareagoval na Chaloupkův náběh a takovým 40-metrovým během ho obsadil.
0: 43. minuta končí, Slávia vede na Letné nad domácí Spartou 1-0 na závěr 6. kola šance ligy. Konec 43. minuty a postupný útok Sparty od středového kruhu. Besoch NMMu, okamžitě má NMM na zádech Novaka a ten ho nepustil daleko až k 16. Slávie. Pak přihrávka mezi dvěma obránci Slávie, ale Mercado u míče později než konečný. Ten ale ztrácí. Mercado ten míč získal a udělal kličku konečnému centru. Je tam Alkoser, ale taky Vlček, který hlavičkuje na malém vápně před svým soupeřem. Ještě konečný svádí souboj s Mercádem na rohu 16. Mercado zády k brance a na zádech konečného neotočil se a neocentroval nebo nezakončil. Pokračuje tak kombinace Spartanů po zemi na krátkém prostoru. Teď na pravé straně Suchomel odstavil tělem Šturma, vrátil MMMu ten z jedné do středového kruhu Besohovi. Besoh táhne balon do levé strany, tam je Alkoser. Proti sobě má Vlčka, Alkoserův pohyb na střed hřiště, klička doleva, zase doprava, Alkoser pálí, ale vedle slavistické pravé tyče. Stále 1-0 pro Slávii, konec 44. minuty, Spartě stále něco málo chybí k tomu, aby byla nebezpečnější.
1: Malinko, malinko se dostává do hry, teď jsme viděli Alcoceri, Mercado, jakmile se tyhle dva hráči dostanou do hry, tak samozřejmě pořád se něco děje. Myslím si, že tohle musí Sparta do druhé půle určitě zlepšit. A další věc je zapojit víc Macka.
0: 45. minuta, jsme tedy už v poslední minutě řádné hrací doby prvního poločasu. Za chvíli s Pavlem Horvátem v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport budeme sledovat čtvrtého sudího Orla, který nám ukáže, kolik minut tým rozhodčích nastaví nad rámec 45 minut. Mezitím výkop Slávie a faul na Provoda, kousek za půlící čárou, takže slávisté se pokusí dohrát první půli, třeba i s nastavením na polovině Sparty. Rozehrávka Sadílka na krátko Provodovi, proti sobě má tato dvojička jenom Alcocera. Ten je ale hodně rychlý a tak sadí tak raději centruje od půlící čáry až na roh 16 Sparty, kde Suchomelo přehlavičkoval Konečného, ale jenom tak, že míč posunul za postranní lajnu, takže slávisté budou vhazovat z levé strany. Už si tam míč pomalu chystá právě Mikuláš Konečný, který má dlouhý out, už mu sudí Machálek počítá. Nabízí se mu šturm, ale je to opravdu dlouhý nához Konečného na bližší tyč, kde svádí souboj Novak s Besohem. Besoch úspěšnější a pak posílá balón raději až na slavistickou polovinu. Za chvíli tedy údaj o nastaveném čase. Budeme to sledovat za malý moment. Se tedy dozvíme, kolik no, nad rámec se těle balón za obranu Sparty a tam je Provod, který trochu podkouzl. Ještě Surovčík nemá míč ve svých rukavicích a pak po něm skočil Surovčík, takže z toho není zakončení na spartianskou branku, ale Spartané teď v závěru poločasu zaspali.
1: No, Lukáš Provod to skvěle přečet, ten balón od Sadílka z hloubky náběh a musím říct, že to byla velká šance. Lukáš Provod možná chtěl zbytečně obcházet, možná se měl pokusit zakončit.
0: Dlužíme vám údaj o nastaveném čase. Sudí Machálek a jeho tým nastavili tedy 2 minuty. Teď už jsme na konci první nad rámec prvního poločasu. Slávia stále vede na Letné 1-0. Sparta útočí přes pravou stranu, už je vedle 16. Balon má Mercado, snaží se utancovat Chaloupka, povedlo se mu to, ale centrovaný balon nezakončil Gudal. Ale hlavičkuje ho Zima, slavistický obránce, zase až k polovině hřiště. Ještě nějakých 45 sekund zbývá. Z dvouminutového nastavení Besoch kombinuje s Mackem u půlící čáry. Nabízí se tam taky Gudal, který dostává balón ve středovém kruhu a Macek už opět pokračuje v pohybu ze středu doprava, aby mohl dostat balón. Ale nedostává ho Gudal, zase na míč stoupnul a dal ho do levé strany Besoch. Jeho přihrávka mezi slavistickou obranou neprochází. Sklapli tam ty kleš ještě Zima, Vlček a balon neprošel na Alcocera nebo Brunese. To už jsme v čase 1.45 z toho dvouminutového nastavení. Slávia stále vede na Letné nad domácí Spartou 1-0 na závěr prvního poločasu. Ještě má ale spartianský tým šanci zautočit, musí se ale rychle dostat k 16. Teď je u středového kruhu Mesoch, dává doprava Gudalovi, Gudal vrací zpátky, jako by Spartané nekontrolovali teď ten nastavený čas, ale sudímu Machálkovi už zapípali hodinky, 2 minuty 47 minut z prvního poločasu, tedy odehraných za námi na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu Slávia vede na Letné nad domácí Spartou na závěr 6. ligového kola 1-0 od 11. minuty, kdy využil svou střelu z úrovně velkého vápna Viktor Novák. Jak bude první poločas hodnotit náš fotbalový expert Pavel Horvát?
1: Tak rozhodla to ten nedůraz Sparty při tom odkopu, tam si myslím, že to byla chyba. Já si myslím, teď jenom se omlouvám, že jsem sledoval trošku emotivní rozhovor Briana Priskeho s NMM na hřišti, což nebývá zvykem takhle hned po poločase, ale myslím si, že až ke konci Sparta se dostala k tomu, co chtěla hrát, kdy byla silná na míči. Bylo tam spousta rychlých, krátkých přihrávek, to funguje samozřejmě, ale do té doby, trochu si říct, 30 minut Slávie vlastně bez problémů bránila a kromě dobrý akce Enemeho, kdy zakončoval, tak si myslím, že Sparta neměla nic a Slávie vede zaslouženě, protože dala gól.
0: Slávia tady vede na Spartě 1-0, druhý poločas bude pokračovat v přímém přenosu jak na Radiožurnálu Sport, tak Radiožurnálu zhruba za 15 minut.
2: Zprávy Radiožurnálu a Jana Golda. S
3: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. Google Maps už po výnosu prezidenta Trumpa změnili název Ontarijského jezera na americké. Fotbalisti Sparty po prvním poločase prohrávají v ligovém derby se Slávií a počasí zítra bude zpočátku až zataženo většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Návrh představí zítra na jednání vlády. Schillerová řekla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují tzv. Únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě.
5: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka, Evropské komise na obranu.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Pacientka v pražské fakultní nemocnici Bulovka utrpěla v úterý při císařském řezu popáleniny. Informoval o tom Deník N a nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací Deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
6: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice Událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
3: Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech změnila název Ontarijského jezera na americké. Informují o tom americké zpravodajské servery. Trump přišel se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název je závazný pro americké úřady. Lidi používající mapy v USA uvidí Lake America, ti v Kanadě budou i nadále ale vidět Lake Ontario a ti mimo USA a Kanadu uvidí oba názvy. Na letošním mezinárodním festivalu Design Block v Praze se mezi vystavovatele zařadí taky Znojmo. Představí na něm vizuální identitu a předměty vzniklé k příležitosti 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Kolekce uměleckých předmětů a grafického designu jsou inspirované třeba znojemskými okurkami, vysvětluje ředitel městské kulturní organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
7: Na té kolekci se podíleli výhradně čeští autoři a tou asi nejikoničtější je svíčka v podobě okurky, jsou to ponožky, jsou to placky a brože ze zavařovacích víček, plátěná taška, sklenice na víno a na vodu, vázy a další.
3: 28. ročník festivalu Design Block se letos koná v Praze od 7. do 11. října.
4: Sport.
8: Fotbalisti Sparty hrají v 6. kole domácí šance ligy derby se Slávií. Po první půli prohrávají domácí Letenští 0-1. Jedinou branku úvodního poločasu dal v 11. minutě polský záložník Novak. Druhá půle začne zhruba za 10 minut. Opět v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak se raduje Jiří Lehečka, který zdolal Španěla Kareňa Bustu ve čtyřech sadách a je ve druhém kole. Další program českých tenistů na posledním Grand Slamu sezony přiblíží z New Yorku reportér David Prouza.
9: Už jen pár minut dělí Karolínu Plíškovou od prvního utkání na US Open. Její soupeřkou bude Belgičanka Vande Winklová. Obě tenistky už se rozehrávají. To utkání začne opravdu zhruba za 3-4 minuty. Kromě Plíškové se dnes z Čechů představí ještě Tomáš Macháč. Ten se utká s Britem Samuelem a také Vít Kopřiva. Toho čeká souboj s Argentincem Echeverrym. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D11 u Poděbrad a překážka na D5 v Berouně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Pečkin před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 17. kilometru odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo, kamiony mohou vybočovat. Na silnici 19 Pelhřimova do Tábora zbystřete za obrataní. Leží tam na krajnici srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. A na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Barudu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kivadlově a po každé se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna po ukončení fotbalového zápasu.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déště nebo přehánky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A za chvíli se opět vrátíme na pražské derby. Sparta hraje se Slavií.

Michal Prokop, Framus 5, s vámi je Radiožurnál a kapela Red Hot Chili Peppers. Jakmile dozní, vrátíme se na fotbal, derby pražských S.

0: Posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Vracíme se na Letnou na druhý poločas fotbalového derby pražských S utkáním 6. kola nejvyšší tuzemské soutěže mezi Spartou a Slavií. Nás přímým přenosem provázejí Pavel Tilšar a Pavel Horvát.
1: Ještě jednou hezký večer z Letné. Za malý moment začne druhý poločas utkání 6. kola šance ligy mezi Spartou a Slavií. Hosté z Edenu vedou tady na Letné 1-0 od 11. minuty, když skóroval Viktor Novák. Teď i pro posluchače Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport se ještě jednou s Pavlem Horvátem můžeme vrátit k tomu prvnímu poločasu, jaký z tvého pohledu byl.
2: Tak zase oba týmy je vidět, že jsou na sebe výborně připravení. Čekal jsem, že Sparta bude víc dominovat, dařilo se jí to až v posledních 10 minutách prvního poločasu. Slávě je připravená na to, že bude hrát v hlubším bloku, nenechává Spartě hrát klíčový hráče, jako je Karabec, obě křídla Mercado a Alcosar a samozřejmě Macek. A zatím to na Spartu stačí, nechci říct, že šťastně, ale Novák krásnou střelou, která nebyla úplně z vypracovaný akce, ale spíš z odraženého balónu, skóroval a Slávě vede 1-0 a těším se na druhou půli.
1: I třeba proto, že do ní vstupuje David Moses, a to právě na místo střelce zatím jediného gólu Viktora Novaka, který tedy dohrál své první derby pražských S v kariéře po prvních 45, respektive 47 minutách. Zatím jediný gól Viktora Novaka tedy brankou tohoto derby s číslem 318. Sparta prohrává se Slaví 0-1. Všichni aktéři už jsou jinak připravení na hrací ploše. Už tam vyhl taky David Moses, takže sudí Machálek si jen na dálku kontroluje, jestli jsou připraveni taky brankáři, domácí Surovčík a hostující Markovič, a jdeme ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu na druhý poločas pražského derby. Sparta prohrává se Slaví 0-1, začala druhá půle rozehrávkou Spartanů. Míč má stoper Gudal, dává ho na krátko Mackovi. Mackovi se na levé straně nabízí Besoch, ale zatím Macek táhl míč sám, až teď přihrál z osy do levé strany, Besoch do křídla Rinešovi se nabízí Macek ve středu hřiště, ale balon nedostává, naopak míč puštěný na Gudala, Gudal ve středovém kruhu, opět kombinace na krátko s Mackem, Mackovi odskočil Brunes a udržel balon v souboji se Zimou, pak Eneme v souboji s Mousesem, který se okamžitě zapojil do hry, teď tedy brání, stejně jako celá Slavia. Útok Sparty v první minutě druhého poločasu, Slavia vede na Letné 1-0. Na levé straně Alcoser, po něm Rineš, centrovaný prudký balón, Markovič na zemi. Trochu mu teď míč povypadl, ale ten centr rozhodně měl parametry od Rineše.
2: Tak v poločase se znovu kropilo důrazně, takže logicky ten balón bude teď pozor na rychlou akci Slávie.
1: Míč má Mouzes a přihrává až na Šturma, pokutovému zemí Šturm přehodil vyběhnutého Surovčíka, ale nedostal míč do branky. A Sparta by tak měla rozehrávat od malého vápna, ale Slávisté by radši penaltu.
2: Já si úplně ten kontakt neuvědomuji, samozřejmě Surovčík šel pod nohy Šturmovi, který zakončoval, ale úplně si nejsem jistý, jestli tohle bude penalta, protože ten balon samozřejmě směřoval hodně rychle mimo hrací plochu a mimo branku Sparty a nemyslím si, že tohle bude penalta.
1: Hodnotí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu náš fotbalový expert Pavel Horvát a měl pravdu, Spartané rozehrávají od svého malého vápna, od golmana Surovčíka, dál prohrávají se Slaví 0-1 na konci 47. minuty. Přes levou stranu rozehránom Besoch zakopl míč do zámezí.
2: No, tam je ta levá noha jeho prostě není silná a Slávie to dobře ví a je to po několikátý, co nechala vlastně spartianskýho stopera rozehrát na tu levou nohu a zatím prostě se to vůbec Spartě nedaří.
1: 48. minuta, Sparta prohrává se Slaví 0-1 v 6. kole šance ligy. Slavistická rozehrávka přes levý kraj a Konečného, který poslal až příliš rychlou přihrávku na Šturma, takže balon opět v zámezí za brankovou čárou vedle spartianské branky. Domácí tak rozehrávají nakrátko, Surovčík si vyměnil s Gudalem, pak už nakopává balon vzduchem, ale do prostoru, kde je jenom Konečný. Slavistický stoper si míč zalepil ve středovém kruhu, rozehrál středem Mousesovi a tomu se nabízí Uanda na pravém straně. Zatím v offsideu není ani Ajayosi, takže hra pokračuje, Ajayosi ale nepřihrál přesně Mousesovi do pokutového území.
2: A Gudal už po několikátý zůstal za tou obranou, která vybíhá, vytlačuje hráče Slávie. A Gudal stojí 2-3 metry, možná 5 metrů za nima a už po několikátý to nebylo offsideový postavení. Jestli to takhle bude ještě jednou, tak si myslím, že už Slávie by to mohla využít.
1: 49. minuta utkání právě začíná. Sparta prohrává se Slávií 0-1 taky v době, kdy zase ze spartianského kotle už se line nějaký ten dým ze zhruba 20 světlic, tak věřme, že utkání bude pokračovat bez přerušení. Teď ale krátké přerušení přichází, protože na trávníku zůstává ležet Karabec po souboji se Sadílkem. Zdá se mi to, Pavle, nebo Sadílek má osobku na Adama Karabce?
2: Vychází to na něj, samozřejmě párkrát se stalo, že už Sadílek si našel linii proti hráči, ale teď vidíme dobře tady pod náma, že na něj čeká, kouká, kontroluje jeho pohyb a samozřejmě vždycky je to jeho priorita.
1: Teď ale Gudal na útočném výletě středem hřiště rozebíhá taky Brunese. Brunes zády k brance v souboji se Zimou vrací zpátky Karabcovi. Ten naznačil centra, míč si bere do pokutového území. Adam Karabec přidává Brunesovi, ten pálí z otočky. Ten míč nekončí v síti a ještě poskakuje v pokutovém území Slávie, ta se teď ubránila, ale tohle byl skvělý průnik Adama Karabce.
2: Skvělý průnik, skvělá přihrávka, jenom štěstí pro Slávii, že ten balón neskončil v síti.
1: A tak Sparta bude vhazovat v 50. minutě, v době, kdy stále prohrává v derby se Slávii 0-1. Suchomil si vybírá Gudela, po Gudelovi bude hrát Mbesoch, kterého nahání Uanda. A tak Mbesoch hraje do levé strany Rinešovi. Rinešovi se nabízí Eneme, po něm Gudal. Na pravé straně čeká na přihrávku Suchomel, ale zatím ji nedostává. Gudal si opět ten míč chce vzít středem hřiště sám. Po Gudalovi bude hrát Macek, po Mackovi zase Mbesoch. Slávia teď zatažená v rozestavení 6-4 brání svou obranou polovinu, ale Gudal znovu jde sám středem hřiště, pak naráží do Mouzese. Fauto nebyl, hra pokračuje a provodově se rozebíhá Šturm na levém křídle. Suchomel teď musí rychle zpátky, protože Šturm má míči blíž. Šturm versus Suchomel vedle pokutového území. Šturm se neprosadil Kličkou, když si chtěl balon prohodit mezi nohama Suchomela. Pak ale dobrá práce Konečného, který předskočil Karabce, a pak Konečný chtěl přihrát na střed Provodovi, jenže ten zastavil svůj pohyb, takže Slávia znovu ztratila na polovině Sparty. Provod pokračuje v pohybu a napadá spartianskou rozehrávku. Stejně tak i Ajosi, tečovaný balon, který stíhá Alkoser, přistrčený u postraní čáry, a to Vlčkem, který zatím ale hraje velmi poctivě v tomto zápase, stejně jako na druhé straně Chaloupek a Mercado s Alkoserem se nedostávají do nebezpečných šancí. Polovina 51. minuty, Sparta prohrává se Slavií 0-1, rozehrávka domácích znovu přes stopara Gudela. Znovu je to takové pomalejší, postupné. Gudal, Macek teď po ose hřiště kopíruje pohybem takovou tu pomyslnou lineu ve středu trávníku. Přihrává do levé strany Mbesohovi. Mbesoch na středu má zase Enemeho, který krouží od Mouzese. Po Enemem bude hrát Suchomel. Klička zprava na střed hřiště. Kolem Šturma na středu pak volný Macek. Mackovi se nabízí Brunes. Tohle byla přihrávka, která měla hledat norského útočníka v 16, ale neprošla. Znovu přes dobře připravenou slavistickou defenzivu. 52. minuta bude začínat v tomto zápase. Sparta stále prohrává se Slaví 0-1. Eneme, po něm Rineš, po Rinešovi zase Gudal, respektive Macek, který se nabídl na středu hřiště, a dobrá přihrávka Macka na Brunese, který se chtěl zbavit Konečného, ale ten si teď tedy dobře poradil. Brunes dostal hodně prudkou přihrávku od Macka, vypadá to, že takové ty prostřelované míče zatím Spartě budou vycházet ve druhém poločase a Sparta zůstane na polovině Slávie, protože na zemi zůstává po souboji s Vlčkem ležet Alkoser.
2: No, od začátku té druhé půle sledujeme to, o čem jsme se tady bavili, že ta rozehrávka Sparty byla malinko pomalejší, teď se na míč daleko víc dostává Macek a vidíme, že to na tu hru Sparty má velký vliv, protože ten balón opravdu, jak říkali naši tátové, je rychlejší než jakýkoliv vedení míče a skvělý přihrávky, takový ty průnikový na 20-30 metrů, prostě se těžko brání. Krásný centr.
1: Rineše, který ale přeletěl nakonec slávistické velké vápno a míč končí v zámezí. Slávia vede na Letné nad Spartou 1-0. A z levé strany bude vhazovat teď Štěpán Chaloupek, vezme si balón, který je postavený na kuželu, ne ten od Mercáda, který mu ho chtěl podat, a tak sudí Machálek začal počítat, protože tohle bylo mírné zdržování od Chaloupka. Balón na středu hřiště po Chaloupkovu a autu a má ho provod, přetlačuje se s Mackem, Macek nepustil ten jeho pas na polovinu Sparty, pak Šturm u půjící čáry nesklepl Uandovi a Spartané teď ve třech obelstili Šturma, získali balón od jeho kopaček a můžou pokračovat v tom dobývání slávistické poloviny. 53. minuta bude končit, Slávia vede na Letné 1-0 od minuty 11., když skóroval Novak střelou z jedné uvnitř pokutového území, a teď se slávisté znovu ubránili při hrávce Rineše na Alkosera. takový míč vzduchem, který kopíroval po straní čáru. Byl až příliš dlouhý pro Alcocera i proto, že Vlček právě odstavil křídelníka z Kostariky od balónu. A tak rozehrává Slávia z úrovně malého vápna. Markovičův nákop na polovinu Sparty. Besoch přehlavičkoval Provoda a pak musel zahrát Macek ve skluzu. Ten míč ještě nepříjemně padá ke Gudelovi, ale nakonec se příhodně odrazil pro Besoha a pak už Sparta má míč, dá se říct, pod kontrolou, bytě Surovčík ho zakopává pod tlakem slávistů až k půlící čáře. Tam hlavičku je Vlček, Gudel následně přeskočil Šturma ve středu spartianské poloviny. Gudel skončil na zemi, Suchomil pak hraje dozadu. 54. minuta bude končit a Sparta začne svůj postupný útok od brankáře Surovčíka. Už taky několik náhradníků na straně Slávie i na straně Sparty se rozcvičuje. Samozřejmě na druhých koncích hřiště, koho Pavel Horváth očekává možná na straně Sparty.
2: Na straně Sparty jsme zaskočil, ale bavili jsme o poločase až do té unavené obrany spartianský přijde dvojice chorý chytil, tak to úplně spartianským stoperům nezávidím.
1: 55. minuta. Slávia vede na Letné nad Spartou 1-0. Rozehrávka domácích. Besoch má míč kousek od středového kruhu. Přihrává Mackovi, který zvedá hlavu a počkal na Gudela. Ne, vrací ten balón zpátky Besohovým. Besoch hraje doleva Rinešovi. Rinešovi se nabízí Eneme ze středu hřiště, ale tam je cesta zavřená. A tak hrál Rineš znovu dozadu. Besoch nabízí se mu Eneme na levém křídle. Má teď balón a na zádech nalepeného Mouzise. Po Mouzisovi, respektive po Eneme, jsem chtěl říct, že bude hrát Alcocer, ale ten se k míči nedostal, protože tam byl nejen Mouzis, ale taky Vlček a tito dva hráči Slávie odvrátili balon do zámezí a tak na začátku 56. minuty za stavu 0-1 z pohledu Sparty vhazují domácí z levé strany Enemeho přetažený centr. Mercado ještě vrací hlavou do ohně, tam Markovič se nedostal k míči a balon končí vedle slavistické branky, bude z toho odkop od branky Slávie, ukazuje sudí Machálek, nevím, jestli tam byl faul na Markoviče.
2: To si nemyslím, protože bohužel pro Markoviče Markovič skákal z místa a nevím, jestli to byl...
1: Možná Brunes?
2: Brunes, asi, ne, možná, že Brunes měl prostě tři kroky k dobru a i s těma rukama nahoře Markovič nebyl tak vysoko a samozřejmě je to těžký.
1: 56. minuta, Sparta prohrává se Slávií 0-1, Markovič už popoháněný sudím Machálkem, aby rozehrál, už má jen 3 sekundy, ale Markovič to stihl, takže z toho nebude roh pro Spartu, ale balón na polovině domácího týmu. Besoch zahrál z jedné do zámezí, Slávia bude vhazovat z pravé strany, na začátku 57. minuty má míč ve svých rukách Vlček. Vrací ho zpátky Zimovi. Zima zase Markovičovi, kterého napadá Karabec. Markovič musí vykopávat a ten balón letí kam? Letí do zámezí a jel si už ho nestihne na hrací ploše. Rineš ale ještě musí počkat, než Surovčík vrátí balón zpátky podavačům a tak tedy si Rineš vybírá Mesoha, respektive podavačům. Oni už tam jsou ty kužely, na kterých stojí balóny za postranními i koncovými lajnami. Macek, Besoch a po nich Rineš, který vrací balón zpátky Surovčíkovi. Surovčík stojí před svým velkým vápnem v polovině 57. minuty v době, kdy stále Sparta prohrává se Slaví 0-1 po trefě Nováka z 11. minuty. Přihrávka středem hřiště od Surovčíka na Karabce. Karabec udržel na zády Konečného, vrátil Gudelovi a Gudel zase Surovčíkovi. Slávisté se pohybují na trávníku se Spartany, tvoří dvojičky a teď se snaží nepustit Spartu na svou polovinu. Ale Besoch uniká teď Provodovi a snaží se rozeběhnout Alcocera. Alcocer je hodně rychlý. Vlček to měl k balonu nakonec možná blíž a ten skončil ten balon v zámezí, takže Slávia bude vhazovat na začátku 58. minuty. Sparta stále prohrává se Sláví 0-1.
2: Jak Mercado, tak Alcocer čekají, až přijde přihrávka. Myslím si, že to je velmi na škodu, protože jsou velmi rychlí a chybí jim pak to překvapení.
1: Teď Karabec nepřihrál přesně Enememu a pak trefil Konečného. Spartanský kapitán byl v tom souboji později a vidí žlutou kartu od sudího Jana Machálka, který byl nekompromisní v tomto souboji a nutno podotknout, že asi zaslouženě, protože Karabec byl v tom souboji později.
2: Šel tam hloupě, řekl bych. Samozřejmě věděl, že už tam je pozdě. Myslím si, že ví, že za tohle žlutá karta je a byla to taková spíš hloupost.
1: Slavia tedy bude rozehrávat od svého brankáře Markoviče, který je těsně před pokutovým územím, dlouhý nákop, kterým posílá Markovič balón až na polovinu Sparty. Tam hlavičku je Gudal. Gudal poslal balón k půlící čáře, kde zase svedl souboj Karabec, tentokrát opět neúspěšně. Další souboje o balón u středového kruhu, Macek z nich vyšel jako vítěz a pak Uanda. Macka poslal k zemi, následuje tedy akce Alcocera, který z levé strany už táhne ten balón k pokutovému území. Mercado, respektive Alcocer, je už vedle 16, táhne míč do pokutového území. Moses táhne míč pak zase zpátky, protože Alcocer do něj narazil a následuje akce Chaloupka. Chaloupek, po něm Ayaosi. Ayaosi udržel ten balón pro Mosese a teď je tady akce 4-3. Moses rozebíhá šturma, který je sám před Sudovčíkem, Šturm dává gól, Slavia vede 2-0 v 59. minutě, se slávisté dostávají po samostatném úniku Šturma do dvougólového vedení.
2: Fantastická akce, já jenom nechci teďka sahat rozhodčímu do svědomí, ale myslím si, že tam klidně mohl být druhý žlutý zákrok pro Aosio, protože tam byl faul na Macka. Myslím si, že by se k tomu mělo video vrátit, ale gól si myslím, že by měl platit, protože samozřejmě ta hra nebyla přerušená. Ale krásná akce Slávie, tam Spartani nestihli přerušit dvakrát Mousese, který unikal a Šturm s jistotou proměnil samostatný na samostatný únik.
1: V 60. minutě se tedy slávisté dostávají do dvougólového vedení, na Letné vedou 2-0. Na konci 60. minuty je to tedy 2-0 po trefě Šturma pro Slávii. První gól dal Novak v minutě 11. A sudí Machálek ukazuje do středového kruhu, takže se zřejmě se svými videoasistenty tohoto zápasu, pány Adamem a Kvítkem, nebude vracet k těm předchozím momentům sudí Machálek, a tak by slávistické vedení 2-0 po hodině hry mělo platit. Sparta bude rozehrávat ze středového kruhu. Míč má už připravený u své levačky Brunes. Přiťukává ho Mackovi. Macek bude rozehrávat zpátky Besohovi. Besoh zdvihl hlavu a táhne ten míč přes levé křídlo. V nabídce má Rineš. Rineš, sprinterský souboj s Vlčkem u míče, bude Rineš dřív odcentroval a ten balón končí vedle slavistické branky nebo na boční síti, ale ještě se v sudí Machálek vrátil předchozí situaci. Besoch skončil na zemi při té přihrávce na Rineše a po souboji, tuším, že s kapitánem Slávie Provodem, z toho bude tedy volný přímý kop pro domácí Letenské. Karabec už je připravený u balónu, je to daleko od rohu velkého vápna a ten míč bude kroutit z levé strany od slavistické branky. Kapitán Sparty tedy už si chystá tu rozehrávku a teď dostal od sudího Machálka pokyn, že se může rozeběhnout a kopnout do míče. To právě teď Karabec udělal. Balón na Gudela. Gudel zakončuje hlavou vedle slávistické branky. Stále tak v 62. minutě platí, že Sparta prohrává se Sláví 0-2. A chystá se dvojité střídání do hry Isife a Tomáš Chorý. Z trávníku odchází Vlček na straně Slávie a tím druhým zřejmě Uanda. Přichází tedy čas Tomáše Chorého, řekněme, možná v pravou chvíli za stavu 2-0.
2: No, tak já jsem spíš čekal, musím říct, střídání na druhé straně teda, nějaký oživení po tomhle stavu 0-2. Já si myslím, že se tam trenéři Sparty raději, ale asi by měli být na tuto situaci už připravený a myslím si, že to střídání Spartě by mělo prospět, no.
1: Rozcvičuje se tam například Singatech nebo taky Jurásek, hodně se o tom mluvilo, bývalý slávista dnes zažívá první derby v dresu Sparty. Střídání tedy potvrzená, na trávníku už taky Tomáš Chorý s Ayaosim, zdá se, bude tvořit to útočné trio a pochopitelně se Šturmem. Slávisté teď budou vhazovat z levé strany na polovině Sparty. Chaloupek vrací míč na Konečného. Konečný si vybere Markoviče, brankáře Slávie, který postává kousek před svým velkým vápnem. Markovič otáčí zleva doprava na Zimu. Zima z jedné, dlouhým nákopem hledá Chorého, který ale je v offsideu, jak ukazuje taky asistent rozhodčího Machálka. Chorý pak ještě posunul ten balón o pár metrů dál. Samozřejmě na to reagují tribuny.
2: Jo, tak tohle Lubel si udělal každý hráč, myslím si, že tohle je takový jako přestupek, je to takový to poškádlení, není to úplně nic prostýho.
1: 63. minuta, právě teď skončila Slavia a vede na Letné nad domácí Spartou 2-0, druhým střelcem po Novékově ráně z první půle Šturm, který využil samostatný únik po přihrávce od Mouzese. Teď ale uniká NMS středem hřiště, v náběhu má Karabce, Karabec dostává balon do obrovské šance, Karabec, Markovič ho vychytal a ten balon končí vedle slavistické branky.
2: Markovič zákrok zápasu, protože tohle kdyby Sparta dala, tak by se dostala hodně na koně, to byla skvělá akce NMEho, skvělý uvolnění Karabce, ale musím říct, že bylo evidentní, co Adam Karabec udělá a Markovičovi to malinko ulehčil, ale to vůbec nemění nic na tom, že to byl fantastický zákrok.
1: Karabec se svou levou nohou, respektive vnějším nártem, snažil přehodit Markoviče střelou, řekněme, k levé tyči, ale Markovič vytrčil svou loket a vytěsnil. A teď rohový kop z levé strany a zakončení. A jak říká Pavel Horvát, faul, útočný faul Sparty, když zakončoval zřejmě Suchomel, který poslal k zemi Sadílka ve slavistickém dresu. A tak tedy nebezpečí, alespoň pro tuto chvíli, pro Slávy zažehnané v 65. minutě. Slávisté vedou na Letné 2-0 a právě teď přichází střídání na straně Sparty. Na trávník vstoupí dvojice zelený Singatech. Kdo bude tím, kdo skončí? Je to Alkoser, který dnes asi zůstal za očekáváním. A tím druhým hráčem, který opustí hrací plochu, je Suchomel. Na trávník tedy Singatech zelený. Zelený přinese zkušenosti, Singatech rychlost, ještě výkon Alkosera, byli jsme na něj hodně zvědaví v derby, ale hodně dobře ho měl v tom dnešním zápase pohlídaného, nikoli v Isife, který byl na trávníku, opravdu jenom chvilku, ale zejména Tomáš Vlček.
2: Ano, já teď koukám, jak se Sparta přeskupila, vypadá to, že jde do pěti hráčů vzadu a na jednom kraji je Rineš a na druhém je Mercado.
1: Na útočné polovině teď ale taky Singatech, který byl faulovaný, ukazuje sudí Machálek a tak se chystá další spartianský volný přímý kop. Karabec ho rozehrál rychle s Mercádem, pak mu běží za zády, chce balon. Mercado ale centruje, ten balon letí do branky a Chaloupek ho hlavičkuje před pokutové území Slávie. Pak Sadílek se ještě snaží získat míč, ale úspěšnější byl Macek, který ho přetlačil. Chorý pak nepřihrál přesně Šturmovi a tak Spartané zůstávají na polovině Slávie. Macek dává balon z osy do pravé strany, kde je Karabec. Ten má proti sobě Chaloupka. Karabcova klička zprava na střed hřiště, pak se zastavil nad míčem a počkal na Mercáda. Mercado už u brankové čáry. Ještě si zasekl Chaloupka, ještě jedna zasekávačka a pak už to asi prováhal Mercado, ten správný moment.
2: No, je to hezký, hezky se na to kouká. Adam Karabec fotbalově uvolnil Mercáda. Myslím si, že ten bohužel pro Spartu neměl rychlost, ale byla to výborná akce. Jenom Sparta musí být produktivní, aby udělala z tohohle zápasu ještě drama.
1: 67. minuta právě teď začíná na Letné v utkání 6. kola šance ligy. Sparta prohrává se Slaví 0-2. Karabec u rohového praporku za chvilku se rozeběhne a pošle míč znovu do ohně. Karabcův přetažený centr a Besoch
2: se ani... Standardky dneska Spartě vůbec nejdou. Kromě té jedné, která tam propadla, tak fakt ani jedna standardka nebyla nebezpečná a Slávě s tím nemá moc velký problém.
1: Ano, Besoch ani nevyskočil, ten míč jenom tak skončil na druhé straně hřiště za brankovou čáru a tak rozehrává slavistický brankář Markovič ze svého malého vápna dlouhý nákop na Chorého. Chorý se srazil s Mackem. Macek odletěl a tak z toho bude volný přímý kop pro Spartu, rozehraný tedy z místa kousek od středového kruhu. Gudal dává přes osu trávníku zelenému. Zelený má teď před sebou prostor a táhne míč po levém křídle, ale slávisté jsou zatažení za balónem, včetně Tomáše Chorého. Gudal ve středovém kruhu přihrává Mackovi. Mackovi se nabízí Eneme. Eneme si míč přebírá zády k brance, slepává Gudalovi. Gudal táhne ten balón teď středem hřiště, proti sobě má Provoda. Dává do levé strany Mackovi, Macek zase zasekává a chce hrát do pravé strany. Tamhle teď nemá nabídku od svých spoluhráčů. Karabec se pohybem dostal až na pozici posledního hráče a Gudal to zkouší sám středem. Dává Brunesovi, Brunes v pokutovém území. Souboj s Chaloupkem nezakončil, ještě tam ale v pádu dokázal získat balón. Vrací zpátky Mercádovi, Mercádova klička kolem Šturma, Mercado u brankové čáry. Snaží se znovu utancovat Šturma, to se mu podařilo. Mercado jsou hluprutká rána a Singatech málem zakončil do poloodkryté branky, ale ten míč končí vedle slavistické branky. Tohle byla velká šance.
2: No, velká šance. Mercado to udělal fantasticky. NM má křeče. NM si myslím, že bude muset střídat. Teď zrovna jsem sledoval ten souboj Mousise s NM víceméně běžecký, protože tam NM měl dva doteky a znovu pokračoval. Myslím si, že bude mít spoustu kilometrů naběhaných a spoustu metrů ve sprintu.
1: Stále 0-2 z pohledu Sparty, 69. minuta. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu z 318. derby pražských S. Dnes tedy v rámci 6. kola šance ligy. Singatech padá po výkopu slávistů na polovině Slávie. Po souboji s Mousisem pískal se nedovolený zákrok hostujícího záložníka a tak tedy Sparta rozehrává z místa. Macek do levé strany zelenému. Zelený před 16. chce si narazit se Singatehem, míč dostává do pokutového území, pak ho ale zapomněl za sebou a tak se dopředu může rozeběhnout Zima. Zimu stíhá Zelený, natáhl po něm ruku, i tohle by zřejmě měla být žlutá karta pro Jaroslava Zeleného, ale i na trávníku chvilku, je zkušený, možná i k tomu sudí občas přihlédnou.
2: Je to tak, tady to nebyl úplně žádný sprostý faul, ale taky si dovedu představit, že by za tohle prostě byla žlutá karta. V první půli jsem to zmiňoval v souvislosti Macek Sadílek a ani teď se neobjevilo.
1: Do hry se chystá taky skotský záložník Irwin, ale až za malý moment. Teď v 70. minutě, kdy Sparta stále prohrává se Slaví 0-2, zakládá útok Macek, vybírá si Gudala. Gudalovi se nabízí Karabec na levé straně. Karabec táhne míč přes křídlo a Mouze se k němu rychle vrátil. Teď dva ostřejší zákroky v podání Mouzise, ale hraje se dál, ukazuje sudí Machálek. Sparta má míč ve své moci a tak může pokračovat v akci. Mezitím Karabec zůstává ležet na hrací ploše a Rineš nepřihrává. Vůbec přesně Singatehovi ten balón skorčí vedle.
2: Teď Sparta, jestli vystřídá, Adam Karabec má taky křeče, což si myslím, že by teď měli brát velmi na zřetel, protože pak těch oken už tolik není.
1: No, Spartané už vystřídali dva hráče, Zelený, Singatech, přišli tedy v tom jednom okně v 65. minutě. Teď tedy to druhé, maximálně můžou být tři v zápase. NMho, jak už zmiňoval Pavel Horvát, hodně unaveného, střídá na trávníku Irwin, který se zapojí tedy na pozici středního záložníka.
2: Ale Adam Karabec evidentně prostě nemůže, teď už jako dlouho s tím zápasí, s tou křečí, to poznáš podle toho pohybu, takových těch toho typického chytání se za špičku. Tohle si myslím, že na to měla Sparta reagovat v jednom okně.
1: Místo toho přijde na trávník Ivan Šranc na straně Slávie, v době, kdy je znovu přerušeno po rozehrávce Slávie faul Spartanů těsně za půlící čárou a Šranc tedy vystřídá na hrací ploše Šturma, autora poslední druhé branky tohoto zápasu. Šturm se trefil ve druhém poločase po přihrávce od Mousise v 59. minutě. Od té chvíle vede tedy Slávia tady na Letné 2-0. Připomenu to, že od prosince 2020 slávisté v lize nevyhráli právě na Letné a taky o přerušení této série. Dnes hraje tým Jindřicha Trpišovského. Teď rozehrává volný přímý kop Sadílek, kousek od půlící čáry. Cholí odstavil Gudala, pak hlavičku je ale z velké dálky a tak míč končí v rukavicích Surovčíka. Tohle nebyla nebezpečná hlavička. Surovčík rychle rozehrál Rinešovi. Rineš táhne míč přes levé křídlo a navíc se má Irvinga. A Karabec ten už skoro ani neběží, jak mi teď ukázal Pavel Horvát na polovině Sparty jako poslední hráč, vůbec nemůže teď rozchodit nejspíš tu křeč. Mezitím další faul na polovině Slávie už je rozehráno. Irwin na levé straně v nabídce má Singateha, který dostává teď balón. Singateh z levé strany bráněný Isifem. Singateh táhne míč zleva na osu trávníku. Singateh po něm Besoch. Na pravé straně je Karabec, který musí teď pracovat s balónem, i když má křeče. Sadílek blízko u něj, Karabec to zvládl. Přihrát Zelenému na levou stranu, Zelený, Singatech, zády k brance na úrovni 16. Singatehova klička rána, která trefuje Chaloupka. Chaloupek byl dobře postaven před Markovičem a zblokoval tu Singatehovu střelu na další autové vhazování pro Spartu. Jednoznačné držení míče domácích, skoro 70% ku 30. Spartané ale prohrávají se Slaví 0-2. Teď Karabec, Brunes, zády k brance na úrovni 16. Nepadá v pokutovém území, Šrance mu vyhnul. Další akce Sparty přes levou stranu, Singatehu v centr při zvyhnutí. Je tam taky Mercado, míč poskakuje v malém vápně a Chaloupek ho uklidí. Teď na rohový kop pro Spartu.
2: No, Sparta má tlak, ale nevyužívá ty svoje šance. Prostě není tam ta jednoduchost. Měla šance, myslím si. Vlastně podobný počet jako Slávie prostě byla produktivní v tom zakončení.
1: Rozehrávat bude Karabec i přesto, že má zřejmě Křeče na pravé straně. Z pohledu Sparty chce kroutit balon levačkou znovu do branky. 73. minuta už bude pomalu v tomto zápase končit. Sparta prohrává se Sláví 0-2. Karabců v centr na penaltu, ale tam sype hlavičku je před Mackem. Jinže znovu za koncovou lajnu, takže roh se bude opakovat z pravé strany. Karabec se hlásí o nový balon, teď ho nemůže najít. Měník dobu by mu ho podal až teď. Některý z nahrávačů, nakonec tam letí ten balón od branky, od zeleného, ale Karabec si bere jiný. Je to jedno, teď bude centrovat. V 74. minutě Karabec připravený poslat míč z pravé strany do pokutového území. Karabcův centr těsně nad trávníkem. Mercado prodloužila na zadní tyči. Byl Gudal, ten míč nějakým způsobem nedostal do sítě.
2: Ne, to už je smůla, to už je smůla. Tohle byla obrovská šance. Vlastně špatně zahranej roh a přesto se Sparta z toho dostala do šance, někdy takhle bejvá, ale zase ji neproměnila prostě.
1: Mercado protečoval tady centr Karabce na zadní tyč, tam se zjevil Gudal.
2: Matěj Jurásek bude hrát.
1: Ano, očekávaný hráč v tomto zápase, budeme ho s Pavlem Horvátem sledovat, jenom dokončím tu předchozí akci. Mercado tedy protečoval za zadní tyč a Gudal už v ostrém úhlu zakončoval snad do boční sítě, možná i přes slávistickou branku. 0-2 z pohledu Sparty, 75. minuta, rozehrávka domácích od brankáře Surovčíka. Gudal se vyhnul Provodovi, pak i Ajaosimu, ale následně už hrají slávisté. Gudalův pohyb byl zpomalený, nicméně hraje se dál, míč má Macek ve středu hřiště, zbavil se teď šance i konečného a rozebíhá Singateha, s tím se ale vrátil i Sife a zakopává balón do zámezí v době, kdy tu znovu hoří nějaké ty římské ohně světlice, ať už v kotli Slávě nebo domácí Sparty. Na míči jsou připravení teď Spartané, konkrétně Macek patičkou dal Gudalovi. Spartané tedy ve středovém kruhu a daleko od slávistické šestnáctky. Prohrávají se Sláví Spartané 0-2 na konci 75. minuty. Na levé straně je Rineš, proti sobě má šance, míč se navádí do pokutového území. Znovu zasekává, pak centruje, ale přes Zimu. Ten balón neproletěl, znovu skončí jen za postranní čárou. Ten balón minul, tedy rohový praporek, a skončil za postranní lajnou a bude z toho autové vhazování Rineše. V době, kdy je přerušeno Matěj

0: Isife se dostal před Singateha odražený míčma, ale Macek a rozebíhá právě Juráska. Juráskovi spěchá Sadílek a Jurásek rozeběhl Merkáda, jenže k němu přijel s kluzem Chaloupek a čistě poslal ten balón vedle slavistické branky. Bude z toho další rohový kop a vezme si ho zřejmě Matěj Jurásek. Jsem teď zvědavý na reakci ze spartianského kotle, vypadá to, že už je všechno v pořádku. Matěj Jurásek tedy žádaný spartianskými fanoušky, aby poslal balón přesně někomu na hlavu nebo na jinou část těla a aby Sparta snížila na 1-2, teď je to 0-2 na konci 77. minuty, přetažený centr. Ten míč tam skáče v malém vápně, Šranc ho posílá daleko ze slavistické 16 a Ajao si paláší za míčem, stejně jako Rineš, který od půlící čáry vrátil balón zpátky Surovčíkovi a možné nebezpečí je tedy zažehnané. Singateh Irvin na zádech má Chorého, ale ten jen tak skopíruje jeho pohyb na nějaký metr, metr a půl, stínoval tedy skotského záložníka Sparty. 78. minuta, Sparta prohrává se Slaví 0-2. Rozehráno Surovčíkem od vápna do pravé strany, zelený sklepl Merkádovi, který má stále energii na to trápit Chaloupka. Chaloupek je ale neoblomný a teď s kluzem padl Merkádovi pod nohy, rozehrál a jeho si mu ten sklepl Sadílkovi a Sadílek rozebíhá Chorého u půlící čáry. Chorý nahání Gudala, ten má ale k míči blíže a tím pádem mohl Gudal vrátit balón zpátky Surovčíkovi. Ze strany Slávie už je to sázka na defenzivu. Sparta dobývá, ale stále prohrává se Sláví na konci 78. minuty 0-2. Zelený navíc nepřihrál teď přesně, dopředu se ale nedostává Šranc, který podklouzl a tak Sparta může dál útočit. Na levé straně je Rineš, v nabídce má Irvina, Rinešova klička na levou stranu a centr zblokovaný Šrancem, balón nad válkým vápnem Slávie a pak už v zámezí uklizený Šrancem vazuje Sparta z levé strany. Rineš si vybírá zeleného, po zeleném bude hrát Macek u středového kruhu. Mackovi se nabízí Jurásek, ale balon nedostává, balon rozehraný do pravé strany Besohovi. Besoh vrací zpátky do středového kruhu, kde je Gudal, ten otáčí doleva zelenému, ten převzal kapitánskou pásku od Karabce. Po zeleném bude hrát na levé straně Rineš, Irvin z jedné Singatehovi, Singateh, ale ten míč trochu mu odskočil, pak ho ještě udržel pro spartanské barvy a následuje nepřesnost Jaroslava Zeleného.
1: Myšlenka byla dobrá od Jardy Zeleného, ale Matěj Rineš už s tím vůbec nepočítal, samozřejmě trošku se zakoukal mimo ten balón a už pak to nejde chytnout. Ten tlak je takovej nevýrazný, možná, že i sluchátkama, který máme, který trošku utěsňují tu atmosféru.
0: 2-0 vede Slávia na Letné a teď centruje z pravé strany Chorý, který míří ten balón na Ajaosiho, ale poctivě se vrátil Besoch, který nepustil tedy Ajaosiho k zakončení, ale Slávia dál napadá a Ajaosi získává míč pro Chaloupka, který pálí a protáhl Surovčíka v 80. minutě. Surovčík má výborný zákrok, stále je to 0-2 z pohledu Sparty. Bylo to zakončení Štěpána Chaloupka, který si ten míč natáhl po dobrém napadání Ajaosiho a vypálil spoza pokutového území a byla to jeho poslední akce v tomto zápase v polovině 80. minuty, kdy Slávia vede na Letné 2-0, tak Chaloupek se takto rozloučil střelou, kterou protáhl Surovčíka ve spartianské brance. No a na trávník už teď vstupuje Anč Engesan, tedy francouzský hráč v dresu Slávie, no a stále ještě, řekněme, nová akvizice z libereckého Slovanu. Máme před sebou posledních 10 minut základní hrací doby 18. derby pražských S. Právě začala 81. minuta rohem Sadílka, Gudal hlavičkuje před spartianskou 16. Slávia vede 2-0 a teď po hodně dlouhé době útočí. Isife předal konečnému jeho centr na zadní tyč, tam je Gesana hlavičkou.
1: To byla tutovka, skvělý centr konečního. Musím říct, že ho tak jako celý zápas pozoruju, vypadá, že je úplně bez emocí na to, jak je mladý. A je vidět, že trenéři Slavie dobře vědí, co v něm mají.
0: Zatím tedy slavistická defenziva, včetně konečného, zvládá dnešní ligové derby, protože svítí nula u slavistického skóre, naopak Sparta dostala už dva góly. Teď ale Sparta útočí, Singateh a jeho zakončení, které je hodně nepřesné, končí daleko od slavistické branky. Nebyla tam teď, ukazuje sudí Machálek, a tak budou slavisté rozehrávat už na začátku 82. minuty. Utkání 6. kola šance ligy 18. derby má zatím dva střelce, oba dva oblékají sešívaný dres Novak Šturm, kteří zažívají vlastně, nebo zažili, už jsou oba dva na lavici náhradníků první pražské derby.

0: a zatím je pro ně úspěšné i pro celou Slávii, která vede na Spartě 2-0, 82. minuta. Teď je faulovaný Zelený po slavistické rozehrávce až u spartianského vápna. Fauloval Šranc, který povalil tedy Zeleného k zemi. Sparta rychle rozehrála, musí spěchat dopředu, prohrává o dva góly se Sláví. 82. minuta ve své polovině. Macek dává do levé strany Zelenému. Zelený si vybere Irvinga na středu hřiště. Irvingovi se nabízí Jurásek, který má za zády Sadílka. Jurásek ten míč táhne sám, vybírá si Singateha. Singateh znovu na zádech přilepeného Zimu, snaží se ho zbavit a podařilo se mu to. Irvin do pravé strany z pohledu Sparty, ale Gese natáhl nohu do jeho přihrávky. Pak se srazil s Mbesohem, ale ještě má míč Ajaosi, který hledá obloučkem Chorého. Spěchá tam taky provod, sprinterský souboj s Gudelem, ale Gudel měl k míči o něco blíž než slavistický kapitán, takže z toho není další únik na brankáře Surovčíka. Právě z toho posledního v 59. minutě dal druhý gól zápasu a druhý pro Slávii. Šturm, Sparta v akci na polovině Slávie. Jurásek ale ztrácí míč v souboji s Konečným v 83. minutě. Zima vrací míč zpátky Markovičovi. 0-2 z pohledu Sparty a slavistická rozehrávka do levé strany. Besoch přehlavičkoval Ajaosiho. Míč stále ve hře, Mercado zády k brance. V souboji s Ngesanem faulovaný není, ukazuje sudí Machálek. A v akci tak může pokračovat Slávia. Provod sklepl Chorému a pokračuje v pohybu. Chorého Šajtle, za kterou chce spěchat provod, ale už nemá energii. V 83. minutě už to vzdalo.
1: Už před chvílí koukal, tak to už je mě na lavičku, ale já si myslím, že Slávia už nemůže střídat, jestli se nepletu.
0: No, spočítám to, teď mě zaskočil v našem přímém přenosu trochu taky Pavel Horvát, ale má pravdu, 5 střídání na straně Slávie, takže už slávisté střídat nemohou a musí to dohrát ta skupina, která je teď na hřišti. Před 16. podklouzl drobně Matěj Jurásek a nedostal se k zakončení. Sadílek pak odvrací odkopem, který ale skončil jen těsně před 16. Slávie. Dobral ho tam Irvin, pak si pokračuje Mercado, vybírá si Singateha, po Singatehovi bude hrát Irvin. Klička na střed kolem Mouzise, před 16. Besoch, který pálí, ale do jeho rány padl Isife. Chorý pak sráží provodovi a ten mu ho vysílá na útok jeden proti Surovčíkovi. Chorý jde sám na branku, Chorý už u 16, ale vrátil se k němu Gudel a o Chorého jde balon vedle branky Sparty. Tak Gudel se vydal z posledních sil, řekl bych.
1: To teda jo, to byl návrat, 5metrová ztráta. Gudel, musím říct, že je výborný, že na začátku toho zápasu, samozřejmě jsem ho ještě neviděl naživo, že ty reference o něm byly na začátku zápasu, jsem si říkal, to úplně není ono, ale je výborný.
0: Teď tedy Singateh může pálit na druhé straně hřiště a Markovič má zákrok, ta rána letěla víceméně na střed slavistické branky. Singateh si míč navedl zleva na střed, z nějakých 25 vypálil.
1: A znova, hele.
0: A další nákop Markoviče. Slavisté to zkoušejí opravdu na ty samostatné nájezdy, když to použiju hokejovou terminologii. Teď tady před chvílí nevyšel jeden Chorému, stále je to proto 2-0 pro Slávy v 85. minutě. Provod už hodně unavený, zatáhl míč do pravé strany, vrátil se s ním Rineš od provoda, šel míč do zámezí, vhazuje Sparta. 85. minuta ve své polovině, Provod se teď vyhnul Zelenému ve skluzu a má křeče, ale musí na trávník, naspátky na nohy, protože, jak už zmiňoval Pavel Horvát v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu, tak slávisté už nemůžou střídat. Ngesan se přetahuje s Mercádem, Mercado je faulovaný, ukazuje sudí Machálek, kousek od rohu velkého vápna, no a ty křeče se kupí, taky Mercado se protahuje, je to asi nesmírně vyčerpávající zápas.
1: No tak hlavně i ta hlava ti pracuje v tom, že se ti nedaří a musíš dotahovat, samozřejmě je to nepříjemný, no.
0: Teď je tady Sparta a volný přímý kop číslo X v tomto zápase, že už jich bylo, ale že žádný zatím Spartané nevyužili.
1: Teď jeden z asistentů tady posílá Mercáda do ohně, jak se říká, a Mercado kroutil hlavou, že už tam nejde, že už toho má plný zuby, že už si tady odfrkne na pravý straně.
0: 86. minutě ve vyhecovaném zápase jako derby je to logické. Centr Macka končí na hlavě Šrance. Balon vedle pokutového území, Sparta prohrává se Sláví 0-2, 86. minuta a Mercado vrací Mackovi. Ten znovu centruje, ale už to je taky centr bez energie. Ještě Singatehovo zakončení, které bylo tečované Isifem a lízlo horní síť slavistické branky, takže Sparta bude pokračovat rohovým kopem z pravé strany. Jurásek si chystá. Roh zprava je u rohového praporku v 80. začínající 7. minutě. Sparta stále prohrává se Slaví 0-2. Jurásek už bude posílat balon do pokutového území ještě, ale diskuze sudího Machálka s dvojicí Zelený Sadílek.
1: Promiň, bavili jsme se o tomhle tom, proč ten rozhodčí upozorňuje, proč nepíská fauly, jo? Je to zdržování té hry a tyhle ty vteřiny se určitě nenastavují.
0: Jurásek už centruje na zadní tyč, je tam Konečný, který hraje velký zápas, hlavičku je vedle pokutového území Slávě. U balonu dřív Moses než Singatech, ten balon posílá kůlící čáře. Je tam osamocený Irvin, který rozehrává na střed Rinešovi. Rineš mu vrací zpátky, skotský záložník Sparty táhne ten balon na střed hřiště, předává Mercadovi, ten je před 16. Mercadova klička kolem Sadílka, ještě jedna zasekávačka, Mercado pálí, zblokovaná rána, pak trefuje Zimu, znovu nemá Markovič zákrok. Spartanům vázne ta finální, úplně ta finální fáze. Proto Sparta prohrává se Slaví stále 0-2, už bude začínat 8.80. minuta a to centrem Singateha, hlavičku je Konečný, rána Juráska, která vyprášila rukavice Markovičovi. Jurásek chtěl ještě zakončovat, ale pak už tam byl Gesan, který míč odkopl až k půlící čáře. Zelený si narazil s Mackem a po odchodu Karabce kapitán Sparty nahrává na střed.
1: Musím říct, že Sparta by si gol zasloužila, protože těch šancí je opravdu spousta a ty zakončení jenom chybí prostě dát gol z toho.
0: 88. minuta ve své polovině, Zelený ztrácí balon a jeho si rozebíhá provoda, provod se srazil s Mackem, kousek za půlící čárou a Macek fauluje slavistického kapitána a tak tedy svěřenci Jindřicha Trpišovského pošetří nějaké sekundy v závěru normální hrací doby tohoto 318. derby pražských S. Necelých 6 let Slávia v nejvyšší domácí soutěži nevyhrála na Letné a tato série je dost možné, že dnes večer na Letné skončí. Jsou před námi závěrečné 2 minuty řádné hrací doby plus nastavení. Sadílek rychle rozehrál, Mercado byl u něj blízko, natáhl nohu do jeho rozehrávky. Mohla by to být žlutá karta, ale sudí Machálek už jí nechce vytahovat. Na začátku 89. minuty v době, kdy si ještě ukazuje na hodinky, že to trochu trvá a že nastaví ten čas za tuhle prodlevu, která no nějakou půl minutku trvá. Sadílek rozehrává obloučkem na Chorého. Chorého odstavil Gudal bezpečně tělem.
1: Tohle byl podle mě větší faul než předtím a teď se nepíská, no. Je to složitý pro rozhodčí tohleto oceňovat, ať už přerušováním hry, faulama, nefaulama, žlutýma kartama. Jsou to souboje takový přistrčení, no.
0: Chorý zůstal ležet chvilku na polovině, Sparty už se vrací, zatímco Spartané se dostali k 16. Slávie, Zelený na levé straně, po něm Rineš, ještě vrací Zelenému, nabíjí, Zelený centruje z jedné, Mercado tam vyslal ve vzduchu, přistrčený Gessonem a penalta z toho zřejmě nebude a bude z toho slavistický odkop.
1: Jo, teď jsme viděli tady tři situace, vlastně stejný přistrčení, teďka Mercado v šanci, vlastně malinko přistrčený, nepíská se, tady první faul byl, druhý faul ne. Je to složitý pak pro ty hráče, aby věděli, co se píská, co se nepíská.
0: Jedna sekunda zbývala Markovičovi na rozehrávku, stihl to, není z toho tedy spartanský roh, míč na polovině Sparty už v 90. minutě zápasu. Slávia stále vede na Spartě 2-0 po trefách Novaka a Šturma ze druhého poločasu. Novak se tady trefil už v 11. minutě toho prvního. Surovčík má míč před svým pokutovým územím a vykopává do pravé strany, ale Mercado už nejde do toho balónu. Taky už neměl jak se k němu dostat. Gesan chytře pustil do zámezí a Slávia bude vhazovat. Gesan už taky dostává pokyn, že je mu počítáno sudím Machálkem. Gesan nahazuje ten balón na spartanskou polovinu, pak ho do zámezí uklízí zase Sadílek. Přes Mercádem. Skoro až na komentátorské stanoviště radiožurnálu Sport a radiožurnálu, kde posloucháte přímý přenos z 318. derby pražských S. Slavia je blízko od toho, aby ukončila špatnou ligovou sérii na Letné. 3 minuty dělí, 3 minuty nastavení, Sparta to je, ale ještě nevzdává, byť prohrává 0-2, Jurásek u 16. Po něm Rineš, centr za malé vápno, kde Spartané nejsou, je tam jen Ajaosi, který si teď obhodil Mercáda a míč pokryl, následně rozehrál provodovi. Provodovi se nabízí Moses ze středu hřiště. Moses ten balon dostal, ale dlouhý. Gudal sklepl Irvingovi. Ještě 2,5 minuty z nastavení, Slávia vede na Letné 2-0. Irving táhne míč sám, dává ho na střed. Brunes pálí a ta rána je zblokovaná. Bude z toho rohový kop pro Spartu. No, 2 minuty 20 sekund, čas na jeden gól. Ano, dva ve fotbale.
1: Vše to málo. Sparta promarnila spoustu příležitostí. Samozřejmě může se stát zázrak teďka, ale ale to by opravdu třeba z tohohle konkrétně rohu musel padnout gól. Ale Sparta měla spoustu příležitostí, který promarnila, který nevyužila.
0: Jurásek je už u míče, bude centrovat z pravé strany, konkrétně 22 střel Sparty, bude 23. zatím ne, hlavičku je chorý. Na rohu 16 je Singatech, zády k brance, na začátku druhé ze tří nastavených minut Slávia vede na Letné 2-0. Centr Macka do pokutového území, konečný, hlavičku je a před 16. teď Ajaosi svede souboj s Trinešem. Je u toho míče později Ajaosi, ale Sadílek může rozeběhnout Ajaosiho a teď je tady útok 2-2. Kdo bude mít větší, možná i morální sílu. Zatím Ajaosi. Rineš odpadl, Ajaosi v 16. zasekává soupeře, pálí a dává gól na 3-0. A už zůstane ležet úplně vyčerpaný. Poté, co Rineš podklouzl a Ajaosi udělal další kličku. 6. prosince 2020 Slávia vyhrála na Letné 3-0. Od té doby v lize nikoliv. A teď je to taky 3-0. 30. srpna 2026. Teď už Slávii nikdo tu výhru nesebere.
1: No, tak tohle byla nádherná akce. Samozřejmě tady Matěj Rineš ze všech sil se vracel, neustál ten souboj s Ajaosim, který jsem chtěl před chvílí ho zmínit, že hraje výborný zápas a Slávě, myslím si, že ukázala Spartě lekci z produktivity, jak se říká. Sparta měla spoustu šancí, já už se pustím do hodnocení, protože vlastně si myslím, že zbývá pár vteřin do toho, aby rozhodčí Machálek ukončil ten zápas myslím si, že je to z tohohle pohledu prostě zasloužený. Sparta chtěla, nehrála vůbec špatně, kromě prvních 30 minut se nedostávala k té své hře, pak hrála výborně, vynutila si tlak, připravila si šance, který oproti Slavii nevyužila. Slavie je dobře zvolená taktika, která vlastně jednoznačně vyšla, řekl bych takových 6 breaků, 2 využitý, 1 ta úvodní branka, která hodně rozhodla o tom, jak ten zápas se bude vyvíjet. Novaka, která byla po dobrý akci, ale spíš se štěstím připravená do zakončení, Novak bezpečně proměnil a v tom tónu se vlastně odvíjel celý ten zápas, spousta soubojů a myslím si, že Slávě teďka zaslouženě vyhrála. Tomáš, který dostane žlutou kartu za vykopnutí míče do vzduchu, nebo nedostane, asi jo. Asi tam ale nevím teďka proč, protože tak to je normální reakce, že když končí zápas, že si kopneš balon do vzduchu, nevím. Úplně bych v tom nehledal žádný problém.
0: Každopádně zápas skončil vítězstvím Slávie, tohle už je jen dohra, věřme, že bude všechno v pořádku a ne jak v květnu při tom předchozím derby v Edenu, které se nedohrálo. Dnes se dohrálo, byl to hodně výživný souboj, ve kterém tedy jsme viděli s Pavlem Horvátem spoustu soubojů a 3 góly. Všechny byly v síti Sparty, postupně se tedy trefili Novak v 11. minutě po změně stran v 59. z úniku Šturm a v 92. ve 2. minutě nastavení skóroval Ajaosi. Takový byl tedy přímý přenos pro posluchače Radiožurnálu, kterým s Pavlem Horvátem přejeme hezký večer.
1: Hezký večer.

0: Hasiči v Šumperku zasahují u požáru ubytovny, zranilo se při něm 10 lidí. Další informace ve zprávách v zápětí. Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Island neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila premiérka po referendu. Fotbalisti Slavie zvítězili v ligovém derby na hřišti Sparty a opět vedou tabulku. A počasí zítra bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
3: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
1: A premiér potvrdil taky záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Islandská vláda v tomto volebním období neobnoví přístupová jednání s Evropskou unií, oznámila to premiérka Kristrún Frostadóttirová po vyhlášení výsledků referenda. Islanďani v něm rozhodli, že nechtějí, aby kabinet rozhovory s evropským blokem obnovil. Šéfka vlády ale dodala, že ostrovní stát bude i nadále posilovat vztahy v rámci evropského hospodářského prostoru. Výsledek lidového hlasování podle ní není neúspěchem, ale vítězstvím demokracie. Už dřív řekla, že ho bude respektovat. Hasiči v Šumperku zasahují u požáru ubytovny. Z budovy evakuovali 20 lidí, 10 z nich je zraněných, informoval o tom mluvčí hasičů Josef Koláček. Podle něj jednoho zraněného přepravil do nemocnice vrtulník.
4: Při požáru ve třetím patře výškové budovy v Šumperku jsme zachránili 20 lidí. Využili jsme k jejich záchraně dva automobilové žebříky. Souběžně probíhal hasební zásah, průzkumné skupiny silně zakouřeném objektu prověřovaly přítomnost dalších osob. Zraněno bylo 10 lidí, předali jsme je záchranné službě a letecké záchranné službě.
1: Lidi můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech. Průzkum je prvním krokem k lepší ochraně mravenců, vysvětluje Jiří Tůma z Biologického centra Akademie věd.
5: My vlastně víme, co na lesní mravence má negativní vliv. Nešetrné lesní hospodaření. Z našich měření potom vyplývá, že třeba přemnožení prasete divokého je veliký problém pro ty populace, protože ta divoká prasata prostě to mraveniště jako významně rozhrabou a například potom nejsou schopná přežít zimu.
1: Sport. Fotbalisti Slavie opět vedou tabulku nejvyšší soutěže. V šestém kole šance ligy vyhráli v pražském derby na hřišti Sparty 3-0 a vystřídali v čele pořadí Liberec. Ten doma zdolal Hradec Králové 2-0. Stejným výsledkem zvítězili i domácí Teplice nad Jabloncem a hráči Slovácka remizovali v Plzni 1-1. Čeští basketbalisti po úvodní prohře v Belgii porazili na pražské Letné v předkvalifikaci mistrovství Evropy Norsko. Severského soupeře zdolali 108-97 po prodloužení. Vynutil trojkou v závěru hrací doby Richard Bálint. Nejlepším českým střelcem utkání byl ale kapitán se 22 body Martin Peterka.
6: Jsem rád, že jsme to zvládli. Já už jsem věřil, že když se do toho prodloužení dostaneme, že to urveme. To jako kdyby jsme se jakouhle střelou nedostali, ještě bychom prohráli, tyjo, já nevím, co by se dělo. Jako před tou střelou, než dál rýšeme, bylo fakt hrozně, jako upřímně.
1: Po utkání ukončil reprezentační kariéru zkušený pivot Martin Kříž.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a nebezpečí na D5 u Kařezu. Na pražském okruhu z letiště na D1 omezení za nájezdem od Chrášťan. Na 22,5 kilometru hořelo osobní vozidlo. Auto uhašeno, hasiči odjeli, na místě zůstává šipka silničářů. Projíždí se bez zdržení pouze levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor za sjezdem na mýto. Na 43. kilometru hlásíte nepojízdné vozidlo.
8: Ve odstavném kruhu osobní auto a volá někam. Má zřejmě poruchu. Pozor na to, kdyby pojedel větší auto, tak bude vypočovat.
7: A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Bytýšku z Bystřete. Na 148. kilometru informujete o odstaveném vozidle.
9: Vozidlo v odstavném pruhu zhruba 800 až 700 metrů před sjezdem na Velký Meziříčí.
7: Auto je pouze na blikačkách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, lokálně taky bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, a přehánky se objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě až 28 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Erne.
0: Díky za to, 6 minut po 22. hodině. Divadelní soubory z Česka, Polska i Francie už za několik dní obsadí Plzeň. Právě tam začne 9. září Mezinárodní festival Divadlo, který nabídne téměř 40 inscenací. Za chvíli vám o tom řekneme. Podrobněji teď u nás hraje Prim kapela Mighty Oaks.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Filmový festival se neobejde bez filmů, plátna a projektoru a divadelní přehlídka potřebuje mnohem víc. Když se divadlo přesouvá z jednoho města do druhého, je potřeba i několik kamionů. Teď to čeká 26 souborů z Česka i ze zahraničí, které se začátkem září představí na festivalu Divadlo v Plzni.
1: Můžeš se usamodělnit.
2: Ty bogově? Jsou u nás čekaví tak, jak my jesteśmy ciekawi szympansów?
3: Ráno se například na té scéně začne stavět, přes noc se to musí zbourat a ráno nastupuje další parta. Je to neuvěřitelné, co se dokáže.
4: Popisuje dramaturgyně festivalu Dora Štědroňová, jak náročné je připravit scény pro všechny soubory.
3: Náš festival je ještě specifický v tom, že se ho snažíme koncentrovat na těch pár dnů. Ostatní festivaly už jsou rozmělněny v průběhu času, takže není zas takový problém třeba na dva dny zavřít divadlo, nachystat tam tu opulentní produkci a pak ji uvést. Ale my jsme v takovém jako kaskádovém způsobu hraní, že to je neustále stavění, bourání.
4: Nejtěžší úkol pro pořadatele bude podle ní postavit kulisy pro varšavské divadlo Nový teátr, které do Plzně přijede s monumentální hrou polského režiséra Krištofa Varlikovského Elizabeth Castello.
3: První je to nadšení, že se nám tato inscenace líbí, ale hned nastupuje produkční Tomáš Kilberger, který musí s tím divadlem komunikovat. Každý divadlo má svůj farplán k danému představení a musí se zjistit, co je potřeba rentovat, co je potřeba zařídit nově, jestli nebudeme přestavovat hlediště, což v tomto případě například budeme a tak dále. Takže má to spoustu následných kroků.
4: Kromě varšavského divadla v Plzni vystoupí také Slezské divadlo Stanislava Vyspianského nebo soubory z Francie, upřesňuje ředitel festivalu Jan Burian.
5: Uvedeme dvě inscenace z Francie, z teatru Biv di Nord a taky inscenaci z Vivarium studia Filipa Kesného. Určitě doporučuji všem, kteří se o divadla zajímají, to vidět. Je to naprosto mimořádná příležitost.
4: A představí se také čeští herci, jak popisuje dramaturg Michal Zahálka.
6: Se snažíme sledovat i ty regionální scény. Letos velká inscenace je třeba Divoká kachna z Národního divadla Brno. Slavný Henrik Ibsen v dost radikálním provedení režiséra Jana Friče.
7: Hrabe se v pomluvách o svém otci.
8: Ve svém věku by se mohl věnovat něčemu užitečnějšímu.
7: Odchází
8: z domu.
7: Konečně vidím úkol, pro který má smysl.
6: Máme těch inscenací velkou spoustu. Máme Gazdinu Robu ze Slováckého divadla v režii Michala Zetela. Zase dost moderní a neotřelý pohled na folklorní téma a na tuhletu klasiku českého psychologického realistického dramatu s hodně moderním twistem.
4: Festival divadlo potrvá v Plzni od 9. do 17. září a vedle téměř 40 představení nabídne také debaty nebo workshopy. Tereza Cididlová, Radiožurnál.

To byl muzikant Nek. Zámek Fontainebleau u Paříže sloužil jako podzimní rezidence francouzských králů, kteří se vydávali do okolí lovit zvěř. Dnes tam lidé lezou po skalách nebo chodí na procházky. A my vás na jednu takovou přímo na slavný zámek vezmeme za malou chvíli.

0: Pískovcové skály, lesy a krásný zámek kombinující několik architektonických stylů. To nabízí město Fontainebleau ve Francii. Je oblíbeným výletním cílem, ale asi desetinu lesa v létě zachvátil rozsáhlý požár. Teď se částečně znova otevírá veřejnosti. Lidé se tam pomalu vracejí. Zjistil to i náš zpravodaj.
1: Naplánoval jsem si okruh tak na 2 hodiny. Nekoukal jsem, kde je to uzavřené, tak zkusím štěstí, kam až se dostanu a koho potkám.
2: Jsem z Essonne, to je u Paříže. Dřív jsem sem chodil často, ale když tu hořelo, tak jsem byl zrovna v zahraničí. Když jsem se vrátil domů a slyšel jsem v rádiu, že se to tu otevírá, tak jsem sem chtěl zajít. Je to tu skvělé, krásné místo na procházky se psem. Máme krásnou přírodu.
1: Pro Guillauma, který sebou vzal svého retrievera, představuje les Fontainebleau únik z civilizace. Na dovolenou jsem přijel z Německa Tom, a to hlavně kvůli balvanům, které jsou mezi lesci vyhlášené. Sebou má bouldermatku a lezečky.
3: Přijeli jsme sem kvůli boulderingu. Skály tady jsou na to ideální. Ale máme sebou hodně dětí, takže nemáme na lezení tolik času. Zároveň nás překvapilo, že je tu tak málo lidí. Mysleli jsme, že se sem lidé hned vrátí, ale všude, kam jdeme, jsme skoro pořád sami. Taky jsme narazili na nějaké spálené oblasti nebo místa, kde bylo vidět velké sucho. Je to smutné, chtěli jsme navštívit ještě další místa, ta jsou ale uzavřená.
1: Uprostřed lesa je mezi 2 stromy natažená červeno-bílá páska a upozornění, že dál už lidi nesmí, protože požáry tu poničily stromy a hrozí teď jejich pád, tak to budeme muset obejít.
4: Snažím se tu být aspoň jednou týdně. Jezdíme sem na takové malé rodinné výlety. Bylo to náročné, když to tu uzavřeli, protože to bylo uprostřed léta a snažím se, aby děti trávili čas v přírodě. Jinak by seděli doma a hráli videohry.
1: OK, merci.
5: Je vous en prie.
1: Ervan bydlí s rodinou asi 10 minut jízdy autem od Fontainebleau. Zahradu nemají a tak je pro něj a jeho 3 děti pobyt v lese důležitý. Rozlehlé jezírko lemují fontány, lidé jsou na lodičkách. Pěšky se dá z lesa totiž dojít na zámek Fontainebleau, což je jeden z nejvýznamnějších francouzských zámků zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO a využívali ho i králové, třeba Ludvík 14. nebo Napoleon.
6: Když jsem byla uvnitř v zámku, tak jsem byla unešená. Nikdy jsem neviděla něco tak krásného. Každá místnost byla úplně jiná a ty zahrady jsou tak rozlehlé.
1: Podobně jako Carmen z Mexika navštíví zámek každoročně kolem 500 000 lidí, Fontainebleau totiž spolu s okolními lesy nabízí ideální výlet jenom kousek od Paříže. Z Fontainebleau Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Martina Matějky.
1: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO s podporou kolem 30% voličů, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Druhé hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je ODS s podporou přes 15%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristů. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnilo zhruba 1000 lidí. Ukrajina se připravuje na další rozhovory se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v televizním prohlášení. Další podrobnosti budou známé zítra. Tento týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké CIA John Ratcliffe. Ruská strana potvrdila, že jednal s šéfem ruské civilní rozvědky Sergejem Naryškinem, o čem ale není známé. 10 lidí se zranilo při požáru ubytovny v Šumperku, informoval o tom mluvčí hasičů Josef Koláček. Jednoho člověka přepravil do nemocnice vrtulník, zraněnému kouře poškodil dýchací cesty. Hasiči pomocí žebříků evakuovali ze zakouřené budovy celkem 20 lidí. Na místě zasahují 4 jednotky hasičů. A rybáři v Ronově nad Doubravou zavedou online rezervace vánočních kaprů. Spolek postupně modernizuje areál sádek, který doplní kamerový systém a taky technologie na skladování kvality vody. Součástí přechodu na digitální provoz bude právě i možnost rezervovat si rybu na přesné datum a čas. Sport. Fotbalisti Slávie vyhráli v 6. kole šance ligy derby na hřišti Sparty 3-0 a posunuli se do čela tabulky nejvyšší soutěže. V neděli taky Liberec doma porazil Hradec Králové taky 2-0. Stejným výsledkem zvítězili i domácí Teplice nad Jabloncem a hráči Slovácka remizovali v Plzni 1-1. Tenisti Tomáš Macháč hraje o postup do druhého kola US Open. Český reprezentant nastoupil proti Britu Samuelovi a v New Yorku je u toho David Prouza.
2: Tomáš Macháč prohrál první dva sety v souboji s britským soupeřem 2-6 a 3-6. V tom třetím je to aktuálně 2-2. Karolína Plíšková bojuje s Belgičankou Van de Winklovou. Stav aktuálně 2-6, ale 6-5 vedení ve druhém setu pro českou reprezentantku. Poslouchejte přímé přenosy na radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a Ruzině. Na pražském okruhu z letiště na D1 zbystřete za nájezdem od Chrášťan na 22. a půltém kilometru odstavené vozidlo po požáru. Označeno je šipkou silničářů a právě je nakládáno na odtah. Kolem se projíždí bez omezení. Na pražském okruhu v opačném směru počítejte s omezením za nájezdem z Karlovarské. Mezi 26. a 28. kilometrem probíhá noční čištění vozovky v levém pruhu. Na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Trhovou Kamenicí opatrně na výjezdu ze Ždírce. Policie tam hlásí sraženou srnu, vozidla mohou náhle brzdit a vyhýbat se. I na 19. mezi Přibyslaví a Žďárem nad Sázavou pozor za Sázavou. U občerstvení u koupaliště Sázava leží srna po kolizi s vozidlem na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno a zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přeháňky už jen ojediněle. A nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A pokud jste neposlouchali přímou reportáž fotbalového derby, pak znovu můžu připomenout, že Sparta doma propadla, Slavia jí nasázela 3 góly a na Letné vyhrála poprvé po 6 letech. Další informace najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Posloucháte Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: To byla kapela Aha. Koupaliště letos zažívají výrazně lepší sezónu než loni. Zatímco minulý rok návštěvnost brzdilo deštivé počasí, letos lidé vyhledávali osvěžení ve velkém. Například ve Strakonicích byla sezóna dokonce nadprůměrná a provozovatelé ji kvůli trvajícímu hezkému počasí nebo spíš díky němu ještě prodlouží.
1: Třetí připravíme, jedeme.
2: Petra Venturová je trenérka Univerzitního sportovního klubu Praha. Teď jste zrovna odstartovala další, říká se tomu kolo?
3: Série. Co se týče počasí, tak nám na tom nezáleží. My plaveme od května do září vždycky venku.
2: Vendelín je na koupališti na příměstském táboře. Co říkáš na to letošní léto?
4: Líbilo se mi, ale bylo hodně teplo.
2: Z vedoucí plaveckého stadionu Alicí Henzlovou procházíme areálem venkovního koupaliště ve Strakonicích.
5: Letošní sezóna byla díky sluníčku, který nám přálo, moc pěkná. Od června do srpna tady prošlo zhruba 30 tisíc platících návštěvníků. Ta návštěvnost byla ohromná.
2: Stále tu jsou plavci, jsou tady soustředění, děti se koupou v bazénech. I proto vy jste se rozhodli prodloužit tu sezónu.
5: Ano, právě protože počasí nám pořád hlásí, že má být hezky, tak jsme říkali, že ten první týden ve škole dětem trošku zpříjemníme a ještě necháme otevřeno.
2: Nadprůměrnou sezónu letos hlásí i plavecký bazén a akvapark v Jindřichově Hradci, potvrzuje vedoucí provozu Marcela Kůrková.
6: Přispělo k tomu několik nej. Tím prvním nej bylo určitě poměrně včasné zahájení této sezóny a především nepřetržitá šňůra dní provozu. Dalším velkým nej byl zájem o využívání vnitřních bazénů, které jsou ve dnech s letními teplotami propojeny i s venkovním areálem.
2: Českobudějovické koupaliště v létě navštívilo 39 tisíc návštěvníků, což je o 4 tisíce víc než loni. Sezónu tam hodnotí jako průměrnou. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Maggie Reilly, tady je víkendový radiožurnál. Z několika tun bronzu potřebují dostat přesně takový zvuk, jaký hledají. A když se netrefí, několik měsíců práce může přijít vniveč. Grassmayerovi tohle umění v Innsbrucku pilují už přes 4 století. Odlévají malé zvonce pro alpské krávy na pastvinách i obří zvony pro kostelní věže. Jejich nástroje uslyšíte i v koncertních sálech. A zatímco výroba zvonů zabere pár měsíců, výsledek vydrží stovky let.
1: Johannes Grassmayer teď zkouší nově odlitý zvon. Ty vibrace jsou tak silné, že mi úplně brní chodidla. No a pokud zvon projde touto Johannesovou poslední zkouškou, tak už brzy bude takto krásně znít na jedné z pražských zvonic klidně několik staletí.
2: Musí ladit s historickými zvony, které už na věži visí. Proto si je nejdřív nahrajeme, rozebereme jejich zvuk a teprve potom navrhneme nový. Je to stejné jako v orchestru. Na začátku první housle udají tón a všechny ostatní nástroje se podle něj naladí.
1: Jenže než se nový zvon vůbec rozezní, čekají Johannese a jeho kolegy minimálně 3 měsíce tvrdé ruční práce.
2: V principu je to trochu jako pečení dortu. Potřebujete formu a těsto, v našem případě roztavený kov. Jenže zatímco formu na dort můžete použít znovu, tady musíme pokaždé vyrobit novou. Každý zvon má totiž jiný tón a jinou výzdobu.
1: Na bronzovém plášti vystupují reliéfy světců, různé drobné ornamenty a taky české nápisy. Tohle všechno nejdřív vznikne z vosku, potom se to otiskne do hliněné formy a nakonec do bronzu. A dokonce ani háčky a čárky, tedy prý pro rakouské zvonaře, nepředstavují žádnou speciální výzvu.
2: Čeština je pro nás ještě jednoduchá. Používá stejnou abecedu. Mnohem složitější je odlévat zvony třeba pro Egypt s arabským písmem nebo pro Čínu a Myanmar.
1: Když nový zvon poslouchá Johannes, tak rozhodně neslyší to stejné, co já. Já vnímám jediný hluboký úder. On v něm ale hledá desítky různých tónů, které pak nakonec dají ten jediný harmonický celek.
2: Ve zvonu dokážeme rozlišit zhruba 200 tónů. A ten hlavní, který lidé slyší, vlastně vůbec neexistuje. Vzniká spojením všech ostatních. Říkáme mu úhozový tón.
1: Johannes je už 14. generací zvonařů. Rodina Grassmayerů odlévá zvony nepřetržitě od roku 1599. A přesto říká, že největší chybou by bylo myslet si, že už není co zlepšovat.
2: Zvon je především hudební nástroj. Naším cílem je dosáhnout stejné kvality, jakou představují Stradivárky ve světě houslí. Ale zároveň si nikdy nesmíme říct, že už tam jsme. V tu chvíli bychom totiž přestali hledat nové cesty a přestali bychom se zlepšovat.
1: A po dnešní kontrole už zbývá jen jediné, tedy naložit těchto několik tun bronzu na kamion a poslat je do Česka. Z dílny rodiny Grassmayerů tak vlastně odjíždí další zvon, který možná přežije i své tvůrce. Z Innsbrucku Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. Hnutí ANO podle průzkumu Kantaru mírně klesla podpora, rostou naopak Starostové. Fotbalisté Slávie vyhráli na Letné ligové derby se Spartou 3-0 a zítra bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
3: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
1: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů, jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN se polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. A průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Spojené státy naplní své strategické zásoby ropou z Venezuely, oznámil to americký prezident Donald Trump s tím, že celý proces začne brzy. Trump už v pátek informoval, že Washington s Caracasem uzavřel dohodu. Díky ní si zajistí kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob. Cílem dohody je oživit venezuelský ropný průmysl. Budou ale nutné investice a práce na infrastruktuře. Americké strategické zásoby se v posledních letech prudce snížily v reakci na globální narušení dodávek a vysoké ceny pohonných hmot. Dobrovolnické pátrání v jezeře Most a jeho okolí po pohřešovaném chlapci výsledek nepřineslo. 19-letý mladík na pedalboardu zmizel na jezeře při bouřce začátkem srpna. Dnešní akce se zúčastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
4: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
5: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
4: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
5: Organizátoři se snažili o bezpečnost dobrovolníků, říká iniciátor akce Petr Macinský.
6: Máme tady záchranného potápěče, máme tady lodě, máme tady přistavené sanitky.
5: Do vody mohli jenom dvojice a nejdéle na hodinu. Jezera Most, Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: První ligové derby pražských S v nové sezóně vyhráli na Letné fotbalisté Slávie 3-0. Rozhodli o tom góly Nováka Šturma a Jaosiho. A Slávie tak vede tabulku, šance ligy o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Tenista Jiří Lehečka na úvod US Open porazil Španěla Karenia Bustu 3-1 na sety a Barbora Krejčíková naopak ve dvou hře končí po tom, co podlehla Rachimovové z Uzbekistánu 0-2. Výkony dalších českých tenistů sleduje v New Yorku David Prouza.
7: Na Barboru Krejčíkovou navázal také Tomáš Macháč, s Britem Samuelem prohrál 2-6, 3-6 a 2-6. Karolína Plíšková bojuje s Belgičankou Van de Winklovou a ve třetím setu vede 4-0 a navíc servíruje. Připomínám, že se ještě dnes na kurty ve Flushing Meadows dostane Vít Kopřiva, toho čeká souboj s Argentincem Echeverrym. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ujeren a nehoda v Praze v Holešovičkách. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za sjezdem na úvaly. Na 6. kilometru odstavené nákladní vozidlo, na místě již policie a šipka silničářů. Dobrá zpráva z Pražského okruhu, z letiště na D1 za nájezdem od Chrášťan vozidlo po požáru odklizeno. Silničáři dokončili úklid vozovky a odjeli. V Praze počítejte s omezením za tunelem Blanka ve směru do Holešoviček. V nájezdu se tam srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh, policie na místě. A v Praze hustší provoz v okolí Letné, kde se po skončení fotbalového derby pražských S, zejména na ulici Milady Horákové a v obou směrech a v letenském tunelu směrem do centra, přicpává doprava. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď je na řadě repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
9: Dobrý den, zdravíme z vysílání víkendového Radiožurnálu. Mým hostem je dnes Kristýna Fialová, která se říká první dáma české violy, neboli Lady Viola, a patří mezi nejvýraznější hudebníky své generace. Pěkně vás tu vítám, dobrý den.
10: Dobré dopoledne.
9: Vy jste, jak jsem se dívala, absolvovala jednak konzervatoř v Brně, odkud jste, pak jste studovala na Drážďanské Hochschule für Musik, Královské dánské akademii v Kodani a také na pražském AMU. Hrajete na vzácnou historickou italskou violu Carlo Antonio Testore Contrada 1745 a vystupujete po celém světě. Na Evropa, Asie, Amerika, samozřejmě s předními českými zahraničními orchestry na prestižních festivalech, o některých samozřejmě taky budeme mluvit, ale zajímá mě, protože vy jste i ředitelkou komorního jihočeského festivalu, založila jste hudební soutěž, tak vzpomenete si vůbec na tu svoji první hudební soutěž, jaké to bylo?
10: Tak já jsem soutěže vlastně absolvovala od těho nejužšího věku, takže úplně asi na tu první to vám úplně neřeknu, protože vlastně paradoxně mým prvním nástrojem byl klavír. Já jsem na klavír začala hrát asi ve 4 letech, na housle asi v 7. A vlastně ten klavír byl pro mě hlavní nástroj, takže těch soutěží jsem na to absolvovala hodně.
9: A takže žádná nervozita?
10: Já si myslím, že ty děti to za stolik nevnímají. Já myslím, že pro mě vždycky bylo důležité, že pak jdeme na zmrzlinu a dostaneme nějaký dárek na té soutěži. Vždycky jsme dostávali nějaký ty plišáky nebo nějaký hrníčky nebo něco takového, takže vlastně člověk se těšil na to, co jako bude.
9: Tatínek dirigent nedirigoval, nedriloval?
10: Ne, tak vlastně to bylo spíš, že na klavír mě učila moje maminka. Takže vlastně tato se mnou všechno absolvovala. Tatínek, myslím si, že tyhle ty naše dětské soutěže zase tak úplně neprožíval.
9: Takže na ně ani nechodil.
10: To ještě nebylo v jeho záběru, asi si myslím.
9: Ale když jste založila soutěž vlastně pro mladé lidi, tak co to podle vás je pro začínající hudebníky? Je to důležitá věc, nebo je to takový jako zpříjemněný trénink? Co jim to dává? Na co je to připraví? Teď s odstupem toho času.
10: Já jsem vlastně vycházela podle sebe ohledně těch soutěží, protože já jsem vlastně, když už jsem hrála na violu, šla jsem na konzervatoř a tak jsem vlastně soutěže začala objíždět velice brzy, v podstatě od prvního ročníku konzervatoře. A vlastně pro mě to byl hodně velký hnací motor. Jednak já jsem vždycky potřebovala si dávat takové ty deadliney, abych věděla, že tohle musím umět tehdy a ta soutěž bude a takový program. A hodně mě to posouvalo dál. A taky samozřejmě v každá ta soutěž, když se na ní musíte naučit určitý repertoár, tak i když třeba nevyhrajete, tak už jenom to, že uděláte ten obrovský kus práce, protože musíte něco tam předvést a zase si poslechnete ty ostatní, jak hrajou, jak srovnáte si tu úroveň, tak je to jako jednak velká inspirace a jednak vás to opravdu posouvá dál jako muzikanta.
9: Kristýna Fialová, dnešní host víkendového Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Kristýna Fialová, která nepochybně patří mezi nejlepší světové violistky, je dnes mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Proč pořád slyšíme, že na violu přecházejí hlavně ti, kterým nevyšly housle? Jak se tyhle ty předsudky dají napravit?
1: Protože co na to vaše zvednuté obočí? Protože to takhle u nás bohužel stále funguje. Jsem se trošku vydala do boje proti těmto předsudkům a této takové zajeté praxi, která je tak nějak svým způsobem jako pohodlná, ale myslím si, že to moc nefunguje, protože u nás je ten postup většinou takový, že když dítě jde v 15 letech na konzervatoř na přijímací zkoušky na housle, ty se mu nepovedou a řeknou mu, dobře, tak na housle tě nevezmeme, ale pojď to zkusit na violu, tam to stačí. A v tu chvíli vlastně tomu dítěti dáváte najevo, že sice ti to moc nejde na té housle, ale tak tohle to je v pohodě, jo. Tak jednak ono i na tu violu je potřeba talent. A za druhé, když máte jakoby z psychologického pohledu, když dítěti řeknete, tohle to ti nejde, ale tohle to bude v pohodě, tak v tu chvíli vlastně, jak si má ten člověk vybudovat nějakou vášeň, nějaký vztah k tomu nástroji a říct si, jo, tak to bude jako můj nástroj na celý život, prostě bude to super. Já jsem vlastně k té viole přišla úplně náhodou a až potom vlastně díky tomu, jak jsem na ní začala hrát, tak jsem si řekla, je to skvělý, na to chci hrát a teprve potom jsem se přihlásila na konzervatoř. Takže myslím si, že tohle je hrozně důležitý a vlastně v zahraničí to funguje úplně obráceně. Hmm. V zahraničí začínají děti hrát v 6 letech na violu, protože si to vyberou jako samostatný nástroj. To není jako, že nejdřív housle a pak třeba ta viola. Jo, a vlastně potom já to můžu pozorovat na té naší soutěži Oskara Nedbala, kde vlastně máme obrovskou účast zahraniční. Letos jsme měli 132 přihlášek. Z toho teda jedna byla z České republiky.
0: A tu soutěž s názvem Oskar Nedbal mladým jste založila, aby to právě nebylo to zmiňované odložení po houslích. To byl ten motor.
1: Letos jsme udělali právě odnož, tady té mé velké mezinárodní soutěže pro mladé violisty a založila jsem ji právě proto, abych inspirovala ty mladší houslisty, aby třeba začali uvažovat o té viole jako o alternativě a ne proto, že by byli špatní na housle, ale protože ta viola je krásný nástroj.
0: Tak když jste ředitelkou mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, která láká právě ty mladé talenty z celého světa, kým pro vás a pro ty mladé Oskar Nedbal je?
1: Já se přiznám, že já jsem na Oskara Nedbala narazila více, až když jsem psala svoji disertační práci na HAMU, kde jsem se vlastně soustředila na vývoj violy a solové violy v Čechách. A Oskar Nedbal si myslím, že je velice neprávem opomíjená osobnost české hudby, české historie, protože on byl nejen skvělým violistou, byl úžasným skladatelem, dirigentem, vlastně byl součást Českého kvarteta a organizoval koncerty, turné pro to kvarteto a tak dále. A myslím si, že já, když jsem hledala vlastně název pro tu soutěž, tak jsem nechtěla mít nějaký univerzální česká soutěž pro violu nebo pražská. A chtěla jsem to propojit právě s nějakou osobností, kterou bychom tímto trošku zviditelnili. A myslím si, že u toho Oskara Nedbala to funguje výborně.
0: Na těch festivalech, ať už jste zakládala nebo spolu zakládala nebo převzala vlastně po tom, co váš manžel založil, tak co vás na tom hudebním managementu tak zajímá?
1: Já jsem se k hudebnímu managementu vlastně dostala tak nějak náhodou, tak nějak po cestě, té hudební cestě, protože já jsem nikdy nesměřovala k tomu, abych byla hudební manažer. Já jsem primárně pořád muzikant a doufám, že to tak zůstane. Ale ten management vlastně mi přišel tak nějak jako součást toho, co dělám, že hraju koncerty a vlastně do toho ty koncerty i nějakým způsobem vytvářím. A ten Jihočeský komorní festival je vlastně moc fajn, takové zpestření toho hudebního klasického života, kdy vlastně ty koncerty si mohu opravdu vymyslet, můžu naplánovat dramaturgii, pozvu si lidi, o kterých vím, že jsou úžasní a ono to zatím moc dobře funguje.

0: Violistka Kristýna Fialová ve víkendovém radiožurnálu. Když jste solovou violistkou, tak muzikanti, jak už jsme se o tom bavili, se taky tak trošku jako dívají na violisty s despektem a kolují u nich různé vtípky. Vy jste se vypracovala na solovou violistku. Je to těžší jako violistka nebo jako houslistka? Protože i když se člověk podívá vlastně, tak ten repertoár pro solové housle je mnohem bohatší než těch solových violistů. To...
1: Samozřejmě repertoár pro housle je bohatší. Na druhou stranu my ten repertoár máme taky jako veliký a krásný, akorát se o něm právě moc neví, protože vlastně solových violistů není tolik jako houslistů. Ono je to i celkem logické, když se podíváte na sezóny třeba orchestrů, tak tam těch solových houslistů vidíte vždycky několik, kdežto violistů, jestli je tam jeden možná za tu sezónu, možná ani to ne, tak samozřejmě proto ten repertoár není tak často hraný a neví se o něm. A taky já třeba ten repertoár mám už vlastně dost široký, ale stává se, že vlastně pořadatelé si tak nějak říkají pořád o to, co je už je tak trošku známé a moc se jim nechce třeba i do nějakých nových, novějších skladeb, které jsou třeba skvělé a je to super muzika, ale není to tak známé.
0: No a když jsme se bavili i o Oskaru Nedbalovi, tak v čem pro vás je třeba nejtěžší nebo největší technická výzva právě u jeho skladeb?
1: U jeho skladeb tam jde o to, že on vlastně pro tu violu má jednu, kterou máme jako povinnou skladbu na soutěži a ona vypadá, že je hodně jednoduchá. Že to, je to romantický kus, má to asi 5 minut, je to
0: zdání
1: taková
0: klame,
1: krásná,
0: jo.
1: Krásná jako melodie, ale právě já jsem to za těch 7 let na naší soutěži slyšela opravdu hodněkrát a dost často si na tom lidi vylámou zuby, protože vlastně ten Oskar Nedbal je specifická osobnost, on psal hodně ty operety a potřebujete v té jeho hudbě mít takovou tu lehkost, nadhled, občas takovou tu nonchalanci, jo, takový ten prostě pocit té operety, že to není ta závažná velká opera a dost často to právě violisti hrajou jako Brahmsovou romantickou, obrovskou jako formu a strašně tam chybí taková ta jednoduchost.
0: Kde se učí mimořádné technické a výrazové kvality, které jsou vám roky připisovány?
1: Já jsem měla celý život štěstí na skvělé pedagogy, takže já jsem začala už teda na konzervatoři v Brně u Mirka Kováře, pak jsem pokračovala na AMU u pana profesora Pěrušky. Pak jsem záhy šla do Kodaně, kde jsem měla Tima Frederiksena, Larse Andersa Tomtera a ještě v Drážďanech jsem byla u Vladimíra Bukače. Takže tohle to byly moji základní kantoři a vlastně, co si myslím, že já vlastně nejvíc nebo nejlíp jsem se učila, tak vždycky na pódiu od ostatních muzikantů a pro mě je vždycky velkým svátkem hrát s těmi nejlepšími a například, když se často potkáváme na pódiu třeba s Václavem Hudečkem, tak to je ta nejlepší hudební škola, co existuje.
0: Když jste zmínila Václava Hudečka, tak pokud se nemýlím, tak se spolu potkáte v Rudolfinu, protože budete letos společně zahajovat festival Svátky hudby 20.
1: Tak?
0: října. No Václav Hudeček, to je obrovský talent.
1: Václav Hudeček,
0: to je
1: ten největší talent, co u nás kdy byl a myslím si, že i bude, protože on je opravdu, myslím si, že hodně výjimečný. A já jsem se před lety tak trošku nenápadně propašovala do jeho akademie, která je pouze pro houslisty, nicméně jsem se tam malinko tak jako vecpala a od té doby vlastně Václav byl úžasný, že vlastně když jsem potom dostala cenu na své první mezinárodní soutěži, on tohle to všechno vždycky reflektuje, tak mě hnedka pozvala právě na koncert, na svůj festival a myslím si, že ty roky už jsme opravdu přátelé, vlastně skoro takový rodinný a často spolu hráváme a je to pro mě vždycky opravdu velkým svátkem.
0: No, co nejsložitějšího a dramatického jste na svém vystoupení kdy prožila? Jak do toho vstupuje třeba ta nervozita? Jak ji zkrotit? Jak zvládnout hlavu?
1: Já často teda spíš bojuju právě s různýma okolnostma. Jednou třeba před asi 2-3 rokama jsem hrála recital v Ostravě na festivalu Leoše Janáčka a tam si pořadatelé na mě vymysleli opravdu asi ten nejtěžší repertoár, co pro tu violu vůbec byl napsaný, teda pro solovou violu, že opravdu jsem hrála celý koncert jenom sama. Byly to skladby 20. 21. století. A tento koncert natáčela Česká televize, byly tam všude kamery, světla a tak dále. Zkoušelo se to odpoledne a nějak to fungovalo, bylo to fajn. A já jsem naštěstí ještě část toho repertoáru jsem hrála z paměti. A ještě že tak, protože vlastně my, když jsme to zkoušeli odpoledne, tak bylo světlo, aniže jak se začalo stmívat, tak vlastně ty reflektory, ty televizní, vlastně začaly mnohem víc vlastně zářit v té tmě a oslňovat. A mě vlastně v jednu chvíli vlastně strašně začaly svítit do očí, vůbec jsem neviděla a začaly mezi oči slzet. Takže samozřejmě člověk měl ještě ten silný make-up, že jo, a tak dále, aby v té televizi to vypadalo dobře. A takže moje jediná šance v tu chvíli byla, že jsem opravdu naštěstí tu skladbu jsem nahrála z paměti, takže jsem ji odehrála celou se zavřenýma očima. A pak jsem se uklonila a šla jsem si vyřešit oči a make-up a tak dále a pak jsem už věděla, kam koukat a nekoukat. Ale to bylo teda, to mi malinko teda zatrnulo, no.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 8 lidí, podle stanice CNN Tyrk o tom informovali místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrenia už dřív oznámila, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď ihned po vyplutí z přístavu nabírat vodu. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak rozhodne ústavní soud, řekl to v rozhovoru pro televizi Prima. Podle Pavla byla žaloba důsledkem špatné komunikace vlády a prezidenta. Vláda původně na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Policisté v Havlíčkově Brodě v pátek přistihli 8 nezletilých pod vlivem alkoholu. Jeden 17-letý chlapec měl v krvi přes 2,5 promile, řekla to policejní mluvčí Dana Čírtková. Policisté večer v parcích okolí obchodů a na sportovištích zkontrolovali celkem 68 nezletilých. Zjišťovali pití alkoholu i případné užívání drog. A studující rodiče budou mít od září nárok na novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy. Letos si tak můžou přijít až na 7,5 tisíce korun měsíčně. Jednou z podmínek je, že žadatelé musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Zájemci zároveň musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka v prvním kole dvouhry na US Open porazil Španěla Karena Bustu 3-1 na sety. Tomáš Macháč naopak vypadl po porážce 0-3 s Britem Samuelem a Barbora Klíčíková podlehla Rachimovové z Kazachstánu 0-2. Turnaj rozehrála i Karolína Plíšková, podrobnosti přidá David Prouza.
3: Karolína Plíšková dokončila skvělý obrat, prohrávala 2-6 a 2-5, nakonec vítězí nad Vandevinklovou z Belgie 2-1 na sety. Do akce už se dostal také Vít Kopřiva, naproti nasazené 27. Echeverimu z Argentiny. Hraje zatím vyrovnaný zápas, ve kterém prohrává 1-2, ale chystá se na servis z New Yorku. David Prouze, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavené vozidlo na D11 u Úval a nehoda v Praze v Holešovičkách. Na D11 z Hradce Králové do Prahy omezení za sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru odstavený kamion označen je šipkou silničářů a kužely. Projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Praze za tunelem Blanka ve směru k D8 pozor v nájezdu do Holešoviček. Policie tam řeší kolizi dvou vozidel v pravém pruhu. A na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu do Čáslavy pracují silničáři na několika úsecích. Projíždí se kyvadlově a zdržení je v jednotkách minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháníte lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno a přeháňky už jen ojediněle. A nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního víkendového hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Solová violistka Kristýna Fialová ve vysílání víkendového radiožurnálu. Jak vypadá ta spolupráce s orchestry, se kterými jste hrála? Vy se na dálku předtím nějakým způsobem zkontaktujete, mluvíte s dirigentem třeba o tom, jak to pojmete, jako solistka, jako vlastně se ptám na to, jestli si můžete diktovat podmínky a říkat si, bude to takhle, pane dirigente.
1: Tak oficiálně by to tak mělo být. Mm-hmm. Oficiálně vlastně by to mělo být tak, že vlastně já jako solista si přijdu s nějakou verzí nebo s nějakým pojetím toho koncertu. A většinou se to tak děje, že opravdu dirigenti hodně poslouchají, doprovází. Někdo to samozřejmě umí líp, někdo to umí trošku míň, ale jako asi se mi nestalo, že by mi dirigent řekl, hele, já to takhle hrát nebudu, protože to hraje špatně, nebo nelíbí se mi to. Většinou opravdu všichni se přizpůsobí.
0: Takže máte vždycky prostor jako soulová hráčka. Nikdy se vám nestalo, že ten dotyčný neustoupil ze svého záměru?
1: Asi vyloženě, že by tam byla válka ek.

0: na to, jak to hrát rychle, jaký bude tempo skladby. A to už se mně samozřejmě párkrát stalo, že tam jsem třeba nebyla úplně, úplně za jedno. Co se týče třeba právě, jak to hrát rychle, jak to pojmout. Ale tohle to přece jenom už není jenom moje záležitost, to už je záležitost celého orchestru a dirigenta.
1: Hrajete ráda rychle?
0: Hraju ráda rychle. Můj první profesor říkal, hele, ty jsi na violistku až moc rychlá, protože ty hraješ nejlíp rychle, protože nestíháš dělat chyby. To mi tak nějak utkvělo v hlavě. Na druhou stranu, samozřejmě ono u nás to není o té rychlosti, to není, není o tom, že kdo bude první na konci skladby, tak vyhrál. Takže to samozřejmě funguje dobře. Když člověk má hrát rychle, tak hraje rychle a já s tím nemám problém, já ráda hraju i rychle, i pomalu.
1: No a jsou třeba trendy jako hry na violu nebo v té výuce?
0: Jsou samozřejmě metodiky, které teďka po světě fungují. Myslím si, že u nás se z toho tolik zatím nevychází, což je škoda, protože já třeba teďka hodně, i když já učím na Pražské konzervatoři, tak já se snažím hodně vycházet z metodiky Karen Tuttle, což byla fantastická americká profesorka na violu, vychovala opravdu několik generací výjimečných violistů, solistů, mezinárodně uznávaných. A protože u nás trošku ta metodika je taková, že vlastně ta levá ruka má, ty prsty mají běhat a pravá ruka má tahat tím smyčcem, což velmi zjednodušeně teďka říkám. Ale vlastně ta metodika té Karen Tuttle, ta je vlastně o tom, že se to řeší od úplných základů. To znamená, jak člověk stojí, jak člověk dýchá, jak fungují svaly, jak vlastně úplně celý koncept toho těla, protože samozřejmě, když já budu řešit, jestli mi běhá levá ruka, mám rychlý prsty, ale do toho budu mít stuhlý záda a budu špatně stát, tak ono to nebude fungovat. I když budu cvičit hodiny a hodiny, tak akorát tu levou ruku přehraju a bude mě bolet.
1: No a když dlouhodobě jedna, která se věnujete propagaci violy jako takové, jako soulového nástroje, tak je právě té podpoře těch mladých muzikantů a mladých hudebníků, tak když jim řeknete, že na začátku hodiny, jak to stojíš, tak jak se na vás dívají?
0: No tak většinou překvapeně, nicméně já vždycky, když je srovnám...
1: A jak stojí?
0: No tak často nestojí ideálně, to si řekněme na rovinu. A právě vždycky je dobrý, že když já si je srovnám, řeknu jim, jak mají dát ty ramena, jak to všechno uvolnit a tohle a nastavím si je tak, jak to má být, tak najednou všichni jakoby na sobě to poznají, že to je rozdíl, že je tam najednou něco jinak a je to mnohem víc pohodlný to hraní.
1: Pomáhá vám třeba yoga nebo jaký typ cvičení?
0: Já jsem teďka většinou musím cvičit teda samozřejmě, protože já mám od mladších let, já jsem měla skoliózu a takovýhle věci, takže ty záda trošku bolely. Ačkoliv celkem to drželo do té doby, než se mi narodil můj syn, protože vlastně
1: Patrik,
0: to už potom byla ještě jiná zátěž fyzická, takže pak už to začalo trošku jako padat, tak jsem zjistila, že opravdu musím začít něco dělat. Takže teďka primárně se snažím dělat pilates, což je pro mě velmi pomocná záležitost. Yoga je samozřejmě taky výborná. Takže tohle určitě je dobrý, ty svaly cvičit a posilovat.
1: S Patrikem, když jsou mu 4, už asi moc neposilujete, ne? Už se moc na rukou nenosíte.
0: To jsem se snažila eliminovat od samého začátku. Jo. Já jsem se snažila ho nezvykat na to, že ho budu furt zvedat z té země. Takže vlastně vždycky on, když chtěl za mnou, já jsem se sedla za ním na zem a vlastně měla jsem ho v náručí jakoby na zemi, protože já vlastně ty ruce celkově přetěžovat úplně nemůžu a nemám je ani bůh jak silný, takže myslím si, že bych to docela jako odnesla právě na nějakých namožených svalech, takže vlastně já jsem v tomhletom si ho snažila nenavyknout.
1: Chodí s vámi to 4leté dítě na vaše koncerty?
0: Naše 4leté dítě chodí a chodí rádo. Patrik teďka má největší oblibě se chodit klanět. To je jeho nejoblíbenější činnost na koncertě. Takže teďka naposledy, když jsme byli v Lohačovicích, kdy jsme hráli s Václavem Hudečkem, tak tam měl dovoleno, že může na pódiu potom. Takže já jsem to malé dítě naše viděla v první řadě, jak sedí a vlastně jenom čeká, až začne ten potlesk a vlastně v prvním potleskem vystartoval z té židličky a letěl nahoru. Tam je převzal kytku a začal se klanět.
1: No, když jste zmínila ještě tu Itálii, tak já musím znovu připomenout, že hrajete na velmi vzácnou historickou italskou violu z roku 1745. Carlo Antonio Testore Contrada. Čím jsou ty italské nástroje tak výjimečné?
0: Zkoumá se to roky. Řeší se to, přemýlá se to tam a zpátky. Myslím si, že těch variant, proč to tak je mnoho.

Říká se, že když vlastně v tom 17. století nebo i 18. 16., že vlastně to dřevo bylo trošku jiný, bylo tam vlastně, oni si namíchali trošku jiný lak z věcí, které už dneska třeba nejsou v takové kvalitě nebo tak k dispozici, že to opravdu už třeba dneska nelze napodobit. Nicméně konkrétně u těch viol, ty italské nástroje z toho období mají opravdu nenapodobitelný zvuk.

0: Posloucháte víkendové vysílání Radiožurnálu a povídáme si se nejlepší světovou violistkou Kristýnou Fialovou. Léky, takové to leze na mě chřipka, potřebuju ale odehrát koncert, protože jsem solistka. Tak jak tohle to funguje? Nakolik šetříte nebo nešetříte svoje zdraví?
1: Tak funguje to tak, jak říkáte, no. Tak úplně právě na druhou stranu to máme výhodu oproti třeba zpěvačkám, protože ty prostě tam léky nezaberou na ten hlas. U nás to funguje, ale je to potom samozřejmě jako logicky komplikovanější, protože třeba před rokem jsem hrála českou premiéru z koncertu Petrise Vaskse, což je jeden z mých nejmilovanějších koncertů a je to nádherná muzika. Je hodně taková tichá, meditativní místy a já jsem měla šílenou chřipku, bylo mi prostě utpaný, no, strašný kašel. Fakt jsem sotvala jako lezla, jak se říká. Ale to prostě člověk nezruší. Tak byly dva koncerty v Českých Budějovicích, jsme hráli s Filharmonií. A já jsem si v tu chvíli jsem pochopila, proč často, když jsou ty potiché věty, tak to v sále u lidí udělá takovou tu kašlací epidemii. Protože ono vás to opravdu jako k tomu, jakože víte, že v tom potichém nemůžete kašlat, tak vás to naopak nutí. A já jsem měla úplně to samý, akorát jsem u toho musela hrát. Takže já jsem opravdu v těch dlouhých pianissimových tónech prostě dělala... abych si to trošku nějak jako posunula a čekala jsem na každou mezihru jako na smilování, abych si mohla pořádně odkašlat. A na druhý koncert, samozřejmě kolegové z orchestru si toho všimli, tak se mi na pultu sešlo asi 8 bonbonů proti kašli. Takže to jsem během druhého koncertu poctivě teda si to dávala do pusy a to už bylo potom lepší. Teda, no.
0: No, musíte mít obrovskou výdrž, tak už jsme zmínili pilates, jogu, jak se udržujete víceméně v dobré kondici a co po koncertě bolí víc, jako v ruce nebo ta záda, když jsme se bavili o tom, že vlastně základem toho všeho je dobře si stoupnout.
1: Ano, je to tak, no právě mě po koncertě vlastně nebolí nic, protože kdyby mě něco bolelo, tak dělám něco špatně. Ono to nemá bolet, to hraní by nemělo bolet a mělo by to být naopak, právě člověk může mít unavený ruce, unavený svaly, ale já jsem vlastně nikdy, já jsem byla ten typ, vždycky v tím odrovnávám moje studenty, že říkám, já jsem na konzervatoři od začátku cvičila 8-9 hodin denně. Tak z toho se mi teda všichni chudáci vždycky složí, teda, že to teda si neumí ani představit.
0: Kolik je to teď?
1: Teďka samozřejmě to je míň se vším tím provozem, ale myslím si, že právě já do dneška z toho čerpám. Že jsem z těch studijních let, já jsem si nahrála strašně moc repertoáru, naučila jsem se strašně moc skladeb. A když do dneška mám vytáhnout něco, co jsem se naučila v těch 17 na konzervatoři, tak to v těch rukách pořád je, protože ty hodiny se tam prostě
0: No, váš tatínek, už jsme to říkali, je dirigent, manžel, hudebník. Jak to vypadá u vás doma, nebo když se takhle jako sejdete? Jak to u vás vypadá, když si nesete práci domů?
1: Tak my se zase tak často nepotkáváme s celá rodina, protože moje rodiče žijou v Brně, my jsme v Praze, ale tak samozřejmě to víte, že se o té muzice povídáme pořád. A je to taková naše deformace, ale já si vlastně neumím představit, že bych měla manžela, který by byl mimo obor a já bych mu vlastně něco říkala, on by vůbec vlastně nechápal moc, o čem mluví a tak by si mě poslechl a řekl, tak to víš, že jsi šikovná a šel by si dělat svoje.
0: Proděkanem teďko byl nově?
1: Manžel teďka vlastně ještě má další jakoby akademickou funkci, což je mimo hudební, mimo jeho violončelovou dráhu, tak je nově proděkanem na HAMU. Takže to je samozřejmě zase trošku něco jiného, jiná práce, ale v podstatě je to pořád součást té hudby.
0: Teď je celkem běžné, že orchestry dělají generálky, které jsou i pro publikum. Mm-hmm. Prostě taková generálka je pro vás v něčem jiná, když tam lidé jsou nebo nejsou. Vadí vám to třeba?
1: Nevadí. Nevadí, pro mě to je vlastně vždycky fajn, že člověk si to zahraje tak nějak naplno. Vlastně jednou před tím koncertem, protože vlastně ty generálky, když tam je publikum, tak se to opravdu zahraje jednou jako na koncertě. Když jsou to generálky bez publika, tak se na tom třeba trošku víc pracuje, zastavuje a tak dále. Takže ono samozřejmě každý má něco. Když se je potřeba tam ještě udělat nějaká práce před tím koncertem, tak se může udělat víc ta práce. Když je to před publikem, tak se to opravdu musí takhle jakoby najednou projet. A zase třeba se může pracovat méně, ale mě to nevadí si to zahrát takhle dvakrát naplno, je to v pohodě.
0: Je u hráček na smyčcové nástroje nějaké omezení v oblasti? oblečení? V čem byste třeba hrát nemohla?
1: Já nemůžu hrát v čemkoliv, co mě jakýmkoliv způsobem škrtí, tahá rukávy, nějaký aplikace, co jsou tady na levém rameni, protože tam mám položenou violu. Nemůžu mít nic jakoby moc obtaženého, musí to být pro mě furt komfortní. Já mám naštěstí kamarádku, která už mi opravdu asi 15 let šije všechny koncertní šaty.
0: Takže a vybíráte si právě ty šaty podle toho, co budete hrát?
1: Asi ne úplně, není to tak, že na každý koncert potřebuju nové, to určitě ne. Ale třeba mám tak jakoby pocitově, si řeknu, že třeba k tomhle z toho nějaká barva by šla, nebo nějak by to fungovalo. A právě kamarádka už perfektně ví, co a jak má dělat, abych to mohla hrát pohodlně, takže mi to vymyslí, navrhne, ušije.
0: Jasné je, že broš mít tedy nemůžete, ale vadí vám třeba i prstýnky nebo hodinky?
1: Já mám snubní na pravé ruce, právě protože na levé bych ho mít nemohla. Tam by mi to překáželo mezi prsty. Na ošnice mám vždycky jen takové ty malé pecky, tam ty velký by mi vlastně drnčily a cvakaly o violu. Na krku nic nemůžu mít, protože ten řetízek bych si tam vždycky přicvakla do krve akorát violou. Takže opravdu těch ozdob moc není.
0: Zmínili jsme koncert Pražské Rudolfinum s Václavem Hudečkem, zahájení festivalu Svátky hudby 20. října, ale předtím máte ještě se Zlínskou filharmonií koncerty ve Zlíně a v Brně na začátku měsíce.
1: Je to tak? A to bude trošku v takové hektické období, protože vlastně mám s nimi dva koncerty a na každém koncertě hrajou něco jiného. Ve Zlíně to bude 1. října, zahráme právě Harolda v Itálii, což je skladba pro solovou violu orchestr s Robertem Kružíkem, skvělým dirigentem. A potom o 4 dny v Brně, později to bude 4. října, tak právě budeme hrát můj milovaný koncert Petrise Vaskse, který je opravdu mimořádná hudba, tak kdybyste někdo byli poblíž Brna 4. října, tak velmi doporučuji k návštěvě koncertu.
0: Vy už taky řadu let jste ambasadorkou nadačního fondu Impuls, podporující pacienty s roztroušenou sklerózou. Co vás vedlo k formě téhle pomoci?
1: Myslím si, že se to asi tak nějak nabízí. Jednoduše jsem se s touto nemocí setkala ve svém blízkém okruhu lidí. A vlastně jsem nic o ní moc nevěděla do té doby, protože to není nemoc, o které by se často mluvilo, tak jsem si o tom začala zjišťovat a právě jsem narazila na nadační fond Impuls, který tyto pacienty podporuje a dělá pro ně různé podpůrné programy a tak dále. A skontaktovali jsme se spolu a začali jsme nějakým způsobem přemýšlet, jak udělat podporu. Takže jsme vymysleli formu benefičních koncertů, které organizujeme každý rok. Už máme jich za sebou asi 11.
0: Co byste v životě chtěla dokázat bez violy?
1: Bez violy? No to je těžká otázka. Dokázat asi to, abych měla pořád zdravou a šťastnou rodinu. Aby můj syn vyrostl v člověka, který bude spokojený ve svém životě. Aby to můj muž se mnou vydržel. A abychom pořád takhle spolu mohli fungovat.
0: Tak to vám přeju. A děkuji moc za rozhovor pro Radiožurnál. Kristýna Fialová byla naším hostem.
1: Já moc děkuji za pozvání.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Ministryně financí dnes představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek bude vyšší než letos. Povodně v Nepálu a Tibetu mají nejméně 790 obětí. Záchranné práce komplikují silné monzunové deště. Slavia ovládla ligové derby na stadionu Sparty 3-0 a fotbalovou šance ligu vede o bod před Libercem. Dnes bude zpočátku i zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat, teploty až 28 stupňů Celsia. Je pondělí 31. srpna. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministryně financí dnes na vládě představí návrh státního rozpočtu pro příští rok. Alena Schillerová z Hnutí ANO v televizi Prima potvrdila, že schodek bude vyšší než letos. Nepřekročí ale 400 miliard korun. Prioritou rozpočtu budou zdravotnictví a dopravní infrastruktura.
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO v České televizi označil sestavování rozpočtu 2027 za nejnáročnější za posledních několik let.
4: Jsme svázáni ad jedna našimi závazky vůči NATO. Jsme svázáni mimořádnými výdaji, které budou do nových elektráren, a jsme svázáni poměrně velkými výdaji na dopravu.
3: Vyšší zadlužení státu podle něj rozpohybuje ekonomiku a přinese Česku vyšší příjmy. To rozporoval předseda starostů Vít Rakušan.
5: My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká výrazná daňová reforma.
3: Plánovanou výši schodku opozice kritizuje kvůli zadlužování země, které vysokými úroky zatíží budoucí generace. Prezident Petr Pavel na CNN Prima News řekl, že nový rozpočet bude vetovat jen v případě nízkých výdajů na obranu. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Počet obětí ničivých povodní v Nepálu a Tibetu dál stoupá. Podle nové bilance zemřelo na obou stranách hranice nejméně 790 lidí, většina z nich v Nepálu. Záchranáři dál pátrají po nezvěstných. Tě jsou podle úřadu tisíce, jsou mezi nimi cizinci.
6: Podle čínských úřadů se v Tibetu pohřešuje přes 260 zahraničních turistů z 23 zemí, mimo jiné Indie, Litvy, Spojených států nebo Velké Británie. Pátrací a záchranné akce na obou stranách hranice dál komplikuje mimo jiné monzunové období a s tím spojené deště. Stoupá například hladina nepálské řeky Trišuly a hrozí tak další povodně. Záchranáři i tamní obyvatelé se proto znova přesouvají do vyšších poloh. Úřady v Číně i Nepálu taky varují před hrozícími sesuvy podmáčených svahů. Opadlo už ale nebezpečí kolapsu jednoho z horských jezer. Voda z přeplněné nádrže se totiž začala rovnoměrně přelévat do okolí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajinská vláda chce změnit pravidla pro práci při leteckém poplachu a zákazu vycházení, oznámil to premiér Serhii Korecký. Reaguje tak na změnu taktiky Ruska při útocích na Ukrajinu.
7: Rusko už nevede masivní útoky na ukrajinské cíle v nočních hodinách. Místo toho vytrvale ostřeluje města, průmyslová a obchodní zařízení a kritickou infrastrukturu v průběhu celého dne. Například jenom v Kyjevě od páteční půlnoci oznámili sirény balistický nebo dronový útok 20krát. Dlouhodobé výstrahy před nebezpečím útoku ovlivňují nejen bezpečnost lidí, ale také chod úřadů a podniků, logistiky, dopravy a vzdělávacích institucí. Z dlouhodobého hlediska to ohrožuje ekonomickou aktivitu ve městech, hlavně v Kyjevě. Nové postupy pro konkrétní typy hrozeb chce mít ukrajinská vláda hotové tento týden. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se domluvili na společných schůzkách, potvrdili to oba politici. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v poslední době poznamenalo několik konfliktů.
8: Prezident Pavel řekl v televizi Prima, že budoucí společná jednání se budou týkat zahraniční i domácí politiky.
9: A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane.
8: Premiér ve videu na sociálních sítích řekl, že se s Pavlem setkal už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Mluvili spolu třeba o bezpečnosti a zahraničních cestách.
10: Tady není žádný boj, pan prezident mě požádal, já jsem ho přijal.
8: Pavel se s vládou v poslední době dostal do sporu třeba kvůli jeho účasti na summitu NATO v Ankaře. K tomu na Primě řekl, že neplánuje stáhnout kompetenční žalobu, kterou na kabinet podal k ústavnímu soudu. David Šalek, Radiožurnál.
1: Pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom Deník N a nemocnice Událost Radiožurnálu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací Deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
11: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice Událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
1: Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí nemocnice neposkytla. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. K urnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané v hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
12: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristin Frostadottirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude pak jednat dozorčí rada.
13: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v 6. kole šance ligy v derby na stadionu Sparty 3-0. A v čele tabulky jsou tak o bod před Libercem, který porazil Hradec Králové 2-0. Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a zápas Plzně se Slováckem skončil remízou 1-1. Tenista Jiří Lehečka postoupil do 2. kola dvouhry na US Open. Španěla Karenia Bustu porazila 3-1 na sety. Karolina Plíšková otočila duel s Belgičankou Van de Finklovou a vyhrála ve 3 sadách. Vypadli naopak Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková. Vít Kopřiva hraje s Argentincem Echeverim, sleduje to reportér David Prouza.
14: Vít Kopřiva prohrál první set s nasazenou 27 a to poměrem 3-6. Jedna ztráta podání vedla k tomuto výsledku, no a ta druhá přišla na začátku druhé sady, takže v tuhle chvíli Vít Kopřiva prohrává 3-6, 0-1 a servis se chystá Argentinec. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D8 u Doksan a na D11 u Úval. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem Nedoksany blokovaný odstavný pruh. Na 38,5 kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem pneumatiky. Pozor na pohyb řidiče kolem vozidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Úvaly. Na 6. kilometru odstavený kamion, označen je šipkou silničářů a kužely. Projíždějící vozidla mohou vybočovat. V Praze v tunelu Blanka stroje na Smíchov za sjezdem na Letnou překážka. Nepojízdné vozidlo tam blokuje jeden jízdní pruh, policie již je na místě. A v okrese Klatovy na silnici 191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem z Bystřete za Petrovicemi nad Úhlavou. Havarovalo tam auto mimo v komunikaci. Na místě zasahují hasiči, policie řídí dopravu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 18 až 14 stupňů. Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přeháníky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až napalo jasno a přeháníky už jen ojediněle. A nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
16: Jaké pomůcky musí rodiče hradit při nástupu dětí do školy? Proč islandští voliči v referendu odmítli návrh na obnovení jednání o vstupu do Evropské unie? Návrat dětí do školy znamená pro rodiče každý rok extra nákupy a platby. Výdaje spojené se začátkem školního roku očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 a 6 tisíci korunami. Tyto náklady, podle průzkumu agentury Ipsos, dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor, pokud nějaké mají. Podle českého práva je přitom základní školství v rámci povinné školní docházky bezplatné. Co tedy rodiče musí a nemusí hradit? Budeme o tom mluvit s analytičkou společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Škola většinou každý rok přijde se seznamem školních pomůcek, které má dítě mít. Znamená to, že rodič musí všechny automaticky pořídit?
17: Určitě automaticky ne, jen bych na začátek chtěla zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi běžným osobním vybavením žáka a tím, co je součástí té samotné výuky. Ono už ústavní soud v minulosti uvedl, že na rodičích mohou zůstat náklady například na aktovku, penál, psací potřeby, přezůvky nebo oblečení a tělocvik. Škola tedy může chtít, aby žák měl tyto běžné osobní školní potřeby, ale neexistuje nějaký zákonný seznam, podle kterého by škola mohla rodiči jednoduše říct nebo nařídit nějaký nákup libovolné položky nebo konkrétní značky. To jsou tedy ale věci, které pořizují zpravidla jako rodiče. Jiná situace nastává u učebních materiálů, které jsou povinnou součástí té výuky, které si pro tu povinnou výuku volí samotná škola. Učebnice a učební texty se schvalovací doložkou ministerstva školství musí dle zákona dostávat všichni žáci základních škol zdarma. Ministerstvo školství dokonce jako vysloveně uvedlo, že platbou rodičů nelze podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. A co se týče ještě prvňáčku, tak já bych jenom připomněla, že ti mají ze zákona dostávat zdarma základní školní potřeby v hodnotě 500 korun za školní rok. Není to ale příspěvek pro rodiče, ale tyto pomůcky poskytuje škola. Tak doporučuji rodičům třeba někdy vyčkat, než jim škola třeba napíše, jaké pomůcky jim už jako zajistí, aby to zbytečně třeba nedvojili. No.
16: Takhle to zní přehledně, srozumitelně a logicky, ale možná je to trošku složitější. Třeba školy zapůjčují dětem učebnice, ale často se stává, že pracují s takzvanými pracovními sešity, do kterých se píše a kreslí. A ty už si děti musí pořídit sami a třeba v případě výuky cizích jazyků to nejsou úplně levné položky. Někdy stojí několik set korun. Neměly by být tyto pracovní sešity taky distribuovány školou, pokud jsou nutnou součástí výuky?
17: U pracovních sešitů je to potřeba rozlišovat, jestli patří mezi schválené učební texty, čili mají tu doložku od ministerstva školství, tudíž škola tam nemůže jejich zaplacení po rodičích nějak povinně vymáhat, stávají se tedy tou povinnou součástí výuky, ale u těch pracovních sešitů bez schvalovací doložky je ta situace trošku složitější, kdy škola ho používat může, ale pokud s ním žáci mají povinně a pravidelně s ním pracují, nemůže škola tu účast na výuce podmínit tím, že rodič sešit zaplatí. Jo, stejně bych se dívala na takový ten klasický příklad, dejte nám 500 korun na kopírování. Pokud škola pracovní listy si sama zvolila jako běžný prostředek výuky, tak se nemůže zachovat tak, že žák, jehož rodiče to nezaplatí, tak materiály nedostane. Škola to může zaplatit z ostatních neinvestičních nákladů a vlastně má se na tom domluvit se zřizovatelem školy.
16: Čili to platí i v případě těch základních pomůcek, jako jsou sešity, pracovní knihy, pokud je to dítě nemá, škola ho nemůže trestat, ale měla by mu je tedy zajistit?
17: Když se budeme bavit u těch běžných osobních potřeb, jak jsem na začátku vyjmenovávala třeba tu aktovku, tušku, pravítko a tak podobně, tak tam samozřejmě škola může legitimně očekávat, že je žák bude mít. Nicméně jsou rodiny, které na to nemají dostatek finančních prostředků, tam by škola měla zjistit tu situaci rodiny a nabídnout nějakou dostupnou podporu. Ty možnosti tady pak jsou, té podpory.
16: Další položkou, kterou školy vyžadují, je příspěvek do třídního fondu, z něj se hradí různé odměny, diplomy nebo i toaletní potřeby. A potom do fondu sdružení rodičů, to jsou sice dobrovolné příspěvky, ale jejich nezaplacením můžeme dětem připravit nepříjemné chvíle, kdy čelí často dotazům před celou třídou, proč rodiče ještě nezaplatili. Jak tedy nejlépe postupovat?
17: No, škola nemůže rodiči uložit povinnost zaplatit ani teda do toho spolku sdružení rodičů přátel školy nebo ho u ní vynucovat nějaký dar té škole. Obojí je vlastně dobrovolné, to sdružení rodičů přátel školy je zpravidla samostatný spolek. Občanský zákoník vysloveně uvádí, že nikdo nemůže být ani nucen k účasti ve spolku, tedy rodič nemůže být nucen stát se členem a vlastně platit ten příspěvek. Pokud se ale dobrovolně rozhodne se stát členem, tak je legitimní, že ten příspěvek vlastně zaplatí. Nicméně je vlastně dobré se ptát, na co ten příspěvek vlastně pak bude následně vyplácen. Jo, jak už jste zmínil, opravdu za problematické považuji takovou tu praxi, kdy rodič dostane pouze zprávu typu do konce září nám zaplaťte 1000 korun na SRPŠ, aniž by bylo jasné, že jde o dobrovolný spolek, kdo je členem, na co ty peníze vlastně budou určeny. Takhle.
16: Pokud je rodina v těžké finanční situaci, existuje v případě školních pomůcek nějaká pomoc od státu?
17: Ano, existuje. Zmínila bych především dvě cesty. První je mimořádná okamžitá pomoc přes úřad práce. Ta může být poskytnutá rodině, která vzhledem ke svým příjmům nebo celkovým majetkovým poměrům nemá dostatek peněz na odvodněné náklady související se vzděláváním dítěte.
16: A promiňte, že abychom si to upřesnili, je to tady sociální dávka, která má se použít třeba i na ty školní pomůcky nebo kroužky?
17: Ano. Ministerstvo právě práce a sociálních věcí vyloženě vlastně uvádí, že to dá použít na školní pomůcky, ale také třeba na školu v přírodě, nebo adaptační kurz, či kroužky, nebo lyžařský výcvik.
16: A jak velká je výše té pomoci?
17: To si teďka nejsem jistá, teďka z hlavy, to se omlouvám, ale je to vždycky posuzováno individuálně. Jo. Další možností je pak vlastně nově i přímo ve školách s vyšším zastoupením sociálně znevýhodněných žáků, kdy v rámci indexového financování mohou vybrané školy získat prostředky přímo na podporu konkrétních žáků. Jde třeba o pomůcky, které škola vlastně zakoupí a zpravidla žákové zapůjčí.
16: Nikola Šramková, analytička společnosti Eduin. Děkuju vám, nashledanou.
17: Taky děkuju, nashledanou.
16: Island v referendu odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Ze začátku až do čtvrt na šest našeho času byla většina sečtených hlasů pro obnovu rozhovorů. Poté se situace obrátila. Severská země, kde žije téměř 400 tisíc lidí, je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu i schengenského prostoru. Součástí Evropské unie ale není. V roce 2010 uprostřed finanční krize sice přístupová jednání Island zahájil, v roce 2013, ale po rychlém zotavení ekonomiky, rozhovory pozastavil kvůli ostrému sporu se 27. ohledně rybolovních práv. V Reykjavíku je náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Postupně jste se zúčastnil povolebních párty obou táborů. Čím to, že se na obou stranách ještě v noci slavilo?
18: Ono, jak se to postupně přelévalo, na začátku to nejdřív vypadalo poměrně pozitivně pro tu stranu ne, která nechtěla obnovit ty rozhovory, pak se to přehouplo a vypadalo to docela dobře pro tu stranu ano, tak myslím si, že obě dvě strany si to chtěly taky tak nějak užít a celou dobu vlastně všichni říkali, pořád se to může přesunout na jednu nebo na druhou stranu, pořád víme, že to tak je, ale pořád bylo ještě co slavit.
16: Výsledek je tady zhruba půl na půl. Nerozdělí to ostrov, neprohlobí to ještě víc příkopy ve společnosti?
18: Myslím si, že zrovna tahle volba spíš naopak, protože tou volbou Islanďané to budou respektovat, i když ta půlka, která tedy prohrála šťastná rozhodně v tuhle chvíli není, tak se ta kapitola v podstatě uzavře. Dokud se něco nestane, tak na dlouhou dobu Islanďané nebudou znovu o Evropské unii uvažovat o přímém vstupu. tudíž ta debata ustane. Kdyby naopak se teď začalo jednat, 2 roky se jednalo, pak by bylo další referendum, tak z toho měli vlastně Islanďané největší strach. Část z nich mluvila, že kvůli tomu bude hlasovat proti, protože má strach, že se Island jako ostrov rozhádá, že to bude jejich takový Brexit, který rozdělí rodiny a že to paralyzuje celou vlastně společnost i celou vládu, která by 2 roky musela vyjednávat. Přece jenom Island je malý, těch úředníků není moc a porovnat všechno s evropskou legislativou zabere docela dost práce.
16: Co ještě, kromě toho, bylo ve hře? O čem se Islanďané v referendu rozhodovali? Přesně tedy, co hlavně zvažovali?
18: Jednak tahle věc, potom samozřejmě rybolov a zemědělství. Islandci do toho nechce nechat kecat, abych tak řekl. Islanďané si bojovali za svoje rybolovná práva opravdu vlastně i násilím při trestčích válkách s Velkou Británií v 70. letech, takže ti si opravdu nechtějí do těch vod nikoho pustit a vlastně ten rybářský průmysl, který má opravdu velkou pozici, silnou pozici, vlastně v těch 70. letech byl schopen vymáhat na vládě, aby hrozila vystoupením z NATO, na které jsou všichni Islanďané velmi hrdí, tak ta jednoznačně tady prosazovala to, aby se nikam nevstupovalo, aby se vůbec nic neskoušelo. Tak to je jedna věc. Naopak ti, co jsou pro, tak ti by hodně rádi viděli euro a část podnikatelů by taky ráda viděla euro, protože islandská koruna je hodně měna, která je malá, která mění kurz velmi rychle a způsobuje to tady inflaci, způsobuje to tady různé fluktuace na trhu, které znamenají, že úrokové sazby jsou na 8%, hypotéka stojí 10%, což je pro mladé lidi poměrně náročné zaplatit si potom bydlení, takže to byl takový velký argument pro.
16: A kde se vlastně nakonec, jak se ukázalo, rozhodlo? Mám pocit, že jenom Reykjavík hlasoval pro obnovení těch rozhovorů, ne?
18: No je to tak, to se trochu čekalo, záleželo potom na tom, jaké budou ty poměry, vlastně spíš asi záleželo na tom, kdo jak vyhnal svoje voliče hlasovat, ta účast byla poměrně slušná, ale myslím si, že spousta lidí hlasovala právě na základě tady té nejistoty, co bude během těch 2 let. Část lidí taky říkala, že nemá dost informací pro to, proč by měla hlasovat pro, tak si možná vybrali taky status quo. Je to tak, že ty regiony vesměs by asi byly proti, ale záleželo, jestli to bude 60-40 nebo 52-48.
16: No, proč by měli hlasovat pro, co by to Islandu přineslo členství v Evropské unii? Ve chvíli, kdy jsme řekli, že vlastně už jsou členy schengenského prostoru.
18: No to euro, bez členství v Evropské unii by euro nešlo a potom taky část lidí říkala, že vláda, protože Island je malý, tak není ochotná dělat některé velmi nepopulární kroky, protože je tak blízko lidem, že si to nemůže lidsky dovolit a že Evropská unie by je k tomu přiměla. A třetí věc, o které lidé, co chtěli hlasovat, pro hodně mluvili, tak je ta ochrana vlastně toho velkého prostoru, té velké Evropské unie, která je schopná vymáhat věci na velkých společnostech, která je schopná vyžadovat dodržování pravidel velké technologické firmy, což Island se svými 400 tisíci obyvateli nemůže, nemá šanci udělat. Tak v tomhle ohledu myslím, že ti zastánci pro viděli velkou výhodu.
16: Vy už jste řekl nebo připomenul ten počet obyvatel ostrova. Odhaduje se, že přibližně 50 tisíc jsou, tedy z těch 400 tisíc obyvatel jsou přistěhovalci a z nich bezkonkurenčně nejpočetnější jsou Poláci. Ti se mohli nebo nemohli referenda zúčastnit?
18: Záleží, jestli už mají i islandské občanství. Já jsem se díval na ta pravidla a hodně to tady lidi řeší. Jsou to nejenom Poláci, potkal jsem tady i Američany třeba, kteří utekli před Trumpem mimochodem. A je to tak, že musíte tady strávit 7 let, musíte tady platit, nemít tady dluhy, jsou tam různá pravidla, ale po těch 7 letech může člověk dostat občanství a pak už může hlasovat. A hodně lidí říkalo, kteří přišli třeba podpořit na nějakou tu volební party, říkali, já ještě volit nemůžu, ale v tom příštím referendu, co bude za 2 roky, když doufali v to, že to tady vyhrají, tak už hlasovat budu moct, protože už tady budu těch 7 let, už dostanu to občanství.
16: Volební právo má něco málo přes 270 tisíc Islanďanů. Podle islandské televize odezvala svůj hlas 1/5 z nich už předem. Jak velká byla vlastně volební účast?
18: Ta volební účast byla podobná jako v posledních parlamentních volbách, okolo 80%. Finální čísla ještě nejsou venku, ale hodně to porovnávali s těmi posledními parlamentními volbami a víceméně to vycházelo. ta předvolba rozhodně hrála roli i v tom, proč se to tak dlouho počítalo, protože ono je to trochu složitější, tam může člověk hlasovat vícekrát a ti úředníci musí porovnávat obálky, porovnávat, která je ta poslední, takže tam to zkomplikovalo docela situaci a těch hlasů bylo dost, byly jich desítky tisíc.
16: Co výsledek referenda znamená pro další vztahy Islandu a Evropské unie?
18: Myslím si, že vlastně žádnou velkou změnu. Myslím si, že Evropská unie je možná trochu zklamaná asi teď, protože doufala, že by Island mohl vstoupit. Islanďané, myslím, zůstávají na tom vztahu, v kterém jsou. To znamená, jim velmi vyhovují ty formáty, které zatím mají. Nechtějí to rozšiřovat zjevně dál, takže na tom to zůstane. A myslím si, že by se někdo s někým rozhádal, to bych minimálně na té islandské straně určitě nečekal.
16: Z Reykjavíku zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Islandu, Jakub Lucký, děkuju vám. Naschledanou.
18: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes předloží návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek zůstane pod 400 miliardami korun. Bude ale vyšší než v letošním roce. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle opozice je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné. Na Islandu skončilo sčítání hlasů v referendu o obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. S necelými 53% hlasů vyhráli odpůrci rozhovoru s Bruselem. Rozdíl mezi odpověďmi ano a ne byl nakonec zhruba 13 000 hlasů. Odpůrci zvítězili ve všech volebních regionech, kromě dvou v hlavním městě Reykjavíku. K referendu přišlo přes 82% oprávněných voličů. Je to největší volební účast na Islandu za posledních 17 let. Národní památkový ústav v rámci ocenění Patrimonium pro futuro vyhlásil online hlasování o cenu veřejnosti památky děkuji. Ocenění vyzdvihuje nejlepší počiny v památkové péči. Hlasovat je možné online do 20. září.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slávie v prvním ligovém derby pražských S v sezóně vyhráli na Letné 3-0. V tabulce šance ligy se tak vrátili o bod do vedení před Liberec, který porazil Hradec Králové 2-0. A v dalších zápasech Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a Plzeň hrála se Slováckem 1-1. Čeští basketbalisté porazili v takzvané předkvalifikaci na mistrovství Evropy v roce 2029 v Praze Norsko 108-97 po prodloužení. V druhém utkání skupiny G si tak připsali první výhru. 22 body k tomu pomohl kapitán Martin Peterka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Domašova a omezení na D8 u Roxan. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov. Jeďte opatrně. Na 174. kilometru havarovalo osobní vozidlo. Na místě policie šipka silničářů. Projíždí se bez zdržení pouze levým pruhem. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za exitem 35 Doxany blokovaný odstavný pruh. Na 38,5 kilometru stojí nákladní vozidlo s defektem pneumatiky. Pozor na pohyb řidiče kolem vozidla. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na úvaly. Na 6. kilometru odstavený kamion, označen je šipkou silničářů a kužely. Projíždějící vozidla mohou vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se ochlazuje na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění až na 12 a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat, většinou až na polojasno, přeháňky už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů na jihovýchodě a východě naměří až 28 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: 3,5 minuty po půl jedné začíná noční Radiožurnál. Dnes je pondělí 31. srpna. Je před námi poslední den letních prázdnin a také poslední srpnový den. Už zítra se žáci a studenti vrací do škol, tak si ten poslední den prázdnin společně, ideálně s dětmi, užijte. A my se na úvod nočního vysílání podíváme do Chebu. Historický letoun amerického námořnictva, který dokáže složit křídla tak, aby se jich na letadlovou loď vešlo co nejvíc. I to bylo jedním z velkých lákadel leteckého dne právě v Chebu a ohlédneme se za ním za chvíli v nočním Radiožurnálu.
0: Noční Radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Desítky historických i moderních letadel viděli o víkendu návštěvníci na letišti v Chebu. Počasí leteckým ukázkám přálo, nechyběly přelety historických strojů ani vystoupení akrobatických pilotů.
1: A vždycky je uvidět s tím dalekohled, jak letí tady na mrákama.
2: Říká letecký fanoušek Vašík.
1: Vojenská všechna závodní, jak přistávají a vždycky zhlednou nahoru.
2: Návštěvník Pavel přišel na letecký den připravený. Máte sebou židličky, deku.
3: Těšíme se na tu atmosféru a už uvidíme nějaký druhováleční letadla ve vzduchu.
2: Máte konkrétní favority?
3: Určitě všechny, co tady stojí před náma teďka. Tadyhle Korsár, Mustang, Trojan, Andula vzadu, co víc člověk může přát, takže paráda.
2: U zaparkovaných letadel se fotí Lukáš.
4: Nám ty historické letadla a je to prostě zážitek. No.
2: Nejvíce diváků se chtělo vyfotit s nepřehlednutelným letadlem Korsár.
4: No a mně se líbí vlastně tamhle to americké, ani už se nepamatuju ten název, ale jako menší jsem lepil ten model tamhle toho.
2: Model F4U zvaný Korsár má při zaparkování složená křídla tak, že vytvoří nad kokpitem střížku. Pokračuje letecký historik a spoluorganizátor akce Luděk Matějček.
5: Ty složená křídla se dělají proto, že letoun byl původně konstruovaný na provoz na letadlových lodích. Tam samozřejmě je málo místa.
2: Tento matně černý letoun je posledním létajícím exemplářem, který byl nasazený v korejské válce.
5: Bylo operačně nasazeno od roku 1950 a lítal u americké námořní pěchoty.
2: Na letecké dni se představila i další historická letadla.
5: Jsou tady další zajímavé letadla, třeba Junkers 50.
2: Kromě historické techniky tu své schopnosti předvedli také akrobaté Martin Šonka nebo otec a syn Nýbergalovi.
5: A letají tady ku příkladu akrobatická skupina Flying Bulls, který jsou jednoznačně jako skupina nejlepší na světě.
2: Letecký den se na chebské letiště vrátí zase za 2 roky. Z Chebu, Václav Malý, Radiožurnál.

0: To byla Mel C v nočním radiožurnálu a pět českých tenistů se představilo v úvodním dnu grandslamového US Open. Čtyři už mají první kolo za sebou a úspěšnost měli poloviční. Víc nám k tomu řekne přímo z Flushing Meadows reportér David Prouza a také určitě doplní i aktuální dění z kurtu, kde momentálně bojuje Vít Kopřiva. Davide, máš slovo.
1: Krásný večer do Čech. Pojďme začít tím živým, co se děje aktuálně teď na kurtu číslo 10. Vít Kopřiva hraje proti nasazené 27. Echeverrymu z Argentiny. Je to vyrovnaný zápas, bohužel ale po hodině a půl je Argentinec blíže tomu, aby se dostal do vedení 2-0 na sety. První sadu získal díky jednomu breaku 6-3, no a teď vede 5-4 a za malou chvíli po přestávce půjde podávat, takže Vít Kopřiva aktuálně má spíše dál k postupu do druhého kola, nežli blíže. Pokud jde o ten průběh jiných českých zápasů, které se hrály v odpoledních až večerních hodinách českého času, tak Jiří Lehečka vybojoval postup, porazil Karaňa Bustu ze Španělska 3-1 na sety, oplatil mu tak porážku 0-3 z Roland Garros z prvního kola. No a skvělý postup a skvělý obrat vydřela a ukázala Karolína Plíšková v souboji s Belgičankou Van de Winklovou. Prohrávala 2-6 a 2-5, ale stejně dokázala ještě nakonec postoupit do druhého kola. Druhou sadu z 2-5 otočila na 7-5, tu třetí pak získala 6-3, takže skvělý výkon od někdejší světové jedničky a dvojnásobné grandslamové finalistky. No a pokud jde o ty poražené nebo prohrané české zápasy, tak to bylo celkem jednoznačné. Ani Tomáš Macháč, ani Barbora Krejčíková neuhráli ani set. Krejčíková prohrála s Rachimovovou z Uzbekistánu 6-7-2-6 a Tomáš Macháč s Britem Samuelem 2-6-3-6-2-6. Tam to opravdu byla celkem jednoznačná záležitost. Aktuálně tady ještě stále je možnost, že to bude pozitivní česká bilance v prvním dni na US Open. Vít Kopřiva ale prohrává s Echeverrym z Argentiny 3-6 a 4-5. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled přináší Martin Matějka.
1: Spojené státy po týdnech klidu udeřily na íránská zařízení pro odpalování raket. Dobrovolníci v jezeře most pohřešovaného paddleboardistu nenašli. Tenista Vít Kopřiva hraje o postup do druhého kola US Open. A dnes bude zpočátku až zataženo, většinou s deštěm, postupně se začne od západu vyjasňovat, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Spojené státy zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Larak v severní části Hormuzského průlivu. Stravdu Axios to řekl nejmenovaný americký činitel. Podle iránských revolučních gard zemřelo při útoku několik vojáků a civilistů. Jde o první americké údery na Irán po několika týdnech klidu. Iránské revoluční gardy slíbily odvetu. Americko-izraelská válka proti Iránu začala před půl rokem. Washington a Teherán následně v červnu podepsali memorandum o porozumění. Dokument měl vést k ukončení války i obnovení plavby Hormuzskou úžinou. Obě strany ale dohodu začaly porušovat. Pátrání po pohřešovaném chlapci v jezeře most a okolí výsledek nepřineslo. 19-letý mladík na paddleboardu zmizel na jezeře při bouřce začátkem srpna. Nedělní akce se zúčastnila stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
3: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
4: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera most se ponořil poprvé.
3: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
4: 4. srpna se nad jezerem most přehnala silná bouře s prudkým větrem. Dva mladé paddleboardisty smetla vlna. Tělo 28-letého muže našli policisti následující den. Po 19-letém chlapci pátrají dosud bezvýsledně. Z mostu Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Aplikace Google Maps změnila pro své uživatele ve Spojených státech název Ontarijského jezera na americké. Platforma tak reagovala na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nedávno nařídil tuto vodní plochu na kanadsko-americké hranici přejmenovat. Krok přišel v době obchodního sporu mezi Washingtonem a Ottawou, kdy na sebe obě strany vzájemně uvalily vysoká cla. Nový název je závazný jen pro Spojené státy. Společnost Google tvrdí, že mapy aktualizuje tak, aby odrážely změny názvů v oficiálních vládních zdrojích. Od září začne v Moravském divadle Olomouc Mezinárodní baletní akademie Junior Balet Olomouc. Celosezónní stáž umožní mladým tanečníkům získat jevištní praxi, pravidelný trénink a zkušenosti s baletními mistry i pedagogy. Pokračuje ředitel divadla David Gerniš.
5: Existuje varianta, jak pomoci mladým tanečníkům, kteří jsou po škole, kteří hledají možnost profesionálního uplatnění a chtějí si zvýšit svoji kvalifikaci, tak aby pravidelně trénovali, zkoušeli s profesionálním souborem, navykli si tak na celý tento režim a měli tak pak větší příležitost dostat se do angažma.
1: Na okraji Národního parku Podyjí u Popic na Znojemsku odpoledne schořilo asi 8 hektarů smíšeného porostu. Oheň zasáhl trávu, les i vinohrad. Hasiči s požárem bojovali přes 4 hodiny. Vyhlásili druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Mluvčí hasičů Štěpán Komosný informoval, že příčinou požáru je zřejmě nedopalek cigarety. Na Znojemsku hořelo už v pátek. Požár zasáhl 4 hektary lesa a pole u Kyjovic. Zhašením pomáhal i vrtulník.
2: Sport.
1: Derby pražských S v 6. kole fotbalové šance ligy ovládla Slavia. Na stadionu Sparty vyhrála 3-0 a vrátila se do čela tabulky před Liberec, který krátce vedl po výhře 2-0 nad Hradcem Králové. A v dalších nedělních zápasech Plzeň remizovala se Slováckem 1-1 a Teplice vyhrály nad Jabloncem 2-0. Tenista Vít Kopřiva hraje v úvodním kole Grand Slamového US Open proti Argentinci Echeverrymu. V New Yorku to sleduje reportér David Prouza.
6: Vít Kopřiva aktuálně ale daleko od postupu do druhého kola na US Open. Se Čeverin prohrál první set 3-6, druhý 4-6. V tom třetím prohrává aktuálně 0-1 a Echeverry se chystá podávat. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Do druhého kola z Čechů postoupili Jiří Lhéčka, Karolína Plíšková, končí naopak Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D35 u Moravan a překážka na D3 u Dolního Dvořiště. Na D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za exitem 157 Chrudim dejte pozor. Na 154. kilometru havárie auta na místě hasiči a policie projíždí se pouze levým pruhem. Na D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště čekejte překážku. Na 172. kilometru odstavený kamion pro poruchu, označený šipkou silničářů. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy omezení za sjezdem na úvaly. Na 6. kilometru se podařilo odstranit kamion po poruše, na místě však zůstává šipka silničářů a kužely. V Praze v Průmyslové z Hloubětí na Domalešic počítejte s překážkou. Za Tiskařskou u čerpací stanice Shell nepojízdné auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo na většině území. Déšť kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Sarda.
0: Ano, posloucháte noční radiožurnál a v následující hodině vám připomeneme to nejzajímavější z rozhovorů s hosty radiožurnálu v uplynulém týdnu. Do studia dorazil herec Václav Kopta nebo filatelista Tomáš Mádl a už za chvíli uslyšíte zakladatelku projektu Zeptej se vědce Adélu Šimkovou.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Taylor Swift a Post Malone s písní Fortnite zazněly v nočním radiožurnálu s datem 31. srpna. Přežije člověk spolknutí velrybou? A kdyby vlci žili na měsíci, vyli by pak na planetu Zemi? I na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce, který přibližuje vědu srozumitelně a bez zbytečně složitého jazyka. Jeho zakladatelka Adéla Šimková byla hostem radiožurnálu, jak projekt funguje, kdo za ním stojí a proč má smysl vědcům klást i zdánlivě jednoduché otázky, tak také na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Přemýšleli jste někdy o tom, že navazujete na Járu Cimrmana?
2: Samozřejmě.
1: Tak, takže vy znáte Cimrmanovo informační šapito?
2: No, jistě, jistě. I měli jsme to kdysi v našem popisku v bio, tuším na Twitteru, že jsme i Cimrmanovo informační šapito.
1: Jenom divákům, kteří nevědí, o čem byla teď řeč, tak to bylo šapito, tuším, že v Praze na Letné, kde bylo několik tedy emeritních vědců, kteří odpovídali na zvídavé dotazy a skončilo to tím, že celé to šapito napadly potom viry a ta operace skončila.
2: Ano, ano. A ti vědci přirovnávali různé metriky k různým, k myším a tak dále.
1: Ano, jak by vypadalo třeba, no, ale ať si to lidé poslechnou, myslím, že k vidění na internetu to je. Internet. Umělá inteligence. Proč bych měl posílat dotaz iniciativě Zeptej se vědce, když mi to nějaký chatbot může říct rovnou?
2: To je velmi dobrá otázka. Zároveň ten chatbot vám to řekne mnohem rychleji než my, protože nám to trvá a dáváme do toho spoustu lidské práce. A ty umělá inteligence zjednodušuje strašné množství práce a třeba pro jako rešerši a vyhledávání nějakých studií je to skvělé, pro práci s textem taky, ale stále máme tu zkušenost, že to vlastně nenahradí úplně tu hloubku odbornosti, protože v tom vědeckém obsahu nebo v těch vědeckých studiích jsou často niance, které ty chatboti nedokážou vlastně správně interpretovat nebo to třeba nedokážou zasadit do správného kontextu a tohle to jsou vlastně strašně klíčové věci, které ovlivňují dramaticky to finální vyznění celého toho sdělení, takže furt tam nějaký rozdíl je, i když samozřejmě konkurence je to docela drsná.
1: A k čemu je vůbec dobré propojovat veřejnost s vědeckou komunitou?
2: No, já jsem přesvědčená o tom, že veřejnost potřebuje informace, má to mnoho důvodů. A samozřejmě ne, že bychom měli informací málo, informací je tady kolem nás hodně, ale ne vždy jsou srozumitelné a právě jak jsem zmiňovala předtím, ne vždy jsou správně interpretované, takže vlastně pro interpretaci toho, co ta věda říká, což je vlastně podstatou vědy je posouvat nějak lidské poznání, takže věda popisuje to, jak moc rozumíme světu, co všechno o něm víme a tohle to je vlastně důležité přeložit z toho vědeckého jazyka do nějakého srozumitelného jazyka, aby to bylo pro tu veřejnost dostupné. Zároveň ta veřejnost si nás vědce platí a myslím si, že tohle je jedna z těch důležitých rolí vědecké práce.
1: Kdo dohlíží na to, abyste to téma přiměřeně zjednodušili, ale neskreslili?
2: Tohle je velmi důležitý moment. Samozřejmě každé zjednodušení má nějakou cenu a proto my v tom našem procesu, kde připravujeme tu odpověď, která musí být podložena vědeckou literaturou, čili vědeckými studiemi, tak jeden z těch kroků je editační proces, kde se zkráceně řečeno vědci a naši editoři hádají, jestli to třeba není příliš odborné a naopak, jestli to třeba není příliš zjednodušené. Takže máme na to takovéhle editorské kolečko.
1: Jak vy jste se rozvinuli od doby toho covidu? Tenkrát vás tedy bylo jednotky, potom desítky a dneska?
2: Je to tak, vlastně ta naše organizace narostla do pro mě nečekaných rozměrů. Začalo nás to dělat třeba 10 v jedné konverzaci na Messengeru, ale momentálně jsou nás nižší stovky a Máme celou vnitřní infrastrukturu, kde řešíme, aby v tom našem odpovídacím procesu se nic nezasekávalo, protože pro ilustraci těch dotazů máme třeba v různé fázi té rozpracovanosti, jich máme 100 až 200 a všechno tohle to musíme ohlídat. Zároveň potom potřebujeme z toho vytvořit nějaký další obsah, aby to opravdu dolehlo k lidem, aby se to dostalo na web, aby se to dostalo na ty sociální sítě a aby se ty podložené informace mohly co nejvíce šířit.
1: Nakolik je přípustná odpověď nevím?
2: Ta je velmi přípustná. A tahle odpověď je, neřekla bych naše oblíbená, ale...
1: Takhle jednoduché to je, paní doktorko?
2: Ne, vždycky se snažíme odpovědět, ale zároveň ta intelektuální pokora, čili umění přiznat, že něco nevíme, je vlastně naprostým klíčem k celé té vědecké komunikaci a vlastně k důvěryhodnosti vědy jako takové. A vlastně protože tohle to máme velmi rádi, tak jsme si to dali i na trička, která si můžete vlastně koupit na našem e-shopu.
1: Když už jste mluvila o vašem e-shopu, tak k tomu tričku by slušela třeba i kšiltovka s nápisem nevím.
2: Ano, tu máme taky. Kdybyste chtěli náš projekt podpořit, můžete si zakoupit kšiltovku nebo tričko s nápisem nevím.

0: V roce 1856 stála 1 cent. Dnes je známka britská Guyana vůbec nejdražší na světě. Co může být na malém kousku papíru tak cenného? Jak se pozná skutečná filatelistická rarita a proč jsou některé známky doslova pokladem? Hostem radiožurnálu byl také filatelista Tomáš Mádl.
1: Když se vrátíme k té nejcennější známce, která tam bude, jak dlouho jste vyjednávali o tom, jestli vám ji půjčí nebo ne?
2: Dlouho. Je to skutečně jako extrémně vzácný a přitom extrémně citlivý exemplář, který je náchylný pochopitelně úplně na všechno, na převoz a na světlo, a na tlak a na vlhkost, takže oni si to hodně chrání. No a je to, to můžu říct, protože to stejně posluchači na výstavě všichni uvidí, je to ve vlastnictví britské firmy Stanley Gibbons, velmi staré, úctyhodné firmy. A oni to neradi půjčují, samozřejmě museli jsme použít všechny páky, které v tom filatelistickém obchodním světě máme, ale rozhodně to trvalo, vzpomínám na to první setkání s nimi, musel jsem se nejdřív v Londýně s nima setkat, oni potom přijeli za náma, posoudili ty prostory, musel jsem je pozvat na krásný oběd, abych je přesvědčil, že v tom obecním domě, kde se to koná, je všechno v pořádku. Já myslím, že tak rok a půl, no.
1: Když se podíváme obecně na ty nejcennější známky, v čem oni se převáží nebo v čem se uchovávají, tak aby odolali zubu času?
2: Tak známka potřebuje hlavně tmu a sucho. Takže bývá to zabalené v takových speciálních foliích, kterým říkáme havitky, a bývá to v takových různých převozních pouzdrech. Zase tak složité to není, ale musí se opravdu zachovat tyhle dva hlavní parametry. A pak je teda důležité, aby na každé výstavě tam nepronikl jediný sluneční paprsek, protože opravdu to nesnáší denní jako sluneční světlo. To znamená, ta výstava je nasvícená pouze uměle, to umělé světlo tomu nevadí, ale nesmí absolutně přijít do té místnosti, kde se vystavuje sluníčko, takže je to pořád velmi jako přísně zaháleno. No, ale pochopitelně ta Guyana, protože to je královna mezi všemi filatelistickými předměty, tak ta má úplně jiné zacházení, takže ta je adjustovaná v takovém skleněném kvádru, nebo jsou taky dvě desky, mezi kterými je nějaký vzácný plyn, nějaký argon předpokládám, a v tom ta zámka je umístěna, to znamená, tu nepřeváží ta bezpečnost agentura, která to z toho Londýna veze, tu nepřeváží jako klasické známky, ale tu mají právě v tomhle sarkofágu skleněném a v kufru, a takhle to převáží jako balík a takhle to vezou.
1: Čím si britská Guyana zaslouží tuhle péči, respektive v čem je ten její příběh, že to ze známky, která v roce 1856 stála 1 cent, vytváří vlastně nejdražší předmět v poměru cena výkon, jestli to tak můžu říct, na světě?
2: Je to tak, no. Je to několik faktorů, které se u ní sešly. Za prvé je unikátní, opravdu se nenašel a můžeme skoro s jistotou říct, že už nenajde druhý exemplář téhle známky. Je z filatelisticky velmi významné destinace. Filatelisté vědí, že tři nejvýznamnější, filatelisticky nejvýznamnější destinace světa jsou právě britská Guyana, pochopitelně Mauritius, a možná překvapivě mi z dobré naděje. To jsou tři nejvýznamnější koloniální mocnosti světa filatelisticky. Takže zapadla do toho kontextu geografického a historického do té britské Guyany. A od toho samého začátku jí provází skutečně jako velký příběh, ten způsob nalezení, kde skutečně nějaký školák jí objevil, pak jí za pár centů vyměnil za něco hezčího a dostala, už dneska říkáme PR, už od samého začátku takové, že prošla těmi nejvýznamnějšími sbírkami nejvýznamnějších sběratelů, investorů, průmyslníků té doby. Její cena se opravdu raketově zvedala a každá ta akvizice, která vždycky po desítkách let byla učiněna, z ní dělala čím dál větší hvězdu. I ta nedosažitelnost, oni opravdu, jako ty majitelé, jí neradi půjčují, takže tím, že se ukáže na veřejnosti někde na světě, jednou vyplave za pár let a ty fanoušci musí za ní někde na druhý konec světa, tak už to z ní činí takovou hvězdu nedosítižnou.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Jedna hodina a 30 minut. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
5: Klíčové povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 790 potvrzených obětí, tisíce lidí se dál pohřešují. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se tak kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jeho západě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. Pracovníci na pohřebišti za poslední dva dny pochovali skoro 200 neidentifikovaných obětí, kterým odebrali vzorky DNA a zanesli je do databáze. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění vojenského explozivního materiálu v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Na sklad ozbrojených sil v pátek zaútočilo Rusko a ve skladu poté několikrát explodovala munice. Zemřelo nejméně 38 lidí a 42 dalších je zraněných. Chrudim nechá zbourat most na Kopanici. Stavba na náhonu Chrudimky není v dobrém stavu a radnice počítá s jí demolicí. Nahradit by ji měl nový most s vyšší nosností. Radnice se teď snaží získat potřebná povolení. A lidé můžou pomoct vědcům zmapovat kolonie lesních mravenců. Stačí si stáhnout aplikaci Monty Ant a při procházce přírodou vyfotit a popsat dané mraveniště. Mezinárodní projekt monitoruje mravence v několika evropských státech a průzkum je prvním krokem k lepší ochraně mravenců.
0: Sport.
5: Úvodní zápasy na tenisovém US Open zvládli z Čechů Jiří Lehečka a Karolína Plíšková. S dvouhrou v New Yorku se naopak po porážkách loučí Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a naposledy Vít Kopřiva, který s Argentincem Echeverrym prohrál 3-6, 4-6 a 0-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D35 u Moravan a překážka na D3 u Dolního Dvořiště. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezdem na Chrudim jeďte opatrně. Na 154. kilometru havárie auta mimo komunikaci, záchranáři odjeli na místě policie a šipka silničářů. Projíždí se bez omezení oběma pruhy. Na D3 z Kaplice do Rakouska před sjezdem na Dolní Dvořiště počítejte s překážkou. Na 172. kilometru odstavený kamion, označený šipkou silničářů. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem 9 Kralupy nad Vltavou čekejte omezení. Na 4.5. kilometru dodávka v odstavném pruhu na blikačkách. A v Brně v ulici Křenová od nádraží směrem do Černovic pozor, policie hlásí ležící osobu na vozovce a jede na místo. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci se ochlazuje na 18 až 14 stupňů, při vyjasnění bude i 12 stupňů Celsia a přes den pak čekáme zpočátku převážně oblačno až zataženo. Na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Kolem poledne se začne od západu vyjasňovat a většinou až na polojasno, přehánky pak už jen ojediněle. Nejvyšší pondělní teploty 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě naměří až 28 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Jak si herec Václav Kopta užívá hraní Shakespeara pod širým nebem a jak se vědkyně a lékařka dostanou mezi světovou elitu raftařek? Také to zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v uplynulém týdnu a už za chvíli se s fotografkou Veronikou Souralovou vydáme za mravenci.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: To byl Michal Hruza v nočním radiožurnálu. Fotografovat můžete třeba i jen mobilem. Důležité je, co vidíte a jak se na svět díváte. To říká Veronika Souralová, která organizuje soutěž Czech Press Photo. Sama nejraději fotografuje zvířata, především hmyz. Proč jí fascinují právě mravenci? A jaké to je brodit se v Kongu řekami a pralesem a hledat slony, které nakonec ani neuvidíte? I na to se v pořadu host radiožurnálu ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Jak vysvětlujete laikům, co je to makrofotografie?
2: No, makrofotografie je, když něco malého nafotíte tak, že to můžete vidět do detailu. To by bylo asi tak nejjednodušší. A musím říct, že třeba zvlášť třeba u nás na chalupě, kde jsem právě pořídila velké množství snímků mravenců, tak takový ty chalupáři, kteří se tam spíš zajímali jako o tom, jak jim rostou brambory a kolik tun budou mít jablek. Tak když viděli ty zvětšený mravence na snímcích, a protože já jsem to tam každému samozřejmě ukazovala a vodila jsem je tam k obrazovce, jak to je, tak mi říkali, pane bože, teď každý ten mravenec má vlastně nějaký výraz, má úplně ten obličej, který by se dal přirovnat jako i k lidským výrazům. A říkali, ježiš, to je krásný, to my už jim nebudeme ubližovat a my se spíš budeme jako zajímat o tom, co nám o tom říkáš. A to si myslím, že jsou takový malý krůčky.
1: Co vás na životě mravenců fascinuje, kromě toho, jak vypadají?
2: No, tak úplně všechno. Tohle to by mohl být jako další rozhovor, který bychom se nedostali vůbec na Czech Press Photo a na Czech Nature Photo, protože ta hmyzí říše mě fascinuje všim, protože jim tam všechno funguje. Oni prostě žijou jako jeden tvor. Naše představa, že ten mravenec je jako ten jeden tvor a ten má jako nějaký svoje vlastní rozhodnutí, to tak nefunguje. Oni fungují jako celé to společenstvo a právě proto jsou tak dokonalí a každý tam má svoji funkci, tu dokonale plní, nemají svoje vlastní ego a to je asi ten kámen úrazu, kde je ten rozdíl právě mezi sociálním hmyzem a lidským společenstvím, kde tady každý si jedeme na vlastní ego a chceme být viditelní a chceme něco dosáhnout a oni toho dosáhnou v té síle toho celého společenstva, který může být jako třeba i milionový.

0: Dříve Radek ze Sněženek a Machrů, dnes například pan Boje z Shakespeareovy Marné lásky snahy. Do studia Radiožurnálu dorazil herec, muzikant a moderátor Václav Kopta. Jaké to je hrát Shakespeara pod širým nebem a jak se cítí za rozhlasovým mikrofonem? Nejen na to se ptal moderátor Jan Pokorný.
1: Když mám nějaké chmury, tak si pustím některou z těch všechno párty Karla Šípa.
2: Ano.
1: A jak vy tam vyprávíte třeba teď naposled, co jsem viděl o tom pobytu ve Františkových lázních, tak jako mě to zase postaví zpátky na kolena s odpuštěním, fakt?
2: Nechte ty kolena už vejt, prosím. No, tak to je jedna věc, to je vyprávění.
1: Chci se zeptat, jestli se na to chystáte, nebo máte v sobě tenhle ten dar, že se do vás hodí...
2: Myslíte takový ten vtipný, jak jsem tomu říká, jukebox. Vypravěčský jukebox. To snad ne, až takhle to není, ale je zvláštní. Já takhle absolvuju poměrně hodně představení. Dneska se tomu říká talk show, nebo chodím do těch podcastů, jsou to pořád prostě rozhovory, ať se na mě nikdo nezlobí, prostě někdo tak jako vyklade otázky a odpovídám. A pokud je ode mě očekáváno, že bude, nebo by mělo být veselo, jako je to třeba v případě silvestrovské všechno party, tak já mám tu zkušenost, že je lepší se aspoň trochu zamyslet, než tam jdu k tomu Karlovi, nad tím, o čem bych chtěl vyprávět. Aby člověk nevařil z vody, to jsou pak ty hluchý místa, který stejně režisér pak vystřihne. Takže ano, přiznám se, že jsem věděl, že bych byl rád, kdyby mě Karel dal prostor. A teď se dostávám k tomu podstatnému. Šíp je neuvěřitelně empatický v tom, že vycítí, jestli jste ve slabý chvilce, anebo že máte nabito na skvělý příběh. V tu chvíli, když se pozorně podíváte, on se upozadí, dávám prostor a na tu smeč,

0: kterou vy si sám ten balón chystáte, tak vám dá obrovský a velice velkorysej prostor. A ještě se směje tak, že když jsme šli před lety, když jsem vyprávěl poprvé o autobusech, a to už je hodně dlouho, tak si sundal, nebo spíš odhodil sako, ukázal mi propocenou košili a řekl mi, teda kamaráde, tak takhle jsem se tady ještě nikdy, teď to vypískám to slovo, ale bylo to smíchy, takže Karel je velkorysej moderátor v tom, že vám prostě ten prostor dá. Nekrade ho ve svůj prospěch, aby si taky přihřál polívku, že je taky vtipný. Takže mně se ušípa daří. Takže teď tam jdu zas za pár týdnů a vidíte, už bych měl přemýšlet, o čem budu vyprávět.
1: Tak to se těšíme.

0: Hosty radiožurnálu byly v uplynulém týdnu i Karolina Kocmanová a Lucie Kolátorová, členky posádky českých raftařek, které na letošním mistrovství Evropy získaly 3 bronzové medaile. Soutěžili s profesionálními posádkami, oni sami přitom mají každodenní zaměstnání jako chirurg a vědecká pracovnice. Jak se dali dohromady a jak populární je vlastně rafting v Česku? Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Kdy jste poprvé sjížděli řeku, třeba jako děti?
2: No já asi s tím vodáckým oddílem Vltavu poprvé, si myslím, to bylo v nějakých 14-15 letech.
1: Normálně z Vyšáku?
2: Normálně, přesně takhle, to byla asi první řeka. Teda kromě jízery, na kterou jsme chodili s tím vodáckým oddílem, tak Vltava, no.
1: A to bylo na Kánoji?
2: Na Kánoji, přesně na Kánoji. Tak.
1: A Karolina?
3: Já jsem poprvé byla taky na kánoji, akorát mám pocit, že mi bylo 5 nebo 6 let. Byla s tatínkem na zájezd od jeho zaměstnání a to bylo na Sprévě. A z toho už si moc zážitku nemám, jenom si pamatuju, že tam bylo spousta zdymadel a různě jsme tam jako se otvírali, zavírali, přebíhali jsme to tam. Byla to banda, prostě rodiče vzali děti, autobusový zájezd a byla to jako velká sranda ve velké skupině lidí. No.
1: Jak moc je ten rafting nebezpečný?
3: Na to se těžko odpovídá samozřejmě, protože...
1: Protože nechcete nebo nevíte?
3: Ne, tak samozřejmě my nechceme, aby byl nebezpečný. Závody vždycky jezdíme s bezpečnostním vybavením. Helmu máme, vestu a oblečení podle toho, jaký typ řeky, co sjíždíme, jaká je teplota vody a všechno. Ale samozřejmě, i když člověk je... A navíc jsme posádka, která jsme sehraná a máme spolu něco naježděno. Takže samozřejmě v tu chvíli můžeme i posouvat, zvyšovat obtížnost, náročnost vody, na kterou si dovolíme vlíst. Ale ne vždycky, i přes tohleto samozřejmě může dojít k nějaký kritický situaci i u nás. A vždycky záleží na tom, prostě jaká posádka, v jakém složení sedá na vodu a co se chystá sjíždět.
1: Stalo se vám někdy něco, že jste se převrátili? Asi ano.
2: My teď máme jako hodně čerstvý, stále hodně čerstvý zážitek. Loni z Čertových proudů. To je pod Lipnem. Je to opravdu asi za mě nejtěžší voda tady v Evropě. A my už to jezdíme roky. Jezdíme to roky dlouho, vždycky se bojíme a vždycky do toho jdeme. A loni jsme se tam prostě vysypali, no. Vysypali jsme se hned vlastně na začátku těch Čertových proudů a úplně jsme se teda nepřevrátili, ale vlastně mě se vysypala celá posádka ven z raftu, já tam zůstala sama, takže jsem nejdřív ulovila Karolínu, protože s ní se ten raft prostě nejlíp řídí a pak jsme chytali zbytek a teda vůbec jsme to nečekali, že by se jako, nechci to znít nafoukaně, ale že by se nám mohlo něco takového stát. Takže jsme z toho byli hodně překvapeni.
1: Jak na to reagovali ostatní, pokud tam byli nějací ostatní?
3: No máme, dostalo se k nám potom video ze břehu, kdy to někdo natočil a ty reakce byly, řekla bych, nepublikovatelné ve veřejnoprávním médiu.
1: No tak my jsme na ledoco zvyklí. Jaké je základní pravidlo tedy pro toho, pro tu, která se vysype? Co má dělat?
2: No, když se člověk, jako, když vypadne, určitě prostě dát nohy před sebe, nesnažit se prostě běžet po tom dnu, dát nohy před sebe, snažit se splout, řekněme ten největší prostě šupec a horem ke břehu. No.
1: Platí to tež i pro turistický rafting?
2: Myslím si, že určitě.
1: Univerzálně.
2: Jo.
0: To byly Karolina Kocmanová a Lucie Kolátorová, úspěšné české raftařky. Všechny rozhovory z hosty radiožurnálu si můžete poslechnout v plné délce na našem webu, na YouTubeovém kanálu radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo všude, kde posloucháte podcasty. A v tomto týdnu se můžete těšit třeba na herce Vojtěcha Kotka. Ve studiu ho přivítá moderátor Libor Bouček. A to už ve středu.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
3: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. Dnes ho po jednání vlády představí. Kyjev se podle prezidenta Zelenského připravuje na další rozhovory s Washingtonem. Derby na Letné ovládli fotbalisté Slávie 3-0 a vedou tabulku šance ligy o bod před Libercem. A dnes bude zpočátku aj zataženo, většinou s deštěm. Postupně se začne od západu vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí dnes po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento